0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na západě Čech. V Plzeňském kraji, na samé hranici českých zemí s Bavorskem, kde stojí utajený skvost barokní architektury zámek Týnec u Klatov. Postavil ho slavný architekt Giovanni Battista Aliprandi na začátku 18. století pro šlechtický rod Kolovrat krakovský. Vybudoval obří palác vídeňských rozměrů, usazený na úpatí Šumavy, o kterém donedávna nevěděli ani ti největší znalci. A já vás zvu za současnými majiteli, manželi Lazarovic.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Výlet do historie a podnět k výletu vám nabízí František Hinský. Společně poznáváme místa, která jsou příkladem umu a dovednosti našich předků a byly panskými sídly. Dnes zamíříme na zámek Týnec u Klatov. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současnými majiteli, sběrateli umění, s Janem Pelánkem Lazarovic a jeho ženou Hanou, kteří zámek koupili v roce 1999 a hned si ho zamilovali.
1: To místo, kam jste přijeli, má mimořádnou historii. Vy jste přišli přes Čestný dvůr a na Čestném dvoře skoro 3 roky pracovali archeologové a v hloubkách 2 a 3 metrů nacházeli artefakty, které datovaly zejména do 9. a 13. století. To místo je tedy osídleno víc jak 1000 let. A pro dobu baroka, kdy se stavěl tento palác, je velmi typické, že se konalo mnoho poutí, církevních poutí sem k místnímu kostelu. Ten je zasvěcen paně Marii a v té době se široko daleko tradovalo, že týnecká pana Maria pomáhá s uzdravováním. A konalo se opravdu až 12 poutí ročně a přicházeli tisíce lidí, aby se pomodlili a požádali o pomoc. No a my dnes v úžasu hledíme na materiály z té doby a známe jména, jaké trable měli lidi a s čím jim bylo pomoženo. Tady ta zvláštní tajuplnost, ta magičnost vlastně místa, byla možná důvodem, proč se Kolovratovi rozhodli stavět tady nejenom rodinné, ale i toto obrovské reprezentativní sídlo. Já nevím, jak na vás zámek působil, když jste přicházeli, ale má 5000 metrů čtverečních a rozhodně by se nestratil ani v žádném velkém městě.
2: On stojí na magickém místě, nádherný výhled do toho údolí, prostě on tomu prostoru dominuje, takže je to vlastně podpora toho, co jste říkala, že už tady je to osídlení více jak 1000 let, ty lidé si to asi nevybrali náhodou, asi to tu má nějakou sílu.
1: Ten Maximilián Norbert Kolovrat, který stavbu zahájil, tak si vybral jednoho z nejlepších architektů té doby. A Giovanni Battista Aliprandi, který staví ve velkoměstech paláce, ve Vídni, v Praze, tak přijede sem na ten venkov, na konec světa a vybírá přesně toto místo pro stavbu zámku. A my nejsme na vrcholu, my jsme těsně pod vrcholem kopce a sedíme na skále. A také víme, že se kvůli stavbě tohoto zámku stěhovala vesnice. Vlastně 2 roky trvalo, než opodál postavili nové domky, kam se přestěhovali lidé z těchto míst. A my jsme zjistili, že pod námi vede tajná chodba.
2: Kam?
1: Wow, a ona je tajná doteď. Na jedné straně je zazděná a na druhé se propadá. Ale výtah nemáme, je to významný nález, bude předmětem dalšího zkoumání. Zajímavé je, že jakmile se to rozneslo, ta informace, tak se nám ozvalo dost lidí ze širokého okolí a říkali, no pradědeček to říkal, ta chodba vede k nám.
2: My máme taky zazděnou chodbu.
1: Přesně tak. A akorát se nám ozvali lidi z různých stran. Takže teď, kdo z nich má pravdu? A nebo vede pod námi ještě nějaká jiná chodba?
2: Tak třeba je tam takové město pod zemí.
1: I to je možné. Je to ve skále, to znamená, je možný, že to je něco mimořádného, uvidíme.
2: Myslíte si, že ta panenka Marie, kvůli které se sem konaly poutě a jezdili lidé, chodili tehdy hlavně především, že vám třeba vám osobně v něčem pomohla?
1: 100%. My jsme to opravovali strašně dlouho a vlastně je to nesmírně náročné, časově, finančně i odborně. A musím říct, že byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že to nezvládneme. A v té době, když jsem třeba fakt nevěděla, na koho se obrátit, tak už jsem volala i pana biskupa do Plzně a tehdy on říká, já se přijdu podívat. A já jsem říkala, bylo by dobré, kdybychom udělali mši tady v kostele, když se tam děli ty zázraky, třeba nám pomůže. A on přijel, ale líbil se mu ten prostor zámku a říkal, tady je to strašně silný, uděláme tu mši tady. A udělal tady, odsloužil tu mši, bylo tady víc jak 100 lidí. Druhý den se začaly dít zázraky. A vím, že se lidi smějou, ale řeknu vám to, i když to možná bude k smíchu, ale prostě stalo se to, já jsem svědek. Ta atmosféra byla vlastně mimořádná na té mši. Musím říct, že přišly i řádové sestry. Byl to říjen, byl 2. října, první věta, kterou řekl pan biskup, dnes je den andělů. A ten den, kdy přicházeli na tu mši vlastně ty ty řádové sestry, tak já jsem je viděla v těm oděvu jejich a kolem nich toho 2. října lítali motýly. Bylo to jak z Felliniho filmu, neuvěřitelný. No budiš, pak proběhla ta mše a v noci jsem vlastně nemohla spát. A dívám se z okna, my bydlíme v takové mansardě tady v pivovaru a nad náma je vždycky velký vůz. On tam nebyl a z hvězd tam bylo srdce. Přísahám. Několikrát jsem se vrátila, už jsem si říkala, že nejsem normální. Bylo tam a asi 2 dny na to jsme získali úvěr, který jsme nemohli získat, protože na Národní kulturní památku prakticky úvěr neseženete. Tam má předkupní právo stát a každá banka, i když jich tady bylo snad 20, každý říkal, no to je super projekt a tolik už bylo uděláno, ale najednou přišli ty riskaři někde z té centrály, Národní kulturní památka ne. A já psala všude možně, i na Českou národní banku a všude možně jsem psala a vlastně nikdo vám s tím neumí pomoct. Ale tam se to zlomila. Prostě stalo se, my jsme ten úvěr získali a vlastně mohli jsme pokračovat dál, zvlášť proto, že jsme získali vlastně po mnoha letech významnou podporu z evropských fondů a nám se to vlastně povedlo po té mši.
2: Myslíte si, že funguje nějaká synergie právě mezi tím poutním kostelem a zámkem, že ta místa jsou jako spojená nějakou energií, silou toho místa?
1: Já jsem o tom přesvědčena. Celkově vlastně ta atmosféra tady je zvláštně pozitivní. Když jsem přijela třeba celá řada výtvarníků, tak nám říkali, tady je to zvláštní, já tady stihnu tolik práce a soustředím se líp a tak, takže z mnoha stran vlastně máme tu informaci, že je to tady mimořádný, anebo si tady líp odpočnou. Jo, i takhle to funguje. Já jsem tady ve Velkém zámku ještě nikdy nespala. On vlastně, jak jsem říkala, my bydlíme v té mansardě pivovaru, a protože se furt něco dělá, teďka se zase opravuje ta konírna, takže ještě jsem to sama nikdy nevyzkoušela, ale...
2: Vy máte zámek a nikdy jste v něm nespala?
1: Ne.
2: Jako protože je hodně práce nebo z nějaké pověrčivosti?
1: Ne, naopak, právě protože ještě není všechno hotovo. Čekám, až...
2: Až vám přivezou postel z baldachinem a z nebesy.
1: To vůbec ne. Až bude jako víc klid, protože pořád ještě, jak jsem říkala, podívejte se, kolik je tady hospodářských budov. Ty jsou všechny patrové. Je tady 6-hektarový park s empírovou vyhlídkou. Třetina parku je pod asfaltem ještě z doby, kdy tady bylo vojsko. Takže tady je ještě mnoho, mnoho práce i tady na tom čestném dvoře. Takže tak nějak si říkám, jo, to přijde. Zatím to nestíháme.
2: No to jsou ale věci ne na jednu generaci.
1: To jsou věci na víc generací, ano. Ale ten zásadní krok, ta záchrana tohoto domu, ta už je realizovaná. Ten dům už zůstane, nespadne a nikdo ho nezboří.
2: To je dobrá zpráva.
1: To je dobrá zpráva. Já jsem vlastně cítila neuvěřitelnou štěstí nebo pozitivní pocity v okamžiku, kdy byly vsazeny okna. Si to možná neumíte představit, ale ten dům neměl okna, nebo to bylo různě zatlučený. Ale v okamžiku, kdy přišly ty okna, některé se restaurovaly stejně jako dveře a některé se museli dělat nově.
2: Jak se vlastně objednávají okna na zámek?
1: To bylo v rámci toho velkého projektu. To je, máte 200 oken, to prostě nemůžete objednat, to je v rámci velkého projektu.
2: No to se nedá koupit v hobby marketu.
1: To se nedá koupit. Ale v okamžiku, kdy přišli a vlastně já mám i tu fotografii, kde je pořád ještě rozsekaná ta fasáda a najednou jsou tam sazený ty okna, tak cítíte, jak ten dům vydechl. Jak najednou to mokro, který tam teklo těma střechama a všude možně, tak najednou jako jasný, teď už se to začne vysušovat. Teď už tam nebude mrznout v zimě.
2: Jakoby ten dům poděkoval.
1: Ten dům poděkoval. Každý den, když se stane, že procházím dům, otevřu okno nebo něco kontroluju, pokaždý jsem znovu překvapená tou krásou. Kolem nás se rozkládá takzvaná barokní krajina. My vidíme až do Německa a vidíme strašně daleko a nevidíte silnice, nevidíte železnice, nevidíte panelová sídliště. Vidíte opravdu tu nejkrásnější malebnou krajinu. Kopečky, louky, osamělá stavení nebo malinké vesničky. Překrásné okolí.
2: No je to tu krásný.
1: Děkuju, díky.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Ocitáme se spolu díky Zámeckému létu na krásně opraveném zámku Týnec u Klatov v západních Čechách. Od svého postavení v 18. století byl majetkem týnecké větve Kolovrat krakovských. Ti jsou jedním z mála rodů, které zůstaly vždy a za všech okolností věrny katolickému vyznání a byli vždy loajální císařskému trůnu. Naplnili tak heslo věrni a stále, které mají ve svém erbu. V 19. století zámek v Týnci opustili a pronajali. Tehdy sloužil také jako maštal pro dobytek. Světlé chvíle čekali toto místo na sklonku předminulého století, kdy se týnečtí Kolovratové vrátili z emigrace ve Spojených státech. Ale ufinancovat tak velké panství bylo čím dál větším problémem.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
2: Ten dům vlastně generoval pořád dluhy. A je daleko od velkých měst. A vlastně Kolovratům se ve 20. letech minulého století, přesně před 100 lety, naskytla příležitost, jak se zámku zbavit. A oni ten krok udělali. Oni si nechávali ve 20. letech stavět v Praze na Národní třídě moderní funkcionalistickou budovu po vzoru Ameriky. Ernest Kolovrat říká, nebo píše, že původně chtěl jeho tatínek postavit palác Praha v Chicagu. A nakonec stavěl palác Chicago v Praze. Fakt je, že byla hospodářská krize, málo peněz a vlastně Kolovratům se podařilo vyměnit ten zámek za ten palác Chicago. Pro dům to bylo v zásadě dobře, protože doktor Polívka byl movitý, přivezl sem peníze, investoval a my vlastně čteme dneska inzerci z těch 20. let, kdy on píše, přijeďte na Týnec do vzdušných lázní. Máme elektrickou energii, máme tekoucí vodu a máme automobilový servis. A on sem zval opravdu významné osobnosti první republiky a byl tu Alfons Mucha, Jan a Rafael Kubelíkový, Karel Hašler, jezdil jsem Adolf Loos, architekt, jezdil jsem velmi často a rád Josef Váchal, jeho přítelkyně Anna Macková, byli tu Masarykovi. Byly to vlastně velmi šťastné roky tohoto domu.
3: Kolik těch let bylo takhle šťastných?
2: Těch let nebylo mnoho. Přišla 30. léta, doktor Polívka o zámek přišel a vlastně už se blížila válka a za války tady byl Wehrmacht, po válce sirotčinec, a pak už desítky let Československá lidová armáda. A vždycky, když to řeknu návštěvníkům, tak oni, no jasně, armáda. A já vždycky říkám, ale armáda to nezničila nejvíc. Zničila to firma, která tady byla po nich, které se to podařilo nějak přepsat do svého majetku a která z toho chtěla hotel a kasino. A oni rozkopali zámek vlastně a chystali, dokonce zničili barokní krov. A skončili ale s obrovským dluhem, myslím, že 280 milionů, a spadlo to do konkurzu. A vlastně roky se čekalo a ten dům v těch letech strašně schátral. Neměl ta okna, neměl dveře, střechy byly promočené, nebo ty stropy byly promočené a někde se propadaly. A vlastně až v tom roce 1999 jede kolem můj muž, zamiluje se do toho zámku a rozhodne se ho zachránit.
1: Velký milovník umění, fotograf, sběratel a restaurátor Jan Pelánek Lazarovic hledal místo, kde by vystavil své bohaté sbírky výtvarného umění, které sbíral již od mládí. Vlastnil mimo jiné obrovskou sbírku obrazů, grafik a výtisků knih slavného výtvarníka Josefa Váchala. A najednou našel Týnec u Klatov, kde, jak později zjistil, Váchal dokonce žil a tvořil.
4: Pro sběratele je to vrchol uměleckého snažení, ten zámek. Samotnou sbírku dám do objektu, který je sám o sobě sběratelským absolutním předmětem.
5: Bylo ve hře víc zámků,
3: po kterých jste se poohlíželi jako po budoucí, řekněme, galerii?
4: Viděl jsem jich mnoho, ale žádný neměl takový prostor a takový potenciál jako Týnec. Za prvé měžkovou podobou a za druhé vnitřním uspořádáním. Oprdlovské výstavní prostory. Nejsou to byty spojený dveřma, ale výstavní prostory, výstavní sály. A potom ten vzhled, vnější vzhled. Ten, myslím, že v Čechách takových zámků moc není.
3: Ale taky té práce před vámi muselo být.
4: To jsem si tehdy neuvědomoval tak jasně, jako jsem si to uvědomoval po 10 letech nebo 15 letech.
3: A teď s tou zkušeností, šel byste do toho znovu?
4: Šel bych do toho hrát znovu od začátku, protože bych to všechno udělal mnohem lépe.
3: Kdyby si dnes někdo v podobné situaci jako vy před těmi x lety pořizoval zámek, co byste mu s těmi zkušenostmi poradil?
4: Nic, protože každý musí mít k koupi zámku důvod. A jakmile nemá ten zásadní jasný důvod, proč se to kupuje, proč se to pořizuje, no, to on se nemusí kupovat, to může zdědit, no, tak jakmile nemá ten zásadní důvod, tak ať se do toho nepouští, to bych mu poradil. Takových znám hodně, kteří to třeba opravili, většinou po

0: Kde bydlíte na zámku? Paní říkala, že nikdy ještě nespala v žádné místnosti na zámku, tak kde teda bydlíte?
1: Já to pravidelně teda střídám po jistých obdobích, takže jako konkrétní místo není. Postupně, jak se to rekonstruuje, tak se mění místnost, využití místnosti a plány se jednotlivými místnosti. Dříve byly úplně jiné ty plány, některé plány byly úplně jiné a postupně se to mění, takže nic tady ještě není definitivní.
0: Předpokládám, že ta sběratelská vášeň prostě s jakým neutuchá, naopak možná se rozšiřuje, takže asi i ty sbírky se rozšiřují. Stačí vám ten Týnecký zámek dneska? Nepotřeboval byste ještě druhý zámek třeba?
1: Druhý zámek ne, nikoliv, ale větší. Větší by se hodil na ty sbírky.
0: Velikostně jaký by třeba jako odpovídal? Já teď zapomínám na to, jestli je možné ho koupit nebo ne, ale kam byste se tak vešel?
1: To jsou samozřejmě teoretické úvahy, jakoby pro zasmání, ale mohl by být větší, hezčí, blízko třeba z Vídně, tak to bych prostě, nebo blízko Paříže nebo Říma.
0: Takže jako Šenbrů nebo Louvre by se vám líbil?
1: Takového, no.
2: Zastavme se ještě u šlechticky znějícího příjmení majitele zámku Lazarovic. Kde se vzalo?
1: A to je jméno po mamince, z té rodiny už nikdo nežije. A to jméno zaniklo, takže teď momentálně od okamžiku, kdy jsem si ho převzal po mamince, tak je to jediný Lazarovic v České republice.
0: Ale zní to hodně vznešeně. Má to nějaké kořeny takové aristokratické?
1: No, má to kořeny v Haliči, takže nevím, jestli to je aristokratické.
0: Ale zní to tak pěkně, jako že se to na ten zámek sem hodí, Jan Pelanek Lazarovic.
1: Moc rád, že to zní dobře. Ale částečně mě k tomu přiměl taky Tomáš Kolovrat, kterému jsem vždycky říkal, že má velký úkol se postarat o svoje objekty, že tady jeho rod je tady 800 let. A Tomáš se tomu vždycky smál a říkal, že v žádných případě ho takové věci vůbec nezajímají. Že to není, že já jsem mu vysvětloval, že má povinnosti vůči českému státu. A on mi říkal, že žádné povinnosti nemá. Tak jsem mu potom řekl, že se přeměnuju na Lazarovic. A zatímco on je tady 800 let, tak není vyloučeno, že mého předka se dotýkal Ježíš. Takže tím jsem se s ním vyrovnal.
0: Máte i třeba nějaké rodinné heslo, nebo bylo by něco, co byste si jako rodinné heslo, tak jako mívají ty šlechtické rody, zvolil, co by odpovídalo vašemu naturelu a třeba i tomu, jak se stavíte k tomu panství tady v Týnci u Klatov?
1: Tak rodinné heslo samozřejmě nemám. Jako to je taková hra na ty nějaký šlechtu, to, co se tady nezavádím, nebo ne, ani by to vesu nenapadlo. Ale tak jako pro zábavu jsem nahoře nechal napsat takové heslo, zachovej řád a řád zachová tebe. To si myslím, že je velice dobrá věc, to by si mohli mnozí říkat, tak je to tam od výtvarníka Radouského, tak je tam nahoře napsáno.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Týnec u Klatov.
1: Zjišťujeme, jaké to je bydlet na zámku, starat se o velký dům, aby z něj měli radost i další generace. Dnes nám svůj příběh vypráví majitelé zámku Týnec u Klatov nedaleko česko-německých hranic. Jak dobře zná svůj domov Jan Pelánek Lazarovic, zjišťoval Patrik Rozehnal několika otázkami.
2: Kolik vrat máte na zámku? Víte to?
3: Na zámku jsou vrata dvoje.
2: Který kus nábytku váží nejvíc?
3: Sekretář z 19. století.
2: Jaký vynález moderní doby sem přišel jako první?
3: Magnetofon.
2: Co je nejčastější otázka, kterou dostáváte od návštěvníků?
3: Nejčastější a nejhloupější. Kolik to má místnosti?
2: Čím vám voní zámek? Má nějakou vůni pro vás?
3: No, má několik vůní a několik pachů. Proto jak se přechází z jedné místnosti do druhé, tak někde tam voní restaurované obrazy a někde jsou cítit koberce staré 300 let.
2: Už jste si někdy řekli, s manželkou radši to prodáme?
3: Nikoliv.
2: Říkáte to tak rozhodně, prostě už vám to přimklo k srdci se, ta budova?
3: No to bych to neopravoval. To bych to nedělal. Nebyl bych tady.
2: Které místo, ať už prostor, nebo kout, nebo i venkovní prostor, tady máte rád, že když máte možnost tam chvíli pobít, tak je vám tam dobře?
3: Tak mě je dobře vevnitř, v zámku. Venku ne.
2: Co děláte na zámku v zimě?
3: V zimě topím. Je to velká práce.
2: Fakt? Je to náročný?
3: Je to náročná práce.
2: Čím se topí tady na zámku tady v dnešní době?
3: Dřevem nebo pletami.
2: A je to jeden kotel, nebo jich máte víc?
3: Tady momentálně tady jeden kotel, nebo respektive kotelna, kde jsou dva kotle. A není to jednoduché.
2: Jste zámeckým pánem i kotelníkem?
3: V zimě jsem spíše kotelníkem. A zámeckým pánem jsem ještě nebyl. Možná se to mi to někdy podaří. Momentálně jsem zámeckým sluhou.
2: Berete to jako, že sloužíte zámku?
3: Ano, bohužel ten zámek jsem vybral. Já jsem si nevybral zámek. To, jak už jsem předtím naznačil.
2: Kolik máte klíčů na svazku?
3: To jsem nikdy nepočítal, ale je jich mnoho. Svazky mám 4, tak.
2: Podle toho, kam jdete?
3: Podle toho, kam jdu, ale většinu klíčů na svazcích nemám, ty jsou zavěšeny. Klíčů je třeba 100 dohromady.
2: Máte speciální klíčovou skříň?
3: Tak mám to po různých místech, zatím se ještě pamatuju, kde.
2: Máte jako majitel zámku i vlastní dopisní papír třeba v dnešní době?
3: Ne, nikoli v žádném případě.
2: Ale zámek má své internetové stránky?
3: Ano, ty vede manželka.
2: I si je navrhovala všechno? Se o ní stará takhle?
3: Stará se o to všechno, umístí tam všechno a já občas mi říká, co tam je.
2: Má takovýhle dům, takovýhle objekt i domovní zvonek?
3: Ne, zvonek tady nemáme. Od té doby, co existují telefony, tak zvonek tady není.
2: Co když přijede pošťák a neví, kam volat?
3: Všichni pošťáci mají na mě telefon.
2: Kdo není zván, nemá telefon. Nebo jak se dozvím telefon? Na stránkách?
3: Jdeme na těch stránkách, si rozvíte.
2: A když není připojení, mám smůlu. Tak. Když budu jako chudý pocestný okolo, nezazvoním.
3: Tak ho většině chá pes. Pes začne štěkat a já se jdu podívat, proč štěká. A jestli je pocestný ještě naživu, tak s ním promluvím.

0: Opravit takový zámek něco stojí. Už pro rodinu Kolovrat Krakovských byly náklady na stavbu zámku tak velké, že po smrti prvního majitele je spláceli 4 generace jeho potomků. Ani tak ale nebylo dílo nikdy zcela dokončeno. Zřejmě proto, že zámek, který by byl ozdobou jakékoliv evropské metropole, stojí dost neprakticky stranou Prahy i Vídně. Ukrývá nečekaně velké prostory, třeba jako hlavní oválný sál.
1: No tak, to je něco. To je prostor.
2: Cítíte tu změnu, když
1: ano.
2: Mluvíte? Vlastně už během rekonstrukce tady byla celá řada odborníků. Různě to věšeli mikrofony, pípali na sebe, měřili to a vlastně konstatovali, že tento sál má parametry nahrávacího studia. Vemte si, jak dobrý byl ten Aliprandy a ti naši předkové, když se rozhodli stavět koncertní sál. Mimořádně dobrý. A i proto jsme strašně usilovali o to, aby tady byly varhany. A jsou restaurované, jsou to historické, mechanické varhany a jsou určeny ke koncertům. Další koncert je teďka 13. června. A když se rozezní ty varhany, a když tu třeba ještě nastoupí sbor, tak je to nebeský zážitek. Překrásný. No a já vás teď vezmu na balkon. Pojďte se podívat na tu barokní krajinu.
1: Tak a teď si můžete připadat jako zámecká paní.
2: Přesně tak. Když už jsme u těch zázraků, tak ještě jsou tu zajímavosti ty varhany. Jsou někdy slyšet, i když nahoře nikdo není. Poprvé se to stalo, máme tu takovou mladou paní, která pomáhala s úklidem a já jí říkám, byla jste už nahoře u tříd Prah a ona mi říká, tam někdo hraje. Já říkám, tam někdo nemůže hrát. A od té doby se to stalo ještě asi 4x nebo 5x. No a teď, je to 14 dní, jsem tady měla jednoho z těch vojáků, který tady byl jako absolvent na 2 roky. Říkal, že byli právě tam na tom kůru a výš, že tam odposlouchávali ty imperialisty. Jeden byl na angličtinu, jeden na němčinu, protože my na druhou stranu vidíme vlastně do Německa. A tam vedou, tady jsou takové dvě tajné schodiště, taková barokní točená schodiště. A on říkal, že to sám zažil, že vlastně slyšel kroky a to je tak úzký, že říkal, hele, tak pojď nahoru, ať se vystřídáme tady. A kroky se zastavily. Když je neslyšel, tak jde dolů a kroky se zase rozešly, ale nikoho nepotkal.
1: Nemůže to být, že tu je ještě nějaký duch Kolovrat Krakovských?
2: No, byla bych ráda, kdyby tady byl Alexandr Kolovrat, který tady vyrůstal. On se sem vrátil z Ameriky s rodiči, když mu byl stěží rok. Oni byli v Americe, protože jeho tatínek vlastně absolvoval souboj v Praze. Ty souboje už byly zakázané a on vlastně spíš nešťastnou náhodou toho svého soka zabil. A musel uprchnout ze země, několik let ve vyhnanství. Tam se ožení v Americe a narodí se mu syn Alexandr. Císař v zápětí poté povolí návrat rodině. Rodina přijede, barák je pronajat a předlužen. No a malý Saša tady vyrůstá na zámku a chodí do místní obecné školy. Mluví perfektně česky. Umí rozebrat kolo, tak jako kluci na venkově. A vlastně pak se z něho stane ten světově známý závodník, nejenom na motocyklech, ale i v automobilech. Díky němu Laurina Klement v Mladé Boleslavi musí zdvojnásobit výrobu. On vozí ocenění z celého světa. On jezdí neuvěřitelné závody, třeba Petrohrad, Sevastopol. Nebo každý rok alpskou jízdu, nebo Paříž-Madrid. On paralelně vlastně ho zajímá i letectví, on si koupil i letadlo, to když vidíte na fotce, tak byste do toho dneska nevlezl.
1: Tady někde měl letadlo?
2: Tady ne, měl ho v jiné a pak si ho dokonce přestěhoval do Kvídni. Ale vedle tady těch letadel, tak ho zajímal i nově se rodící průmysl filmový. Zakládá studia a točí dokumenty. Má takovou jako mimořádnou zakázku, že má výhradní práva na dokumenty z fronty první světové války, které se promítaly ve všech biografech rakousko-uherské monarchie.
1: Jako týdeník.
2: Přesně tak. Točil neuvěřitelně výpravné filmy, například Sodoma Gomora. Ale hlavně lákal, jakoby přitahoval mimořádné talenty. Marlene Dietrich u něj začala natáčet němé filmy. A film Café Electric viděl Hollywood. A díky tomu, že ona tam ukázala ty dlouhé nohy a také souhlasila s Polipkem, s tím hereckým partnerem. A vlastně působilo to tak mimořádně, že Hollywood chtěl tuto dívku pozvat a vlastně oni s ní udělali tu hvězdu. A u Kolovrata začíná i jeden maďarský emigrant, který později přijímá jméno Michael Cortez a později natáčí film Casablanca, získává 3 Oscary. A já vám něco řeknu, tyto dva lidi, on, bohužel Alexander Kolovrat umírá velmi mlád, bylo mu 41 let, byl to rok 1927. On umírá ve Vídni, ale je pohřben tady na Týnci. A tito lidé, kteří u něj začínali, tak vlastně na něj nikdy nezapomněli a v jejich následujících dílech je vždycky odkaz na toho Alexandra. Třeba Marlene Dietrich v jednom z úspěšných filmů, jednom z prvních úspěšných filmů, které natočila v Americe, tak hraje špionku, nádherná žena. A vzala si v tom filmu jméno Marie Kolovrat. Michael Cortez v té Casablance, která se odehrává vlastně v velké části v baru, tak má za barem sympaťáka, který se jmenuje Saša, a mluví s tím slovanským přízvukem. Tím chci jenom říct, to je další zázrak, že se tady narodil, nebo vyrůstal vlastně, narodil se v Americe, ale vyrůstal tady Alexander Kolovrat, tato mimořádná persona, letos je to 140 let od jeho narození. Mě to fascinuje, za 41 let, co stihl.
1: Já mám pocit, že tenhle zámek je plný zázraků.
2: Je. Máte pravdu, děkuju, že to říkáte.
1: Je to možná i tou panenkou Marii, co tady máte v kostele za rohem?
2: Naprosto jistě.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Nocí bezednou

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Vydejte se s námi na zámek Týnec u Klatov, který je takzvaně první ligou mezi barokními zámky. Patří mezi největší skvosty své doby. Vypíná se jako nějaká barokní loď se zakolacenou přídí nad českou krajinou. V barvě žluto-bílé, s jemnými nádechy růžové, jako by odrážel všechny barvy slunce během dne. Interiéry vás rádi provedou majitelé zámku Jan Pelánek Lazarovic a Hana Jirmusová Lazarovic.
2: Teď se tedy po schodech v tom nádherném schodišti barokním dostáváme. Tohle je to, jak se říkávalo, piano nobile?
3: Přesně tak, slavnostní patro piano nobile.
2: No, slavnostní i dnes. To jsou jenom ty vstupy do těch křídel. To jsou jak vjezdové brány, jak nádherné barokní kuželky, ještě s tím naznačeným jakoby oknem.
3: To je vlastně taková hra i pro návštěvníky. Pokud je otevřeme ty dveře, tak vidíte středovou chodbu, která má 65 metrů. Neuvěřitelně dlouhá chodba, vy uvidíte ještě jeden průhled, ale možná ještě pár slov. Jsme vlastně měli další štěstí, že památkáři nám dovolili, aby ty propadané stropy, které se vlastně museli dělat znovu, vyzdobili současní umělci. A to zadání bylo jednoduché, aby nějakým způsobem reflektovali, že bylo vidět nebe. A tady je vlastně dílo japonského sochaře Tetsu Oñariho, který tam udělal jakýsi pohled do nebe, pohled do nekonečna. Z takových skel, který připomínají ta stará zašlá zrcadla. Tady to je český malíř Luděk Rathouský. Noční obloha, hvězdy, létající koberec.
2: Tak vy budete asi jeden z mála zámků v Česku, který má létající koberec.
3: Přesně tak.
1: Zámek můžete přes prázdniny navštívit od středy do neděle každý den mezi 10. a 17. hodinou. Nejenže se dozvíte něco o historii, o rodu Kolovrat krakovských, ale prohlédnete si také sbírky umění, které manželé Lazarovic dali dohromady během celého svého života.
3: Jinak tady jsou zajímavé vázy z daleké Amazonie, vyrábí ženy a dívky, jsou z kmene Shipibo, to je kmen, který sídlí u velmi bohaté řeky, takže nemusel kočovat a vyvinula se tady ta specifická kultura Shipibo. I ten ornament je vlastně ornament Shipibo.
2: A co v tom skladovali? Nějaké obilí, potraviny?
3: Když ty ženy pomalovávaly tu vázu, tak vlastně žvíkají rostliny specifické, které plivou do té vázy. Váza je potom uzavřena, je zakopána do země, to tam fermentuje a během slavností a ceremonií je ten alkohol vypit, vázy rozbity.
2: To znamená, že tady je ještě neskvašený materiál nebo nevypitý alkohol, že jsou zachovány, nebo jste je vzali ještě dřív, než to rozbili?
3: Je velmi mimořádné, že ty vázy jsou tady a v celku. No. Můžete je vidět u nás, ale i v Náprstkově muzeu, ale tam vlastně proto, že jsme jim je prodali. A ty vázy, které se rozbíjí, tam v té daleké Amazonii, tak ty střepy se znovu použijí do nové hlíny. To znamená, i v těchto vázách jsou střepy, které jsou možná další stovky let staré.
2: Jak ji popsat? Je to vlastně taková ženská postava, to ústí té vázy nahoře je jako obličej, pak nabývá na objemu jako nějaká káča, dokonce i ruce na jedné z těch váz jsou naznačené, jako by jsou položené pěkně na to tělíčko, které se pak zužuje dolů. Je to krásné dílo. A to je tedy součástí sbírky vašeho muže?
3: To je zrovna z mé sbírky. Teď se dostaneme do místnosti, která je naprosto unikátní a je velmi spojená s Kolovraty. Je to takzvaný zelený kabinet. Unikátní prostor hrady, zámky, když tak mají soupisy majetku. Tady vlastně vidíte ve freskách vyobrazené kolovratské dvory.
2: Je takový jejich katastr v obraze.
3: Přesně tak, katastr v obraze. A ty dvory měly za úkol financovat stavbu tohoto zámku. My jsme si ale už říkali, že tady vlastně vznikaly velmi často dluhy. Těch dvorů byla celá řada. Oni samozřejmě kolovrati o to většinu přišli po pozemkové reformě. Ale v době, kdy se stavěl zámek, tak jim všechny patřili Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Kouskova Lhota. Ty jsme taky identifikovali. Některé neumíme identifikovat, ale opravdovou zajímavostí je, a to víme teprve asi 2 roky, to jsou tady ty 2 menší obrázky, které jsme stejně jako další menší považovali za jakousi fantazii umělce, ale díky odborníkům na historii, tak víme, že to jsou úplně konkrétní, zcela konkrétní stavby z centra Říma.
2: To je bývalé... Já jsem chtěl říct, že to působí velmi italsky. No.
3: Je to bývalé sídlo papeže, letní sídlo papeže, a dnes tam sedí prezident Itálie.
2: To patřilo kolovratu.
3: Ne, ale nechali si to tady vymalovat.
2: Že by jako chtěli, to ještě koupíme.
3: To ne, ale já se k tomu hned dostanu, to je Santi Domenico, také centrum Říma. Ona vlastně druhá manželka toho stavebníka, toho Maximiliana Norberta Kolovrata, Marie Anna, protože jeho první žena umírá 1711, to byla Marie Barbora, a Marie Anna, druhá žena Kolovratová, ona působila třeba na dvoře polského krále a dlouho žila a působila na dvoře toskánské velkovévodkyně. A to je ten italský prvek, který ona sem vnesla, ona vlastně jaksi pomohla překročit ty hranice českého království. A pravděpodobně to je důvod, proč máme mezi freskami tady ty 2 paláce z centra Říma.
1: Řada příslušníků rodu Kolovratů podporovala umění, kulturu a vzdělání. Zámek Týnec u Klatov je toho důkazem. Možná proto ho milují a s láskou opravují a otevírají veřejnosti i současní nadšenci do moderního umění, manželé Lazarovic.
3: No, můj muž vždycky říká, já tady jenom sloužím. Takže můj muž to má v sobě, že vlastně nějakým způsobem bere tu věc, jako že ji dělá pro někoho jiného, pro další lidi. Já si to představuji tak, protože mám dost kamarádek, který mi říkají, to máš dobrý, že za sebou něco vidíš, tak nějak, i když to je strašně namáhavý a vlastně nebyli jsme nikde na dovolené, nikam nejezdíme, trávíme to tady, i víkendy tady vlastně pracovně jste, tak to tak nějak beru, že ta cesta je náš cíl. Že vlastně nemáme před sebou nějaký cíl, jako tak to doděláme a teď se sem nastěhujeme, to rozhodně ne. Ten náš cíl je ta samotná cesta, kdy se pokoušíme to zachraňovat nebo vylepšovat nebo nějakým způsobem vybavit a pobavit a potěšit ty, kteří sem přichází, se na tu historii podívat.
2: Jak důležité jsou památky pro Čechy podle vás?
3: Naprosto zásadní. To obrovské bohatství naší země. My jsme nesmírně bohatá země a já jsem zažila vlastně ten covid, tu dobu covidovou v Krumlově a viděla jsem, když se to uvolnilo, jak vlastně Češi i milují ty památky, jak přijížděly rodiny a chtěli si projít zámek a chtěli si zajít do galerie, takže vím, že je to, jak jste to sám říkal, to zlato, naše zlato nebo stříbro rodinné, nebo je to mimořádná věc, kterou ne každá země má. Projíždíte překrásnou krajinou a vstupujete sem na zámek, vyjíždíte na další místa. Jsme prostě bohatá země.
4: Myslím, že těch památek je v Čechách hodně. Velmi mnoho jsou zachovalé. Války nám je nezničily.
2: Co byste si pro ten svůj zámek přála do budoucna? I do té doby, až tu jednou nebudete a bude to vlastně xtá generace, co byste té budově, tomu místu s tou energií přála?
3: Já bych si přála, aby to vždycky zůstalo místem pro krásné setkávání. Aby tam vždycky zůstalo to umění, aby z toho nikdy nebyl hotel nebo kasino. Tak snad se to podaří.

A já jim budu přát, ať je jejich nadšení, píle a láska ke kráse oceněna i vaším zájmem. Připomeňme, že heslem rodiny Lazarovic je zachovej řád a řád zachová tebe. Nevzdávejme se proto tradic, hodnot a děl, která přetrvala staletí. Jsou naší součástí. Díky nim jsme hrdým českým národem. Pečujme o sebe, rodinu a věci kolem nás. Ať na nás i další generace mohou vzpomínat v dobrém. K tomu vás vybízí František Kinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je to hrůzdu?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
6: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní Humoriáda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
5: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
0: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě jen přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu. Koho nabídneme posluchačům jako prvního?
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Cože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. Kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no, samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no de, pořád, říkáte holčička, jo? No, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no, prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumbá? No, promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo, děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Já 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopřejete, jete, no, to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jsem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatik a spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, anebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, a nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
6: Dobrý den, Standa Zemník, vás Pavle zdraví, pana Přeučila.
7: Děkuji, také pěkný den.
6: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
5: No zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
6: No dlouho ne, tak hele,
5: no.
6: Mějte se krásně.
5: Děkujeme.
6: A děkuju, ahoj.
5: Děkujeme,
7: taky všechno krásné vám přejeme.
5: Dobré odpoledne.
8: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
5: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
9: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
5: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
9: Musím hlasovat pro porodnici 64.
5: Výborně.
9: Já jsem se narodila v porodnici v roce 64.
5: Tak to sedí.
9: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
7: Děkuji pěkně.
5: No, nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no.
9: Mějte se
5: hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Málenského lidí, ale to je Style. Já vás oba dva zdravím a
7: děkuji.
10: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
7: Aha, ano, jo, jo.
10: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to prostě porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Děkuju.
5: Děkujeme pěkně.
7: Mějte se hezky.
5: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
11: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo. A co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
5: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
7: no tak
5: blízký?
7: Já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60 a nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
5: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
7: Koníčky baví mě divadlo.
5: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
7: energii. No já velice rád plavu, jo.
5: Dobře, dobře, dobře. Tak děkujeme za rozhovor. Ano, v tuto chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
2: Profesor. Ano, u aparátu. Jak dceruška. A narodila. Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím.

0: No, Klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, nenajate. Malej, ja. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauce. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlasá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
1: Haló, sestřička, jo? Kluk? No ta, Sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
0: Ahoj. A závěrem prodavač.
2: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co? Zeptáte se v úterý, Mausa služebník.
3: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v Humoriádě, Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jevišti dělat.
4: Takže je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. A popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Ty letenky do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozejtří, jo? Portfolio, jak to vypracím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no, vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to steku všecko takové. Tak nazdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím. Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
7: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám takový práce, víte, abych se steknul, jo. Zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
7: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No, já
7: pojďte.
6: Se... No, tomu nevěřit.
7: Pojďte to zkusit.
6: No, se zkusím, ale marný. Je to marný.
7: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
7: Byste
6: mi dal jenom jeden ten, ještě. Lelitin.
7: Vemte si tenhle ten, jo. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
7: Vemte pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. Uh-huh. To marný, ne.
7: Tak. Chtěl trošku.
6: No. Nechte mě v klidu, můžeme
7: jo,
6: to
7: jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo. Já jsem vám něco říkala, že jo? Na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozejcek mi blokujte letenky na pozejcí a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví o lidi tak akcí, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to.
4: Rušte ty letenky taky.
6: Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl. Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Šmaria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, když se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Tak to budu jenom milionář. A těch je... steku.
7: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano. Haló? Teď jste něco hlo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplach, ne.
4: Já myslím, co.
8: Tak co?
6: Nic. Maličko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
8: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
8: Co s váma?
6: A nevím.
8: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
8: No hlejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
8: Ten si občas teda dávám pro sebe.
6: To je novinka?
8: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je, kdybyste byl zabetonovaný, víte. povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
7: Nevím, pane doktore.
8: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe. No. Poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to napitel. Já říkám, co ti je? Je to napitel. A co se ti stalo? Je to úplně napitel. A co máš? Máš nějaký problém? Ne, je to napitel. Ty nejsi zdravý, ne, je to napitel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal
1: barák,
2: o táto mi nějak a musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v Humoriádě stejně jako vás. A děkuji. Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
2: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař, jsem Mladý Boleslavy.
1: Zdravíme.
3: Ano.
2: Prosím tě, chtěl bych pozdravit pana Přeučila.
3: Děkuji.
2: To je jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych chtěl bych teda Bčko. Ano. A zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štrejharovýho ze Sacký.
1: Už se stalo.
2: A celou partu Sacký.
1: Tak, dobře. A Jiří Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To se mi postřelo.
2: Pane Lábuse.
1: Dobře, ano. Děkujeme, Milane.
3: Mějte se hezky.
1: Přesně tak, mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
4: Mirek, Velká Vítech, dobrý den.
1: Mirku, dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Já bych volil pana Lábuse.
1: Ano.
4: A chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci?
3: No.
4: Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
1: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
4: Já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopit, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
1: no, jasně.
4: Mějte si pěkně.
1: Tak se nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat
3: a
1: dál a dál.
3: A noví šaristvačičtí kolegové.
1: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
3: Děkuji.
1: Haló?
5: Tady je Pavel z Chocerát.
1: Pavle, zdravíme.
5: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě prvou Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
3: Ano.
1: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
3: Mějte se hezky.
1: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno v součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
6: Tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
7: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
6: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já... Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře!
7: Takže půjdu! Mám jiného přítele!
6: Koho?
7: Dobrou knihu!
6: K krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Ps, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozovnů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
7: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
6: Tak pro boha ženská, hni s sebou, kdy to nestihneme.
7: Já vážně nemůžu.
6: Tak dělej, pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
3: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami, anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou s Damou. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den. No. Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mi dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš. Mm-hmm. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Mm-hmm. Ano, ano.
4: Pro... Je
2: tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Mm-hmm. Dobře.
4: A moc ráda bych takový týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš ano, pořad. Mějte se krásně.
4: Děkuju.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Stajov Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký děkuji, víkend děkuji. I vám. Naslyšenou. Děkuji. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobák. Jde kolem kohout, jo?
7: Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
6: No a co? To ti do toho, ty frajere.
7: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohleto. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety.
6: A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž umělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjihne, říká Ježku. Ahoj.
6: A Ježek pojde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
6: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
6: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku.
8: Ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
6: No, tak poslouchej, no. Jelena, Jelena, ty jsi ale debil.
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajský úřad ve Zlíně ode dneška funguje v běžném režimu. Rožnov pod Radhoštěm znovu vyzývá rodiče budoucích prvňáků, aby si požádali o příspěvek na školní pomůcky. Lidé by si z dovolené neměli vozit suvenýry jako korály nebo mušle. Čekáme polojasno, teploty do 28 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobré ráno přeje David Jabůrek. Krajský úřad ve Zlíně dnes opět otevře. Mimo provoz byl od čtvrtka minulého týdne kvůli požáru budovy v bývalém areálu Svit. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína, pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
0: Kromě úřadů dnes otevřou i budovy 14 a 15, kde sídlí knihovna a muzeum jihovýchodní Moravy a taky některá parkoviště. Rožnov pod Radhoštěm znovu připomíná rodičům budoucích prvňáků, aby si požádali o takzvané pastelkovné. O příspěvek na školní pomůcky zatím požádalo jen málo rodin, přestože žádosti město přijímá už jen do 31. července. Peníze dostanou děti, které v září nastoupí do některé z 5 základních škol, dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
3: Rodiče dětí, které od září nastoupí do základních škol Vidická, Pod Skalkou, Záhumení, 5. května nebo Koryčanské Paseky, můžou získat příspěvek ve výši 1000 korun. Peníze mohou využít na sešity, psací a výtvarné potřeby nebo další školní vybavení. O příspěvek je potřeba požádat prostřednictvím portálu občana.
0: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny.
4: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
5: Ta zákonem zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Za 2litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1000 €.
4: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
6: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
4: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
0: Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se aktuální teploty pohybují v rozmezí 12 až 17 stupňů. Během dne by pak měly vystoupit na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Očekáváme polojasno a vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Žádné aktuální komplikace nemáme hlášené ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji. Teď už začíná ranní vysílání s Petrem Uhříkem. Dobré ráno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Nový týden a další letní plány. Tak to máme v kalendáři u data 13. července. Já vás, milí posluchači, zdravím u brzkého vstávání, přeju pohodu na startu i dobrou chuť u snídaně. Před kalendářem jenom doplním, že svátek oslaví Markéty a pouštím Brontosaury, ať nás příjemně naladí na nový den. Je 5 hodin, 5 minut. Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na začátku nového týdne. Český rozhlas Zlín posílá přání dobrého rána do pondělí 13. července. Vybírám z kalendária, dnešek připomíná slavnou věstonickou Venuši. Přesně před 101 lety tým profesora Karla Absolona objevil rozpůlenou na dvě části v pravěkém nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem ve zbytcích ohniště. Nikdo nejdřív nevěřil, že by části patřily k sobě. Teprve až po důkladném očištění se ukázalo, že celek vytváří kyprou ženskou postavu. V roce 1922 byly v obecných školách mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky také tělocvik a nauka o domácím hospodářství. 84 let je dnes americkému herci Harrisonu Fordovi. Nejvíce ho proslavila postava archeologa Indiana Jonese ze stejnojmenné dobrodružné série. V roce 1944 se narodil maďarský architekt a designér Erne Rubik. Jeho legendární šestibarevná kostka se skládá ze 27 kostiček. Když se psal rok 1977, způsobil blesk výpadek elektrického proudu v New Yorku. Takzvaný blackout postihl 9 milionů lidí. Během 25 hodin došlo tehdy mimo jiné k největšímu rabování obchodů v dějinách města. A ještě rok 1983, kdy zemřel osobitý skladatel filmové hudby Zdeněk Liška. Dlouhá léta působil ve filmovém studiu ve Zlíně. Už v roce 58 ho proslavila hudba k Zemanovu snímku Vynález zkázy. Celkem má na kontě více než 300 filmů a televizních seriálů, včetně Hříšných lidí města Pražského nebo Oscarového snímku Obchod na korze.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Je to 40 let, kdy Modern Talking poslali do světa novinkový single Brother Louie. Schéma stejné, byla to jednička v německé hitparádě, hned na to chlapci vydali své třetí album. Jdeme do roku 86.

0: Před minutou bylo 17:15. Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Podíváme se na průběh oblačnosti a teplot, meteorologické záležitosti.
1: Počasí.
0: A ještě ranní stav regionu číselně. 16 stupňů je v Kroměříži, 15 hlásí Staré Město, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 13 stupňů, to je situace v Holešově, ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 14 stupňů uvádí Bystřice pod Hostýnem, Strání, Vsetín a Valašská Senice. Vizovice a Štítná nad Bláří uvádějí momentálně stupňů 11. Počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku až oblačno. Ráno může být na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku oblačnosti méně. K večeru se bude oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 25 až 28, na Valašsku kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré, během dne budou i velmi dobré. Z biozátěží na dvojce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V rubrice Co v učebnicích nebylo si dnes povíme o historickém významu pražského poledníku. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
2: Pískání, šum, ticho. Poruchy sluchu nejsou jen problémem seniorů. Týkají se často i mladších ročníků. Jak je poznat? Dá se jim předcházet? A co dělat, když se objeví? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář ORL Baťovy nemocnice Martin Světlík. Už 15. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Kdysi v dětství mu babička přinesla z trhu první hlízky mečíků. Když z nich vyrostly květy, zrodila se i jeho celoživotní láska k nim. Jak šel čas, Petr Mimránek vypěstoval přes tisícovku odrůd mečíků a své úspěchy sdílel s pěstiteli u nás i v zahraničí. Za Petrem Mimránkem se za mečíky do Mysločovic vydáme v reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A ty pro vás má David Jabůrek. Kroměříž získala 30.

0: 3 nových kontejnerů na třídění skla. Během prázdnin jimi budou postupně nahrazeny starší kontejnery. Nové nádoby jsou šedé barvy a jsou rozděleny na dvě poloviny. Jedna pro sběr bílého a druhá pro sběr barevného skla. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, město hodlá na podzim ve výměně kontejnerů na sklo pokračovat. Ve Vsetíně začali dělníci pracovat na výměně umělého trávníku na hřišti pod Pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle mluvčího města Michala Horského tam bude nově trávník certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže. Single ženy by mohly mít možnost podstoupit umělé oplodnění i bez partnera. Ve většině evropských zemí to zákony umožňují. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO teď připravuje novelu, která to má zlegalizovat i v Česku. Ženy si ale budou muset zákrok hradit sami. S přispěním pojišťovny se nepočítá. 400 tisíc korun vrátí policie právníkovi Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miroslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Teploty ve Zlínském kraji jsou v tuto chvíli mezi 11 a 16 stupni. Během dne by pak měly vystoupit na 25 až 28 stupňů. Na Valašsku ke 23. Očekáváme polojasno a vítr mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se teď podle dopravních serverů jezdí bez nehod. Tolik zprávy, teď už opět dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čeští a moravští vinaři vyhlížejí dešťové mraky. Na vinicích totiž začaly dozrávat hrozny, jejich vývoj ale místy brzdí sucho. Jak může počasí kvalitu vína ovlivnit a kdy letos přijde vinobraní? Reportáž z vinice za chvíli, teď je půl šesté a tři minuty.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

0: Za 5 minut 5:45 dnes je 13. července. Na českých a moravských vinicích zrají hrozny. Vinaři teď doufají, že včas dorazí déšť, sucho se totiž letos projevuje i na révě. Vinobraní zřejmě přijde o něco dříve než v jiných letech. Kromě počasí si někteří vinaři popíší i kvůli změnám poptávce na trhu. Jako třeba na vinicích v Zaječí na Břeclavsku.
1: Momentálně hrozny jsou velikosti hrášku a začínají vlastně nabývat na objemu.
2: Ukazuje vinař Bronislav Vajbar révu ve své vinici. Hrozny pomalu dozrávají, letošní úroda vydržela i jarní mrazy. Pro vinaře je teď klíčové, aby v této fázi dozrávání měla réva vodu.
1: Aby dozrávalo správně, aby se tam vytvořila ta moravská krásná aromatika a šťavnatost, tak je potřeba mít přísun vláhy. Té vody už je v podzemí pomálu a čekáme každý den, kdy dojdou nějaké srážky, protože zatím nepřichází.
2: Nedostatek vody v následujících týdnech se může výrazně podepsat na kvalitě vína.
1: Protože když ta voda nedojde za 14 dní ani za měsíc, tak ty hrozny vlastně budou přezrávat, vysychat a bude tam jenom cukr a víno bude potom bez kyselin a bude hodně přezrálé a bude hodně alkoholické.
2: Bronislav Vajbar počítá s tím, že vinobraní by letos mohlo přijít o něco dřív. A to jak kvůli počasí, tak i měnící se poptávce na trhu.
1: Protože nebudeme čekat na takovou vysokou cukernatost, protože i český, moravský konzument se mění. To znamená, už nechce takový ty těžký alkoholový vína, tak nic jiného nám nezbývá, že budeme muset do těch vinic třeba vyrazit o týden, o 10 dní dřív.
2: Dříve pozbírané hrozny jsou vhodnější i pro šumivá vína, která se v posledních letech těší stále větší oblibě. Se sklizní vinaři zřejmě postupně začnou koncem srpna. Pokračuje předseda Asociace nezávislých vinařů Jiří Maděřič.
3: Opravdu očekávám, že letošní vinobraní bude dřív. Nebude to oparník, tak jak jsme si zvykli třeba v roce 2018, že jsme začínali už v podstatě na začátku srpna. Teďka se to uklidnilo, to počasí není už přes 40. A ty vysoké teploty přes noc taky zabezpečují to, že ta réva dozrává. No, my teďka budeme očekávat nějakou vodu.
2: Suché počasí na druhou stranu neprospívá houbovým chorobám na révě, i tak je podle Maděřiče důležitá ostražitost a případné postřiky vinic. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:15. Dobré pondělní ráno přeje Český rozhlas Zlín. Dál nás bude zajímat léto podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď tentokrát začnu přehledem údajů měřících stanic. 16 stupňů je v Kroměříži, 15 hlásí Staré Město, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. 13 stupňů to je situace v Holešově, ve Zlíně, v Bojkovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 14 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Strání, Vsetín a Valašská Senice. V Hošťálkové je to 12 stupňů, stejně jako v Luhačovicích, 11 stupňů uvádí Štítná nad Láří a Vizovice. Počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku až oblačno. Ráno může být na Kroměřížsku a Uherskohradišťsku oblačnosti méně. K večeru se má oblačnost postupně rozpouštět. Nejvyšší teploty 25 až 28, na Valašsku kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, během dne budou i velmi dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: je 13. července. Každé pondělí po 13. hodině pro vás Český rozhlas Zlín vysílá pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude známý olympionik, akrobatický lyžař Aleš Valenta. Tady je malá ochutnávka.
1: Mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu, konkrétně pro vás?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout už dnes po 13. hodině. Dnešním hostem Oskara Hesse bude Aleš Valenta. David chystá nové zprávy, uvede přesně v 6 hodin, to znamená za 7,5 minuty.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Obyvatelé na Vsetínsku stále častěji využívají sdílená kola, nejen při výletech, ale i při cestách do práce. Poliklinika ve Valašských Kloboukách na Zlínsku má novou sanitku, stále 1,8 milionu korun. Řeku Moravu překlene u Kojetí na nový železniční most. Čekáme polojasno, teploty do 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobré ráno. Zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi podél cyklostezky Bečva. Ve Vsetíně si za první rok provozu lidé půjčili kola téměř 60 tisíc krát. Ve Valašském Meziříčí to bylo necelých 40 tisíc výpůjček. Službu si vedle turistů rychle oblíbili také místní. Kola využívají na cestě do práce.
4: Ve Valašském Meziříčí odkládá kolo u nádraží Štěpán, přijel ze Zašové, kde stavbaři přestavují křižovatku.
5: V Zašové je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole. Je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
4: Ve Vsetíně se dají na sdílená kola hlavně studenti, říká místostarosta Petr Kudlík.
6: Tak nejvíc jezdí študáci, jako obecně, ale jezdí hodně lidí i do práce s úředníci. Ty vím, že jezdí tady k městskému úřadu.
4: Velký zájem o půjčování sdílených kol registrují taky v Rožnově pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Nákupem nové sanitky pokračuje poliklinika ve Valašských Kloboukách v obnově stávajícího vozového parku. Sanitka nabízí moderní vybavení pro maximální bezpečí a pohodlí přepravovaných osob a její nákup si vyžádal investici ve výši 1,8 milionu korun.
7: Vnitřní prostor je řešen jako víceúčelová vestavba s dvěma polohovatelnými sedadly, otočným a zároveň sklopným sedadlem, pojízdným transportním křeslem a moderními nosítky s nosností 250 kg. Součástí vozu je i nezávislé přídavné topení. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
2: Ode dneška do neděle se můžete zapojit do akce Motýlí půlhodinka. Stačí za slunečného, ale nepříliš horkého počasí aspoň 30 minut pozorovat, určovat a sčítat motýly. Nejlépe na rozkvetlých místech, jako jsou louky, zahrady nebo i městské parky. Výsledky pozorování pak stačí zapsat do formuláře na webu motýlípůlhodinka.cz. Nový železniční most přes řeku Moravu staví dělníci nedaleko Kojetína na Přerovsku. Bude součástí modernizované tratě mezi Nezamyslicemi a Přerovem. Ocelová konstrukce bude dlouhá 150 metrů a vysoká 20 metrů. Její postupné vysouvání potrvá 2 až 3 dny. Uvedl to Luboš Vinklárek, který stavbu na místě řídí.
8: Konstrukce mají váhu 680 tun, takže hýbe se to dvoma hydraulickými pístama, buď se to sune, anebo se to táhne, ale jako není to tak rychle. Potom samozřejmě máme nachystané místa, na které se to, na které je to uložené a musí to pořád kontrolovat, aby to nesjelo dolů, aby to ta konstrukce jela tam, kde má.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji se aktuální teploty pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů. Během dne by pak měly vystoupit na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Očekáváme polojasno a vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dopravní servery nehlásí ze silnic a dálnic ve Zlínském kraji žádné momentální komplikace. Cestu bez nehod vám přeje David Jabůrek a slovo má znovu Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Známá pranostika svatá Markita hodila srb do žita, doprovází náš letní start v novém týdnu. Touto větou z historie vás, milí posluchači, vítám do pondělí. Dnes je 13. července. Svátek oslaví v hojném počtu právě Markéty. A za chvíli budeme v historickém ohlédnutí pokračovat hned, jak nám zaspívá Petr Čáslavský. Petr Uhřík zdraví od mikrofonu, přeju hezké ráno. Teď máme 6 hodin a 5 minut.
10: Český rozhlas Zlín.

0: Zdravíme se na začátku nového týdne. Český rozhlas Zlín posílá přání dobrého rána do pondělí 13. července. Vybírám z kalendária, dnešek připomíná slavnou věstonickou Venuši. Přesně před 101 lety tým profesora Karla Absolona objevil rozpůlenou na dvě části v pravěkém nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem ve zbytcích ohniště. Nikdo nejdřív nevěřil, že by části patřily k sobě. Teprve až po důkladném očištění se ukázalo, že celek vytváří kyprou ženskou postavu. V roce 1922 byly v obecních školách mezi povinné předměty zařazeny občanská nauka a ruční práce a pro dívky také tělocvik a nauka o domácím hospodářství. 84 let je dnes americkému herci Harrisonu Fordovi. Nejvíce ho proslavila postava archeologa Indiana Jonesa ze stejnojmenné dobrodružné série. V roce 1944 se narodil maďarský architekt a designér Erno Rubik. Jeho legendární šestibarevná kostka se skládá ze 27 kostiček. Když se psal rok 1977, způsobil blesk výpadek elektrického proudu v New Yorku. Takzvaný blackout postihl 9 milionů lidí. Během 25 hodin došlo tehdy mimo jiné k největšímu rabování obchodů v dějinách města. A ještě rok 1983, kdy zemřel osobitý skladatel filmové hudby Zdeněk Liška. Dlouhá léta působil ve filmovém studiu ve Zlíně. Už v roce 1958 ho proslavila hudba k Zemanovu snímku Vynález zkázy. Celkem má na kontě více než 300 filmů a televizních seriálů, včetně Hříšných lidí města pražského nebo Oscarového snímku Obchod na korze. Historii uzavírám, jdeme zpátky do regionu. Krajský úřad ve Zlíně nebo Baťův institut dnes opět otevřou. Hasičům se požár budovy číslo 34 o víkendu podařilo dostat pod kontrolu, můžou tak zmenšit bezpečnostní perimetr. Téma pro následující reportáž.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Kanadská Shania Twain oslaví teď v létě 61. narozeniny a ve svém věku už toho v muzice dokázala opravdu hodně. Pravidelně se také umísťuje v anketách o nejpřitažlivější ženu planety. Jinak ji vnímáme samozřejmě hlavně co by jednu z nejslavnějších zpěvaček pop country. Za 3,5 minuty bude 6:45.

0: Máme 13. července, centrum Zlína se dnes opět částečně vrátí do normálního provozu. Po několikadenním zásahu u požáru budovy 34 v areálu Svitu se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu. Díky tomu zmenší rizikovou oblast. Lidé se tak opět dostanou třeba na krajský úřad nebo do muzea. Zákaz vstupu nebo vjezdu aut ale platí dál, nejenom pro těsné okolí budovy 34, ale i pro některé ulice i parkoviště.
1: Zajímá nás, jestli budeme moct znovu parkovat nebo ne.
2: Pavel Machů pracuje v budově 13 Baťovského areálu, tedy přesně před vytyčeným perimetrem. Na parkoviště pro zaměstnance se ale nedostane, je totiž příliš blízko zřícené budově, tedy už za policejní páskou.
1: Je to kousek, není to daleko, je to řádově 100 metrů.
2: S otázkou, kdy se parkoviště znovu otevře, míří za velitelem zásahu Zdeňkem Otrusinou.
1: Asi tady bylo otevřený ty parkovací místa.
3: Teď úplně ty spodní, bavíme se o tom pod tou budovou, co hořela, úplně tam jak máme mít ten kontejner. Celé to otevřené nebude.
2: Část parkoviště hasiče otevřou v pondělí, další zřejmě ve středu, vysvětluje velitel.
4: My se snažíme co největší čas zpřístupnit, abychom zlepšili parkování v centru. Plně to nepůjde obnovit, ta kapacita těch parkovišť, část jich zůstane uzavřená z důvodu bezpečnostních.
2: Naopak od pondělka otevřou budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. A taky sídlo krajského a finančního úřadu v budově 21. Instituce byly zavřené od začátku čtvrtečního požáru. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
5: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
2: Perimetr hasiči a policisté sice zmenší, k budově se ale ani tak lidé nedostanou blíž než na několik desítek metrů. Místo chtějí hasiči předat majiteli, až budou mít požár kompletně zlikvidovaný. Kdy se tak stane, zatím jasné není. Pak přijde na řadu demolice, kterou zajistí majitel. Do té doby je potřeba perimetr udržovat, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
4: Co je jisté, ulice Vavrečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
2: Podle hasičů se navíc nedá vyloučit, že se nestabilní budova zřítí sama třeba při silnějším větru nebo bouřce. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
7: Včely jsou pro přírodu nepostradatelné. Proč? A jak vypadá život jednoho včelstva? Co během roku zaměstnává včelaře? A může se do včelaření pustit úplně každý? Na to se budu ptát včelaře Jiřího Kalendy z Lípy na Zlínsku. 13. července bude hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Jiřím Kalendou i s vámi se těší Anna Randárová.
6: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Za 9 minut bude 6:30. Pokračujeme informacemi o počasí, poslechneme si, jak to na začátku nového týdne vychází. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pondělní ráno ve Zlínském kraji prozatím vypadá jak?
1: Teplotně je to většinou kolem 13-14 stupňů, nejteplejší jsou severozápad a západní okraj Zlínského kraje, tam je i přes 16 stupňů, naopak některá údolí na Valašsku mají ještě třeba jenom 11, nebo obecně i na východě kraje, jihovýchodě. Na obloze je to takové půl na půl, zhruba severovýchodní část kraje má takovou ranní zvětšenou oblačnost, dokonce může být někde i mlhavo, takže skoro zataženo oblačnost. A nebo to mlhavo, naopak jeho západní polovina kraje je většinou skoro jasná nebo polojasná, ale zase znovu zhruba v oblasti Bílých Karpat je také taková zvětšená oblačnost, anebo se tam mohou objevovat také i ty mlhy. Vítr fouká většinou ze severních směrů nebo je proměnlivý, ale fouká jenom slabý.
0: Den teprve začíná, jak to bude s teplotami a oblačností dál? Čeká nás hezký letní den?
1: V podstatě ano, protože počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku může být i oblačno, takže tam té oblačnosti malinko více, ráno tedy místy i nějaké ty mlhy. Zhruba někdy k večeru se bude oblačnost rozpouštět, den čekáme bez srážek, no a teploty letní 25 až 28 stupňů, na Valašsku trošku méně, kolem 23-24, no a vítr ráno a pak znovu večer slabý, přes den mírný, severovýchodní až severní.
0: Ještě jaké číslo máme v biozátěži na dnešek?
1: Ta je taková rozdělená, většina kraje má stupeň číslo 2, střední zátěž, právě kvůli těm vyšším teplotám, ale Valašsko jednička, stupeň tedy nejnižší, mírná zátěž.
0: Hned se podíváme taky na zítřek, úterý, nabídne podobný průběh.
1: Zítřek už bude odlišný, protože čekáme postupně během odpoledních hodin i více oblačnosti, tedy v té první části dne v noci polojasno, potom zítra dopoledne už potom i oblačno, ale ta oblačnost může být i částečně průsvitná, no a v těch odpoledních hodinách postupně většinou i skoro zataženo a budou se tvořit lokální přeháňky nebo i bouřky, které mohou potom k večeru od západu ještě přibývat do takového, řekněme, možná i pásma přeháňko-bouřkového nebo deštěvo-bouřkového. No a později večer potom budou ty případné srážky ustávat, oblačnost bude postupně ubývat. Teploty zítra vyšší než dnes, 27 až 30, Valašsko zase trošku méně, kolem 26, vítr slabý severních směrů, může potom později odpoledne a večer v těch přeháňkách nebo bouřce i výrazně zesílit.
0: Jak to bude dál? Přibližme si ještě průběh dalších dnů, když se podíváme do prostřed týdne. Jakou máte pro nás, Jitko, vyhlídku na středu, na čtvrtek?
1: Ve středu i ve čtvrtek, nebo hlavně v tu středu, čekáme v podstatě asi podobné počasí zítřejšímu, spíš takové oblačnější nebo i skoro zataženo. Zase se mohou objevovat hlavně v první části dne přeháňky nebo i bouřky. Ty potom někdy zhruba k večeru by se měly vytrácet. No a teploty v tu středu by měly být o něco nižší než zase zítra, 24 až 27 stupňů, čtvrtek. Tak bude znovu teplejší, tam zase zřejmě i ke 30 stupňům tropickým a více polojasného počasí a méně srážek.
0: A na závěr teplotní rekordy, zajímavá čísla z historie 13. července. Prozraďte prosím, o jaké hodnoty se jedná pro náš Zlínský kraj.
1: Nejvyšší hodnota 35 stupňů byla naměřena ve Zdounkách na Kroměřížsku v roce 1928 a Huslenky Kychová rok 1968 a hodnota nejnižší 3,5 stupňů.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je tu David Jabůrek. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily jsou k dispozici v Luhačovicích za městskou plovárnou. Stanice jsou určeny pro celoroční venkovní provoz. Podle nezávislého starosty Mariana Ležáka jde o reakci na zvýšenou poptávku lázeňských hostů. Stanice můžou současně nabíjet i dvě auta. Vinobraní na Jižní Moravě by letos mohlo začít už v druhé půlce srpna, tedy dřív než obvykle. Teplé počasí přeje dozrávání hroznů, na vinicích je ale sucho. Vinaři doufají, že přijde déšť, aby bobule včas nabrali na objemu. Italský tenista Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul. Světová jednička ve finále porazila 3-1 na sety trojku žebříčku Alexandra Zvereva z Německa. Sinner získal první letošní grandslamový titul.

0: Triumf a pátý celkově. Ve Zlínském kraji se aktuální teploty pohybují v rozmezí 12 až 16 stupňů. Dnes se pak oteplí na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Bude polojasno, vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínský kraj v tuto chvíli dle dopravních serverů bez nehod. Takový byl aktuální přehled dění Českého rozhlasu Zlín. Den plný dobrých zpráv přeje David Jabůrek. A nyní pokračuje ranní vysílání s Petrem Uhříkem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Rád bych ještě připomněl jednu hudební událost. 13. července v roce 1985 v pravé poledne začal na londýnském stadionu ve Wembley 8-hodinový hudební maraton pod názvem Live Aid. Poté se přesunul na stadion do americké Filadelfie, kde po dalších 6 hodinách skončil. Tento dosud největší koncert v dějinách rockové a populární hudby zorganizoval irský hudební Bob Geldof jako charitativní akci ve prospěch obětí hladomoru v Etiopii. Phil Collins dokonce stihl vystoupit na obou místech. Benefice přenášená televizními stanicemi do celého světa vynesla přes 200 milionů dolarů. Teď už přeju dobré ráno a pohodu na pondělním startu, když máme 6:30 na 3 minuty.

0: Za 5 minut 6:45. Do nového týdne se vítáme na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přeju hezké pondělní ráno. Zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Mnozí je využívají cestám do práce. Podrobnosti nabídneme v reportáži 10 minut před 7:30. Osvěžení u vody, krásná příroda a tip na letní výlet. Naše regionální stopařka Petra Sedláčková vám dnes opět přinese tip na zajímavé místo ke koupání a relaxaci ve Zlínském kraji. Dnes dopoledne, abych byl konkrétní, zamíří k přehradě Bystřička na Vsetínsku, kde zjistí, čím láká návštěvníky a proč patří mezi oblíbené letní cíle. Poprvé se do vysílání přihlásí o 14:30, jak je domluveno, a já za chvíli přidám počasí krátkou pondělní předpověď.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 tady je Český rozhlas Zlín. Povíme si o novém týdnu pohledem meteorologů. Na úvod krátké předpovědi si ještě řekneme o ranních teplotách.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 11 a 16 stupni. Počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku, ale i oblačné a teď ráno místy mlhavé. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty 25 až 28, na Valašsku kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den to bude pak mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou prozatím dobré, biozátěž střední na dvojce, Vsetínsko má první mírný stupeň biozátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Jezdila po železnici, ale vlakem není a v pravidelném provozu byla jenom 3 roky, přesto je dodnes světovým fenoménem. Přesně před 90 lety vyjela na tratě z Bratislavy směrem do Prahy červená slovenská Strela. Luxusní vůz mohl jet až 130 km v hodině a způsobem pohonu, který vymyslel geniální vynálezce ze Vsetína, Josef Sousedík předběhl svou dobu. Za okamžik se slovenskou Strelou navážeme.

0: Dokážete si představit, že byste se dostali z Bratislavy přes Brno do Prahy za 4 hodiny a 18 minut? Před 90 lety to možné bylo. A to díky červenému vozu Slovenská Strela. Měl luxusní interiéry a také inovativní pohon od vsetínského vynálezce Josefa Sousedíka. Dnes už tato národní kulturní památka nejezdí, lidé si ji chodí prohlížet do depa v Kopřivnici, odkud zatím naposledy vyjela před 2 lety, no a tehdy se s ní svezla i redaktorka Michaela Vetešková.
1: Tak je to absolutně nejlepší dílo, co bylo za první republiku u nás vyrobený, jako jo.
2: A jak se vám sedí v tom čalounění tady?
3: Je to komfortní, já jsem velký chlap a sedím tady úplně pohodlně, líp jak v dnešních vlacích.
2: Strela svištěla po koleji, půlkruhovým čumákem si razila cestu svižným tempem a cestující se poupovali do jejího rytmu. I když vedla z Kopřivnice do Vsetína kratší trasa skrz úzká údolí mezi zalesněnými kopci, strojvůdce jí vedl jinou, delší trasou. Seděl ve dřevem obložené jednoduché kabině a odmítal se mnou mluvit. Věnoval se řízení. Jeho kolegové mi důvod této trasy vysvětlili.
1: Protože je hrozně dlouhá, má dlouhý rozchod, jo, a to by vykolilo.
2: Dokázal byste mi ten vagón nebo ten vůz popsat jako ten interiér?
3: Tak já si myslím, že tady nějaký sametový potah,
2: takový
3: béžovo-hnědý, taková bílá káva. Jsou tady červeno-bílé kombinace, asi nějaké linoleum na podlaze.
2: Potahy na sedačkách byly z pliše, upřesnil záhy kurátor Radim Zátopek a pak mi hrdě ukazoval zařízení kuchyně s vařičem, lednicí a ohřívacími boxy na párky, protože během 4hodinové jízdy si cestující mohli číst třeba nejenom noviny, ale i popíjet kávu z bílých hrnečků a tak důležitá byla i toaleta s teplou a studenou vodou.
4: Vůz Slovenská Strela, nebo přesně řečeno M290002, má supermoderní interiér, ale i tak se tady střetávají dva světy, protože tady jsou normální lítinová kamna, ve kterých se topí.
2: Vedoucí konstruktér Hans Ledvinka k výrobě vozů přizval mistry ve svém oboru. Designéři přišli s nápadem, že vozy budou mít višňově červený nátěr se střechou v barvě starého zlata. A architekt Vladimír Gregor navrhl aerodynamický tvar skříně, takže vůz při rychlé jízdě skutečně připomíná střelu, která takřka letí vzduchem. Tady opatrně se dotýkám sedadel, protože opravdu ten vůz houpe. V jedné té sedačce sedí Tomáš Sousedík.
5: Tak je to velice příjemný pocit, protože vlastně Strela se poprvé dostává do Vsetína v této podobě.
2: Josef Sousedík navrhl pro Slovenskou Strelu unikátní kombinovaný pohon. Přišel s geniálním nápadem, jak přenést výkon ze spalovacího motoru na hnací nápravu.
5: Byl navrhnut a vyzkoušen a vyroben Josefem Sousedíkem, mým otcem v jeho továrně ve Vsetíně.
2: A právě tam jsme 3. května roku 2024 zamířili. Bylo to snad jen po třetí, co nově opravená Slovenská Strela vyjela ze svého prosklaného depa v blízkosti muzea Tatra Kopřivnice. Michaela Vetišková, Český rozhlas.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: K pomoci s objasněním příčin požáru v baťovském areálu vyzvali veřejnost hasiči. V Malé Bystřici na Vsetínsku dostavěli novou budovu dětské skupiny Jalovec. Vláda projedná ukončení regulace cen pohonných hmot. Bude polojasno, teploty až 28 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jaburek. Dobré ráno. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek kolem 8:30 ráno. Pomoci můžou fotografie a videa z času těsně před a po vypuknutí požáru, očitá svědectví, například pokud si lidé všimli něčeho neobvyklého, nebo informace o budově i další poznatky, které s požárem můžou souviset. Kam se s informacemi obracet, najdou lidé na webových stránkách hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. V Malé Bystřici na Vsetínsku otevřou novou dětskou skupinu. Postará se o 12 dětí do 6 let. Moderní budova vyrostla přímo v centru obce vedle kulturního domu a hřišť. Co v ní na děti čeká, popisuje nezávislá starostka Lucie Kotrlová.
2: Děti se v té budově můžou těšit na úplně nové prostory, které se skládají z velké herny, velké ložnice, v které bude část i pro takové malé vzdělávání předškoláků. Momentálně dětskou skupinu ještě dovybavujeme a děti přivítáme 1. září.
0: Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzinu a nafty má kabinet určovat do neděle 19. července. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO od 20. července k běžné praxi. Ministerstvo financí bude ale dál podle Schillerové marže a ceny kontrolovat.
3: Ministerstvo financí bude situaci intenzivně sledovat i po zrušení regulace. Nakonec náš monitoring cen ten bude dále přetrvávat a pokud by to bylo potřeba, jsme připraveni tento mix osvědčených opatření operativně obnovit.
0: Regulaci cen pohonných hmot vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů sobě.
4: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji se aktuální teploty pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů. Během dne se pak oteplí na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Bude polojasno, vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na silnici 57 u Vsetína. Osobní auto se srazilo se Srnou, zvíře leží na vozovce. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za chvíli pozdravím na telefonní lince někoho odvážného, kdo si bude mít chuť znovu ověřit své znalosti moravského nářečí, no ale napřed pohled do kalendáře. Máme tu nový letní týden, začínáme datem 13. července, vítám vás, milí posluchači, do pondělí, Markétám posílám gratulaci k svátku. Vydavatelství Jota věnuje za správnou odpověď v naší malé slovní hře objemnou a zajímavou knihu s názvem Za svědky minulosti. Výpravy za technickými památkami mizejícími řemesly Čech, Moravy a Slezska, dobové materiály, ilustrace, mapy. Opravdu, jak jsem nahlídl, tak moc hezká kniha. Ještě si poslechneme Helenu Vondráčkovou s Jiřím Kornem a můžeme soutěžit. Teď je 7 hodin 5 minut. Od mikrofonu zdraví stabilně Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 8 minut po 7 hodině. Máme pondělí, je tady čas na soutěž. Pravidelní posluchači vědí, že od pondělí do pátku máme vždycky připravenou otázku slůvka z moravského nářečí a nejinak tomu je i dnes. Hrajeme o knihu Za svědky minulosti. Ozvat se můžete na známém čísle.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Moravské nářečí je pestré a barevné a ani po letech, co pro vás chystáme, milí posluchači soutěž, jak se u nás mluví, jsme, myslím, slůvka zdaleka nevyčerpali. Dnes se pro jedno vydáme do Otrokovic, konkrétně do části Kvítkovice. Připravila si ho pro nás paní Blažena Šustková. Tak, koho vítám na telefonu? Dobré ráno, Český rozhlas Zlín, haló.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk.
0: Pan Zdeněk bude soutěžit. Pane Zdeňku, jak se vám na začátku nového týdne daří? Povězte.
2: No výborně, člověk stane a nic ho nebolí, tak je to dobré. Je to výborné.
0: Vidíte, on to podobně takto někdy popisuje i Franta Ringoček, nedávný oslavenec, měl myslím 83 minulý týden tak to popisuje svůj život taky. Nic mě nebolí, nemám vývod, tak je to dobrý. No a nějaké letní plány máte?
2: Ale tak zahrádka, možná výlet na kole, uvidíme.
0: Vynikající.
2: Podle počasí.
0: Bezva. Tak jo, plány máte, teď si poslechneme otázku do soutěže, zkuste správně odpovědět a máte od nás krásnou knihu. Jo, tak jdeme na to.
3: Víte, co znamená slovo kunerol?
0: Aha, kunerol.
2: Tak to je taková, něco jak máslo, no, mast, taková. Asi to myslím, nějaká mastička.
0: No tak je,
2: chleba, tak.
0: No, pane Zdeňku, je vidět, že víte tak zhruba, o co se jedná, o co kráčí. Chcete ještě nápovědy, anebo to necháme tak, jak říkáte?
2: No naše babička vždycky říkávala, namažu si ten kunerol, chleba a tak dále.
0: No.
2: To je to nějaké máslo nebo sádlo, já nevím, to je něco takového.
0: No, není to úplně přesně, ale víte co, jak jsem tady měl ještě nachystané nápovědy, krumpáč, koňský postroj, jo, a nebo to Ačko je jakýkoliv umělý tuk, tak vy asi zvolíte.
2: Tak,
0: no,
2: ano.
0: Jo.
2: To byla kostka takového tuku.
0: Mm-hmm.
2: Ano, to se tak říkalo, jo.
0: Tak jo, ale vy jste v podstatě zareagoval bytě bez nápovědy, takže jenom nám to potvrdí paní Blažena Šustková z Otrokovic.
3: Jakýkoliv umělý tuk.
0: Je. Ano, ten oný kunerol, takže potlesk pro vás. No, když jsme u toho tuku, já raději volím tuk v podobě sádla nebo másla, to vy jste vlastně taky zmínil, že topinka na sádle má úplně jiné grády, než když to dáte na olej.
2: Jasně.
0: A udělat si guláš.
2: A na to.
0: No, udělat si guláš bez sádla, to taky jako není ono. Jo, porozuměli jsme si naprosto bezvadně, pane Zdeňku. Právem vám náleží odměna, máte krásnou knihu od nás.
2: Děkuji.
0: Mějte se hezky a nashledanou.
2: Taky děkuji, nashledanou a zdravím všechny posluchače.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Tady tu jednou muzikálovou nám teď zaspívá Bára Basiková. 7 hodin 12 minut.

0: Před minutou bylo 7:45. Podíváme se na průběh oblačnosti a teplot, meteorologické záležitosti.
1: Počasí.
0: A ještě ranní stav regionu číselně, teď se pohybujeme mezi 13 a 18 stupni. Počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku, ale i oblačné a ráno místy mlhavé. K večeru se má oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty 25 až 28, na Valašsku kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky máme dobré, biozátěž střední na dvojce, Vsetínsko je na tom o poznání ještě v tomto parametru lépe, jednička, zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Sdílená kola si získávají ve Zlínském kraji stále více příznivců. Využívají je nejenom turisté, ale hlavně místní, kteří chtějí ušetřit čas na cestě do práce. Více informací najdeme už za chvíli v reportáži.
2: Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Necelých 9 minut do půl osmé, je pondělí 13. července a jak jsem naznačil před chvílí, další téma, zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Vedle turistů si je rychle oblíbili taky místní. Využívají je při cestách do okolí a každý čtvrtý uživatel na něm dojíždí do práce.
1: A kam jezdíte?
2: Teď mám právě brigádu v Deze a jako když třeba občas zaspím nebo tak, tak prostě to kolo využiju a je to prostě dobrá věc.
1: Jako právě nasedá na kolo na stanovišti u vlakového nádraží. Zatímco on kolo vyzvedává, Štěpán ho odkládá. Právě dorazil z nedaleké Zašové. Dříve jezdil autem. Teď už si ale měsíc půjčuje sdílené kolo, aby se vyhnul kolonám na hlavním tahu kvůli přestavbě křižovatky.
3: Zašové teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole, je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
1: Vy si vezmete to kolo v Zašové, necháte ho ve Valašské Meziříčí?
3: V Zašové máme myslím 3-4 ty zastávky, jedna z nich je přímo u mého baráku, takže to je úplně ideální.
1: Půjčit si kolo v jedné obci a nechat ho ve druhé jde hlavně díky cyklostezce Bečva. Lidi motivuje, ale ještě jedna věc. Meziříčí se do práce nebo k nádraží jede často z kopce dolů. Možnosti využívá i Petr, který pracuje pro největšího zaměstnavatele ve městě.
4: Záleží podle počasí.
1: Kudy jezdíte?
4: Od nemocnice.
1: Takže z kopce dolů, potom tady kolo odložíte a když potom máte odpoledne po směně.
4: Jedu zpátky do kopce, bohužel.
1: Setínce ke sdíleným kolům přidal později. I tam si ale lidé výpůjčky rychle oblíbili. Teď se nám kolo otevřelo. Kam na něm jezdíte?
5: Do zbrojovky, do práce, bo mně to přijde lepší prostě.
1: Podle radnice využívá sdílené kolo na cestu do práce každý čtvrtý, kdo si kolo půjčí, říká místostarosta Petr Kudlík z Hnutí ANO.
6: Úředníci, ti vím, že jezdí tady k městskému úřadu.
1: Rozhodli jste se třeba i nějak upravit ta stanoviště?
6: Spíš se posouvají jako z provozních a technických důvodů, jakože vadí to třeba v průchodu nebo tak. My tím, že tady ještě navíc se staví, jako na nové autobusové nádraží, tak je tam staveniště, takže moc toho prostoru tam nemáme. Ale máme u věžáku, jak se tady říká na Vsetíně, tak je tam stanice, která je samozřejmě nejvíc využívaná tím, že to nejbliž tomu autobusovému i vlakovému nádraží a tam teda bývá chaos občas.
1: Jako zatím poslední město na Vsetínsku se k projektu sdílených kol připojil Rožnov pod Radhoštěm. Ve městě zatím chybí síť městských cyklostezek a tak tady lidé, podle mluvčí Adely Kousalové, jezdí právě po cyklostezce Bečva. Zájem o výpůjčky je mimořádný.
7: K současným 20 kolům přibylo dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol.
1: Sdílená kola si získávají lidi i v dalších městech Zlínského kraje. Často je využívají na cestě do práce, třeba lidé, kteří na nich nasednou na Otrokovickém nádraží a vyráží do centra Zlína. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Připravil je David Jabůrek. Dobré ráno. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se od dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Více v reportáži krátce po 8. Rožnov pod Radhoštěm znovu připomíná rodičům budoucích prvňáků, aby si požádali o takzvané pastelkovné. O příspěvek na školní pomůcky zatím požádalo jen málo rodin, přestože žádosti město přijímá jen do 31. července. Peníze dostanou děti, které v září nastoupí do některé z 5 základních škol. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035. Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Ve Zlínském kraji jsou v tuto chvíli teploty od 13 do 18 stupňů. Během dne se pak oteplí na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Bude polojasno, vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vaše.

0: našeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Opatrně na silnici 57 u Vsetína. Po srážce auta se Srnou leží zvíře na vozovce. A slovo teď přebírá znovu Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za chvíli se na region podíváme taky přes kulturu, nabídnu několik zajímavých letních tipů. Teď je 7:30, 2,5 minuty. Připomínám, 13. červenec, přeju hezké pondělní ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, za necelých 5 minut bude 7:45 a jdeme za kulturou. Dobré ráno. Každé prázdninové pondělí si můžete návštěvu kroměřížské květné zahrady zpestřit programem pro rodiny s dětmi v takzvané zahradní herně u Králičího kopce. Těšit se dnes můžete na skládačky, hry, hříčky a tvoření. Program je určen všem věkovým kategoriím a potrvá od 10 do 15 hodin v květné zahradě Kroměříž. Park u kulturního domu v Koryčanech na Kroměřížsku nabídne ode dneška akci pro děti, rodiče i prarodiče. Městská knihovna Koryčany totiž zve na kouzelné veřejné čtení pohádek na vlastní dece. Můžete si užít příjemné letní podvečery plné příběhů a fantazie přímo u parku do kulturního domu. Stačí si vzít sebou deku, pohodlně se usadit a zaposlouchat se. Akce u kulturního domu v Koryčanech na Kroměřížsku potrvá až do pátku a každý večer začne v 19 hodin. Muzeum Zubří připravilo na prázdniny ve spolupráci se sběratelem a architektem Petrem Šimrem výstavu pod názvem Svět kostiček. K nahlédnutí bude fascinující svět a sbírka Petra Šimra, která mapuje vývoj stavebnice Lego od 70. let minulého století až po současnost. Obdivovat můžete vlaky s kolejištěm, technické stroje, dopravní prostředky i další propracované modely. Výstava bude v Muzeu Zubří na Vsetínsku přístupná až do září a dnes má otevřeno do 18 hodin. Historii Valašska a jeho kulturu už celé století prezentuje Rožnovské národní muzeum v přírodě. K jeho založení výraznou měrou přispěli sourozenci Bohumír, Alois a Julie Jaroňkovi, kteří zanechali výraznou stopu i ve výtvarném umění a řemesle našeho regionu. Právě jim je věnovaná výstava, kterou si budete moci prohlédnout až do 13. září v Muzeu regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45, dál nás bude zajímat léto podle meteorologů.
1: Počasí.
0: Aktuální předpověď tentokrát začnu přehledem údajů měřících stanic. 18 stupňů je v Kroměříži, ve Starém Městě a Volešově, 17 v Bystřici pod Hostýnem a ve Strání. 15 stupňů hlásí aktuálně Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Zlín, Vsetín a Horní Bečva. 16 stupňů vidím v Hošťálkové, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Velkých Karlovicích. Vizovice a Štítná nad Bláří uvádějí stupňů 13, Valašská Sednice 14. Počasí bude dnes nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku, ale i oblačné a teď ještě ráno místy i mlhavé. K večeru se má oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty 25 až 28 na Valašsku kolem 23 stupňů, ráno a večer k tomu povane slabý, přes den pak mírný, severovýchodní až severní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho máme a vydrží dobré rozptylové podmínky, biozátěže střední na dvojce, Vsetínsko počítá s prvním, tedy mírným stupněm zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: I sbíráním železa si musel vypomáhat otec wimbledonské šampionky Lindy Noskové, aby se talent nadějné dívky od malička rozvíjel. Tento příběh rodiny z Bystřičky na Vsetínsku uslyšíme za chvíli.
2: V kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.

0: 9 minut do 8 hodiny s Českým rozhlasem Zlín. Jdeme teď za sportem. Tenistka Linda Nosková si v Londýně užívá báječné chvíle po grandslamovém titulu. Z úspěchů své dcery ve Wimbledonu se v dějišti turnaje radoval logicky také otec české hráčky. Drahoš Nosek, bývalý výpravčí a v těchto dnech zřejmě jeden z nejšťastnějších penzistů na světě.
1: Myslel jsem si, že něco takového vůbec v životě nezažiju, ale prostě někdo řekl, je to v ní, no.
2: Vypráví Drahoš Nosek po báječném finále, před kterým byla ale také spousta let nejistoty a těžkého boje kvůli podpoře výjimečného talentu dcery.
1: Manželka neměla nic, já jsem dělal výpravčího a jsem musel sbírat železo starý, abychom přežili. A pak mě jeden kamarád půjčil peníze, abych splatil dluh a já jsem mu to pak splatil, když jsem prodal baráček, až zemřeli rodiče. A už jsme mohli aspoň koupit auto a nějak jezdit a nějak.
2: Popisuje Drahoš Nosek příběhy mnoha rodičů, kteří vsadí na jednu kartu i svědomím, že zřejmě jen miliprocenta z nich se dočkají podobně báječných okamžiků.
1: Je to strašná klika, je prostě, ona v životě neřekla, že nechce trénovat. A to jsme vymýšleli hrozný věc, my jsme hráli po všech vesnicích, já jsem viděl někde kurt, nějaký beton, tak jsme tam šli, hráli, zadarmo samozřejmě. Starý Pavelka, který trénoval a který strašně pomohl, tak říkal, že takovou holku nikdy neměl, že vždycky řekl, co má dělat a nemusel to říkat po druhé.
2: Starý Pavelka, jak se jmenoval křestním, prosím, abychom mu mohli zmínit?
1: Jarda, myslím, já bych teďka nechtěl kecat, jo. Pan Pavelka je to a ten ji vlastně udělal. Jezdil, hledal kurty a prostě, když měla 11, 12, 13, tak prostě se jí obětoval. Nikdo o něm neví, je to starý pán, už má 80, ale když si hrál tenis a horník. A...
2: Vzpomíná otec Lindy Noskové Drahoš na trenérského nadšence a taky na Melanii Molitorovou, maminku slavné tenistky Martiny Hingisové, za kterou jeho dcera občas jezdívala do Švýcarska trénovat.
1: Melanie Molitor nám dala jednu strašně důležitou věc a to byla profesionalita, ten přístup. A manželka přišla jednou s Lindou o 3 minuty později na trénink. 3 dny jim to vykládala, že jestli to udělá ještě jednou, už tam nemusí jezdit. Linda jí měla ráda, ona byla tvrdá, tím nám pomohla nejvíc. Ukázala, že prostě to je těžká práce, těžká robota, nemůže si z toho dělat srandu.
2: Každý z trenérů něčím přispěl, i otec Drahoš Nosek do jistého okamžiku.
1: No, takže do těch 10-11 jsem jí mohl nahrávat z koše a jedeme a pojďme, no. Ale jak měla 12-13, nebo jak měla 13, tak přišla a hrála levou a dala mě 6-0. Tak jsem rozstřískal raketu, říkal, miláčku, s tebou jsem skončil.
2: A to jenom levou pro ten účel s vámi?
1: Abych si zahrál.
2: Usmívá se Drahoš Nosek, který teď viděl, jak jeho dcera v Londýně postupně poráží 7 tenistek a získá wimbledonský titul. Bohužel už se toho nedožila maminka hráčky, které teď Linda Nosková děkovala při závěrečném ceremoniálu.
3: There's also one more person I would like to thank, which is my mom.
4: Tak to bylo těžký, samozřejmě já jsem ji chtěla zmínit, protože tahle výhra opravdu šla pro mě. Celá ta moje nějaká cesta, která vedla až sem, byla, řekněme, že jiná než ostatní. Nikdy jsem, jak vždycky říkám, nikdy jsem tady úplně neměla sedět nebo neměla být. Nikdy ten můj život nebyl nastavený tak, že je to jistý, že někdy v budoucnu tohle z toho vyhraju. Je to všechno takovej prostě malej šok, cokoliv, jakákoliv výhra se povede, tak ji beru strašně vážně. Neberu ji určitě zadarmo, protože ta cesta byla takový jako last minute vlak trochu.
2: Vzpomínala Linda Nosková na své začátky už jako nová grandslamová šampionka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Luhačovicích na Zlínsku můžou lidé využít nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Ve Vsetíně začínají práce na výměně umělého trávníku na hřišti pod Pecníkem. Lidé by si z dovolené neměli vozit suvenýry jako korály nebo mušle. Bude polojasno, teploty až 28 stupňů. Dobré ráno u zpráv Českého rozhlasu Zlín vám přeje David Jabůrek. Dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily jsou k dispozici za městskou plovárnou v Luhačovicích. Stanice jsou určeny pro celoroční venkovní provoz, pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
4: Každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Nové stanice umožňují rychlé stejnoměrné dobíjení výkonem až 50 kW, případně mohou současně nabíjet dvě vozidla.
2: Ve Vsetíně začali dělníci pracovat na výměně umělého trávníku na hřišti pod Pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle mluvčího města Michala Horského tam bude nově trávník certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže.
5: Nově bude hřiště vybaveno moderním povrchem třetí generace, který splní podmínky atestace Fotbalové asociace České republiky pro pořádání fotbalových utkání mládeže i dospělých. Součástí projektu je také výměna oplocení kolem celého hřiště, modernizace osvětlení i realizace systému zavlažování.
2: Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Jen za první letošní pololetí evidují 68 případů dovozu zakázaných předmětů, jako jsou korály a další přírodniny.
6: Zákaz dovozu se týká víc než 40 tisíc druhů ohrožených živočichů a rostlin, uvedených v mezinárodní úmluvě CITES. Další zákazy vydávají potom jednotlivé země či regiony, například Sardinie, říká Zuzana Machalová z Celního úřadu v Praze.
7: Ta zákonem zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody. Za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
6: Jestli je legální něco dovést, dokáže na dálku e-mailem poradit Česká inspekce životního prostředí, říká její inspektor Jan Chmelař.
8: Přiložte fotografie, my vám řekneme, jestli se jedná o exemplář druhu, který je chráněný mezinárodními úmluvami.
6: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun. V závažných případech může jít i o trestný čin. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Dnes začíná letní sčítání motýlů. Potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky lajků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Můžou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu.
3: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji se aktuální teploty pohybují v rozmezí 11 až 16 stupňů. Během dne se pak oteplí na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Bude polojasno a vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na dálnici D1 na 267. kilometru, tedy krátce před exitem Hulín ve směru na Brno, stojí porouchaná dodávka. Je tam proto zúžení do jednoho jízdního pruhu. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Navazuje další hodina ranního vysílání s Petrem Uhříkem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Krajský úřad ve Zlíně nebo Baťův institut dnes opět otevřou. Hasičům se požár budovy číslo 34 o víkendu podařilo dostat pod kontrolu a můžou tak zmenšit bezpečnostní perimetr. Téma pro následující reportáž, a pak nás bude zajímat Cyril Mach, řídící učitel školy v Hutisku v Zákopčí. Mnoha valašským dětem změnil život a život zachránil řadě odbojářů tím, že je převedl přes hranice v době německé okupace. Miloval lyžování i číst Československý rozhlas. Reportáž z cyklu Rodáci známí neznámí, věnovanou Cyrilu Machovi, vysíláme před 9:30. Teď si poslechneme Janu Kratochvílovou, Petr Uhřík stále přeje hezké pondělní ráno, vítáme se do 13. července, máme 8 hodin a 5 minut.
10: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut je 13. července. Centrum Zlína se dnes opět částečně vrátí do normálního provozu. Po několika denním zásahu u požáru budovy 34 v areálu bývalého svitu se hasičům podařilo dostat oheň pod kontrolu. Díky tomu zmenší rizikovou oblast. Lidé se tak opět dostanou třeba na krajský úřad a nebo do muzea. Zákaz vstupu nebo vjezdu aut ale platí dál, nejen pro těsné okolí budovy 34, ale taky pro některé ulice i parkoviště.
1: Zajímá nás, jestli budeme moct znovu parkovat nebo ne.
2: Pavel Machů pracuje v budově 13 Baťovského areálu, tedy přesně před vytyčeným perimetrem. Na parkoviště pro zaměstnance se ale nedostane, je totiž příliš blízko zřícené budově, tedy už za policejní páskou.
1: Je to kousek, není to daleko, je to řádově 100 metrů.
2: S otázkou, kdy se parkoviště znovu otevře, míří za velitelem zásahu Zdeňkem Otrusinou.
1: Získal otevřený ty parkovací místa.
3: Teď úplně ty spodní.
4: Bavíme se o tom pod tou budovou, co hořela, úplně... tam jak máme mít ten kontejner. Celé to otevřené nebude.
2: Část parkoviště hasiče otevřou v pondělí, další zřejmě ve středu, vysvětluje velitel.
5: My se snažíme co největší čas zpřístupnit, abychom zlepšili parkování v centru. Plně to nepůjde obnovit, ta kapacita těch parkovišť, část jich zůstane uzavřená z důvodu bezpečnostních.
2: Naopak od pondělka otevřou budovy 14 a 15, kde sídlí Baťův institut, muzeum a galerie. A taky sídlo krajského a finančního úřadu v budově 21. Instituce byly zavřené od začátku čtvrtečního požáru. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
6: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
2: Perimetr hasiči a policisté sice zmenší, k budově se ale ani tak lidé nedostanou blíž než na několik desítek metrů. Místo chtějí hasiči předat majiteli, až budou mít požár kompletně zlikvidovaný. Kdy se tak stane, zatím jasné není. Pak přijde na řadu demolice, kterou zajistí majitel. Do té doby je potřeba perimetr udržovat, doplňuje velitel zásahu Zdeněk Otrusina.
5: Co je jisté, ulice Vavřečkova zůstává uzavřená pravděpodobně v řádu měsíců.
2: Podle hasičů se navíc nedá vyloučit, že se nestabilní budova zřítí sama třeba při silnějším větru nebo bouřce. Ze Zlína Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Český rozhlas.

0: počasí.
1: Pokračujeme informacemi o počasí, poslechneme si, jak to na začátku nového týdne vychází. Podrobnou předpověď má pro nás připravenou meteoroložka Jitka Kučerová. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Den teprve začíná, jak to bude s teplotami a oblačností dál? Čeká nás hezký letní den?
2: V podstatě ano, protože počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku může být i oblačno, takže tam té oblačnosti malinko více, ráno tedy místy i nějaké ty mlhy. Zhruba někdy k večeru se bude oblačnost rozpouštět, den čekáme beze srážek, no a teploty letní 25 až 28 stupňů, na Valašsku trošku méně, kolem 23-24, no a vítr ráno a pak znovu večer slabý, přes den mírný, severovýchodní až severní.
1: Ještě jaké číslo máme v biozátěži na dnešek?
2: Ta je taková rozdělená, většina kraje má stupeň číslo 2, střední zátěž, právě kvůli těm vyšším teplotám, ale Valašsko jednička, stupeň tedy nejnižší, mírná zátěž.
1: Hned se podíváme taky na zítřek, úterý, nabídne podobný průběh.
2: Zítřek už bude odlišný, protože čekáme postupně během odpoledních hodin i více oblačnosti, tedy v té první části dne v noci polojasno, potom zítra dopoledne už potom i oblačno, ale ta oblačnost může být i částečně průsvitná, no a v těch odpoledních hodinách postupně většinou i skoro zataženo a budou se tvořit lokální přeháňky nebo i bouřky, které mohou potom k večeru od západu ještě přibývat do takového, řekněme, možná i pásma přeháňko bouřkového nebo deštěvo bouřkového. No a později večer potom budou ty případné srážky ustávat, oblačnost bude postupně ubývat. Teploty zítra vyšší než dnes, 27 až 30, Valašsko zase trošku méně, kolem 26, vítr slabý severních směrů, může potom později odpoledne a večer v těch přeháňkách nebo bouřce i výrazně zesílit.
1: Jak to bude dál? Přibližme si ještě průběh dalších dnů, když se podíváme do prostřed týdne. Jakou máte pro nás, Jitko, vyhlídku na středu, na čtvrtek?
2: Ve středu i ve čtvrtek, nebo hlavně v tu středu, čekáme v podstatě asi podobné počasí zítřejšímu, spíš takové oblačnější nebo i skoro zataženo. Zase se mohou objevovat hlavně v první části dne přeháňky nebo i bouřky. Ty potom někdy zhruba k večeru by se měly vytrácet. No a teploty v tu středu by měly být o něco nižší než zase zítra, 24 až 27 stupňů, čtvrtek bude znovu teplejší, tam zase zřejmě i ke 30 stupňům tropickým a více polojasného počasí a méně srážek.
1: A na závěr teplotní rekordy, zajímavá čísla z historie 13. července. Prozraďte prosím, o jaké hodnoty se jedná pro náš Zlínský kraj.
2: Nejvyšší hodnota 35 stupňů byla naměřena ve Zdounkách na Kroměřížsku v roce 1928 a Huslenky Kychová rok 1968 a hodnota nejnižší 3,5 stupně.
1: Všechno počasí zaznělo, podrobnou předpověď do vysílání Českého rozhlasu Zlín připravila meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme, přejeme úspěšný start v novém týdnu a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
3: Včely jsou pro přírodu nepostradatelné. Proč? A jak vypadá život jednoho včelstva? Co během roku zaměstnává včelaře? A může se do včelaření pustit úplně každý? Na to se budu ptát včelaře Jiřího Kalendy z Lípy na Zlínsku. 13. července bude hostem poradny s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání s Jiřím Kalendou i s vámi se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.

0: Chudý kraj Valašska, Hutisko, na Vsetínsku, 20. léta 20. století. Tehdy tam do jednotřídní školy v Hutisku za kopcem přichází pokrokový učitel Cyril Mach s kontakty v politických kruzích na různých místech Československa. Využíval jich k rozvoji Valašska až do konce svých dnů. Jaký byl Cyril Mach? Aloisie Lepaříková ho zažila jako malá holka. Cyril Mach byl blízkým přítelem jejího otce. V Hutisku Solanci s ní natáčela Markéta Macháčková.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Můj tatínek se jmenoval Josef Baroš a byl to nájemce hospody. Jmenovalo se to za mého dětství Zájezdní hospoda u Barošů. Oni se tam scházeli všichni učitelé, takoví ti pokrokáři, řekla bych vzdělanci. Ale chodili tam i obyčejní lidi.
3: Vzpomíná Aloisie Lepaříková z Hutiska Solance na Valašsku na dobu, kdy se její otec přátelil s Cyrilem Machem, řídícím učitelem v blízkém Zákopčí. Původem byl z východních Čech a podle pamětníků byl aktivní a činorodý.
2: Staří Valaši v době Cyrilova příchodu na Valašsko neznali téměř vůbec lyže. Viděli jakousi nevážnost v tom, že učitel, přece pán, rajtuje na lyžách po jejich Kotároch a Zděriga jak čert. Že puntiruje děti na lyžové závody a učí je skákat, až se divákom od hrůze vlasiska na lebeňák stavěli. Tak vzpomíná František Maléř, to byl kronikář Hutiska.
3: Průkopník lyžování, propagátor sportu, učitel tělem i duší. Cyril Mach na Valašsko odešel hned po studiích v roce 1909. Ve škole za kopcem v Hutisku začal působit v roce 1920. Usadil se a se svou ženou Antonií měl 4 děti.
2: Jak zjistil, že je ta chudoba tam tak strašná a děti nechodili do školy, protože neměli co obout, obléct, tak on začal podnikat všelijaké kroky. On byl s nimi v Praze, jezdil s nimi po nějakých vystoupeních, protože viděl tu hroznou bídu, tak se spojil s nějakou nadací Charloty Masarykové. Začali jim vařit s tou paní řídicí jako Stáňou, jistou školnicí, polévky, takže děti chodili do té školy, hlavně, aby se najedli. Tam opravdu byla bída v zimě veliká. Za tím kopcem, to si nedovedete představit, z jakých dír ty děti chodili.
3: Charlotě Masarykové také Cyril Mach spolu s místními obyvateli postavil v Hutisku pomník. Učitelská činnost a pomoc místním nebyla jedinou jeho službou vlasti. Po okupaci Československa se zapojil do činnosti v obraně národa.
2: S mojím tatínkem oni převáželi na Bílou utečence, takové známé jména, generál Mrázek, Škarvada z Ostravy, Fajtl.
3: K převozu na hranice používali jediné auto v Hutisku, Škodu 430 Josefa Baroše.
2: Tatínek je nasadil do toho auta, Mach s ním jel, oblekli se do turistického, vzali ty dva kluky, jakože jedou na výlet, dovezli je na Bílou, tam je Mach předal, on už věděl komu. Tatínkovi neřekl, aby ho kryl.
3: Vůli odbojové činnosti se dostal do hledáčku gestapa a tak se z Hutiska na sklonku roku 1939 odstěhoval do Prahy. Pokračuje Aloisie Lepaříková.
2: Zrovna byl u maminky na návštěvě, když hlásil rozhlas o pomoc, tak tam ho nemletěl. To byl Mach, no tam zahynul v tom rozhlase, je tam napsaný na Vinohradech.
3: Zemřel 6. května roku 1945. Posmrtně byl uctěn československým válečným křížem. Blízko bývalé školy za kopcem stále stojí jeho pomník Charlotě Masarykové a na jeho památku se v základní škole v Hutisku Solanci každoročně konají závody Memoriál Cyrila Macha. Z Hutiska Solance Markéta Macháčková, Český rozhlas.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Ty má pro vás David Jabůrek. Kroměříž získala 33 nových kontejnerů na třídění skla. Během prázdnin jimi budou postupně nahrazeny starší kontejnery. Nové nádoby jsou šedé barvy a jsou rozděleny na dvě poloviny. Jedna pro sběr bílého a druhá pro sběr barevného skla. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, město hodlá na podzim ve výměně kontejnerů na sklo pokračovat. V Malé Bystřici na Vsetínsku otevřou novou dětskou skupinu. Postará se o 12 dětí do 6 let. Moderní budova vyrostla přímo v centru obce, vedle kulturního domu a hřišť. Česko čeká nadprůměrně teplý týden. Na většině území budou nejvyšší teploty přesahovat 25 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v Polabí se dostanou i nad tropickou třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Hlavně zítra a ve středu se k vysokým teplotám přidají i bouřky. Bude je doprovázet přívalový déšť, kroupy a silné nárazy větru. V dalších dnech už bude oblačnosti ubývat. Nový železniční most přes řeku Moravu staví dělníci nedaleko Kojetína na Přerovsku. Bude součástí modernizované tratě mezi Nezamyslicemi a Přerovem. Ocelová konstrukce bude dlouhá 150 metrů a vysoká 20 metrů. Její postupné vysouvání potrvá 2 až 3 dny. Ve Zlínském kraji se aktuální teploty pohybují v rozmezí 14 až 20 stupňů. Během dne se pak oteplí na 25 až 28 stupňů, na Valašsku ke 23. Bude polojasno, vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kvůli požáru v Malých Karlovicích, místní části Velkých Karlovic na Vsetínsku a zásahu hasičů očekávejte zdržení na místní komunikaci. A na dálnici D1 před exitem 267 Hulín ve směru na Brno stále stojí porouchaná dodávka. Buďte pozorní. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Slovo má opět Petr Uhřík.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pondělí s datem 13. července, to znamená, že svátek oslaví Markéty. Taková žena je doslova perlou mezi

mezi ostatními vzácnými drahokamy, spojeným s ryzím bohatstvím přírody. Orientální původ jména nabízí právě takovýto výklad. Oslavenkyň máme skoro 60 tisíc a já už posílám gratulaci přes písničku Lenky Pryly Filipové s Karlem Zichem.

0: Stará láska nerezaví, toto přísloví si připomenu sám pro sebe a doufám, potěším všechny u dnešního mlsání v cukrárně. Skupinu Electric Light Orchestra jsem objevil v hodně rané mládí a pak jsem šel zpětně po deskách, co vyšly ještě dřív. Ale to zásadní období, kdy mě přestala kapela pod zkratkou ELO zajímat, byla výpověď frontmana. Psal se rok 86, takže je to 40 let, potom sice skupina fungovala dál, ale už to nabralo jiný směr. Jeff Lynne byl motorem, pro mě jasným tahounem, takže po jeho odchodu už jsem na další vývoj rezignoval, jenom naznačuju, kam se vydáme. Do roku 81 to vyšlo úžasné album Time, moje snad druhé nejoblíbenější, hned za Secret Messages. A to je přesně to, co mám rád. Vrstvené vokály, bohaté aranže, pompézní zvuk a genialita Jeffa Lynna. U nás už znělo svižné disko Michala Davida a Standa Hložek s Petrem Kotwaldem se pomalinku chystali k nahrávání nejprodávanějšího singlu v historii československého gramofonového průmyslu Holky z naší školky. Tedy přesně rok 81 Evropa i Amerika uváděli ve všech rádiích dynamickou novinku Twilight.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

0: Je přesně 8:45. Povíme si o novém týdnu pohledem meteorologů. Na úvod krátké předpovědi ještě jenom nahlédnu na ranní teploty.
1: Počasí.
0: 14 až 20 stupňů v tomto rozmezí se momentálně nachází Zlínský kraj. Počasí bude nejčastěji polojasné, hlavně na Valašsku, ale i oblačné. K večeru se bude oblačnost rozpouštět. Nejvyšší teploty pro dnešek 25 až 28, na Valašsku kolem 23 stupňů. Ráno a večer povane slabý, přes den pak mírný severovýchodní až severní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou a taky vydrží dobré, biozátěže střední na 2. stupni. Vsetínsko počítá s 1, zátěží mírnou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Pondělní ráno je v cílové rovince, dnes po 10. hodině v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Zlín uslyšíte novou rubriku Tlapky z kraje. Vysvětlím, v té vám budeme každé pondělí představovat opuštěné psy a kočky, kteří čekají na nový domov. První zastávkou bude adopční kočičí kavárna ve Zlíně a její obyvatelé. Poslouchejte 10 minut po 10. hodině, no a nejlépe bez pauzy dál, za chvíli totiž začínají pravidelné srdcovky. Taky u jejich sledování přeje hezký letní den, jenom pro pořádek 13. červencový Petr Uhřík. Mějte se, milí posluchači, fajn, no a zítra společně, doufám, pokračujeme zase hned po probuzení. 9 hodin za 10 minut, ještě než David nabídne nové zprávy, já pouštím písničky Ivety Bartošové s Petrem Sepeším, Vabiho Daňka a přidám taky jednoho Slováka. Petr Naď.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: K pomoci s objasněním příčin požáru v baťovském areálu vyzvali veřejnost hasiči. Města na Vsetínsku postupně upravují stanoviště sdílených kol. Ve Vsetíně situaci komplikuje stavba nádraží. Vládní návrh umožňuje single ženám umělé oplodnění, je v připomínkovém řízení. Bude polojasno, teploty až 28 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu David Jabůrek. Dobré dopoledne. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru 34. budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek kolem 9. ráno. Pomoci můžou fotografie a videa z času těsně před a po vypuknutí požáru, očitá svědectví, například pokud si lidé všimli něčeho neobvyklého, nebo informace o budově i další poznatky, které s požárem můžou souviset. Kam se s informacemi obracet, najdou lidé na webových stránkách hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Města na Vsetínsku postupně upravují stanoviště sdílených kol. Přesouvají je kvůli stavebním pracím i většímu zájmu cyklistů. Změny se týkají Rožnova pod Radhoštěm, Valašského Meziříčí i Vsetína, kde rozmístění kol dál komplikuje rozsáhlá přestavba autobusového nádraží. Více místostarosta Petr Kudlík z Hnutí ANO.
2: Tím, že tady ještě navíc se staví, jako na nové autobusové nádraží, tak je tam staveniště, takže moc toho prostoru tam nemáme. Ale máme u Věžáku, jak se tady říká na Vsetíně, tak je tam stanice, která je samozřejmě nejvíc využívaná tím, že to nejbliž tomu autobusovému i vlakovému nádraží a tam teda bývá chaos občas.
0: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce připomínky. V případě schválení by si zákrok ženy plně hradili sami, vysvětluje Vojtěch.
3: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za určitých podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
0: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti. Vláda dnes projedná konec regulace cen pohonných hmot. Cenové stropy benzinu a nafty stanovuje ministerstvo financí od dubna, kdy kvůli konfliktu na Blízkém východě zdražila ropa. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO bude ministerstvo sledovat ceny i nadále a v případě potřeby opatření operativně obnoví.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, na Valašsku kolem 23. Vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 267. kilometru ve směru na Ostravu stojí porouchané auto. Nehoda u nádraží v Luhačovicích na Zlínsku. Srazila se tam dvě auta. Nádražní ulice by měla být s opatrností průjezdná. Obezřetní buďte na silnici 50 u Kunovic na Uhersko-Hradišťsku. Na vozovce leží papírová trubka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dnešní den už po léta, svátek slaví Markéta. Já za ní jak každým rokem pádím s přáním rychlým krokem. Snad blaženě zamruží, nejdu s prázdnou náručí, rozdávat mě diář nutí, v tom je na mě spolehnutí. Jsem jistota, ví se přece, byť jsem kurýr bez diškréce. A tak i dnes, víte sami, zasypu vás písničkami. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Začínáme nový týden, máme pondělí 13. července roku 2026 a pořád máme léto. Dnes má svátek Markéta, takže všem Markétkám, Markétám, nebo jakým Markým, nebo jakým všelijak říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, pane Junáku. Srdečně vás zdravíme z Bučovic. Chtěli bychom vás poprosit o zahrání pěkné písničky pro potěšení, pro radost a dobrou náladu mojí sestře Gizele Škodové do Tábora. Přejeme ji hlavně pohodu a klid. Vnučky ať nezlobí a dělají ji jen samou radost. Písničku prosím zahrajte 13.7. Děkuji, s pozdravem a přáním pěkného dne, Anna a Jiří Zemanovi. Tož, moji milí Zemanovi, dívám se do kalendáře, dnes je přesně 13. července, takže vaše přáníčko zazní, nebojte se, už posílám písničku.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

Moji milí posluchači, dnes jeden hlavolamů. A možná si teď říkáte, co pak je na hlavolamech tak zvláštního. Jenže kdo z nás nikdy nedržel v ruce ježka v kleci a nesnažil se přijít na to, jak dostat ven ten slavný jehlan? Nebo kdo neotáčel Rubikovou kostkou s přesvědčením, že už to bude a nakonec měl každou stranu jinou? A hlavolamy nejsou jen ty dřevěné nebo kovové. Patří sem i křížovky, sudoku nebo různé hádanky, které si člověk luští u ranní kávy. A vlastně jeden takový malý hlavolam řešíme společně i tady v srdcovkách každý den od pondělí do pátku. Naše soutěž Kdo, kdy, kde je přesně o tom. Poslouchat nápovědy, přemýšlet, vzpomínat a hledat správnou odpověď. Někdy ji člověk ví hned a někdy přijde až ve chvíli, kdy už je po soutěži. Nejde ale ani tak o to vyhrát nebo být nejrychlejší, spíš o tu radost, když najednou všechno zapadne na své místo. Tak, moji milí, ať vám to dneska myslí. A když ne hned na poprvé, nevadí. Některé hlavolamy nás učí hlavně trpělivosti. A ta se v životě hodí možná úplně nejvíc. Tož tak.

A protože je pondělí, moji milí posluchači, mám pro vás pondělní indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko opery Její pastorkyňa Leoše Janáčka O třech jednáních. Jenuchu zpívá Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a samozřejmě zazní i další naši přední operní pěvci. Tak, dnešní, tedy pondělní indicie zní takto. Že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího. Opakuji pondělní indicii. Že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího. Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím písničku.

0: Moji milí posluchači, protože dnešní srdcovky opět budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá zámecké léto, tedy soutěž, kterou vás provází Pavel Kudrna a pan hrabě František Kinský, tak rychle mám tu ještě jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junáku. Mohl byste prosím pěkně v pondělí 13.7. zahrát jen tak pro potěšení pro pana Borka Kapitánčíka, oblíbeného to moderátora brněnského rozhlasu, písničku Stranger in the Night. Děkuji.
0: Samozřejmě, má drahá, rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste krásnou písničku. Borek Kapitánčík bude mít opravdu radost, takže Frank Sinatra a Strangers in the Night.

Tož, moji milí posluchači, dnešní srdcovky pomalilinku končí, ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto, že je holubů všude dost? Až taková pravda to není. Tohle je konec toho možná nejhojnějšího. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční, páteční, takže určitě všem nám to bude jasné. No a ještě bych vám rád, než se rozloučíme, připomněl, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky, ale to mě musíte samozřejmě dát vědět. Máte tyto možnosti, buď mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, anebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz, anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete v konkrétní den, aby zazněla i konkrétní písnička, konkrétní přáníčko, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili zařadit do našeho scénáře. Tak, a to už je úplně všechno. Teď předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto. A já se s vámi budu zítra v úterý po 9. hodině těšit opět. Naschledanou.

0: Německé léto.
1: Hezký den, příjemné pondělí vám všem přeje Pavel Kudrna. Vstupujeme do dalšího prázdninového dovolenkového týdne a také do dalšího týdne zámeckého léta. No, utíká to rychle, vlastně vstupujeme do druhé půlky prvního prázdninového měsíce. Ale to jak s tou sklenicí, ještě je hodně naplněná, takže máme ještě hodně šanci vám zámky představovat a soutěžit. No, pro vás nové letem světem tedy ještě jednou představujeme vám zámky, jejich majitele a tak dále. No a soutěžíme. Ta soutěžní otázka vždycky vychází z toho příspěvku, který slyšíte, takže nebudu zdržovat, zbytek dopovím po příspěvku, o co se hraje. František Kinský je průvodcem naším zámeckým letem a představuje vám ony objekty. Tak kam to bude dnes?
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnilo od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto tři prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek vršku kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Kolikrát tam padlo jméno rodu Piccolomini, tak v překladu malí lidé nebo drobní muži, rozhodně ne významem, o čemž, myslím, jsme se vás teď snažili přesvědčit. Čeká nás soutěž, říkal jsem, že podrobnosti po příspěvku, takže vždycky soutěžní otázka vychází z toho příspěvku, je tedy dobré poslouchat, no a hrajeme o cestovatelský zámecký balíček. V něm je pikniková deka, jsou tam sluneční brýle, termoska, letní ponožky a batoh. To je denní výhra, výherce získá třeba dnes právě tuhletu výhru, vždycky od pondělí do pátku. No a v pátek pak losujeme z těch pěti výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámek najdeme v Kostelci nad Orlicí, to je pro dvě osoby. No a na konci prázdnin pak vylosujeme tři naše soutěžící z těch výherců, z těch všech týdnů a tři získají víkendovou prohlídku a pobyt, tedy zámecký pobyt. Tak pěkně postupně, teď tedy ta malá, v úvozovkách malá soutěž. Beatles jsou připraveni, písnička má dvě minuty, já vás poprosím, teď zapnu telefony letem, světem, bleskově, prosím, ať pokud jedete autem, zastavte, nemůžeme brát do vysílání nekvalitní hovor, no a připravte si rovnou adresu, kam vám případnou výhru pošleme. Tak, jdeme na to.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: teď mi to přišlo jako v pohádce Hroňa Cera Loupežníka. Nekřič ve vlčí soutěžce, ona tam pak huláká jako blázen. Já jsem rovnou vzal 3 telefony. A tam nikdo nebyl, tam prostě bylo takové to patrně čekání, jestli to vyjde. Slyšel jsem tam nějaké hlasy ze zadu, tak to šlo jak na běžícím pásu. Paní Vladimíra ovšem měla štěstí, z Rajce Jestřebí byla třetí, která řádně telefonovala a je ve vysílání. Krásný den přeji.
1: Dobrý den.
0: Tak paní Vladimíro, já rovnou vám nabídnu soutěžní otázku, můžeme jít do toho.
1: Ano.
0: Vy jste taková skromná, taková jako upozaděná, pořádně se projevte, řekněte, těším se
1: ano,
0: na soutěž.
1: No vidíte.
0: Výborně, tak doufám, že to klapne. Otázka zní, podle čeho se číslují nádvoří na zámku v Náchodě? Za A podle velikosti, za B podle nadmořské výšky, za C podle stavebního vývoje zámku. Velikost,
1: podle
0: výška...
1: Podle stavebního vývoje.
0: Je to tak, cestovatelský zámecký balíček je váš, rovnou samozřejmě připisuji první jméno výherce, máte jedničku, tedy do pátečního losování. No a můžeme samozřejmě se rozloučit s tím, že třeba vám to vyjde v pátek a třeba vám to vyjde ještě na konci prázdnin. Paní Vladimíro, do Rajce Jestřebí zdravím, já vám děkuju, mějte se moc pěkně.
1: Hezký den.
0: I vám. No a já pochopitelně přeji hezký den vám všem, kteří posloucháte na libovolné regionální stanici naše zámecké léto ve všední den soutěžní, dopolední, o víkendu pak samozřejmě rozšířené informace o našich krásných zámcích. Zítra se vydáme do Rajce nad Svitavou. Zve vás Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Krajský úřad ve Zlíně ode dneška funguje v běžném režimu. Nové zážitkové programy pro děti připravilo na letní prázdniny Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Letní festivaly v Česku výrazně zdražují ubytování v okolí. Rozdíly jsou až šestinásobné. Bude polojasno, teploty do 28 stupňů. Český rozhlas Zlín, dopolední zprávy a David Jabůrek. Krajský úřad ve Zlíně dnes opět otevřel. Mimo provoz byl od čtvrtka minulého týdne kvůli požáru budovy bývalého areálu Svit. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
2: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
0: Kromě úřadů dnes otevřely i budovy 14 a 15, kde sídlí knihovna a muzeum jihovýchodní Moravy a taky některá parkoviště. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do Valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Co dalšího muzeum přidalo, vyjmenovává mluvčí Pavlína Polášková.
3: Novinkou je tvořivý program Jak bezová větvička ožila. Děti si vyrobí loutku z bezové větvičky a zahrají si s ní divadlo. Leto na Hájovně zve děti do lesa na procházku s panem Hajným. A ve dřevěném městečku čeká příběhová hra o pacholku Divínovi, kde se po celé trase luští šifry a rébusy.
0: Během letních festivalů v Česku někdy zdražuje ubytování v okolí až šestinásobně. Největší rozdíly oproti předcházejícímu období jsou v Ostravě během hudebního festivalu Beats for Love nebo v Brně během Anime Festu. Vyplývá to z analýzy datového týmu Českého rozhlasu, který se zaměřil na údaje ubytovacích platform Booking.com a Airbnb. Festivaly se vysokým cenám snaží čelit i nabídkou vlastního ubytování. To ale bývá brzy vyprodané. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka je důvodem rostoucích cen ubytování vysoká poptávka. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětluje mluvčí.
4: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jeze v Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Na jezu v Břeclavi vodu dopoledne ještě pro vzdušní hasiči.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, na Valašsku kolem 23. Bude polojasno a vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 55 u mostu přes řeku Moravu na Tyršově náměstí v Uherském Hradišti se srazil autobus s osobním autem. Na místě jsou policisté. Nehoda se stala také na silnici z Hrobic na Březovou na Zlínsku. Auto tam srazilo chodce, zasahují záchranáři. A pozor, stále u nádraží v Luhačovicích po střetu dvou aut. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín, teď už dopolední vysílání s Anou Randárovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přeji vám krásný začátek nového týdne. Je pondělí 13. července a potkáváme se na vlnách dopoledního Českého rozhlasu Zlín. A já mám radost, že vám dnes mohu představit novinku. V našem vysílání totiž startujeme novou rubriku, ve které budeme pomáhat opuštěným psům a kočkám najít nový domov. Každé pondělí představíme jedno zvíře z útulku a dalších organizací ve Zlínském kraji, které čeká na člověka s velkým srdcem. První z nich je 7letá mourovatá kočka Ňufinka z adopční kavárny ve Zlíně. Její příběh uslyšíte už za chvíli. Přeji vám pohodové dopoledne. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Každé zvíře si zaslouží druhou šanci. A právě s tím chce nově pomáhat Český rozhlas Zlín. Ode dnešního dne budeme pravidelně každé pondělí představovat psy a kočky ze zvířecích útulků ve Zlínském kraji, kteří hledají nový domov. Prvním zvířetem je 7letá mourovatá kočka Newfinka z adopční kavárny Kočičí ráj ve Zlíně. Jaká je a pro koho by byla ideální společnicí?
1: Kočička se jmenuje Newfinka, je to holčička a narodila se v roce 2019, takže má 7 let. Je to klasická mourka, ale charakteristické na ní je, že je trošku taková přítěle a velmi ráda papá, takže je super pro někoho, kdo by chtěl takovou línější kočku, je mazlivá, akorát nemůže být u další kočičky.
0: A já ještě doplním, že Newfinka je očkovaná, kastrovaná a testovaná na tyfa a felv. Pokud vás její příběh zaujal, všechny informace o adopci, fotky i videa najdete na našem webu zlin.rozhlas.cz. A pokud se právě Newfinka nestane vaší novou kamarádkou, nevadí. Už příští pondělí vám představíme dalšího čtyřnohého parťáka, který čeká na svou druhou šanci.

0: Kdysi v dětství mu babička přinesla z trhu první hlízky mečíků. Když z nich vyrostly květy, zrodila se i jeho celoživotní láska k nim. Jak šel čas, Petr Mimránek vypěstoval přes tisícovku odrůd mečíků a své úspěchy sdílel s pěstiteli u nás i v zahraničí. Za Petrem Mimránkem se za mečíky do Mysločovic vydáme v reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla Eva Farná a měl jsi mě vůbec rád. Mimochodem v září to bude už 20 let, co zpěvačka tuhle písničku vydala. My se v dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín přesuneme k rubrice Co v učebnicích nebylo. Martin Písařík nám teď poví o historickém významu pražského poledníku.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že na Staroměstském náměstí se měřil čas pomocí čáry na zemi? V dlažbě ikonického pražského náměstí dnes najdete nenápadnou bronzovou lištu s nápisem, který připomíná pražský poledník. Tato linie byla historicky spjata s Mariánským sloupem vztyčeným roku 1650. Právě stín tohoto sloupu sloužil k určování pravého poledne, což byl zásadní časový údaj pro polední modlitby i seřizování hodinek. Přestože Mariánský sloup nebyl dokonalým astronomickým přístrojem, po staletí určoval rytmus Prahy. Historie určování času je však mnohem spletitější. Skutečně vědecký pražský čas se od 18. století měřil v Klementýnu. Poledne odtud oznamovali máváním praporu a později i výstřelem z děla. Po vzniku republiky v roce 1918 byl sloup jako symbol rekatolizace stržen a polední čára ztratila svůj původní účel i kvůli tomu, že 6 let předtím byl zaveden středoevropský čas. Dnešní označení v dlažbě z roku 1987 je tak především historickou připomínkou zašlé slávy, ačkoliv moderní měření naznačují, že směr linky není z geografického hlediska úplně přesný.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Necelých 5 minut nás dělí od 10:30. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Do muzea na Pajedla můžete vyrazit na interaktivní výstavu Muž, který zastavil čas. V našem vysílání vás na ně pozveme už za chvíli.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Anubase. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: V muzeu na Pajedle je ke zhlédnutí interaktivní výstava Muž, který zastavil čas. Co na ní uvidíme, nám přiblíží Kateřina Tilšerová z propagace Klubu kultury na Pajedle. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Paní Tilšerová, na co se tedy můžeme na výstavě Muž, který zastavil čas, těšit?
1: Výstava návštěvníky doslova vtáhne do světa prvních animací, optických iluzí, také experimentů s pohybem. A hravou formou výstava vysvětluje principy animačních strojů vlastně před nástupem filmu. Takže na vlastní kůži zažijete, jak fungují principy lidského vidění. Vyzkoušíte si různé optické přístroje, historické experimenty a také interaktivní exponáty.
0: Kdo je autorem výstavy?
1: Tuto výstavu připravilo ilustrátorské a designérské studio Opak. Je to Pavla Schneiderová a Ondřej Mladý.
0: Výstava je inspirována známým uměleckým dílem. Jakým konkrétně?
1: Inspirována je legendární sérií fotografií běžícího koně fotografa Edwarda Muybridge. Kdy zadáním tehdy pro něho byla zásadní otázka, jestli se kůň běžící tryskem ocitne ve stavu, kdy se ani jednou nohou nedotýká země. A vlastně tahle výstava je vlastně vyprávěním o tom, jak na tuto otázku hledali odpověď asi před 150 lety vědci, umělci i vynálezci.
0: Zmínili jsme, že Muž, který zastavil čas, je interaktivní expozice. Co všechno si budeme tedy moct prakticky vyzkoušet?
1: Ano, přesně tak, je interaktivní a je takovou cestou objevování, kdy vlastně postupně zjišťujete, jak jednotlivé vynálezy spolu souvisejí a že film ani animace nevznikly jedním převratným vynálezem, ale dlouhou řadou experimentů. Návštěvníci si mohou například vyzkoušet první animační stroj Fantaskop, také Praxinoskop, kdy lze animaci pozorovat na válci z 12 zrcadly. A dále také takzvané flipbooky, které bez použití počítače ukazují, na jakém principu animace funguje, a také další herní interaktivní pomůcky.
0: Je to tedy tak, že si na své přijdou děti i dospělí?
1: Rozhodně ano, výstava zabaví jak děti, tak určitě i dospělé.
0: Kde a dokdy tedy bude výstava ke zhlédnutí?
1: A výstavu Muž, který zastavil čas, můžete navštívit v muzeu na Pajedle, a to každý den kromě pondělí až do 27. září.
0: Do muzea na Pajedle nás pozvala Kateřina Tilšerová z propagace Klubu kultury na Pajedle. Děkujeme za to a přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Krásný den, nashledanou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín.

0: To byla písnička Co bylo dál? Slyšeli jsme skupinu Jelen a Janu Kiršner. A co bude dál v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín? Babské rady, které vás dnes naučí vařit tureckou kávu. Záleží prý na každém detailu. Od namletých zrnek až po ten správný okamžik, kdy kávu odstavit ze sporáku.
1: Babské rady.
2: Turecká káva patří mezi ty nejstarší a nejpůvodnější. Bohatou historii má v arabských zemích, ale také v Řecku. Káva na turecký způsob přípravy by měla být velmi jemně namleta, konzistencí srovnatelná s hladkou moukou. Do menší džezvy nadávkujte 2 lžičky jemně namleté kávy, přidejte studenou vodu a zamíchejte. Džezvu postavte na sporák a nechte ji ohřívat. Káva začne postupně tvořit pěnu na povrchu. Ve chvíli, kdy už skoro přeteče přes okraj, džezvu na chvíli odstavte. A tento proces opakujte 3x. 3x nechte kávu vzkypět. Jedině tak se z ní vylouhují všechny cenné i chutné obsahové látky. Na kávu z džezvy se nejčastěji používá směs arabiky a robusty. Do turecké kávy si s chutí můžete přidat kardamom, cukr, sirup nebo alkohol.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

To byly Javory, máme 10 hodin 52 minut a posloucháte Český rozhlas Zlín. Naše dopolední vysílání bude pokračovat i po 11. hodině, a to chovatelskou poradnou. Mým hostem bude předseda zlínských včelařů Jiří Kalenda. Budeme spolu mluvit nejen o tom, proč jsou včely pro přírodu tak důležité, ale i o tom, jak se včelařstvím začít. Pokud vás už v tuto chvíli napadá nějaký dotaz, napište nám ho na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz. Teď už ale Marta Kubišová.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Začaly opravy silnice 1/50 u Zlechova. Jezdí se tam kyvadlově. Hasiči už pátý den zasahují u požáru výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Stále prolévají sutiny a dohašují ohniska. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Hrozí pokuty. Bude polojasno, teploty do 28 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Dobré dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo opravy silnice 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Provoz na 2-kilometrovém úseku je veden kyvadlově. V dopravní špičce provoz řídí semafory a pracovníci stavby. Opravy podle ŘSD potrvají přibližně měsíc a půl. Řidiči musí počítat se zdržením. Na místě požáru budovy 34 ve Zlíně zůstává dnes 6 jednotek hasičů, kteří sutiny nadále ochlazují. Velitel zásahu Zdeněk Otrusy na Českému rozhlasu potvrdil, že k předání budovy dnes nedojde. Zůstávají zavřené i parkoviště v bezprostředním okolí. Omezení nadále trvají taky v části Vavrečkovy ulice i na nábřeží u řeky Dřevnice, odkud hasiči čerpají vodu. A zůstane to tak minimálně do středy. Uvolnilo se ale parkoviště u vlakového nádraží a průjezdné jsou už ulice v okolí otevřených institucí. A hasiči také vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin vzniku požáru. Kam se s informacemi obracet, najdou lidé na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lidé by si ze zahraničí neměli vozit suvenýry jako písek, mušle a další přírodniny, upozorňuje na to celní správa, která jen za první letošní pololetí eviduje 68 případů dovozu zakázaných suvenýrů. Za celý loňský rok jich bylo 96. Jde o exempláře chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Ta zahrnuje přes 40 000 druhů ohrožených živočichů a rostlin a omezuje nebo zakazuje dovoz jejich částí i výrobků z nich, říká Zuzana Machalová z celního úřadu v Praze.
2: Můžeme zmínit Sardinii, což je oblíbenou destinací, tak ta zákonem zakazuje vývoz jakýkoliv součástí živé nebo neživé přírody. Jsou třeba známy případy, kdy za 2-litrovou PET láhev s růžovým pískem byla udělena pokuta 1 000 €.
0: Za dovoz zakázaných suvenýrů hrozí pokuta až 1,5 milionu korun v přestupkovém řízení. U závažných případů může být dovoz vyhodnocený i jako trestný čin. V Dětmarovicích v Moravskoslezském kraji by mohl stát nový malý jaderný reaktor. Jeho výstavbu dnes projedná vláda. Jde o další krok k posilování jaderné energetiky v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by se mohl začít stavět pravděpodobně v roce 2035.
3: Vláda musí odsouhlasit záměr budování malého jaderného modulárního zdroje bloku v regionu Dětmarovice. Pokud vláda odsouhlasí, tak budu v příští dne podepisovat smlouvu se společností Rolls-Royce přímo v Londýně, podobně jako jsme už podepsali v rámci Temelína.
0: Malé modulární reaktory mají být menšími jadernými zdroji, které mají umožnit postupnější výstavbu a využití i v místech, kde by klasická velká jaderná elektrárna nedávala smysl.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji polojasno s teplotami 25 až 28 stupňů, na Valašsku kolem 23. Bude polojasno a vítr povane mírný, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici mezi Hrobicemi a Březovou na Zlínsku stále zasahují záchranné složky u srážky auta s chodcem. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný den vám přeje David Jabůrek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy v 11 hodin, na které navážeme chovatelskou poradnou s Českým rozhlasem Zlín. Ta bude tentokrát věnována včelaření. Probereme, jak s ním začít, i to, jaké nejčastější nástrahy nás mohou potkat. Mým hostem je dnes Jiří Kalenda z Lípy na Zlínsku, předseda základní organizace Českého svazu včelařů ve Zlíně. Pane Kalendo, vítejte.
5: Děkuji za pozvání, také přeji pěkný letní den.
4: Povídat si budeme už za malou chvíli. Pokud vás ale napadají dotazy už teď, napište nám je na e-mail studio.zlina@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: se včelařem Jiřím Kalendou z Lípy na Zlínsku dnes v poradně s Českým rozhlasem Zlín budeme mluvit o tom, co by měl včelař znát i na co by si měl dát pozor. A připomínám, že pokud máte otázku týkající se včel i vy, posluchači, napište nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte přímo do studia, a to na číslo 221 555 210. Pane Kalendo, proč jsou vlastně včely pro přírodu nepostradatelné?
1: Včely pro přírodu jsou nepostradatelné z důvodu opylovací služby, protože zajišťují víc jak 80% opylování všeho rostlinstva v přírodě. A v našich podmínkách to ty včely zajišťují možná i až z 90%. Také pro nás jsou velmi zajímavé, že chováme, aby jsme měli med a další včelí produkty.
0: My se potkáváme zhruba v polovině července. Co vás aktuálně kolem včel nejvíce zaměstnává?
1: No, to je taková zajímavá otázka, protože pro všechny začínají dovolené a pro včelaře začíná v podstatě podzim. Protože kor letos ty velké vedra nám ukončily velmi rychle sezonu. A jak já říkám, u nás na Cyrila Metoděje končí snůška a máme po výnosu jako medu. Takže my už tady na Zlínsku už nic nemůžeme čekat, než jenom léčení a příprava na zimu, to znamená léčit, zakrmovat a prostě do toho nového období. Ale tady na Valašsku ve vyšších polohách ještě kvete lípa, takže tam ještě mají šanci na květový lípový med a také, kdyby se zadařilo, tak i na medovici. Ale to je v otazníku.
0: Abychom si to dokázali představit, tak kolik času včely potřebují? Je to každodenní péče?
1: Včely svým způsobem není každodenní péče. Je to v podstatě o tom, jak se tomu chceme věnovat. Samozřejmě komerční včelař, ten se musí k tomu věnovat každý den. Jsou takzvaně týdenní, víkendoví včelaři, ti se tomu věnují jedenkrát za týden, když jdou na chalupu nebo kde mají ty včelstva, to znamená přes týden jsou v práci a pak o víkendu se tomu věnují a co jsou v takovém věku jak já, to znamená důchodci aktivní, tak my máme možnost se tomu věnovat plně, jakoby každý den, ale v podstatě to věnování je o tom opozorování přírody a co se v té přírodě děje, změny a hlavně v tom člověk pozná změny v rámci ročních období jednotlivých let, koloběhu vody a tady těchto přírodních jevů.
0: Pane Kalendo, jak jste se vlastně ke včelám dostal vy?
1: No, já jsem se dostal v podstatě butlem dětství, jak já říkám, vždycky stařenka mne dala do včelinku, aby jsem si tam lehl po obědě, samozřejmě člověk si tam lehl, ten bzukot včel, 10 budečáků, to je nádherný bzukot včel, včelka v létě, jak tam voní ten med, medovice a ona tam ještě sušila a byliny, takže o to mělo takovou větší aroma a tím pádem to se nedá zopakovat. A pak ještě tam bylo, co mě vždycky okouzlilo, a na to si pamatuju do dneška, protože tehdy byly ruční medomety a vždycky říkala, jak ten med začal jako se vytáčet tou ústředivou sílou, tak prší, jako takové to kapkání, to prostě se nedá opomenout. V podstatě od dětství pak byla další takový moment, kdy v 69. roce jsem se zúčastnil soutěže včelařských kroužků a tam jsem obsadil druhé místo. To byla taková další pozbuzující věc, že se tomu člověk bude věnovat i víc do hloubky, takže to vděčím tehdy panu ředitelovi Janu Kleslovi ze základní školy ve Vizovicích, který se mne k tomu víc ještě tak přitáhl i, aby jsem se zabýval také víc tou teorií.
0: A stala se tedy z toho láska na celý život a dnes se staráte i o včelstva u Čiperovy vily ve Zlíně. Řekněte nám o tom víc, prosím.
1: No, včely, to má takovou zajímavou historii, už to má 4 roky v podstatě, protože v roce 2023 jsme tam dovezli první 3 oddělky, samozřejmě dovezete to v létě, přezimovalo to, tak ten první rok jakási úroda byla, to bylo 24, 25 zase rekonstrukce čiperovy vily, tak tam bylo zase důležité, aby jsme ty včely tam udrželi, protože jsem měl strach, když to s tam odvezeme, tak už nebude zájem to tam vrátit, ale vydrželo to a letos už jako čtvrtý rok už to konečně sbíráme i nějaké plody přírody, to znamená, už jsme vytočili při tom prvním vytáčení poměrně slušně medu, takže v podstatě je taková spokojenost, že ty včelky už nám donesly med a ještě se dá očekávat, že tam bude druhé vytáčení, ale to už bude slabší.
0: S Jiřím Galendou, předsedou zlínských včelařů, si dnes povídám v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. A prostory i pro posluchačské dotazy. Ty nám napište na e-mail studio.zlín@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Pokračovat budeme za chvíli.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín. Mým hostem je dnes předseda zlínských včelařů Jiří Kalenda z Lípína Zlínsku. Toho se můžete ptát i vy, posluchači, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz anebo telefonicky na čísle 221 555 210. Pane Kalendo, pokud se někdo odhodlává k tomu, že by včelařství chtěl také zkusit, chtěl by zkusit se mu věnovat, co by měl udělat ze všeho nejdříve?
1: No, pokud chce začít včelařit, je dobré si najít nějakého včelaře a s ním postupně začít chodit do včel. Dneska plno literatury je, to je velká pomoc, je plno videí na YouTube a všelijakých tady z těch sociálních sítí, ale někdy mi připadají, že jsou hodně kontraverzní a v podstatě nepřinášejí to, co by měli. Takže je dobré, aby to byl nějaký zkušený včelař, využil si té literatury a také jsou možnosti se zúčastňovat kurzu pro začínající a mírně pokročilé včelaře, což bych doporučoval. No a ještě abych nezapomněl na jednu věc, je dobré, než člověk začne včelařit, zjistit, jestli náhodou není alergický na včelí bodnutí. To je hodně důležité, protože měl jsem případy, kdy ke mně chodil 3 roky do kurzu, tam ho nebodla ani jedna včela a pak, když začal, tak ho 3x odvážela rychlá, takže ono to pak není sranda, ale pak 8 roků nic a loni se už ozval a znova začíná. Takže je to takové, když chce někdo, tak hledá ty cesty, aby mohl. Takže v tomto případě si myslím, že je dobré tak ne, prostě ne, nebát se toho, ale také je důležité jak teorii, tak praxi skloubit do sebe.
0: Z kolika včelství by podle vás měl začátečník tedy začít a kdy je vlastně má pořídit?
1: Tak já doporučuji začínat s heterojíma včelstvama, protože začínající včelař to je vlastně velký výzkumník. A ty 2 včelstva by měl nechat v poklidu a v tom jednom, jak já říkat, aby se mohl hrabat, protože ten začátečník má tendenci, že tam každý den musí něco jít zkontrolovat, hlavně potřebuje najít tu královnu a to je právě to, jak to včelstvo nejvíc člověk ruší ten klid a ten rozvoj. Ale to prostě ten začátečník, každý tím to projde, to prostě je v lidech a ten člověk to má v sobě, že to chce vidět, jak to vlastně funguje, ale prostě ty troje je i proto, že když pak jde zazimuje, kdyby měl jedny, nepřezimovali mu ty včely, tak už nemá nic. Kdy má troje, tak jedny mu nepřezimují, má 2. Takže furt je tam, že může pokračovat. Takže to je takový důvod, proč se 3.
0: A kde se tedy včelstva pořizují?
1: No, pořizují se u včelařů. Zpravidla jsou to komerční včelaři, kteří dělají takzvané oddělky a tyto oddělky se kupují, je to měsíci červen, maximálně červenec, to je v tomto ještě období a je potřeba, aby ten nový začínající včelař toto včelstvo připravil si do zimy. Takže to je důležité, tady si najít tyto včelaře, kteří se tomu věnují a v dnešní době, kdy je nařízení, že tento prodejce, ten chovatel, který vám prodává včelstva a je přesun větší jak 3 kilometry vzdušnou čarou, je potřeba, aby vám tomu nově začínajícímu včelařovi dal potvrzení, že ty včely byly vyšetřeny na mor včelího plodu a hnilobu včelího plodu.
0: Pojďme se teď zaměřit na místo, kde bychom si tedy případně včely chtěli umístit. Na co bychom měli myslet, aby byli v komfortu jak včely, tak třeba i naši sousedé?
1: Toto je dobrá otázka, protože to v podstatě dá se to rozdělit, že stanoviště jako hledáme podle potřeby včelaře a také podle potřeby včely. Vždycky to skončí podle potřeby včelaře, a i když si to zdůvodňujeme, jak je to perfektní a podobně. Samozřejmě je dobré, když ty včely jsou v přírodě, v nějaké zahradě, jako aby se k tomu také zbytečně někdo nedostal. A prostě také loupeže u včel, jako nejen mezi včelama, ale i takové ty nechtěné návštěvy se objevují, takže aby tomu se vyhnul. A samozřejmě výhodné je, když je to stanoviště nakloněno na jižní nebo jihovýchodní stranu, kde je možnost toho ranního slunka, kor v létě, to dělá velký rozdíl, kdy ty včelky začnou létat v 5 hodin a nebo v 6 hodin. Ono je to právě, to sluníčko je dostane ve mnohem rychleji ven a ten nektar v létě nosí ráno, pokud je dosti ještě vlhkost, pak přes den už ho tolik nenosí a ta hodina ráno tam dělá také hodně velký podíl toho výnosu.
0: To radí včelař Jiří Kalenda v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. Pokud máte otázku, která ještě nezazněla, pošlete nám ji na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín je dnes předseda zlínských včelařů Jiří Kalenda. A já bych teď byla ráda, abychom společně pomyslně otevřeli úl. Kolik včel v něm vlastně může žít?
1: V tomto letním období tam může být kolem 50 tisíc včel. Je tam v podstatě zpravidla jedna královna jako včelí matka, a to říkám zpravidla proto, protože pokud nastane tichá výměna, tak tam zůstává stará matka a pak je tam i ta nová mladá matka. Pak ještě, když zůstanu u těch matek, tak máme v podstatě se nám včelí rojí, to je přirozené rozmnožování včelstev, takže při roji tam opustí stará matka po zavičkování prvního matečníku, opouští úl z části létavek a vyletí ven a v podstatě to známe, ty roje, takové ty hrozny na těch stromoch, kde lidi mají s tou panickou hrůzu, co je, když to letí. Ono to trvá zhruba 30 minut, než se to usadí a pak o tom nikdo neví, že to tam vlastně je. Já mám takovou zkušenost, že u sebe dokáže ty roje chytnout, aby mi vletěli do připraveného úlu. Takže to, mám to i na

0: hodně oblíbené, a to je u komerčních chovů larvení, to znamená umělý chov matek. Tak to máme tu matku nebo včelí královnu, dále máme trubce ve včelstvu, kterých tam míváme několik stovek, může tam být i několik tisíc, tak do 2 do 3 tisíc, takže ti trubci jsou tam od jara v podstatě, říká se do podzimu, ale už v letošním období začali vyjazovat trubce včely 1.7. a já říkám, jak začnou vyjazovat včely trubce, to znamená, musí ty včely, musíme vytočit, týden máme na to, aby jsme to v klidu zvládli. Pak už je to takové zajímavé, protože už není snužka a ty včely si začínají více hlídat tu sladinu a to, co donesli z přírody. Takže to máme ty trubce. Čeká jsem si vzpomněl na jednu příhodu, kdy na kurzu začínajících včelařů, tam holky mladé, z nich vypadlo. No co s trubcama? Mají vyjídat špajsku od podzimu do jara? To je jak chlapi, když vyjídají. Takže to mě takové napadlo, že takzvaný ten matriarchát je u toho včelstva je hodně tvrdý. No a pak už jsme u těch včelích dělnic, které máme ten zbytek a máme takzvané letní včely, které se dožívají zhruba 6 až 7 týdnů a ty zimní včely se dožívají i někdy se uvádí 6 až 8, 9 měsíců. Ta zimní včela má je takzvaná dlouhověká, ta letní je krátkověká. To záleží na té výživě včel, těch krmiček v tom období, kdy si je vyvíjejí a v podstatě trošku na tom dělá to množství krmiček na ty larvy v tom období, jak se to rozmnožuje.
1: To je tedy k tomu, jaké včely ve včelstvu najdeme. Zajímalo by mě, dá se pozorovat, jestli mají jednotlivá včelstva různé povahy?
0: No, dá se to považovat, hlavně včelař to pozná, či jsou bodavé nebo nebodavé, to je první takový poznatek. A druhý poznatek, či ty včely v podstatě na těch rámkoch sedí, nebo když otevřete ten úl a mají takzvanou tu rozbíhavost, takže tam je to hned poznat, to včelstvo, které je klidnější. Pokud nemá tu rozbíhavost, tím pádem ani na vás neútočí a jsou mnohem klidnější. Takže takové včely včelař má velmi rád.
1: Možná někteří z našich posluchačů slyšeli o včelím tanci. Řekněte nám prosím, co to je?
0: No včelí tanec, to je velmi zajímavá věc, která v podstatě byla rozluštěna až v 60. letech, víceméně začátkem 70. let minulého století a německý vědec, čeká bych neraz pletl to příjmení, tak ho radši nebudu říkat, a v podstatě za to dostal Nobelovou cenu. Takže to bylo velice oceněné a v podstatě dělíme na včelí taneček na krouživý tanec, tam včelky v podstatě nám dávají jí, že ta včelí pastva nebo to, co je chcou řece zbytku tomu včelstvu je zhruba ve vzdálenosti do 200 metrů a na 200 metrů pak je takzvaný osmičkový tanec, kde ty včely podle tohoto tance v podstatě tam jim tímto tancem dají, jak daleko a jaká výdatnost té snůžky nebo toho nektaru či medovice je. Takže to je ten včelí tanec.
1: Říká včelař Jiří Kalenda v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín. A pokud chcete, aby byl ve vysílání zodpovězen i váš dotaz týkající se včel, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte do studia na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: předsedou zlínských včelařů Jiřím Kalendou se v následujících minutách budeme věnovat nejčastějším chybám, kterých se včelaři mohou dopouštět. Pane Kalendo, dá se na základě vašich zkušeností zmínit něco, čemu bychom se opravdu měli vyvarovat?
1: No, ve včelařině to bývá v podstatě urychlené kroky, především z jara zbytečně rychlé rozšíření včelstva, kdy ještě je nebezpečí zimy a podobně, takže tam dojde zachlazení plodu a v podstatě ty včely nezvládají ten prostor, který mají zvládat. Prostě velký prostor, to bych považoval na jaro za velmi, za jeden z velkých chyb, které začínající včelaři dělají. Pak v průběhu toho včelského roku, tak tam je ještě ty protirojová opatření, že to může se udělat zbytečně brzo, tím pádem se to podsekne, anebo když si včelaři tvoří oddělky a udělá si ten oddělek a už ho dá bokem a přijde chladné počasí, ono, jak to dělá květnu, to jsou tam ti zmrzlí, takže tam se to zpravidla zachladí a taky i začátkem června, kolem toho medárna, když začne deštivé období, také přijde takové trošku chladnější období, takže tady takové to předčasné a pak důležité je zavčas zakrmit, to znamená, nás to čeká už tak za 10 dnů. Ta poslední dekáda měsíce července by už včelaři měli začít zakrmovat, aby ty včely si vychovali dlouhověkou včelu, která bude zimovat. To znamená, tam je hrozně důležité, aby ty krmičky, které je budou krmit, to je v podstatě o jednu generaci ještě spíš, aby měli dostatek zásob a byly tyto velmi dobře zdatné pak krmit tuto zimní generaci. Takže to. No a pak v zimě včelstva potřebují klid a zbytečně nerušit a podobně. Jsou všelijaké metody, že i v zimě se tam mají některé léčebné postupy. Mezi ně. Já zas moc nejsou zastáncem tohoto zimního léčení, protože to jsou už spíš udělá se víc škody jak užitku, ale to je věc každého včelaře a jeho náhledu jak včelaři.
0: Už jsme naznačili, že velkým strašákem mohou být i různé choroby včelstev. Tak které jsou ty nejčastější?
1: Tak my jsme tady na Zlínsku zažívali období, kdy jsme vedli tabulku, v uvozovkách tabulku, že jsme měli nejvíce včelstev napadených včelím morem. Bylo to období zhruba 2010 až nějakých 12 roku. V loňském roce jsme konečně měli jenom jedno stanoviště, které se pálilo v rámci kraje a předtím, když jsme se pohybovali v nějakých ne desítkách, ale blížili jsme se 200 a tak, byly takové šílené čísla těch stanovišť, takže to bylo velmi kruté tady ve Zlínském kraji. Podařilo se nám to vytlačit. Jako je to takové dosti náročné, protože ty včelstva se pálí. A i všechno kolem toho. Je to jako pro toho včelaře staršího je to dosti nepříjemná záležitost, ale je to mimořádné veterinární nařízení. Tím pádem dostane ten včelař náhradu, takže jak už se ti včelaři pochopili, že je to spíš v jejich prospěch, tak už proti tomu nešli. Tak je to bylo poznat, když jsme dělali v loňském roce včely neznají hranice ze Slovákama, to znamená, bylo to vyšetření na mor včelího plodu v rámci Zlínského kraje a v rámci Trenčínského v příhraničních pásmech, tak my jsme tam měli zhruba 500 vzorků a neměli jsme ani jeden záchyt a na slovenské straně bylo, ale si to dobře pamatuju, buď 77 nebo 84 záchytů, což bylo velké množství. Takže to prostě nějak s tím bojujeme. To je první problémová věc. Druhá problémová věc je hniloba včelího plodu. prozatím ve Zlínském kraji nemám, nebo nevím o ní, že by tu byla, ale ten tlak z Moravskoslezského kraje je hodně velký, takže z toho mám strach. Samozřejmě boj proti varroáze, kleštíkový varroa destruktor, to je takový trvalý boj od roku 80. Takže s tím včelaři už se museli naučit jako žít a používat na prevenci na toto léčení. A ještě dvě máme. Je to jedno nebezpečí, které ještě tu není. Je to sršeň asijská, která je v okolních zemích i u nás se objevila, a pak trofilela, která také ještě tady není, ale dá se očekávat, že to brzo bude.
0: Říká Jiří Kalenda v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hostem chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín dnes byl předseda zlínských včelařů Jiří Kalenda. Pane Kalendo, otázka na závěr. Co vám včely za ta léta dali?
1: No, včely mi v podstatě dali lásku přírodě a hlavně vnímání přírody, jak to chodí v rámci ročních období a celého koloběhu včel.
0: A my vám děkujeme, že jste se o to s námi dnes podělil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Mějte se hezky a nashledanou.
1: Taky děkuji za příjemné posezení a těším se, že se třeba někdy setkáme opětovně.
0: A vám, milí posluchači, připomínám, že i dnes bude záznam celé poradny k dispozici v audioarchivu na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

Necelých 7 minut nás dělí od 12. hodiny a tak je tu pozvánka k poslechu úterního rozhovoru. Zítra bude mým hostem produktový designer a student Univerzity Tomáše Bati Šimon Valovič, který nedávno získal významnou mezinárodní cenu. A já se na vás budu těšit ještě dnes po 17. hodině u pořadu Den v kraji na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Přeji vám pohodové pondělí. Anna Randárová.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Hasiči žádají veřejnost o pomoc s hledáním příčiny požáru budovy 34. Poliklinika ve Valašských Kloboukách na Zlínsku má novou sanitku. Právník Miloslav Jansta dostane zpět 400 tisíc, kterému policie zajistila v korupční kauze Motol. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Hasiči vyzvali veřejnost k pomoci s objasněním příčin požáru 34. budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Ten vypukl ve čtvrtek v dopoledních hodinách. Hasiči jej likvidují už pátý den. Kam se s informacemi můžou lidé obracet a co všechno hasičům pomůže, popisuje mluvčí hasičského záchranného sboru ve Zlíně Pavel Řezníček.
2: Pokud máte jakékoliv informace, které by mohly pomoct při vyšetřování, kontaktujte nás prosím na telefonu 950 670 313 nebo e-mailem na david.polčák@hzs.cz. Co by nám pomohlo? Fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru, očitá svědectví nebo jakékoliv další poznatky.
0: Nákupem nové sanitky pokračuje poliklinika ve Valašských Kloboukách v obnově stávajícího vozového parku. Sanitka nabízí moderní vybavení pro maximální bezpečí a pohodlí přepravovaných osob a její nákup si vyžádal investici ve výši 1,8 milionu korun.
3: Vnitřní prostor je řešen jako víceúčelová vestavba s dvěma polohovatelnými sedadly, otočným a zároveň sklopným sedadlem, pojízdným transportním křeslem a moderními nosítky s nosností 250 kg. Součástí vozu je i nezávislé přídavné topení. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
0: 400 tisíc korun vrátí policie právníku Miroslavu Janstovi. Peníze mu loni v únoru zajistila při domovní prohlídce. Vyplývá to z usnesení policie, které získal Český rozhlas. Jansta je obviněný z toho, že bývalému řediteli nemocnice Motol Miloslavu Ludvíkovi a jeho náměstkovi Pavlu Budinskému pomáhal legalizovat úplatky. Podle policie se ale neprokázalo, že by peníze zajištěné u Jansty doma pocházely z korupce. Jansta řekl, že takové rozhodnutí očekával. Mluvčí úřadu evropského veřejného žalobce Paula Telo Alves zdůraznila, že vrácení peněz nemá vliv na vyšetřování případu. Jansta, Ludvík i Budinský vinu odmítají. Ve věku 78 let zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill. Rodina oznámila, že zemřel v australském Sydney náhle a nečekaně, obklopen svými nejbližšími. Ještě letos na jaře přitom oznámil, že po léčbě rakoviny krve je bez nádorových buněk. Českým divákům se Neill nejvíce zapsal do paměti jako paleontolog Alan Grant ze série Jurský park. Objevil se také ve filmech Hon na ponorku, Merlin, Posedlost nebo v seriálech Tudorovci a gengy z Birminghamu.
1: Počasí.
0: Během dnešního dne očekávejte ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dosáhnou 24 až 28 stupňů a vítr povane mírný, severovýchodní až severní. K večeru bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dle dopravních serverů projíždí aktuálně bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Květa Navrátilová. Začíná Morava krásná zem. Přeji vám pohodu poslechu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Za všechno krásné děkujem. Touto polkou Jiřího Wolfa Antonína Perničky nás v úvodu potěšila Moravská veselka a otevřela první hodinu vysílání pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V tuto chvíli chci potěšit vás, kteří slavíte svůj svátek. V českém občanském kalendáři máme jméno Markéta a Margot. Na Slovensku slaví jmeniny Margita. Přejeme vše nejlepší, ať se vám daří, hodně zdraví, spokojenosti a písnička, která zazní, je samozřejmě také pro vás. I dnes ovšem, přátelé, jako celé prázdniny, budeme zpívat ve skvělém projektu Prázdniny u babičky. Těším se, kdo nám zavolá. Číslo tady řeknu hned 726465200, ale přátelé až po písničce. Antonín Gajdoš a Miroslav Irša, Táska, Lidská brána a Moravěnka.

0: ale jako... Tak přátelé, dovolala se k nám holčička 5letá Mariánka Najserová, kterou vítám. Ahoj.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. A je ze Šumperka a připravila si pro nás písničku. A ta bude určitě krásná. Probudil se malý brouček. Tak Mariánko, my ti držíme palce a moc se na tvé zpívání těšíme. Prosím, můžeš zpívat.
1: Probudil se malý brouček na straně, probudil se ze zimního dýmání.

0: se sluníčka, aby mohla rozkvěskat zátěžka. Aby bylo zase slyšet pívání na zahradě nebo v lese na stráně.
1: Pozor, teď bude... To byla fanfárka pro tebe, Mariánko. No, to bylo krásné zpívání. My ti moc a moc děkujeme. No a ty seš pětiletá a ty se ještě nechystáš do školy, viď, do první třídy. Ty ještě máš čas, že? Ty máš ještě rok čas. No, to je úžasné. No a prosím tě, můžu se tě na něco zeptat? Ty seš teď na prázdninách u babičky, anebo kde právě se nacházíš?
0: U babičky.
1: Jseš u babičky. A jak se jmenuje babička?
0: Eva.
1: Paní Eva. No a prozradíš mě, s kým zpíváš doma? S maminkou, s babičkou, s tatínkem, dědou?
0: Maminka.
1: Maminka zpívá. No tak to je krásné. Takže tě učí takové pěkné písničky?
0: Jo.
1: Ano, dobře. No a prosím tě, Mariánko, je léto, chodíš se koupat, nebo co tak děláte s babičkou? Ano.
0: Na kole.
1: Jo, ty jezdíš na kole. No tak to je paráda teda. A s babičkou jezdíte na kole?
0: Jo.
1: Ano, no tak to buď opatrná, no to je babička Eva, tak ta je šikovná. Prosím tě, a když se bavíme o babičce Evě, určitě máš nějaké jídlo, které ti od ní nejvíce chutná. A které pak to je?
0: Bábovka.
1: Bábovka, no tak ta babička to určitě umí moc dobře. No tak výborně. Tak Mariánko, já ti přeji, aby si měla pěkné léto. Buď na sebe opatrná na tom kole, jak jezdíš, ano. No, samozřejmě, že budeš ve slosování, které bude v neděli a je to o rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Byla jsi někdy v Brně v zoo?
0: Ne.
1: Nebyla. No tak to se moc těš, opravdu. To bude moc krásné, uvidíš. Pokud se to podaří, pokud teda vyhraješ, pokud budeš vylosována. Ano? Výborně. No my teď posíláme takový malý dárek celé tvé rodině, mamince, babičce, dědovi a tatínkovi. A bude to následující polka, která zazní. No a já ještě jednou ti přeji vše jen to dobré, ať se ti daří a krásné léto. Ano? Tak nashledanou. Nashledanou. No a písnička, která to bude, Josef Konečný, Pérko a Ištvánci ze Šardic.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Přátelé, máme tady první volající a je to paní Chrástková z Mařatic. Dobrý den.
1: Dobrý den, přeji vám v rozhlase i všem posluchačům a chtěla bych tímto popřát k dnešnímu svátku naší snaše paní Markéce Chrástkové z Kroměříže. Takže spolu s manželem i ano. Přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v životě i s dětmi a s celou rodinou. A určitě se připojuje i celý zbytek naší i její rodiny. A za pěknou písničku vám děkujeme. Nashledanou.
0: Ano, paní Chrásková, rádi zahrajeme. Tak a teď už nashledanou a pan Miloš Snopek z Brna se jako druhý dovolal. Vítejte.
2: Paní Navrátilová, já vám přeji dobrý den. Stejně jak říkala paní, mám i všem jako těm zaměstnancům Českého rozhlasu Brno.
0: Děkujeme.
2: A já mám na vás jedno takové možná velké přání nebo malé přání do Kralic nad Oslavou poslat krásnou písničku od slavenci Jirku Smržový, který slaví dneska 73. narozeniny za kostele na Petřinově v Kralicích u náměstě a popřát jemu i jeho švagrovi, oni jsou stejné ročníky, akorát nevím, kdy ten jeho švagr, ten panou Šmátý narodí, takže pošlete písničku těm dvěma chlapům, jo, to jsou, a i celé rodině, všem těm příslušníkům, všichni, co se starají o to, aby ten průběh byl krásný, asi se dneska trošku setkají. A já přeju ještě pěkné odpoledne z takovýto pondělní na tu svatou Markétu, Maruše Kroušové do Krokočína, všem kamarádům v celé té oblasti Čech od Ače až po Záhoří, i vám v rádiu a děkuji za to, že se člověk může takhle vyjádřit a poslat tu vzpomínku a přáníčko dají těm svým velice dobrým jako lidem okolo sebe. Já vám děkuji za písničku, přeji ještě jednou krásný den, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a připojíme tady e-mailovou poštu. Dobrý den, chtěla bych poděkovat celému personálu infekčního oddělení v kyjovské nemocnici v čele s panem primářem Blaškem za vzornou péči a také paní doktorce Neduchalové a jejím sestřičkám ve Svatobořicích Mistříně. Předem vám velice děkuji, s pozdravem Naďa Jakubíčková. Ano, a pojďme dále. Dobrý den, chtěla bych nechat za celou rodinu zahrát písničku naší milované a jedinečné mamince Dagmar Pinkasové k dnešním narozeninám. Milá maminko, přejeme ti ze srdce hodně lásky, spokojenosti, radosti a hlavně spoustu štěstí a zdraví. Ať jsi stále fit a plná energie. Děkujeme ti, jak se staráš o babičku, dědu a k tomu ještě o plný dům našeho zvířectva. Hlavně se zbytečně nestresuj a hoď starosti za hlavu. Užívej si každé chvíle naplno. Narozeninovou písničku ti posílá rodina Wernerova, hlavně Izabela, Nik, rodina Pinkasova, rodina Zaoralova a naši čtyřnozí parťáci Roky a Arči. Máme tě moc rádi a dnes si v klidu a pohodě užij dnešní den. Vše teprve oslavíme. Tak ahoj. No a písnička Navrch, Róska Roza Horáková Uhrová, Sadila jsem rozmarínek, Ivana Slabáková nám zaspívá, Jitka Osičková a za doprovodu cymbálové muziky Hudci.

0: Tak, vážení a milí, dovolala se k nám paní Marie z Lanžhota. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, zdravím vás a i vašeho kolegu, lebo kolegyňku, jestli je tam, kdo tam je, nevím. A všech těch dobrých lidí, kteří poslouchají tento krásný pořad. Trošku mě to tak zabolilo, zamrzalo, že jsem se nedovolil chvílečku spíš, protože dneska zpívali sestry Bartošových a já dneska chci popřát Markéce Čulákovej. Ona nám hraje na várhany v kostele, ona nám zpívá, ona je členkou ženského sboru našeho lanžhotského, takže by to bylo, ale Marci, přijmi to ode mě, aj tu předešlu, aj tuto, co ti budu včil hrát. Všecko dobré, hodně zdraví, štěstí, boží požehnání přeju. A to, co tě čeká, nech všecko dobře prožiješ. A Květuško, vždycky mě zdraví a kamarádi z Mistřína, ale já jich nepoznám, tak já ten pozdrav posílám aj ním. A všetkým mojim kamarádom a kamarádkám, s kterýma se znám osobně a s kterýma se teda vždycky si voláme a je to z vašeho rádia. Děkuju vám moc, vám přeju, abyste ty horké dňa všetky dobře prožili. Budete toho mít člověk plno, protože když dovolené se budou vybírat, tak to všechno prožijete ve zdraví a přeju to zdraví všetkým, co mě znají a já znám nich. Děkuju vám moc.
0: Ano, ano, také děkujeme a přejeme pěkný den, nashledanou.
1: Naschle.
0: Tak a pojďme na e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dobrý den, dnes se dožívá krásného životního jubila, 72 let, paní Marie Flekačová, rozená Gabrielová z Pašovy u Uherského Brodu. Přejeme ti vše, co můžeme ti ze srdce přát, ať máš lásku stále komu dát, všichni máme tě moc rádi. Rozum, co poradí, ruku, co v nouzi tě pohladí. Ať máš stále neuhasinající jiskru v oku, úsměv na tváři, co nás vždy rozáří. Dále dnes slaví také své 10. narozeniny Marek Gabriel z Popovic u Uherského Hradiště. Marečku, dnes je tvůj velký den, snad si na něj připraven. Přání k narozeninám k tobě letí, ať rosteš jako z vody, jako všechny děti, ať si hodný a stále krásně se máš, tím nám velkou radost uděláš. To ti přeje děda z Maršova u Uherského Brodu. No a já posílám písničku Veselost je medicína, Emanuel Červeňanský a Drje Tomanka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Tak přátelé, jsme zpět v pořadu Morava krásná zem a já mám tady e-mailovou poštu. Krásný sluníčkem podbarvený den, všechny v rozhlase srdečně zdravíme. Prosila bych o písničku a přání. Dnes má svůj narozeninový den paní Eva Horká, moje bývalá kolegyně. Evi, vše jen to nejlepší k narozeninám. Moře zdravíčka, štěstíčka, pohodičky a lásky přeje Bohunka s manželem Pepou toho času z Luhačovic. Moc krát děkuje paní Havlíková, paní Bohuška, Bohumila Havlíková. No ale já tady mám ještě jedno přání, jestli je to také, pro paní Evu Horkou z Boršic. Milá Evo, přejeme hodně zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu, hodně elánu a síly, aby pro rodinu byly tenoučké nudličky od tetičky Evičky. Ze srdce přejí sestry Marie, Silva, švagr Zdena, neteř Petra a synovci s rodinou. Tak pojďme na další písničku, kterou máme připravenou. Letěla písnička Valčík, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

0: Přátelé, máme tady klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín. Já bych velmi ráda poblahopřála paní Libuši Lajcmanové z Veverské Bytýšky k jejím narozeninám, dále panu Václavu Komárkovi z Němčiček u Hustopečí. A připojím tady ještě svátek, ano, ne, také narozeniny. Paní Eliška Smutná z Uherského Hradiště slaví své narozeniny. Tak milí oslavenci, paní Libuško, pane Václave, paní Eliško, přejeme vám vše dobré, hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, no a pěkné letní dny, buďte na sebe opatrní, no a na zdraví a živio. Tak, předali jsme a hrajeme další písničku. Už jsem obešel Svatobořice Lidová a mistříňanka Antonína Pavluše.
1: Český rozhlas

0: Vrtěná nám dozněla, už jsem obešel Svatobořice a pojďme, paní Marie ze Zahnašovice dovolala. Vítám vás.
1: Dobrý den, paní Květučko, já bych dneska chtěla poděkovat krásnou písničkou. Včera tady v Zahnašovicích proběhlo hodové odpoledne na návci. Hrála tady Dourečanka, děvčata z Ruslavy tančili besedu, tak udělali krásný jako program. A celé kulturní komisi obecního úřadu přeju, ať se jim daří v jejich práci a děkujeme za krásnou atmosféru. Mějte se krásně, nashledanou, tady Maria.
0: Ano, ano, tak jo, jsme rádi, že jste si...
1: Slabákové. Ano. Ano, a paní Ivance posílám energii.
0: Ano, určitě. No ano, tak všecko je dobré, uzdravuje se. Dobrý. Nebojte, všecko bude dobré. Ano, jenom chce to čas, no tak to víte, jak je to.
1: No tak to je všecko, vždycky je to rychle přiletí. Ale dlouho to trvá.
0: Ano, ano, ano, ano, a je všecko v pořádku. Tak, ano. Paní Marie, nashledanou.
1: Pani,
0: nashledanou. No a já si teď vezmu, jak se říká, napřímo telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Dobrý den, tady je Štefan Hrčka.
0: Já vás zdravím.
2: Já bych chtěl pozdravit pana Borka Kapitančíka, protože má dneska kulaté narozeniny.
0: No
2: jak to už
0: ano.
2: No, takže přeji mu hodně zdraví a elánu do další práce, ať se mu daří, jak do teďka. No
0: ano.
2: To je všechno.
0: No, musím říct, že se usmívá, že vám děkuje, zvedá palce. Dobrý. Mezi těma hejblátkama, tak jak si všecko, aby také vstíhal.
2: Jo, to jsem ale... tušil, že tam bude.
0: Ano, ano, my jsme tady spolu dneska. Takže paráda, my vám moc děkujeme, vám děkuji za něho. A tak mává vám a děkujeme. Je to prosím všechno, nebo chcete ještě něco
2: ano,
0: přidat?
2: Ano, ano, ještě pozdravujte i paní Ivanku, jak jsem teď slyšel.
0: No ano. A... ano?
2: To je všechno, takže
0: to je těším všechno.
2: Se na ty další pořad s Borkem na Edu Štatlaže a
0: ano,
2: na soutěže,
0: odpoledne.
2: Který se dost často zúčastňují, pokud se mi to podaří. No,
0: ano,
2: to je
0: jsme
2: všechno.
0: Rádi, že jste naším věrným posluchačem. Vážíme si toho, děkujeme.
2: Takže mějte se, nashledanou.
0: Také. Ať se daří.
2: Pozdravím ještě jednou Borka.
0: Ano. Naschledanou. Tak přátelé, posíláme písničku. A když se Valášek narodí, Valašská Lidová, Jarmila Šuláková a Jana Rokita, starší cymbál.

krásná Valašská nám dozněla a pojďme se věnovat vašim e-mailům. Posílám pozdravení Jardovi Wolfovi do Otnic, děkuji za společnost a popovídání na sobotním Tufaranka Festu. Přeji ti, Jardo, hodně pohody a zdraví. Jsem rád, že jsme se spolu seznámili. Vše dobré. Zdeněk Kučera z Hřivínova újezdu u Luhačovic. Tak to děkuje a pozdravuje. No a já tady mám ještě jedno přání. Tak posíláme velké obejmutí našemu dědečkovi a babičce. A tento e-mail posílá Jan Korpas. Tak snad se také poznáte, neboť tady nemám jména. Chceme vám jen tak pro radost popřát spoustu dobré nálady, pevné zdraví a pohodu. Vnuk Jeník s Dilarou a jejím přítelem. Tak snad to bude dobře. No a pojďme na písničku Frajír, Michal Čmarada, Ivan Karas a Legruti.

0: Tak vítám paní Marii z Buchlovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, Květuško, já vás ještě jednou zdravím a všechny posluchače a já bych chtěla dneska poslat písničku krásnou do Hodonína vnučce Petře Kotlánové, která slaví krásné narozeniny. Tak všechno nejlepší, hodně zdravíčka jí posílá babička a holčičky její Karolinka a Anička. Tak a ať se má moc hezky a pracuje ve školce, takže tam má takové trošku nervy, no ale to se nedá nic dělat. Tak ještě jednou moc krát děkuju a hezky vydravím. A dohodu ní na písničku, jo?
0: Ano, velmi rádi pošleme, paní Marie. Ať se i vám daří, ať i tato následující písnička potěší i vás.
1: Ano, děkuju moc, nashledanou.
0: Nashledanou. Tak a teď ještě druhá paní Marie, ale s Kuřimi. Vítám vás.
2: Dobrý den, tady Marie z Kuřimi. Já bych chtěla popřát mé snaše, která měla 9.7.59 roku a včera měla moja nejlepší kamarádka Olinka Placha z Brna. Oběma dvou mi chtěla popřát hodně zdraví a jsem šťastná, že je mám, aby byly obě zdravé a děkuji jim za všechno, co pro mě dělali. Tady Marie z Kuřimi. Moc děkuji.
0: Ano, ať se i vám daří, pěkný
2: ano,
0: den vám přeji.
2: Děkuji.
0: A pěkné
2: moc.
0: Léto, nashledanou.
2: Ano, děkuji.
0: Tak a přátelé, dáme písničku Milocká cestička. Zdeněk Baťka, Pavel Karlík a Miločanka.
3: Český rozhlas z

Tak vážení a milí, máme tady ještě jedno přání, pojďme na ně. Prosím o písničku pro hasiče našeho okrsku. Sbor dobrovolných hasičů Blížkovice na Znojemsku a hasiči okrsku číslo 8 okresu Znojmo přejí hodně zdraví a životního elánu panu Augustinu Gorilovi, který slaví právě dnes 80 roků. Přejeme hodně zdraví, ať se daří a děkuje moc a přeje krásný pohodový den Rudolf Souček, vedoucí aktivu zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje. Tak přátelé, předali jsme a poslední zpívaná Panenko modrooká, Karel Vacek, Josef Zíma a dechová hudba Suprafonu.

dozněla poslední písnička, vaše gratulace, budeme se loučit. Těším se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky s názvem Soutěžní, kterou pro vás hraje Moravanka. Radostný poslech plný pohody i samozřejmě pro další pořady vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Přepadení mladé dvojice a vražda majitele sběrny kovů. Je motiv vraždy ukrytý hluboko pod zemí. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Největší postrach tajných služeb je zpět. Houslista a tajný agent v jedné osobě Pierre Richard v komedii Návrat velkého blondýna. A ČT Art uvádí přímý přenos koncertu u Eiffelovy věže, pořádaného k oslavě státního svátku Francie. Koncert z Paříže 2026. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Krajský úřad ve Zlíně je opět otevřený. Rožnov pod Radhoštěm vyzývá rodiče budoucích prvňáků, aby požádali o příspěvek na školní pomůcky. Ministr zdravotnictví chce umožnit single ženám umělé oplodnění. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Krajský a finanční úřad ve Zlíně se ode dneška vrací do běžného provozu. Na Facebooku o tom informoval hejtman Radim Holiš z Hnutí ANO. Zavřené byly od čtvrtka kvůli požáru výškové budovy, která se stejně jako úřady nachází v někdejším Baťově areálu v centru města. Kolem budovy 34, která se kvůli požáru částečně zřítila, dál platí omezení pohybu. Jejich dodržování bude podle hejtmana Holiše hlídat policie. Rožnov pod Radhoštěm znovu připomíná rodičům budoucích prvňáků, aby si požádali o takzvané pastelkovné. O příspěvek na školní pomůcky zatím požádalo jen málo rodin, přestože žádosti město přijímá už jen do 31. července. Peníze dostanou děti, které v září nastoupí do některé z pěti základních škol, dodává mluvčí města Adéla Kouselová.
5: Rodiče dětí, které od září nastoupí do základních škol Vidická, Podskalkou, Záhumení, 5. května nebo Koryčanské Paseky, můžou získat příspěvek ve výši 1000 korun. Peníze mohou využít na sešity, psací a výtvarné potřeby nebo další školní vybavení. O příspěvek je potřeba požádat prostřednictvím portálu občana.
4: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil novelu, která umožní ženám bez partnerů podstoupit umělé oplodnění. Zatím není jasné, zda bude mít návrh podporu v koalici. Proti je například ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z Motoristů Sobě.
6: Já doufám, že ten návrh bude stažen. Asistovaná reprodukce je pomocí státu pro muže a ženy. Původně byla dokonce pro sezdané muže a ženy, kteří nemohou počít standardním způsobem a stát jim pomocí této zdravotní služby pomáhá. A potom se to rozvolnilo k mé určité neradosti i na nesezdané páry.
4: Brněnský výrobce traktorů Zetor Traktors ukončuje po 80 letech výrobu v Česku. Produkci přesouvá do Indie. Informoval o tom výkonný ředitel firmy Robert Harman. Podle něj je výroba v Evropě neefektivní, mimo jiné kvůli vysokým nákladům na materiál nebo cenám energií. V Brně zůstane centrála společnosti nebo nový obchod s náhradními díly. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí. Firma už v roce 2024 propustila přibližně 200 zaměstnanců a začala montovat jen ze skladových dílů.
3: Počasí.
4: Během dnešního dne očekávejte na území našeho regionu skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 až 28 stupňů. Vítr povane mírný severovýchodní až severní a k večeru může slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli nemáme na silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a nyní už začíná pořad Osobnosti Česka. Ničím nerušený poslech vám přeje Lukáš Jakubíček.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel, Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestylovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit, ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná k tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zabalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalítí adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že se to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě 1000000krát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco novýho, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zase tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně, si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážem žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme. Takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy dopravili jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec?
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takový to prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Akrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit a potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19, já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit.
1: Dá.
2: Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředí se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu, ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dobře fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bezesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád jí bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v akrobatparku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let, on tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej a od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe, mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci. Aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně

0: je zase nechávají o těch věcech. Všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou vlastní reflexi a umění se obhájit, ale zároveň i umění vystupovat. Protože častokrát vás nechají si stoupnout před svou třídu a vy před tou třídou musíte dobrady obhájit tu svoji práci a svůj pohled na to dané téma. Takže to je jiné než u nás.
1: A cítíte, že vás to, nebo toho vašeho syna určitě to ovlivnilo a že i vás ta natura, tady ten způsob jako ovlivnil silně?
0: Mně ne, protože já už jsem stará generace, mě už jen tak něco neovlivní, ale starého psa nový věce naučíš, ale člověk pochopí spousty věcí.
1: A vy sám jste, teda se věnujete i coachingu, jste trenér, máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní, a potom teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
0: Kdybych jej řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
1: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
0: No, dlouhý seznam. Dlouhý seznam věcí. Od rekonstrukce, nebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, teď jsme plně ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
1: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
0: Děkuju. Díky za pozvání taky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obyvatelé na Vsetínsku stále častěji využívají sdílená kola. V Luhačovicích na Zlínsku mohou lidé využít nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Dnes bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi podél cyklostezky Bečva. Ve Vsetíně si za první rok provozu lidé půjčili kola téměř 60 tisíckrát. Ve Valašském Meziříčí to bylo necelých 40 tisíc výpůjček. Službu si vedle turistů rychle oblíbili taky místní. Kola využívají na cestě do práce.
2: Ve Valašském Meziříčí odkládá kolo u nádraží Štěpán. Přijel ze Zašové, kde stavbaři přestavují křižovatku.
3: Zašově je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole. Je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
2: Ve Vsetíně se dají na sdílená kola hlavně studenti, říká místostarosta Petr Kudlík.
4: Tak nejvíc jezdí študáci, jako obecně, ale jezdí hodně lidí i do práce s úředníci. Ty vím, že jezdí tady k městskému úřadu.
2: Velký zájem o půjčování sdílených kol registrují taky v Rožnově. Pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Dvě nové rychlodobíjející stanice pro elektromobily jsou k dispozici za městskou plovárnou v Luhačovicích. Stanice jsou určeny pro celoroční venkovní provoz. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
5: Každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Nové stanice umožňují rychlé stejnoměrné dobíjení výkonem až 50 kW, v případě mohou současně nabíjet dvě vozidla.
0: Čerpací stanice od příštího týdne nebudou muset upravovat ceny nafty a benzínu podle státem stanovených cenových stropů. Vláda rozhodla, že regulaci cen pohonných hmot už nebude prodlužovat. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Mimořádná tržní situace podle ní pominula. Cenové stropy tak budou platit naposledy v neděli. Od pondělí se ceny benzínu a nafty budou řídit tržním mechanismem. Schillerová zároveň zdůraznila, že ministerstvo financí bude ceny paliv i marže prodejců dál monitorovat. Poslanec Filip Turek z Motoristů měl v centru Prahy popolední dopravní nehodu. Na křižovatce ulic Ječná a Sokolská se srazil s autem, označeným nápisem Převoz krve. To skončilo na střeše. Českému rozhlasu to potvrdil přímo Filip Turek. Na místě zasahuje policie a další složky. Druhý muž podle Turka skončil v nemocnici. Poslanci se nic nestalo.
6: Hele, je to úplně jednoduchý, jel jsem na zelenou a bohužel jsem se střetnul s autem, který jel asi ze zhora, no a prostě tím, že mám velký auto a on menší, tak bohužel se tamto menší auto převrátil a pán má odřenou ruku, ale vypadal, že je v pořádku, takže doufám, že bude v pohodě a že to nebude nic vážný. Mrzí mě to, no.
1: Počasí.
0: Během dneška očekávejte ve Zlínském kraji skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 24 až 28 stupňů. Vítr povane mírný, severovýchodní až severní a k večeru bude slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se dle dopravních serverů projíždí momentálně bez dopravních komplikací. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už následuje dobré odpoledne, dnes s Tomášem Perutkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Pěkné a pohodové pondělní odpoledne přejeme, milí posluchači. Pokud nás posloucháte za volantem, tak přejeme, ať máte větší štěstí než poslanec Filip Turek. O jehož dopravní nehodě jste slyšeli ve zpravodajské relaci. Tento týden by měl být u nás v České republice teplotně nadprůměrný, tak o tom budeme podrobně mluvit už zhruba za 15 minut, protože se do našeho vysílání jako obvykle přihlásí odborník z Českého hydrometeorologického ústavu. Teď diskohrádky a Hana Zagorová. Příjemný poslech.

0: Ve 14 hodin 8 minut pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Zlín máme aktuální téma. Ministerstvo životního prostředí snížilo počet oblastí vymezených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren a Zlínský kraj patří mezi regiony, kde se počet těchto zón snížil výrazně. Podrobnosti má reportérka Blanka Kovandová. Blanko, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne přeji.
0: Tak které oblasti ze Zlínského kraje už v seznamu míst vhodných pro stavbu větrných a solárních elektráren nejsou?
1: Tak už před veřejným projednáním v květnu byly vyřazeny lokality Strabenice v podhůří Chřibů, a to kvůli vlivu na barokní hřbitov ve Střílkách, a oblast u Uherského Brodu kvůli pohledům na Bílé Karpaty. A nyní ministerstvo rozhodlo, že z plánu vypustí další tři lokality. V místní části Zlína Malenovicích, pak v Horních Moštěnovicích na hranicích Zlínského a Olomouckého kraje a v Lukovečku na Zlínsku. A výrazné zmenšení navrhuje ministerstvo životního prostředí u Kelče na Vsetínsku.
0: Kde se naopak se stavbou větrných nebo fotovoltaických elektráren stále počítá?
1: V seznamu akceleračních zón zůstávají Zdounky a Zborovice na Kroměřížsku a Kunovice na Vsetínsku pro stavbu větrných elektráren. A také se dál budou posuzovat místa v okolí Vrbky a Karolína na Kroměřížsku kvůli fotovoltaické elektrárně.
0: No a teď nás samozřejmě zajímá, jaký bude další postup a kdy se tedy definitivně o zónách rozhodne.
1: Oni se budou zpřesňovat podmínky pro tato místa. Experti by měli udělat hloubkové studie anebo zpřesnit podmínky ochrany zvířat. Připomínky by mělo Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovat do konce července. Definitivní verzi akceleračních zón by měla vláda schválit do konce srpna letošního roku.
0: Mluvíš o akceleračních zónách, tak připomeň, co jsou to vlastně ty akcelerační zóny?
1: Akcelerační zóny jsou administrativně vymezená území v Česku, kde má být rychlejší a jednodušší povolování projektů obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných nebo solárních elektráren. Ministerstvo ale upozornilo na to, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární panely budou ve vymezených místech skutečně stát, anebo že nebudou moct být vybudovány někde jinde.
0: Ve Zlínském kraji zůstalo méně oblastí vymezených pro zrychlené výstavbu větrných nebo solárních elektráren. Mluvili jsme o tom s Blankou Kovandovou. Blanko, díky za aktuální informace, pěkné odpoledne a naslyšenou.
1: Hezký den všem.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: No, sir.
1: Naladili jste si Český rozhlas Zlín, primárně vysíláme pro Zlínský kraj a také pochopitelně pro obyvatele krajského města Zlína. A právě tomu se teď v následujících okamžicích budeme věnovat. Baťova škola práce vznikla v první polovině 20. století právě ve Zlíně, jakožto unikátní kombinace vzdělávání, praxe a osobnostního růstu. Mladí lidé se učili přímo v provozu, střídali dílny, učebny a internáty. Cílem bylo vychovat samostatné, pracovité a morálně pevné lidi. Jan Viktora ze Zlína a jeho 190 spolužáků z ročníku byli posledními absolventy Baťovy školy práce. Jak to u Bati chodilo, vyprávěl Jan Viktora redaktorce Silvii Pospíšilové.
2: Když jsem začal chodit do první třídy, byl jsem překvapený skupinou chlapců v uniformě a oni mi potvrdili, že to jsou baťováci a že to jsou nadovolené a proto mají tu uniformu.
3: Vzpomíná na své první setkání před 90 lety se studenty Baťovy školy práce Jan Viktora ze Zlína. Narodil se roku 1931 na Slovensku. Shledání v 6letém chlapci zanechalo takovou stopu, že když skončil základní školu, dal si přihlášku do Zlína k Baťovi.
2: Bylo nás přijato tehda v 46. roce z 5000 žádostí, celkem 190 kluků.
3: Internátní život měl jasně daný řád a pravidla. Vstávalo se v 5 hodin. Na pokojích byly po 19. Pokračuje Jan Viktora.
2: To byly skoky. Budíček, rachot a už to začalo. Rozcvička.
3: Po rozcvičce byl čas na osobní hygienu, odchod na snídani a do zaměstnání.
2: Na obchodní době nebyla jídelna dívčí a chlapecká a tam jsme pojedli a vešli jsme vstupní branou do továrny.
3: Odpolední program měli studenti vždy naplánovaný.
2: Vycházky, sportování. Každý žák, který byl přijatý na internát, musel si vybrat sport.
3: Jan Viktora byl od dětství subtilní postavy. Aby se trochu popravil, jak sám říká, jezdil s jemu podobnými spolužáky do takzvané výkrmny ve Vysokých Tatrách.
2: Jak jsme přijeli, tak jsme byli ubytováni hotelu. Byla to taková shoda okolností. Byli zase poslali děvčata z Prahy do výkrmny, tak už byl tanečný večer.
3: Vrací se v čase se smíchem. Po vyučení si zažádal o místo u Bati v Ostravě jako prodavač.
2: Tam se měl ubytování, stravování. U Batě kolektiv, to, co jsem já zažil, pracovišti, to bych ptal každému.
3: Jan Viktora se později vrátil na internát do Zlína, co by vychovatel. Na svá léta dospívání s velkou láskou vzpomíná. Ostatně ještě dnes se potkává se spolužáky na pravidelných srazech. Co mu Baťova škola práce dala do života?
2: Bylo to všechno dobré, podívat. Sám jsem se vychoval k dobrému člověku. Ty vlastnosti jsem předával, až jsem nakonec skončil jako vedoucí normalizačního střediska technickou funkci firmy Baťa.
3: Dodává Jan Viktora. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas. Pískání, šum, ticho. Poruchy sluchu nejsou jen problémem seniorů. Týkají se často i mladších ročníků. Jak je poznat? Dá se jim předcházet? A co dělat, když se objeví? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář ORLO Baťovy nemocnice Martin Světlík. Už 15. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: Dál a dál tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení

0: Ilona Čáková nás bavila ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za 7 minut už bude 14:30.
1: Počasí.
0: A my teď podrobně probereme počasí ve Zlínském kraji, a to s panem Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: A já můžu zopakovat, pěkné odpoledne si teď užíváme tady ve Zlíně, slunečno, prostě takový klasický letní den. Je tomu někde ve Zlínském kraji jinak, nebo to mají podobně jako v krajském městě ostatní obyvatelé Zlínského regionu?
2: Je to podobné, máme v kraji polojasné nebo skorojasné počasí, taková lehká kupovitá oblačnost. Teploměry se pohybují, nebo teploty se pohybují od 21 do 27 stupňů.
0: Jak se bude vyvíjet počasí v dalších hodinách?
2: V dalších hodinách čekáme setrvalý stav počasí, potom k večeru se budou ty kupy, které máme na obloze, pozvolna rozpouštět, ale v průběhu večera a noci bude přibývat průsvitná vysoká oblačnost, takže zůstane skoro jasno nebo polojasno v podstatě až do ranních hodin. Co se týče teplot, tak ty budou potom v průběhu noci klesat na hodnoty mezi 16 a 13 stupní, v údolích tomu bude místy až k 11 stupňům, a to v době kolem východu slunce.
0: Díval jsem se na stránky Českého hydrometeorologického ústavu, je tam vydána výstraha pro Zlínský kraj, konkrétně před velmi silnými bouřkami, které by měly dorazit v úterý. Tak řekněte nám k tomu prosím více.
2: Ano, bouřky se mohou začít vyvíjet kolem poledních hodin, to hlavně na horách, ale potom odpoledne se mohou lokální bouřky a přeháňky vyskytovat kdekoliv. Je možné potom, že večer mohou od západu přibývat i v nějaké ucelenější linii. Ty bouřky mohou být i velmi silné, to znamená, že tam může být přívalový déšť, výjimečně může napadnout i kolem 50 mm srážek, mohou se vyskytovat kroupy kolem 2 cm a také silné nárazy větru až kolem 90 km za hodinu.
0: Středeční počasí už bude potom klidné?
2: Tak o něco klidnější, když počítáme, že nějaké bouřky se ještě také vyskytnout mohou být i silné, ale mělo by chybět méně než v to úterý. Teploty budou v úterý do 31 stupňů, ale ve středu potom budou nižší, odpoledne 23 až 27 stupňů, ráno potom mezi 16 a 12 stupňů.
0: Jaké nás čeká ve Zlínském kraji počasí, to nám prozradil pan Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme, pěkný den a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď míříme na Vsetínsko.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Konkrétně teď vyrážíme k přehradě Bystřička, která každé léto láká milovníky koupání, sportu i krásné přírody. Jak to na místě vypadá, tak to zjišťuje naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, kterou už zdravím. Petro, pěkné odpoledne přeju.
2: Krásné odpoledne z přehrady Bystřička. Už při příjezdu bylo docela jasné, že dnes tady na přehradě bude panovat opravdová pohoda. Je tady méně lidí, než bývá zvykem o víkendu například, ale v každém případě jsem potkala kde koho. Rybaří tady několik rybářů u břehu, ve vodě jsem viděla několik plavců a samozřejmě se tady baví i rodiny s dětmi, jenom tak polehávají na pláži a jsou tady i paddleboardisti, takže...

0: paddleboard.
1: Jak je to s vodou? Vypadá lákavě, už si okusila, jestli je studená?
0: Smočila jsem, řekněme, špičku palce na noze, je příjemně osvěžující voda. Na první pohled působí čistě a dokonce jsem viděla už ryby, které tady přebývají. A podle návštěvníků je koupání na Bystřice příjemné i během opravdu horkých dnů. Podle posledních informací krajské hygienické stanice ve Zlíně je voda nezávadná a proto ke koupání vhodná.
1: Jsem si úplně představil, jak si smočila jenom tu špičku toho palce, opravdu jenom špičičku. Pokud by se někdo rozhodl vyrazit sem na Bystřičku ještě dnes nebo v dalších dnech, tak co bys mu ještě doporučila, aby rozhodně měl vědět?
0: Přehrada Bystřička leží nedaleko stejnojmenné obce na Vsetínsku a dostanete se sem autem i na kole. Parkování je možné na placeném parkovišti kousek od hráze přehrady při příjezdu právě od obce Bystřička. A je placené především o víkendech. Já jsem dneska měla to štěstí, že tam nikdo není, asi nečekali tolik návštěvníků, takže jsem nic neplatila. A v každém případě o víkendu tady bývá opravdu nátřesk. Dneska jsem volala dopoledne na obec, informovala jsem se o tom, jak to tady vypadá a o víkendech tady bývá opravdu hodně aut. Takže doporučuji třeba i to správně zmíněné kolo. No a co se týká vstupu do vody, tak ten je samozřejmě zdarma a návštěvníci by měli tady počítat s tím, že za pěkného počasí tady bývá opravdu rušno a měli by vyrazit co nejdřív, aby si chytli to nejlepší místo na pláži.
1: Petro, děkujeme za první dnešní odpolední pozdrav od vody. Uslyšíme se znovu po půl čtvrté, když se podíváme na možnosti občerstvení i další zázemí, které okolí přehrady nabízí. Tak zatím naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Také Helena Vondráčková nás bavila v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za 5 minut už bude 3:15. Po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Také letos je naším průvodcem František Kinský, kterému teď předávám slovo. Kam nás pozve dnes?
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do východních Čech na zámek Náchod. Ten je dominantou celého kraje díky nápadné vysoké věži. Jde o sídlo významných rodů Pikolominy nebo Kuronských a také o dějiště mnoha literárních děl. To nám potvrdí i Vlaďka Vildová.
3: Na nádvoří Náchodského zámku jsem se sešla s Petrem Těžkým.
4: Tomuto nádvoří se říká podle čísel třetí nádvoří. Na Náchodském zámku máme přímo 5 nádvoří. Nádvoří se čísují podle stavebního vývoje Náchodského zámku.
3: Zurčí voda, tady je kašna, je to původní dobová?
4: Jedná se o kašnu z 18. století, tudíž byla vystavěna italským rodem Pikolomíny, který Náchodské panství vlastnil od roku 1634 až do druhé poloviny 18. století.
3: Na jakou část toho zámku se díváme?
4: Na tu prostřední část, takzvaný Pikolomínský trakt, prioritně, který je v této části a byl přistavěný Otáviem Pikolomínem v 17. století.
3: Dominantní je ta věž.
4: Velká věž, občas se jí říká Bergfried. Na Náchodském zámku máme pro věž takzvaný exteriérový okruh. Ten kromě věže zahrnuje ještě gotické sklepení a terasy, kdy návštěvníci sami si můžou za poplatek tedy projít všechny tyto 3 prostory.
3: Proč stojí za to si Náchodský zámek Vršku Kulatýho prohlédnout?
4: Náchodský zámek je určitě dominantou celého města. Za návštěvu stojí především jeho prohlídkové trasy, které sobě ukrývají nesmírné bohatství, jako jsou třeba bruselské tapisérie.
3: Teď je to tady ten reprezentativní prostor se vším všudy.
4: Nacházíme se v hlavním prostoře Náchodského zámku, je to takzvaný španělský sál. Byla to za Pikolomínu reprezentační jídelna a sem tedy, když byli pozváni hosté, tak toto bylo to první místo, kam se měli vydat, protože tady měla být ukázána ta honosnost, ušlechtilost a možná bylo záměrem třeba ukázat i to, že Pikolomínové mají peníze, že opravdu je to honosný rod s bohatou historií. Když bychom se zaměřili na ty velké obrazy, tak první obraz, který musíme zmínit, tak je právě portrét knížete Otávia Pikolomínho, generála 30. války. Byť ten sál i ten obraz vznikly až 100 let po jeho smrti, tak ale nám to zde ukazuje, že pro ty Pikolomíny to byla tak významná postava, tak významný člen toho rodu, že ho prezentovali ještě i 100 let po jeho smrti.
3: Jedna z kapitol Náchodského zámku, kromě květinových aranžmá výjevů na obrazech, tak tady máte gobelíny.
4: Těch původních je 9 a k tomu ještě máme další 3, které jeden je zapůjčený, 2 byly pak zakoupené ministerstvem kultury, to jsou další 3, to je 12.
3: A ta témata na nich?
4: Tenhle první soubor, u kterého se nacházíme v takzvané pracovně Otávia Pikolomínyho, tak jsou to krajinářské motivy, takzvané pastýřské scény, proto se tomuto souboru říká také pastorálie. Co je zajímavé, tak tento soubor nebyl utkaný podle žádných předloh z katalogu, jak to bývalo, ale byl utkaný pravděpodobně opravdu na požadavek původních majitelů, protože když se podíváme dolů, tak v dolních rozích jsou vetkány pikolomínské erby.
3: Ano. Vám samozřejmě se tady budou otevírat všechny dveře podle toho, jaký okruh zvolíte a bude se pro vás také otevírat zdejší věž, která je vysoká, Petře Těžký?
4: Asi 50 metrů.
3: Asi 50 metrů.
4: Když je dobrá viditelnost, tak je vidět i na Krkonoše.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Náchod si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Kdysi v dětství mu babička přinesla z trhu první hlízky mečíků. Kdy z nich vyrostly květy, zrodila se i jeho celoživotní láska k nim. Jak šel čas, Petr Mimránek vypěstoval přes tisícovku odrůd mečíků a své úspěchy sdílel s pěstiteli u nás i v zahraničí. Za Petrem Mimránkem se za mečíky do Mysločovic vydáme v reportáži z cyklu Kořeny už v pondělí před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: Pokud máte rádi vizovickou kapelu Flaret, tak dobrá zpráva, můžete ji vidět naživo už tento čtvrtek, a to dokonce přímo ve Vizovicích. Flaret totiž bude startovat letošní ročník oblíbeného letního festivalu Masters of Rock. Na pódiu se konkrétně tato vizovická parta objeví ve 12 hodin. Teď máme 10 minut před 15. hodinou a čas je na sport. Závodník z Kelčena v Vsetínsku Dominik Stříteský s Fabií o víkendu ovládl automobilovou rally Bohemia se startem a cílem v Mladé Boleslavi. Druhý skončil Filip Mareš v kokpitu Toyoty s odstupem 2 sekund a 3 desetin. Třetí Jan Kopecký s další Fabií ztrácel na vítěze 25 sekund. Stříteský přitom ovládl soutěž po třetí v kariéře. Přiznává ale, že pokaždé byla cesta k prvenství nesmírně náročná.
1: Byl to krásný souboj, ten rozdíl nebyl nikdy větší než 1 vteřina, a naopak spíš to byly nízké desetiny a člověk nemohl vypustit ani jednu zatáčku, jak Filip, tak my. Takže my jsme rádi, že jsme teď šťastnější a mu patří velké díky za celý ten souboj.
2: Zmínil dnes už trojnásobný vítěz soutěže Dominik Stříteský. Ten souboj byl dramatický až do cíle poslední rychlostní zkoušky a nabídl otázku, jestli se dá jet na rally Bohemia ještě rychleji.
1: Já si myslím, že si za rok řekneme, protože vždycky si povídáme o tom, že se jelo rychle, že už to rychleji nejde, přijedeme za rok a ještě jsme schopni to posunout.
2: Rád by svůj výkon ještě posunul druhý v cíli Filip Mareš. Na domácí soutěži bydlí v Mladé Boleslavi, zatím na triumf čeká, už letos pomýšlel na prvenství. Zklamaný ale ze svého výkonu nebyl.
3: Bylo to rozhodně na hraně, já si myslím v tuhle chvíli nejvíc, co s tím autem dokážeme předvíst. A pocit to byl můj nejlepší den závodního pilota v kariéře, takže já nemůžu být nespokojený s tím výkonem a bohužel to nestačilo na vítězství, ale stávají se v životě horší věci.
2: Těžko přitom hledal, kde by ještě z náskoku Dominika Stříteského mohl nějakou tu desetinu sekundy umazat.
3: Vždycky ty desetinky tam samozřejmě jdou najít, ale dá se říct, že jsme celý závod tahali za ten delší konec provazu a že to nebylo úplně pod naší kontrolou a není to jenom o rukách, je to i o technice a my víme, že jsme zvlášť na některých kopcovitých tratích ztráceli i na té technice, ale na to se v žádném případě nechci vymlouvat.
2: Třetí skončil desetinásobný vítěz rally Bohemia Jan Kopecký. Na lídra ztratil 25 sekund. S pořadím nastupních vítězů byl po defektu v závěrečné RZ spokojený.
4: Mně bylo jasný po té první sekci, že pokud kluci neudělají chybu, tak to asi těžko můžeme nějakým způsobem zlámat. Já jsem tady zlomil kolo a to akorát. Byli jsme do cíle, ztratili jsme 9 vteřin na prvního tady na ty super speciálce a zaplať pánbůh jsme udrželi to třetí místo.
2: Dodal k 53. ročníku rally Bohemia Jan Kopecký. Z Mladé Boleslavy s přispěním Pavla Petra, Jakub Kanta, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Když

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 15 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hasiči už pátý den zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Ve Vsetíně začínají práce na výměně umělého trávníku na hřišti. Česko uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce o přípravě malých modulárních reaktorů. Během dneška bude skoro jasno až polojasno s nejvyššími teplotami kolem 28 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně do středy. Předání objektu majiteli se odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic. Otevřel taky krajský úřad nebo Baťův institut.
5: Když to vidím, co se stalo, tak mám husinu, slzy v očích a člověk asi ani nemá slov.
6: Říká paní Klára na vyhlídkové terase krajského úřadu, ze které je na trosky dobře vidět. Bezprostřední okolí požáru, včetně přilehlého parkoviště, zůstává zavřené. Hasiči místo dál monitorují a trosky prolévají vodou. Začíná taky vyšetřování příčin požáru. Kriminalistům a hasičům pomáhá dronová technika a o pomoc žádají i veřejnost.
7: Co by nám pomohlo? Určitě fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, očitá svědectví, informace k objektu nebo další poznatky.
6: Říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Ve Vsetíně začali dělníci pracovat na výměně umělého trávníku na hřišti pod Pecníkem. Povrch po 15 letech provozu dosloužil. Podle mluvčího města Michala Horského tam bude nově trávník certifikovaný pro mládežnické fotbalové soutěže.
8: Nově bude hřiště vybaveno moderním povrchem třetí generace, který splní podmínky atestace Fotbalové asociace České republiky pro pořádání fotbalových utkání mládeže i dospělých. Součástí projektu je také výměna oplocení kolem celého hřiště, modernizace osvětlení i realizace systému zavlažování.
4: Česko začne s přípravou malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Smlouvu v příštím týdnu uzavře s britskou společností Rolls-Royce SMR. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO, kterého kabinet podpisem smlouvy pověřil. Česko tak podle Havlíčka naváže na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně.
9: Česká republika se stává skutečně jedním z nejvýznamnějších aktérů na světě v oblasti přípravy malých modulárních reaktorů. Připravujeme již 3 lokality, které jsou dnes pod kontrolou společností ČES. Taky ČES by byla ta společnost, která by investovala.
4: První český reaktor by měl podle ČESu vzniknout v areálu Temelína v první polovině 30. let. Česká firma ve společnosti Rolls-Royce SMR drží zhruba pětinový podíl. Celníci varují před dovozem zakázaných suvenýrů ze zahraničí. Podle mezinárodní úmluvy CITES se totiž nesmí dovážet více než 40 tisíc ohrožených druhů živočichů a rostlin a ani výrobky z nich. Problém ale může mít i v případě mušlí nebo písku. Například Sardinie zakazuje vývoz jakékoliv součásti živé nebo neživé přírody.
3: Počasí.
4: V našem regionu dnes bude skoro jasno až polojasno a nejvyšší teploty naměříme kolem 24 až 28 stupňů. Vítr dnes povane mírný, severovýchodní až severní a k večeru bude slábnout.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Na nehodu motocyklu se Srnou si dejte pozor na silnici 50 mezi Buchlovicemi a Starými Hutěmi na Uhersko-Hradišťsku. Dále světelná signalizace je mimo provoz na železničním přejezdu mezi Zdounkami a Zborovicemi na Kroměřížsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje druhá hodina pořadu Dobré odpoledne s Tomášem Perutkou.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: uklízení následků požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně bude zřejmě trvat dlouho a přinese to jistá omezení i pro obyvatele krajského města. O čem konkrétně hovořím, tak o tom uslyšíte podrobně za chvíli na našich vlnách, jen co dozní píseň od Žlutého psa Modrá.

0: Život v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se pomalu vrací k normálu. Dnes otevřely veřejné instituce v okolí 34. budovy, které po jejím požáru a částečném zřícení museli zavřít. Pro zaměstnance v oblasti ale zůstává velkým problémem například parkování. Dvě velké odstavné plochy pro auta jsou totiž v bezprostřední blízkosti ohořelého objektu a zůstávají proto zavřené.
1: Kolegyně, ty mají dovolenou, ti tady měli normálně parkoviště tady na tom parkovišti, tady parkovali auta, takže jsem zvědavá, jestli po dovolené budou mít vůbec kde zaparkovat, protože tady v tom areálu vlastně není jinak kde parkovat.
2: Popisuje jedna z žen pracujících v bývalém baťovském areálu při pohledu na obří štěrkovou plochu pod ohořelou a částečně zřícenou budovou 34. Její blízké okolí bude kvůli nutnosti demolice zbytku objektu a úklidu sutin zřejmě ještě na dlouhou dobu uzavřené. V průběhu týdne by měl podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny alespoň skončit zásah hasičů.
3: My jsme dneska měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
2: Nejméně do té doby také zůstane zázemí hasičů i velitelského štábu v kavárně Krajské knihovny Františka Bartoše v sousední 15. budově. Ta se dnes spolu s dalšími institucemi v okolí vrátila k takřka běžnému režimu, říká zástupkyně ředitele knihovny Jana Tomancová.
4: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
5: A jelikož jsem byla na poště, tak jsem ještě si řekla, že když už jsou tady, tak se stavím ještě do knihovny. Tady v knihovně to cítit rozhodně není a je to tu lepší než venku.
2: Říká jedna z dnešních návštěvnic, která zvenku přišla s rouškou. Podle svých slov cítila u vstupu do bývalého baťovského areálu zápach gumy. I její kousky nacházely v posledních dnech místní obyvatelé na svých pozemcích. Co požár způsobilo, však bude výsledkem dlouhého vyšetřování. Hasiči vyzvali veřejnost, aby do něj přispěla informacemi i záběry. Pokračuje mluvčí Pavel Řezníček.
6: Co by nám pomohlo? Určitě fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, očitá svědectví, pokud jste si něco všimli, něčeho neobvyklého, a informace k objektu nebo jakékoliv další poznatky, které mohou pomoci objasnit okolnosti vzniku požáru.
2: Kontaktní údaje najdou lidé na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín dozněla píseň, kterou si mnozí určitě budete velmi dobře pamatovat s českým textem. Odečítá se tam zpívalo, nahrála a naspívala to legendární formace Triky a pověry v sestavě Petra Janů, Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Také dnes si v našem regionu můžete vyrazit za kulturou, abyste věděli kam, tak o toho jsou tady teď minutu před 15:45 naše dnešní tipy. Park u kulturního domu v Koryčanech na Kroměřížsku nabídne ode dneška akci pro děti, rodiče i prarodiče. Městská knihovna Koryčany totiž zve na kouzelné veřejné čtení pohádek na vlastní dece. Můžete si užít příjemné letní podvečery plné příběhů a fantazie přímo v parku u kulturního domu. Stačí si vzít sebou deku, pohodlně se usadit a zaposlouchat se. Akce u kulturního domu v Koryčanech na Kroměřížsku potrvá až do pátku a každý večer začíná v 19 hodin. Muzeum Zubří připravilo na prázdniny ve spolupráci se sběratelem a architektem Petrem Šimrem výstavu pod názvem Svět kostiček. K nahlédnutí bude fascinující svět a sbírka Petra Šimra, která mapuje vývoj stavebnice Lego od 70. let minulého století až po současnost. Obdivovat můžete vlaky s kolejištěm, technické stroje, dopravní prostředky i další propracované modely. Výstava bude v muzeu v Zubří na Vsetínsku přístupná až do září, dnes má otevřeno do 18 hodin. A historii Valašska a jeho kulturu už celé století prezentuje Rožnovské národní muzeum v přírodě. K jeho založení výraznou měrou přispěli sourozenci Bohumír, Alois a Julie Jaronkovi, kteří zanechali výraznou stopu i ve výtvarném umění a řemesle našeho regionu. Právě jim je věnována výstava, kterou si budete moci prohlédnout až do 13. září v Muzeu regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně.
1: Může se studentský návrh prosadit mezi pracemi zkušených designérů z celého světa? Šimonu Valovičovi z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se to podařilo. Se svou kolekcí nábytku Faro uspěl v prestižní mezinárodní soutěži. Jak se rodí oceněný design a co všechno stojí za úspěchem mladého tvůrce? O tom si budeme se Šimonem Valovičem povídat v úterý 14. července. Na setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Po písni Věry Špinarové máme v vysílání Českého rozhlasu Zlín něco pro milovníky květin.
1: Kořeny. Ovšem, co dává našemu kraji tvář.
0: Vysoké štíhlé květiny tvarem připomínající meč se záplavou barevných květů gladioly, česky mečíky, jsou u nás tradičními letními květinami. Věděli jste, že mečíkáři mají svou oborovou organizaci i časopis? Kolik se ročně vyšlechtí odrůd? V Mysločovicích na Zlínsku natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
2: Těch odrůd třeba teď momentálně je tady na zahradě asi 1000. To zrovna je novošlechtění semenáč mojeho kamaráda, já mu to zkouším. Vypadá zdravý list. Barevně je to multikolor, těch barev v tom květu je moc. Růžové špice, celkově je krémový, oko hnědočervené. 8 květů drží, než začne uvadat.
3: Procházím se řadami různobarevných mečíků s Petrem Mimránkem na zahradě v Mysločovicích na Zlínsku. Šlechtění mečíků a jejich pěstování věnoval několik desítek let svého života.
2: Babička donesla z trhu 2 lísky, nasadila, no a já jsem si toho všiml, jak to kvetlo, mě to zaujalo.
3: Petr Mimránek se už tehdy v rodném Uherském Hradišti zapojil do pěstitelské komunity. Po vojně se připojil k organizaci pěstitelů mečíků i vydávání časopisu Náš mečíkář.
2: Potom se přejmenoval na Gladiris, protože přidružili se k nám pěstitelé kosaců i rysů.
3: Gladiris odkazuje na botanický název mečíku, gladiola, a také kosatce, tedy iris. V redakci působí Petr Mimránek dodnes a je členem i několika nadnárodních oborových sdružení.
2: Tak jak se říká, co Čech, to muzikant, to i zahradník, že? České mečíky, novošlechtění u nás se začalo vyvíjet v 60. letech, kdy se začaly dovážet různě pokoutně americké mečíky. Od začátku hned se začalo i šlechtit, i křížit, pěstovat si mečíky pro české podmínky.
3: Vyšlechtěné odrůdy vždy dostaly jméno a byly zařazeny do registru. V současnosti každý rok přibude asi 100 nových odrůd, což je v porovnání s jinými státy rarita. Mečíky a jejich nové odrůdy se také hodnotí na výstavách, které Petr Mimránek spolu organizuje.
2: Tak je každý člověk jiný, tak každý šlechtitel si šlechtí a vybírá ty rostliny, které se mu líbí. Já mám rád teda všechny mečíky, které mají svoji určitou kvalitu toho květu. Mečíky jsou zajímavé tím, že mají velmi širokou škálu barev, podobně jako například orchideje, první jsou bílé.
3: Mečíky bílé barvy bývají také vysoce ceněné. Bílá přechází do krémové, světle růžové, levandulové, červené, fialové. Mečíky mohou být i trávově zelené nebo hnědé. Experimentuje se nejen s barvou, ale i tvarem květů či vůní. Většina mečíků ale nevoní. A jak je na tom členská základna českých mečíkářů? Zatímco v 80. letech čítala na 500 lidí, teď chybí mladí pěstitelé.
2: Do těch 90. let lidi nemohli vyjíždět ven, nebyli mobily, trávili život na těch zahrádkách. Většina těch, kteří to mají v krvi, to mečíkářství a pěstování vůbec na těch zahrádkách, tak nás ubývá, protože stárneme.
3: Z Mysločovic Markéta Macháčková, Český rozhlas.
0: Mečíky nejen ze Zlínského kraje můžete obdivovat už o víkendu 1. a 2. srpna na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříčí, kde se koná mezinárodní výstava mečíků a jiřin.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Vody přesunula k místnímu občerstvení, protože ač fouká silný vítr tady na Bystřičce, tak je opravdu velké horko, takže se člověk musí schladit. Místní stánky nabízejí takovou tu klasiku, něco studeného k pití, zmrzlinu nebo velmi, ale velmi rychlý oběd.
1: Něco studeného k pití si docela dovedu představit. Co si tedy konkrétně můžou návštěvníci dát, jak pestrá je ta nabídka?
0: V navíce nechybí klasicky chlazené nápoje, jako je pivo nebo limonáda. Můžete si taky dát ale takovou tu letní klasiku, jako je třeba párek v rohlíku, to na zahnání hladu. No a samozřejmě jsou v nabídce také nanuky nebo různé drobné občerstvení, jako bramburky nebo oříšky, případně malé sladkosti.
1: Dala si páreček v rohlíku?
0: Nedala. Já jsem si přivezla jídlo vlastní. Přiznám se, že jsem přijela opravdu vybavená na to odpoledne na Bystřičku. Takže
1: ty se nám odbýváš. Ono se zdá podle toho, co říkáš v našem vysílání, že kdo sem na Bystřičku přijede třeba na celý den, tak sebou nemusí tak jako ty ten batoh plný zásob vozit. Je to tak?
0: To opravdu nemusí, protože na té hlavní pláži, jak jsem zmiňovala, jsou pouze takové menší stánečky, kde si dáte teda něco chlazeného, spíše chlazeného, ale kousek od té hlavní hráze, tam se nachází třeba restaurace, která byla dnes otevřená, na druhé straně přehrady je také menší restaurace, takže i nějaké větší jídlo se tady dá sehnat.
1: No a co si tak nejvíce půjčují návštěvníci v místní půjčovně na Bystřičce?
0: V místní půjčovně lodiček, jak jsem se poptávala, nejvíc jedou šlapadla. Takže pokud naši posluchači mají chuť vyrazit třeba za romantikou právě na přehradu tady na Bystřičce, tak šlapadlo se... A je to jasná valba, jak strávit krásné romantické letní odpoledne.
1: Petro, děkujeme za další pozdrav z Bystřičky a přejeme příjemný zbytek odpoledne.
0: Hezké odpoledne, naslyšenou.
1: Regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková nás dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vzala na přehradu Bystřička na Vsetínsku. Také příští týden nám přinese další tip na místo ke koupání v našem zlínském kraji.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Miroslav Dudáček, kdo zpíval píseň s názvem Černé oči, přiznám se, že si teď z hlavy nemůžu vybavit, jakou barvu očí má náš rozhlasový kolega Petr Uhřík. Jisté ale je, že pravidelně chystá rubriku, ve které nás seznamuje se světovými hudebními interprety i s těmi tuzemskými. Dnes se ale budeme věnovat britské hudební scéně. Konkrétně bude řeč o hudební kapele, která mimo jiné nahrála legendární hit Xanadu. Ten určitě všichni dobře znáte ze stejnojmenného muzikálu. Hlavní vokál v tomto hitu naspívala Olivia Newton-John, nám všem velmi dobře známá z Pomády. No a teď už název té britské kapely, jedná se o skupinu Electric Light Orchestra.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Stará láska nerezaví, toto přísloví si připomenu sám pro sebe a doufám, potěším všechny u dnešního mlsání v cukrárně. Skupinu Electric Light Orchestra jsem objevil v hodně rané mládí a pak jsem šel zpětně po deskách, co vyšly ještě dřív. Ale to zásadní období, kdy mě přestala kapela pod zkratkou ELO zajímat, byla výpověď frontmana. Psal se rok 86, takže 40 roků zpátky. Potom sice skupina fungovala dál, ale už to nabralo jiný směr. Jeff Lynne byl motorem, pro mě jasným tahounem, takže po jeho odchodu už jsem na další vývoj rezignoval, tím jenom naznačuju, kam se vydáme. Do roku 81 to vyšlo úžasné album Time, moje druhé nejoblíbenější hned za Secret Messages. To je přesně to, co mám rád. Vrstvené vokály, bohaté aranže, pompézní zvuk a genialita Jeffa Lynna. U nás už znělo svižné disko Michala Davida a Standa Hložek s Petrem Kotvaldem se pomalu chystali k nahrávání nejprodávanějšího singlu v historii československého gramofonového průmyslu Holky z naší školky. Tedy přesně rok 81 Evropa i Amerika uváděli ve všech rádiích dynamickou novinku Twilight.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: hráli jsme Kličkovanou, tak se jmenoval píseň, kterou dospíval Dalibor Janda. Dospíval nám konkrétně 9 minut před 16. hodinou. My vás zveme také k zítřejšímu vysílání. Zítra bude na našich vlnách řeč o tenisu. O tenisu teď mluví celá republika, samozřejmě v souvislosti s obrovským úspěchem wimbledonské finále s českou účastí na obou stranách sítě. To je něco, co někteří přirovnávají třeba k hokejovému nagánu. Přiznám se, že já hned po dnešním vysílání mířím také na tenisový kurt. Už se těším, jak si zahrajeme Spartiáky naší oblíbenou tradiční pondělní čtyřhru. No a protože vím, jak to funguje, když se dívám v televizi na nějaký pěkný tenisový zápas, tak těším se i přesto, že to dopadne určitě tak, že zase přijdu na kurt a zase mi to vůbec nepůjde, i když jsem natěšený. No ale to je prostě taková tradice. My zítra odpoledne přivítáme v našem vysílání Renatu Voráčovou, která se objeví ve vysílacím studiu pár minut po 15:45. Jedná se o bývalou profesionální tenistku z Vozné na Zlínsku, která je nyní trenérkou. No a právě s ní budeme hovořit samozřejmě o tenisu a určitě probereme také tenisové finále mezi Lindou Noskovou a Karolínou Muchovou. Tak i zítra odpoledne se rozhodně máte na co těšit. Zveme vás samozřejmě také k dalšímu poslechu dnešního odpoledního vysílání. Přesně v 16 hodin nabízíme hlavní zprávy a po nich přijde na řadu tradiční humoriáda a dnes vám bude společně s moderátorem Pavlem Kučerou scénky nabízet Václav Knop. Tomáš Perutka vám přeje krásný zbytek dnešního dne.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Jednou plácně přes rameno Johnny zvanej Knech.
2: Mám pro tebe hochu v pácu, moc fajnovej kšef.
1: Objednal hned litr rumu a pak něžně zval.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Malé Bystřici na Vsetínsku dostavěli novou budovu dětské skupiny. V Kroměříži se během prázdnin objeví nové kontejnery na sklo. Regulace cen paliv skončí v neděli. V noci čekejte převažující skoro jasno nebo polojasno a nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. V Malé Bystřici na Vsetínsku otevřou novou dětskou skupinu. Postará se o 12 dětí do 6 let. Moderní budova vyrostla přímo v centru obce vedle kulturního domu a hřišť. Co v ní na děti čeká, popisuje nezávislá starostka Lucie Kotrlová.
2: Děti se v té budově můžou těšit na úplně nové prostory, které se skládají z velké herny, velké ložnice, v které bude část i pro takové malé vzdělávání předškoláků. Momentálně dětskou skupinu ještě dovybavujeme a děti přivítáme 1. září.
1: Kroměříž získala 33 nových kontejnerů na třídění skla. Během prázdnin jimi budou postupně nahrazeny starší kontejnery. Nové nádoby jsou šedé barvy a jsou rozděleny na dvě poloviny. Jedna pro sběr bílého a druhá pro sběr barevného skla. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, město hodlá na podzim ve výměně kontejnerů na sklo pokračovat. Od příštího týdne přestane stát regulovat maximální povolené ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to oznámila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní už trhy jak na konflikt na Blízkém východě, tak drasticky nereagují. Ceny má ale ministerstvo v plánu dál sledovat.
3: Ta eskalace není úplně vyřešená, ale už na to ty trhy tak nereagují. To znamená, proto jsme se rozhodli i pod vlivem okolních zemí od toho ustoupit. Tak já se chci sejít tento týden se zástupci asociace petrolejářů s těmi největšími hráči na trhu a já věřím, že nikoho z nich nenapadne rychle se nějak snažit zahojit.
1: Poslanec Filip Turek za Motoristy měl na křižovatce v centru Prahy dopravní nehodu. Srazil se s nemocničním autem, které převáželo krev. To po srážce skončilo na střeše. Turkovi se nic nestalo. Řidiče sanitního vozu ale záchranáři převezli do nemocnice se zraněním, říká policejní mluvčí Eva Kropáčová.
4: Došlo k vážné dopravní nehodě, kdy řidič s převozovým vozem sanitním projížděl křižovatkou se zapnutým výstražným a světelným znamením a následně došlo ke střetu s dalším projíždějícím vozidlem. U řidiče osobního motorového vozidla byla provedena orientační dechová zkouška a to s negativním výsledkem. Druhý řidič byl převezen do nemocnice, ta bude provedena následně.
0: Počasí.
1: Přes noc a k ránu bude v našem regionu převažovat skoro jasno nebo polojasno a oblačnost bude často průsvitná. Nejnižší teploty naměříme kolem 16 až 13 stupňů. V údolích čekejte místy až 11 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Pozorní buďte na silnici mezi Zdounkami a Zborovicemi na Kroměřížsku. Světelná signalizace je tam na železničních přejezdech mimo provoz. Jinak se naším krajem dle dopravních serverů aktuálně projíždí bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už začíná humoriáda. Přeji vám dobrý poslech a pohodové pondělní odpoledne.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdo končí?
6: Končí.
7: Já mám nalíkají.
5: Tohle z toho
8: ostrudaná. Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
9: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Václav Knop. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den v tomto teplém dni.
9: Máme 13., takže bude i možná šťastný pro někoho.
10: Dneska je 13.
9: No.
10: Aha.
9: Humorná inspirace pro všechny generace právě začíná.
0: Humoriáda.

0: Petra Janů zaspívala Ještě se mi směj, zněl text písně. Ještě se možná budete smát, uvidíme, co vám nabídneme z archivu, jak vás to chytne. A teď se ptám Václava Knopa, našeho dnešního hosta, jak prožívá toto léto.
1: No, samozřejmě, protože jsem už jaksi důchodce déle sloužící, tak mě ty vedra trápějí. Jo, já mám radši, když je to tak akorát, protože jsem se narodil v mírném podnebí, tak já bych to mírné podnebí vyžadoval.
0: Já bych se taky přimlouval.
1: Ale již 11. 12. rok hraju na Karlštejně, noc na Karlštejně, vždycky čtvrtek, pátek, sobota, takže já celkem nemám žádnou velkou dovolenou. Ale víte co, jestli můžu, já když jsem byl někde, bylo asi 25, tak jsem byl na nějakým zákroku na noze, mi něco operovali a v plzeňský nemocnici, protože jsem byl v Karlových Varech v divadle. A tam jsem se bavil s panem docentem Šikem, který mi to dělal, a já jsem se ho takhle ptal, pač to bylo samozřejmě na začátku prázdnin, tak jsem se optal, kam pojede na dovolenou, a on říkal, nikam, já budu doma, napustím si vanu, zatáhnu záclony, manželka odjede na dovolenou a já budu jenom doma a budu si číst.
0: To je relax.
1: Ale no, já jsem tenkrát kroutil hlavou a říkal,
0: že to není
1: si,
0: žádná exotika.
1: To se zbláznil pan docent. No a dneska už mu rozumím.
0: Já možná už taky. Tak, takže noc na Karlštejně probíhá.
1: Ano.
0: Vy jste to taky režíroval.
1: No ano. Ano, tak ano.
0: Jaké to je hrát ve své vlastní režii?
1: V podstatě, víte, ono to bylo velice zajímavé, ta režie byla režie, protože Karel IV. Tam postavil ty kulisy, takže já jsem si, když jsem byl vyzván, jestli bych to nedal dohromady nějak, tak jsem si tam dal židli doprostřed nádvoří, vzal jsem si text a seděl jsem a říkal jsem, aha, tak tyhle budou mluvit odsaď, tyhle půjdou tady, tyhle přijdou sem, takhle to bude. A vlastně jsem si to poskládal tak, aby se hrálo po celém tom nádvoří, z oken, z cimbuří, z hodinový věže, příchody, odchody mezi lidma, aby to bylo takový hodně jako pestrý. A ono si to vlastně řeklo úplně samo, kde to, co chce.
0: Tak mě napadá, že jedno, kterou řadu si koupíme, protože budeme kroutit hlavou, koukat nahoru, dolů, do různých stran.
1: No ne, tak musím, samozřejmě je to dělaný tak, aby se to potom odehrávalo před tou branou, ale ty příchody takhle jsou.
0: Dobře, tak Václav Knop na Karlštejně, teď v našem studiu a vybírá první výstup. Kdo to bude?
1: Tak já mám tady k dispozici na výběr, což je výborný, Milana Lasicu. A je to v Silvestru na přání 1977, já si na to pamatuju, to byly strašně bezvadný Silvestry. Opakovali to, pořád to opakují dokonale. A i to se Sibon, jak oni zpívají se Satinským, tak to si myslím velmi dobře pamatuju.
0: A jenom upozorním na takový dobrý detail v rozhlase. Jana Kociánová s nimi tam bude v tom výstupu. Ona tehdy měla strašně odvážné šaty, které byly vzadu a odhalené až dolů, tam, kde končí záda. A samozřejmě mě si to získalo velký obdiv. Milana Lasici i Julia Satinského.
1: Já mám pocit, že oni jak tam šahali nějak.
2: Já mám pro vás smutnou zprávu. My teraz budeme zpívat. Ale neodcházajte, to bude len chvílku trvat.
3: Nebojte se. My jako zpěváci nepodléháme žádným módním vlnám. My nespěváme všelijaké ty amore, no. Alebo susedové čerešně. Víte, my aj tou pesničkou chceme dát divákovi v sále aj v televizi čosi nového. Zo světa vedy, techniky, metalurgie, medicíny. Psychiatrie, že? Veď, zoberme si například také bacily. V této sále musí být miliony bacilů.
2: Samozřejmě, aha. A tohoto poznám osobně.
3: Alebo například také cudzie slova. Každý ten bacil se volá na nějaké cudzie slovo. A vůbec my tou pesničkou chceme vysvětlit divákom, cudzie slova, ozrejmiť ich.
2: Ano.
3: Napríklad, čo ja viem, Hemendex.
2: Ano.
3: Eo ipso. Postmodestam judentutem, myslím. Funikuli,
2: funikula.
3: Tak. Sesibon. Moment, čo je to?
2: Ježišmária.
3: Čo to bolo?
2: Veď ona nemá na chrbte šaty.
3: To nemôže byť košenka toto.
2: Ešte. Kdeže? To je pravá koža. Na toto hovorili starí Rimania, že sex a sex je 12.
4: Bonsoir, mademoiselle Jeannette.
5: Bonsoir.
4: Comment ça va?
5: C'est.
4: Qu'est-ce que c'est que ça, c'est? On ira, alors?
5: Si.
4: Si, oh, ma belle, Jeannette, si. Tutta la vita è un'avventura colorata, ma perché? Ah, perché, chiarete, perché?
2: Dovreccio, io non rozumiem ani slovo. Eh?
5: Bon.
2: Ah, c'est si bon, oui, oui.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Tri slova záhadné.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Koho z vás napadne?
2: To sa nedá vydržať.
5: Čo značí c'est si bon?
2: To je lepší ako televízia.
5: C'est si bon.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: Nerobím paniku.
2: Kam sa hrabe večerníček?
5: Listujem slovníku.
6: C'est si bon, c'est si bon.
5: A hľadám c'est si bon. Slovník mám trochu však zastaralý.

0: valise.
1: C'est si bon, c'est si bon.
0: Aya où j'en suis mis.
1: Et je t'ai nié.
0: Sporan, c'est si bon.
1: Si bon, si bon, si bon. I love you.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak, to byl rok 1977. Kam půjdeme dál, to je ve hvězdách, nebo spíš na našich posluchačích, kteří si budou vybírat dále Milana Lasicu s Juliem Satinským a tentokrát s Milanem Kňažkem, anebo dvojici Josef Větrovec a Lena Vránová. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Támecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Tak Václav Knop, náš dnešní host, má samozřejmě v oblibě ten svůj, v uvozovkách svůj hrad Karlštejn, ale je nějaký zámek, který se vám líbí?
3: Určitě Sychrov, protože já pocházím tam z toho kraje, z Turnova, takže Sychrov mám k tomu i vzpomínky jako dětské, protože můj tatínek byl členem pěveckého spolku Antonín Dvořák, který každý prázdniny tam provozovali opery Dvořákovi. Takže já jsem tam velmi často jezdil, to opravdu miluju. No a samozřejmě u toho Turnova Hrubý rohozec, Valštejn a tyhle ty Hrubá skála,
2: Český raj, to na pohled.
3: Tak to jsou pro mě srdeční záležitosti.
2: No a navíc ten Sychrov, známý to novogotický zámek, který si zahrál i ve Zlatovlásce filmové, můžeme připomenout, aby si to posluchači hned vybavili.
3: Ano, anebo Hrad Kost, kterou taky jsem poznal velmi blízce, protože můj bratr tam 30 let působil nejdřív jako takový pomocník a pak skončil dokonce za pana Kinského jako ředitel a pak šel do penze.
2: A Kost se nám zahrála v Čerty nejsou žert.
3: Ano. A my jsme tam taky jednou natáčeli jakousi televizní záležitost. Paní režisérka byla rozčílená, že chtěla Kost a oni tam nepustěj a že řekli, že ne. Já jsem říkal, kam chcete? Na Kost a on nás tam nechce pustit. Tak jsem řekl, moment, dejte mi na telefon. Tak jsem říkal, hele Karle, prosím tě, my bychom tam potřebovali točit. A on říkal, no jo, tak přijeďte. Oni čuměli všichni.
2: No, jak je možný, krásně jste se to domluvil.
3: Ano,
2: no,
3: to hezký, bylo rychlý.
2: Hezký, kdo umí. Tak jo, počkáme si na posluchače, koho nám vyberou dál v Humoriádě. Přátelé Milan Lasica a spol, anebo Josef Větrovec a Alenou Vránovou. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Jirka z Čerčan. Zdravím vás do studia, oba
2: zdravíme
4: dva.
2: Vás oba.
4: Zdraví. A chtěl bych Bčko.
2: Děkujeme za váš hlas, mějte se, naslyšenou.
4: I taky, nashledanou.
3: Nashledanou.
2: Dobré odpoledne. Haló. My vás slyšíme.
5: Krásné odpoledne. Robert Pral 7. Zdravím všechny posluchače, vás Pavle, pana Václava.
3: Děkuji.
5: A chtěl bych Ačko pokračování.
2: Máme zapsáno. Děkuji. Děkujeme taky. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, pánové. Standa Zemník zdraví dva řídící Humoriády.
2: Děkujeme. Díky moc a mějte se hezky. Naslyšenou. Naschledanou. Kdo dál je s námi na telefonu 731 800 900?
7: Dobrý den, tady je Petr Zezdolnek, skoro kolega. Herecký.
3: Aha.
7: A já bych si přál pokračování, já chci vědět, jak to dál dopadlo.
2: No, děkujeme pěkně, i když možná nebudeme pokračovat v oné scénce, ale s Milanem Lasicou a Juliem Satimským, ano. Tak uvidíme, ještě přidáváme další hlasy, kdo pak je s námi. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem, moc vás oba pozdravuji a chtěla bych to, co vítězí teďko, já jsem to přeslechla.
3: Přidáváte se na stranu silnější.
8: Ačko, ne, protože dcera na mě tady povídala, víte,
3: no jo,
8: já jsem nerozuměla.
3: Ano.
2: Dcera to narušila, to hlasování skoro, no.
3: Zdravíme do Roudnice. Roudnice je známé město kruhových objezdů.
2: Ano, mají jich tam nejvíc, nebo
3: ano,
2: nejkrásnější?
3: Vypadá to tak, že ano.
2: Dobře. Tak jo, jdeme se číst, už jsme to naznačili. Lehce Milan Lasica, Julius Svetinský a Milan Kňažko. A pořad Kto si je za dverami? A téma Kňažko si namlouvá děvčata.
9: Ty. A mohli byste nám teraz predvěst, mal by som takú prozbičku, kebyste nám predviedli takú ukážku, ako sa zvyknete zoznamovať so ženou, ako zvyknete nadviazať známosť so ženami. Či tým starým Spôsobom, dobrý deň, slečna, nemáte špagát, rád by som nadriadal rozhovor. Alebo, či máte niečo nového?
10: No, ja neviem, mohol by som sa o to pokúsiť.
9: No, buďte taký dobrý.
10: Máte tu nejaké dievčatá?
9: No čo, no varím, my nie sme vám dobré? Ešte budeme za drahé peniaze najímať nejaké ženštiny? Veď vy ste herec, tak sa vžite do toho, že my dvaja sme dve chutné malé žabky. A zbalte nás.
10: No, ale tak to teda... No, dobre, no. Tak mimochodom, koľko máte rokov?
9: Uhádnite. Ja mám 40. No. Ja len 39.
10: No. No, tak to pôjde ťažko. Toto.
9: Ale prečo? My sme radodajné.
10: Už tak v tom prípade... Dovolíte, slečna? Dovolíte, aby som si prisadol?
9: Nevídali.
10: Prosím, vy ste niečo hovorili?
9: Nemám rada dotieravcov.
10: Dovolte, ja som sa slušne opýtal, či dovolíte, aby som si k vám prisadol. To je všetko.
9: Dôležité je, čo ste si mysleli.
10: Počkajte, odkiaľ viete, na čo som myslel?
9: Všetci herci myslia na to isté.
10: Prepáčte, ale ja vám vôbec nerozumiem.
9: Toto ja vám rozumiem až pri dobre, ale so mnou to nebudete mať ľahké.
10: Ale ja som vôbec nič také nemal v úmysle, dokonca... No tak, keď sa tak na vás pozerám, to by ma v živote nenapadlo toto.
9: Chrapúň.
10: Čo si to povedala?
9: Nehnevajte sa, takých môže mať na každý prst 10.
10: Počúva, ja ti takú trestnem, že ti dolávam hnáty, chápeš to ty?
9: Nedotýkajte sa ma, ja som šťastne vydatá.
10: No tak to, ľutujem toho chudáka, čo si ťa zobral, ty pixla.
9: Už je na meko.
10: Ty, počúvaj, zmizni odtiaľto, lebo ti dolávam hnáty. Ty jedna obyčajná pubertáčka, 40-ročná, ty. Pozeráš sa ty niekedy aspoň na monoskop, ty.
9: Darmo sa namáhaš. Minulo tu bol kňažko a ani ten ma nedostal.
10: Dovolíte, slečna?
9: Prosím. Jej, knáško!
10: No, vidíš ty.
9: A však kto ce vás videla v televízore na prvým kanáli? A už ste tu pri mne na druhém kanáli. Kde sa tu berete?
10: Ale tak išiel som okolo, tak som si zaskočil na kávičku.
9: A nechcete ísť na kávičku ke mne?
10: Nie, radšej nie. Som ja dosť unavený, ale...
9: Ja vám navarím takú, že vás hned prebere. A? Víte, čo tým myslím, ne, knáško?
10: Nie. Ja, radšej inokedy, fakt, teraz nie.
9: A však sa neondy, knáško, potýkajme si. Ja som Gizi.
10: Ja som Milan.
9: No, a Pusa, no. A čo sem, od macochy, no, poďme.
10: Ja radšej pôjdem.
9: Poď si zadnú.
10: Naozaj, ja radšej pôjdem. Nie.
9: A kam by si chodil?
10: Ja mám...
9: Teraz, keď sa to tak slubne medzi nama vyvíja, sa ty si.
10: Ale ja mám povinnosti, naozaj.
9: A však aj ja, ne, to odpodívaj.
10: Ale ja mám neodkladné.
9: Naozaj. Ale no, tak prosím ťa, poď ke mne. No, neondy sa. Mám novú plotnu. Zašpásujeme si. Pod!
10: No s Bohom. Pod! Tak s Bohem, pod! S Bohem.
9: No teda, títo herci, koľko je okolo toho kriku a keď príde na namaný chleba, tak pustá do galot.
2: Humoriáda. Tak tolik Milan Kňažko ve společnosti Milana Lesici a hlavně Julia Setinského. A s panem Kňažkem má pan Knop zde přítomný něco společného?
3: Ano, ano, vydáme se nejméně jednou za rok na takové slavnosti tady v Praze, kam vždycky on přijede. Tykáme si samozřejmě, protože on byl, já jsem točil asi 2 nebo 3 filmy na Slovensku a protože Slováci si na tom zakládají, aby ta slovenština byla dobrá, tak mě vždycky přemluvil Milan kňažko.
2: Aha, a na oplátku
3: ne,
2: zase? To nepovozujete takhle?
3: Ne, on hovoří tak dobře česky, že to nikdo nedělá.
2: Že to nie je potřeba. Nie je potřeba.
3: Nie
2: je treba.
3: Je treba.
2: Po slovensky povedané. Tak teď česky budou uspívat hrát činasky, svoji báseň a pak se těšíme na další výběr z našeho archivu, který provede náš dnešní host Václav Knop.
11: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje s dnešní posádkou Václavem Knopem a Pavlem Kučerou a Václav se teď dopustí v dobrém slova smyslu dalšího výběru. Prosím.
2: Ano, mám tady možnost požádat o Zdeňka Izera. To já ho miluju, protože on je perfektní vypravěč vtipů a ještě to podá vždycky takovým způsobem, že mě pokaždý dostane. Já jsem odběratel jeho vtipů, koukám na YouTube a v podstatě je všecky znám, ty vtipy, ale... Takže jsem šťastný, že je tady a myslím si, že bychom mu měli dát prostor.
1: Já si taky myslím, člověk se musí smát jeho výstupům, i když nechce kolikrát, že? Hasič se to jmenuje. Sisa Sklovská by měla se Zdeňkem Izerem vystupovat přesně tak, jak to bylo v pořadu Kinobazár.

0: Já jsem přišel po schodišti. Ovšem, teď už tam nikdo neprojde, já jsem byl poslední, to schodiště spadlo. A mi 30 metrů díra, jak kráva. Můžu si dát cigáro, já když vidím vohň, já jsem hrozně nervózní. Já vím, co to umí ten prvít. Nemáte něco k pití, je? A když kouřím, tak mám rád něco k pití.
1: Ježišmarja.
0: To je den.
1: Voda.
0: To je den. Voda, skvělý. Pivo nemůžu, jsem ve službě.
1: Ani ho nemám.
0: Nemáte pivo. No jo, i to tady máte skvělý ještě. Vezva.
2: Děkuji moc, díky.
0: Spáklou caze trošku. Ten oheň, to je pěkná svině, víte, já vím, co to umí. Vláďa třeba, ten si koupil od nás, jo, ten si koupil 100 dolů. Normálně z čistého nebe, zomb bleskne, všechny krávy mrtví. Jenom vylez kouk a říká, no toto. A jenom zomb, druhý blesk, celý barák v plamenech, kouka, no toto. Vylezla, stará se podívat, zomb, mrtvá kouka, no proto.
1: Vy jste cynik. A zkoušel jste to třeba, já nevím, hasit?
0: Já sám. Já to jenom udržu, aby to hořelo. Musíme počkat, až přijedou kucí. Já s tě zmůžu sám pendrek.
1: Co budu dělat?
0: Co budu dělat, co já vím? Já bych viděl, co dělat teda. Byste vzplanula einzwei.
1: No dovolte v takové situaci.
0: No, my jsme stihli, než to sem doleze.
1: Radši vymyslete, jak se odsud dostaneme. A nemáte takovej, já nevím, žebřík nebo nějakou tu plošinu?
0: Čas, my jsme dobrovolní hasiči, my nemáme nic. Akorát jednu spuchřelou tu plachtu, že jo? Kterou používáme jako ubrus na zábavách. Třeba Vence, jo? Ten měl problémy dlouho toho, s tím.
1: No?
0: S erekcí. No a stará furt mu říkala, jakože takhle to dál nejde a tohle to on říká, víš co, to je problém, na mě to vždycky přijde v lese, když dělám, rozumíš? Takže hele, až to na mě vletí v lese a uvidíš mě, jak běžím domů a takhle mávám rukama, tak se rovnou slíkni, lehni si, jo, no jen blbni. Hele, a najednou ona koukne z okna, frajer letí, takhle mává rukama, jo, tak se slíkla, lehla si, ono rozkop dveře a říká, že se tady válíš jak prcha, máme oheň na střeše.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak tolik prozatím hasič Zdeněk Izer, když už jsme u těch legendárních televizních výstupů a tak dále. Znovu se nám objevila hospoda,
5: ano.
4: Pane Knope, a to je i vaše dílo.
5: Tak trošku jsem se tam přifařil. Mm-hmm. Ne, tak tam je samozřejmě všecko na těch štamgastech, já jsem je chodil jenom provokovat, a což jsem dělal velmi rád.
4: Mm-hmm. Máme nějakou historku z natáčení hospody v letech 96-97, to běželo, jenom připomeneme.
5: Historka, ono tam moc historek nebylo, protože my jsme to zkoušeli a při té příležitosti se samozřejmě tam různě hýbalo s tím textem, pan režisér to doplňoval a tak dále, ale pak trval na tom, aby to bylo tak, jak jsme to naskoušeli. A jednou jsem měl takovou scénu, můžu to možná říct, asi jo, kdy jsem se měl zastavit u pana doktora Práška, to byl Jirka Menzel, a Jirka Menzel měl trošku potíže s učením toho textu, ale bál se pana režiséra, takže tohle to. No a já jsem s ním začal ten dialog, a protože jsem ho uměl, no, tak jsem povídal a vidím na těch jeho očích takovou prázdnotu, tak jsem začal si odpovídat sám taky a něco jsem řekl za něj, něco on přidal, a když to skončilo, tak pan režisér říkal, tak to vezmeme ještě jednou, víčte Jiří, budeme to, ano, ano. A on za mnou přišel, Jirka Menzel, říkal, děkuju ti za pomoc, prosím tě, až budu dělat nějaký film, já tě obsadím. A opravdu, jo, obsluhoval jsem krále, tak tam jsem taky potom
4: hrál. No prosím, co všechno nevznikne v hospodě.
5: Byl mi vděčný, že jsem mu pomohl.
4: Aha. 52 dílů se natočilo a Milé děti, to bylo v době, kdy ještě neběžela ulice a to už běží několik desetiletí. takže hezká vzpomínka, nakonec reprízy probíhají.
5: Já už na to samozřejmě nekoukám, jenom občas mi na Facebooku naskočí nějaká připomínka, že to tam lidi vystřihnou a dají to tam, tak se na to mrknu a velmi, velmi příjemně, protože je to krátký. Ale ten seriál měl velkou výhodu tu, že byl 20

0: minutový. To znamená, tam nebyl čas na žádný blbosti, tam se to prostě muselo rychle odehrát a tím pádem do dneška to má nožičky, jde to kupředu, je to zábavný, jsou tam fóry a tak dále a tak dále.
1: A navíc ještě, aby se tolik herců, tady vidím ten seznam, to je snad stovka herců, vešli do těch 20 minut nebo 25, aby si všichni kousek zahráli.
0: Ne, to samozřejmě v každém díle byl někdo jiný vedle těch štamgastů, ale no.
1: No a první seriál má i svůj fanklub,
0: ano.
1: Který vymýšlí různé věci.
0: Ano, je na Facebooku, jmenuje se to Hospoda a nevím, kolik je tam členů, myslím, že přes 40 tisíc. A dávají různé jaksi kousky z toho, vystříhávají nebo ukazují, připomínají. Teď byl nedávno výročí, že zemřel Láďa Potměšil, tak to tam samozřejmě bylo všude jako připomínky. A je to docela zábavný to občas vidět, jak lidi se dívají vlastně na ten seriál.
1: No oni by chtěli pokračování totiž.
0: Oni by chtěli pokračování, ale to, já si myslím, zaplať pánbůh už nikdy nebude. Mluvilo se o tom, to je pravda, ale nedopadlo to, protože myslím si, že největší kámen úrazu byl ten, že žádný režisér, kterým to nabízeli, tak nechtěl do toho jít, protože srovnávat se s panem Dudkem se jim prostě nechtělo. Mm-hmm. A druhá věc byla ta, že herci někteří řekli, že už po druhé do stejné řeky vstupovat nebudou. A myslím si, že to bylo fajn. Mm-hmm.
1: Takže pokračování je ve všech místních hospůdkách. Posluchači si to zařídí sami, fanklubáci taky. Tak přátelé, s kým budeme pokračovat my? Se Zdeňkem Izerem anebo Josefem Bekem? Vyberte si svého baviče, v úvozovkách řečeno komika, humoristu, kterého chcete. SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda pokračuje, aktuální hlasovací kolo nabízí Zdeňka Izera nebo Josefa Beka. Koho z nich si vyberete, ptáme se právě teď i vás. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Knopa.
5: Díky.
3: Dobrý den.
4: A chlapi, já bych si docela poslal pana Beka.
3: Jo, máme zapsáno.
5: To je dobrá volba.
3: Bčko jako Bek, Ačko jako Izer. Dobře, děkujeme pěkně. Další bude kdo s námi? Halo, halo. Halo. Jste tam? Tak někdo tam je, ale mlčí, tak to se nedozvíme nic. Dáme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já jsem vaše věrná posluchačka a chtěla bych pozdravit vašeho hosta. Chtěla bych pana Beka a ještě, jestli můžu dodat, teď, když tam hrál pan Satinský, teď byla Marta Vašáriová, Magda Vašáriová na tom karlovarském festivalu a s ní tam byla její dcera Satinská. Ten by koukal, kdyby viděl, jakou má překrásnou.
3: A já myslím, že tam byly i vnoučata v té řadě, seděli hned vedle. Krásná rodinka, že ano?
6: No, ano, ano, ano. My tak máme jo. Rádi přece Magdu Vašáriovou tady u nás.
3: Bez vás, my vás taky. Ačko nebo Bčko? Pana Beka jste chtěla. Pana Beka. Už to mám tam. Dobře, naschledanou a vítejte další.
7: Dobrý den, Míla Lenert, Prahy 8, Přerovozdí změna. A no. Já bych byl, pan Knop bude asi souhlasit, že byly Pepíčkové přece krásný, co se týče historie a kultury. Pepíček Říma.
5: Ano.
7: Pepíček Beck.
5: Ano.
7: Takže myslím si, že to je jasný, že
5: ano.
7: Pán je fantastický.
3: Míla volí pana Beka. Dobře.
5: Děkuji.
3: Mějte se hezky. Dobré odpoledne. Halo?
8: Dobrý den.
3: Dobrý den. Kdo pak volá? Odkud?
8: Ester z Amalina.
3: Zdravíme. A koho jste si vybrala, Ester?
8: Pana Beka.
3: Dobře, děkujeme pěkně a mějte se hezky o tomto létě. A kdo je s námi tady?
9: Tady je posluchačka Anna ze Sopotnice a já se přidávám taky k Pepíčkovi.
5: No, panečku.
3: No prosím, tak to nás překvapuje.
9: No prosím, a jinak vás moc zdravím.
3: Dobrá, děkujeme pěkně. Takže myslím si, že pan Knop se dočkal. Říkal, že má rád divadelní historky.
5: Ano.
3: Takže jdeme na ně.
5: A ještě než to pustíte, existovalo takhle, protože on byl z městských divadel pražských, tak se říkalo, že tam je taková ta rytmická skupina. Nidrle, hevrle, homola, hemala, pigback.
3: No výborně, tak to je doslova skoro rozmlouvadlo, jak my říkáme tady v rádiu, možná i vy na divadle. Takže divadelní historky, Josef Beck, Miroslav Horníček z pořadu Než se zvedne opona.
10: Vyzerá, to je velice milý a sympatický. Já nevím, ale myslím si, že někdy to naopak dodává určitě takový závažnosti jeho projevům a tak, že je to, někdy je to velice milý.
11: Vy tady mluvíte o režisérech, my máme u nás v městských divadlech režiséra Karla Svobodu a jednou jsme vyrazili s věčným amfitrionem do terénu. Myslím, že jsme byli v Sušici a on si zakládal na tom, pač ta scéna byla celá bílá. Byli tam takový tři veliký bílí krychle, my s kačírkou taky byli celý v bílým, takže tam chodili jenom hlavy. A on si zakládal na tom, že jako lidi musí dostat šok hned na začátku. Tak se domlouval s tím osvětlovačem a říkal, hej, tak já uhodím na gong, tak musíte udělat tmu, ale tedy tmu egyptskou. Musíte zhasnout i nouzáky, aby byla tma a pak se to rozsvítí a lidi prostě dostanou šlupku tím, jak je všecko bílý. No tak mu to vysvětlil tomu osvětlovači a teď asi bylo za 10 minut půl osmých, půl osmi měl být začátek a ten Karel Svoboda nes ten gong takhle přes jeviště a upad. Takže ten slyšel gong, tak zhás, lidi padali na hubu přes jídle, prostě ten začátek se nevydařil. A jednou jsem s ním měl taky takový... Z toho se už ale nedostali ani do konce ty lidi. A jednou to jsem tady, taky když přijde třeba živý zvíře na divadle, tak je to šílený. Jednou jsme hráli v Komorním, Stromy umírají v stoji a já tam hrál tu malou roličku toho lovce a oni mě tam dali takovýho křepeláka nádhernýho a já jsem si ho podplácel, nosil jsem mu furt cukr a tak, aby byl hodnej a já tam přijdu a mám zpívat tu arii z Tosky, začíná to tím o dolci bacio languide carece mentrio. Já se to tady naštudoval, no a ten pes jak šel k těm generálkám, no tak ty, to jak jsem hrál, to bylo pro něj tedy šíleně dlouhý a došlo k té premiéře, on už čekal, kdy mu dám ten cukr potom vyšlapu a teď začala ta premiéra v tom Komorním, víte, že lidi jsou skoro u jeviště a on si takhle ten křepelák, že já začal zpívat a on tím ocasem takhle přesně mlátil do toho portálu a teď ještě k tomu začal dělat packou takhle, jako abych už toho nechal. No lidi zvali, já to nedospíval, vypadli jsme ven, ten mě hned čel do kapsy a takhle to skončilo fiaskem, tak pak tu roli alternoval se mnou. Cmíral.
10: Já myslím, jiný pes.
11: Ne, ten to vydržel.
10: To máš pravdu, pes na jeviště někdy důležitý. My jsme hráli v 45. roce ve Větrníku Švejka a já tam hrál kromě jiných rolí, tady Palivce a tak dále, tak jsem hrál taky toho zloděje psů ze Švejky. Víš? A tam chodila jedna paní, která hodila psa asi za 200 korun večer, měla honorář za psa, že jo. A jednou nepřišla. A ten výstup už se blížil a jsem si říkal, co teď bude, co teď bude. A už jsme byli na jevišti, už jsme jako mluvili, jak jsem si říkal, budeme to hrát jako, že pes je v zákulisí a v tom tady pes. Chlupatý, velký, černý, Miloš Kopecký v kožichu. Přišel po čtyřech, fantasticky zahrál, psa zvedal nožičku, nádherný, a už my jsme nepromluvili. Milda Kopecký v kožichu.
3: Václav Knop, potěšen i touto ukázkou?
5: No samozřejmě, protože to je to koření toho divadla, že se tam odehrávají, takže to živý organismus, tak se odehrávají právě takové nečekané věci a na ty se potom stále vzpomíná, jako teď vzpomínali ty kluci.
3: A přesně to mají rádi i naši posluchači, tyhle ty špičky a lahůdky ze zákulisí. Tak děkujeme za připomenutí a za návštěvu v Humoriádě.
5: Jo, děkuju za pozvání, zase já zas přijdu třeba někdy.
3: Přijďte, budeme rádi. Díky za vaše poslouchání a za věrnost. Těší se na vás příště i Pavel Kučera. Dobrý poslech našich dalších pořadů. A mějte se hezky.
5: Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Hasiči už pátý den zasahují u požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Nové programy pro děti připravilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V řece Dyji dnes uhynuly stovky ryb kvůli přemnoženým sinicím. V noci čekejte převažující skoro jasno nebo polojasno a nejnižší teploty naměříme kolem 11 stupňů. S podvečerními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Likvidace požáru výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně zřejmě potrvá minimálně do středy. Předání objektu majiteli se odkládá. V okolí budovy dnes hasiči zpřístupnili několik ulic.
5: Když to vidím, co se stalo, tak mám husinu, slzy v očích a člověk asi ani nemá slov.
6: Říká paní Klára na vyhlídkové terase krajského úřadu, ze které je na trosky dobře vidět. Bezprostřední okolí požáru, včetně přilehlého parkoviště, zůstává zavřené. Hasiči místo dál monitorují a trosky prolévají vodou. Začíná taky vyšetřování příčin požáru. Kriminalistům a hasičům pomáhá dronová technika a o pomoc žádají i veřejnost.
7: Co by nám pomohlo, určitě fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, očitá svědectví, informace k objektu nebo další poznatky.
6: Říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček. Ze Zlína Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
4: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm rozšířilo prázdninový program pro rodiny s dětmi. Nově zavede děti za domácími zvířaty do valašské dědiny a ve vybraných dnech zahrají v kostele svaté Anny studenti hudebních škol. Co dalšího muzeum přidalo, vyjmenovává mluvčí Pavlína Polášková.
8: Novinkou je tvořivý program Jak bezová větvička ožila. Děti si vyrobí loutku z bezové větvičky a zahrají si s ní divadlo. Leto na hájovně zve děti do lesa na procházku s panem Hajným. A ve dřevěném městečku čeká příběhová hra o pacholku Divínovi, kde se po celé trase luští šifry a rébusy.
4: Stovky ryb uhynuly na řece Dyji pod novomlýnskými nádržemi. Můžou za to přemnožené sinice v kombinaci s horkým počasím. Kvůli tomu klesá koncentrace kyslíku v řece. Dnes v noci se přiblížila nule. Situace je nejhorší v Břeclavi. Hasiči museli instalovat norné stěny a provzdušňovat vodu.
9: Máme čerpadla, které sají vodu z Dyje a ona jak se vlastně vrací, tak je obohacena o ten kyslík.
10: Vysvětluje dobrovolný hasič Marek Říman. Voda je tedy na jezu v Břeclavi silně zakalená masou sinic. Povodí Moravy se stav snaží zlepšit i upouštěním vody z nových mlýnů i další manipulací na jezech, doplňuje mluvčí Jana Kučerová.
11: Zajistíme v Poštorné a taky s klapkou jezu Břeclav popuštění jednak množství sinic níže potoku a jednak bychom tím chtěli umožnit rybám dostat se do podjezí, kde už je situace pro ně daleko příznivější.
10: Podle vodohospodářů se nedá vyloučit, že dojde k dalšímu úhynu. Nebezpečí pro ryby potrvá nejspíš celé léto. Z Břeclavy Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Dnes začíná letní sčítání motýlů. Potrvá až do neděle. Skupina Jaro zapojuje do akce stovky laiků po celém Česku. Díky tomu mají odborníci k dispozici 10 000 záznamů. Mohou tak lépe mapovat populaci motýlů i její vliv na krajinu.
3: Počasí.
4: V noci a kránu bude v našem regionu převažovat skoro jasno nebo polojasno a oblačnost bude často průsvitná. Nejnižší teploty budou kolem 16 až 13 stupňů. V údolích čekejte místy až 11 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: V této chvíli nejsou na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
0: Přeji vám krásný pondělní podvečer a vítám vás u poslechu Dne v kraji s datem 13. července. V první reportáži 17. hodiny uslyšíte o tom, že Baťův mrakodrap anebo krajská knihovna Františka Bartoše dnes po velkém požáru v někdejším baťovském areálu ve Zlíně znovu otevřeli. Odklízení následků i omezení pro zaměstnance institucí ale budou zřejmě trvat dlouho. Problémem bude pravděpodobně taky parkování. Detaily uslyšíte už za chvíli. Já pouštím písničku Jiřího Korna a přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
3: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: Po písni Robinson je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín čas nepravidelný zpravodajský souhrn. Dnes ho připravil Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Lidé poslali na transparentní účet nadace Tomáše Bati, kterou postihl požár budovy 34 ve Zlíně, téměř 500 000 korun. Využije je na dotisk publikací, které v objektu zhořely. Uvedla to nadace v tiskové zprávě. Nadace měla ve výškové budově centrální sklad téměř s 30 000 knihami. Darci si zároveň předobjednali na 2000 benefičních triček. Krajský úřad ve Zlíně dnes opět otevřel. Mimo provoz byl od čtvrtka minulého týdne kvůli požáru. Kromě hejtmanství se do běžného provozu vrací všechny krajské budovy v centru Zlína. Pokračuje mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Během víkendu se podařilo Baťův mrakodrap připravit na návrat ke standardnímu provozu, takže od rána budou jak krajský, tak finanční úřad opět otevřené a budou fungovat v běžném režimu.
2: Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo opravy silnice 1/50 u Zlechova na Uhersko-Hradišťsku. Provoz na 2-kilometrovém úseku je veden kyvadlově. V dopravní špičce provoz řídí semafory a pracovníci stavby. Opravy podle ředitelství potrvají přibližně měsíc a půl. Řidiči musí počítat se zdržením. Rožnov pod Radhoštěm znovu připomíná rodičům budoucích prvňáků, aby si požádali o takzvané pastelkovné. O příspěvek na školní pomůcky zatím požádalo jen málo rodin, přestože žádosti město přijímá už jen do 31. července. Peníze dostanou děti, které v září nastoupí do některé z 5 základních škol, dodává mluvčí města Adéla Kousalová.
4: Peníze mohou využít na sešity, psací a výtvarné potřeby nebo další školní vybavení. O příspěvek je potřeba požádat prostřednictvím portálu občana.
2: Nákupem nové sanitky pokračuje poliklinika ve Valašských Kloboukách v obnově stávajícího vozového parku. Sanitka nabízí moderní vybavení pro maximální bezpečí a pohodlí přepravovaných osob a její nákup si vyžádal investici ve výši 1,8 milionu korun.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. Český rozhlas Zlín.

0: To byl Karel Gott, posloucháte Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. Život v bývalém baťovském areálu ve Zlíně se pomalu vrací k normálu. Dnes otevřely veřejné instituce v okolí 34. budovy, které po jejím požáru a částečném zřícení museli zavřít. Pro zaměstnance v oblasti ale zůstává velkým problémem třeba parkování. Dvě velké odstavné plochy pro auta jsou totiž v bezprostřední blízkosti ohořelého objektu a zůstávají proto zavřené.
1: Kolegyně, ty mají dovolenou, ti tady měli normálně parkoviště tady na tom parkovišti, tady parkovali auta, takže jsem zvědavá, jestli po dovolené budou mít vůbec kde zaparkovat, protože tady v tom areálu vlastně není jinak kde parkovat.
2: Popisuje jedna z žen pracujících v bývalém baťovském areálu při pohledu na obří štěrkovou plochu pod ohořelou a částečně zřícenou budovou 34. Její blízké okolí bude kvůli nutnosti demolice zbytku objektu a úklidu sutin zřejmě ještě na dlouhou dobu uzavřené. V průběhu týdne by měl podle vedoucího zásahu Zdeňka Otrusiny alespoň skončit zásah hasičů.
3: My jsme dneska měli další kolo právě jednání a prodloužili jsme ten zásah do středy. Znovu vyhodnotíme, jestli je nutné v tom pokračovat, nebo už je možné to místo předat vlastníkovi stavby. Pokud by se ukázalo, že ještě ne, tak takový nejzazší datum je asi pátek tento týden.
2: Nejméně do té doby také zůstane zázemí hasičů i velitelského štábu v kavárně krajské knihovny Františka Bartoše v sousední 15. budově. Ta se dnes spolu s dalšími institucemi v okolí vrátila k takřka běžnému režimu, říká zástupkyně ředitele knihovny Jana Tomancová.
4: Vzduch je tady docela dobrý, protože funguje vzduchotechnika, akorát jediné, že nevětráme, neotevíráme žádná okna.
5: A jelikož jsem byla na poště, tak jsem ještě si řekla, že když už jsou tady, tak se stavím ještě do knihovny. Tady v knihovně to cítit rozhodně není a je to tu lepší než venku.
2: Říká jedna z dnešních návštěvnic, která zvenku přišla s rouškou. Podle svých slov cítila u vstupu do bývalého baťovského areálu zápach gumy. I její kousky nacházely v posledních dnech místní obyvatelé na svých pozemcích. Co požár způsobilo, však bude výsledkem dlouhého vyšetřování. Hasiči vyzvali veřejnost, aby do něj přispěla informacemi i záběry. Pokračuje mluvčí Pavel Řezníček.
6: Co by nám pomohlo? Určitě fotografie, videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, očitá svědectví, pokud jste si něco všimli, něčeho neobvyklého, a informace k objektu nebo jakékoliv další poznatky, které mohou pomoci objasnit okolnosti vzniku požáru.
2: Kontaktní údaje najdou lidé na webových stránkách Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.

0: šum, ticho. Poruchy sluchu nejsou jen problémem seniorů. Týkají se často i mladších ročníků. Jak je poznat? Dá se jim předcházet? A co dělat, když se objeví? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání primář ORLO Baťovy nemocnice Martin Světlík. Už 15. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín,

0: To byla písnička Hafanana a my se teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín společně podíváme na teploměry.
1: Počasí.
0: Dnes jsem ve spojení s Mojmírem Martanem z Českého hydrometeorologického ústavu. Pěkný podvečer.
2: Dobrý den.
0: Jaké máme teď počasí ve Zlínském kraji?
2: Tak máme slunečné počasí s malou oblačností, skoro jasno, polojasno. Teploměry ukazují od 22 do 28 stupňů.
0: Řekněte nám prosím, co přinese dnešní noc?
2: Noc bude ve znamení skoro jasné nebo polojasné oblohy, oblačnost bude většinou průsvitná, teploty budou do rána klesat na 16 až 13 stupňů, ale v údolích to může být až k 11 stupňům. Pofukovat bude slabý severovýchodní nebo severní vítr.
0: Jaký potom bude zítřek, tedy úterý?
2: Po skorojasném ránu čekáme dopoledne postupně polojasno až oblačno, většinou průsvitnou oblačností. Odpoledne potom se bude tvořit kupovitá oblačnost, z níž se postupně budou vytvářet lokální přeháňky nebo bouřky, které mohou být i velmi silné a také mohou potom večer od západu ty bouřky přibývat. 28 až 31 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Na Valašsku budou místa chladnější s teplotami kolem 27 stupňů. No a slabý vítr severních směrů může odpoledne a večer v přeháňkách nebo bouřkách výrazně zesilovat.
0: To bylo tedy úterý. Jak se počasí bude vyvíjet dál?
2: Tak středa přinese zpočátku více oblačnosti, na mnoha místech déšť nebo přeháňky, případně i bouřky, které mohou být ještě také ojediněle silné, ale v průběhu dne na některých místech převládne polojasná obloha. Ranní teploty kolem 14 stupňů, ty nejvyšší denní 23 až 27 stupňů.
0: Říká Mojmír Martan. Děkujeme vám za aktuální informace a přejeme klidný večer. Naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Hana a Petr Ulrichovi a písnička Seď a tiše poslouchej. Společnost vám dělá Český rozhlas Zlín a pořad Den v kraji. V muzeu na Paedle je ke zhlédnutí interaktivní výstava Muž, který zastavil čas. Podrobnosti přidala v našem vysílání Kateřina Telšerová z propagace Klubu kultury na Paedle.
1: Výstava návštěvníky doslova vtáhne do světa prvních animací, optických iluzí, také experimentů s pohybem. Hravou formou výstava vysvětluje principy animačních strojů vlastně před nástupem filmu. Takže na vlastní kůži zažijete, jak fungují principy lidského vidění. Vyzkoušíte si různé optické přístroje, historické experimenty a také interaktivní exponáty.
0: Kdo je autorem výstavy?
1: Tuto výstavu připravilo ilustrátorské a designérské studio Opak. Je to Pavla Schneiderová a Ondřej Mladý.
0: Výstava je inspirována známým uměleckým dílem. Jakým konkrétně?
1: Inspirována je legendární sérií fotografií běžícího koně. Fotografa Edwarda Muybridge, kdy zadáním tehdy pro něho byla zásadní otázka, jestli se kůň běžící tryskem ocitne ve stavu, kdy se ani jednou nohou nedotýká země. Tahle výstava je vlastně vyprávěním o tom, jak na tuto otázku hledali odpověď asi před 150 lety vědci, umělci i vynálezci.
0: Zmínili jsme, že Muž, který zastavil čas, je interaktivní expozice. Co všechno si budeme tedy moct prakticky vyzkoušet?
1: Ano, přesně tak, je interaktivní a je takovou cestou objevování, kdy vlastně postupně zjišťujete, jak jednotlivé vynálezy spolu souvisejí a že film ani animace nevznikly jedním převratným vynálezem, ale dlouhou řadou experimentů. Návštěvníci si mohou například vyzkoušet první animační stroj Fantaskop, také Praxinoskop, kdy lze animaci pozorovat na válci s 12 zrcadly. A dále také takzvané flipbooky, které bez použití počítače ukazují, na jakém principu animace funguje, a také další herní interaktivní pomůcky.
0: Je to tedy tak, že si na své přijdou děti i dospělí?
1: Rozhodně ano, výstava zabaví.

0: 8 minut po půl šesté posloucháte Český rozhlas Zlín. Zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi po cyklostezce Bečva. Vedle turistů si je rychle oblíbili taky místní. Využívají je při cestách do okolí a každý čtvrtý uživatel na něm dojíždí do práce.
1: A kam jezdíte?
2: Teď mám právě brigádu v Deze a jako když třeba občas zaspím nebo tak, tak prostě to kolo využiju a je to prostě dobrá věc.
1: Jako právě nasedá na kolo na stanovišti u vlakového nádraží. Zatímco on kolo vyzvedává, Štěpán ho odkládá. Právě dorazil z nedaleké Zašové. Dříve jezdil autem. Teď už si ale měsíc půjčuje sdílené kolo, aby se vyhnul kolonám na hlavním tahu kvůli přestavbě křižovatky.
3: Zašové je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole, je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
1: Vy si vezmete to kolo v Zašové, necháte ho ve Valašské Meziříčí?
3: V Zašové máme myslím 3-4 ty zastávky, jedna z nich je přímo u mého baráku, takže to je úplně ideální.
1: Půjčit si kolo v jedné obci a nechat ho ve druhé jde hlavně díky cyklostezce Bečva. Lidi motivuje, ale ještě jedna věc. Meziříčí se do práce nebo k nádraží jede často z kopce dolů. Možnosti využívá i Petr, který pracuje pro největšího zaměstnavatele ve městě.
4: Záleží podle počasí.
1: Kudy jezdíte?
4: Od nemocnice.
1: Takže z kopce dolů, potom tady kolo odložíte a když potom máte odpoledne po směně.
4: Jedu zpátky do kopce, bohužel.
1: Setínce ke sdíleným kolům přidal později. I tam si ale lidé výpůjčky rychle oblíbili. Teď se nám kolo otevřelo. Kam na něm jezdíte?
5: Do zbrojovky, do práce, bo mně to přijde lepší prostě.
1: Podle radnice využívá sdílené kolo.

0: Na cestu do práce každý čtvrtý, kdo si kolo půjčí, říká místostarosta Petr Kudlík z Hnutí ANO.
1: Úředníci, ty vím, že jezdí tady k městskému úřadu.
0: Rozhodli jste se třeba i nějak upravit ta stanoviště?
1: Spíš se posouvají jako z provozních a technických důvodů, jakože vadí to třeba v průchodu nebo tak. My tím, že tady ještě navíc se staví, jako na nové autobusové nádraží, tak je tam staveniště, takže moc toho prostoru tam nemáme. Ale máme u Věžáku, jak se tady říká na Vsetíně, tak je tam stanice, která je samozřejmě nejvíc využívaná tím, že to nejbliž tomu autobusovému i vlakovému nádraží a tam teda bývá chaos občas.
0: Jako zatím poslední město na Vsetínsku se k projektu sdílených kol připojil Rožnov pod Radhoštěm. Ve městě zatím chybí síť městských cyklostezek a tak tady lidé, podle mluvčí Adely Kousalové, jezdí právě po cyklostezce Bečva. Zájem o výpůjčky je mimořádný.
2: K současným 20 kolům přibylo dalších 10, takže obyvatelé mají k dispozici celkem 30 sdílených kol.
0: Sdílená kola si získávají lidi i v dalších městech Zlínského kraje. Často je využívají na cestě do práce třeba lidé, kteří na nich nasednou na Otrokovickém nádraží a vyráží do centra Zlína. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: kouzelných lesích u Březolup na Uherskohradišťsku leží pozůstatky hradu Šarov. Pro koho byl domovem? A proč vlastně tato památka ze 13. století téměř upadla v zapomnění? K tajemnému místu se vydáme v dalším díle cyklu Mezi kopci a loukami Zlínského kraje. Poslouchejte v premiéře ve středu před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín. Těší se na vás Sylvie Pospíšilová.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: 3 minuty po 6:15. Posloucháte Český rozhlas Zlín, kde vám teď nabídneme reportáž o Baťově škole práce. Ta vznikla v první polovině 20. století ve Zlíně jako unikátní kombinace vzdělávání, praxe a osobnostního růstu. Mladí lidé se učili přímo v provozu, střídali dílny, učebny a internáty. Cílem bylo vychovat samostatné, pracovité a morálně pevné lidi. Jan Viktora ze Zlína a jeho 190 spolužáků z ročníku byli posledními absolventy Baťovy školy práce. Jak to u Bati chodilo, vyprávěl Jan Viktora redaktorce Silví Pospíšilové.
1: Když jsem začal chodit do první třídy, byl jsem překvapený skupinou chlapců v uniformě a oni mi potvrdili, že to jsou Baťováci a že to jsou nadovolené a proto mají tu uniformu.
2: Vzpomíná na své první setkání před 90 lety se studenty Baťovy školy práce Jan Viktora ze Zlína. Narodil se roku 1931 na Slovensku. Shledání v šestiletém chlapci zanechalo takovou stopu, že když skončil základní školu, dal si přihlášku do Zlína k Baťovi.
1: Bylo nás přijato tehda 46. roce z 5000 žádostí, celkem 190 kluků.
2: Internátní život měl jasně daný řád a pravidla. Vstávalo se v 5 hodin. Na pokojích byly po 19. Pokračuje Jan Viktora.
1: To byly skoky. Budíček, rachot a už to začalo. Rozcvička.
2: Po rozcvičce byl čas na osobní hygienu, odchod na snídani a do zaměstnání.
1: Na obchodní době nebyla jídelna dívčí a chlapecká a tam jsme pojedli. A vešli jsme vstupní branou do továrny.
2: Odpolední program měli studenti vždy naplánovaný.
1: Vycházky, sportování. Každý žák, který byl přijatý na internát, musel si vybrat sport.
2: Jan Viktora byl od dětství subtilní postavy. Aby se trochu popravil, jak sám říká, jezdil s jemu podobnými spolužáky do takzvané výkrmny ve Vysokých Tatrách.
1: Jak jsme přijeli, tak jsme byli ubytováni v hotelu. Byla to taková shoda okolností. Byli zase poslali děvčata z Prahy do výkrmny. Tak už byl tanečný večer.
2: Vrací se v čase se smíchem. Po vyučení si zažádal o místo u Bati v Ostravě jako prodavač.
1: Tam se měl ubytování, stravování, u Batě, kolektiv. To, co jsem já zažil, pracovišti, to bych ptal každému.
2: Jan Viktora se později vrátil na internát do Zlína, co by vychovatel. Na svá léta dospívání s velkou láskou vzpomíná. Ostatně ještě dnes se potkává se spolužáky na pravidelných srazech. Co mu Baťova škola práce dala do života?
1: Bylo to všechno dobré, poněvadž sám jsem se vychoval k dobrému člověku. Ty vlastnosti jsem předával, až jsem nakonec skončil jako vedoucí normalizačního střediska technickou funkci firmy Baťa.
2: Dodává Jan Viktora. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: A je tady léto. Písnička Heleny Vondráčkové nás dovedla k závěru dnešního dne v kraji. Naše vysílání bude pokračovat aktuálními zprávami a potom pořadem Morava, krásná zem. Rozloučím se s vámi písničkou Madony, přeji vám krásný večer a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Malé Bystřici na Vsetínsku dostavili novou budovu dětské skupiny. V Luhačovicích mohou lidé využít nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Česko uzavře smlouvu o přípravě modulárních reaktorů. V noci čekejte převažující skoro jasno nebo polojasno a nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V Malé Bystřici na Vsetínsku otevřou novou dětskou skupinu. Postará se o 12 dětí do 6 let. Moderní budova vyrostla přímo v centru obce, vedle kulturního domu a hřišť. Co v ní na děti čeká, popisuje nezávislá starostka Lucie Kotrlová.
2: Děti se v té budově můžou těšit na úplně nové prostory, které se skládají z velké herny, velké ložnice, v které bude část i pro takové malé vzdělávání předškoláků. Momentálně dětskou skupinu ještě dovybavujeme a děti přivítáme 1. září.
1: Dvě nové rychlodobíjecí stanice pro elektromobily jsou k dispozici za městskou plovárnou v Luhačovicích. Stanice jsou určeny pro celoroční venkovní provoz. Pokračuje nezávislý starosta Luhačovic Marian Ležák.
3: Každoročně sem přijíždí velké množství hostů. S rostoucím počtem elektromobilů roste i poptávka po dostupném a spolehlivém dobíjení. Nové stanice umožňují rychlé stejnoměrné dobíjení výkonem až 50 kW. V případě mohou současně nabíjet dvě vozidla.
1: Česko uzavře smlouvu o přípravě malých modulárních reaktorů na Karvinsku a Chomutovsku. Kontrakt má v příštím týdnu podepsat s britskou společností Rolls-Royce SMR. Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj tím Česko naváže na už zahájené přípravy stejného zařízení v Temelíně. To by mělo vzniknout v první polovině 30. let. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO připravil návrh zákona, který umožní ženám bez partnera podstoupit umělé oplodnění. Do 23. července k němu mohou dávat ministerstva a další instituce připomínky. V případě schválení by si zákrok ženy plně hradili sami, vysvětluje Vojtěch.
4: Samozřejmě to není otázka úhrady z veřejného zdravotního pojištění. Ty ženy by si to měly platit standardně ze svého, protože to není otázka léčby neplodnosti. V takovém případě za těch podmínek samozřejmě je ta péče hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale to není tento případ.
1: Jestli návrh projde, zatím není jasné. Někteří členové koaličního hnutí SPD i motoristů sobě jsou proti. Opoziční strany a hnutí Vojtěchův záměr většinou podporují.
0: Počasí.
1: V noci a ráno očekávejte ve Zlínském kraji převažující skoro jasno nebo polojasno a oblačnost bude často průsvitná. Nejnižší teploty naměříme kolem 16 až 13 stupňů. V údolích čekejte místy až 11 stupňů a vítr povane slabý severovýchodní až severní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se dle dopravních serverů jede po silnicích a dálnicích ve Zlínském kraji bez komplikací. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je na řadě Morava krásná zem s Květou Navrátilovou. Ničím nerušený poslech a hezký pondělní večer vám přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Příjemný podvečer, milí posluchači. Je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Morava krásná zem. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali mistříňanku a polku Miloslava Richarda Procházky Jaroslava Kopečného. Co to hůzky? Tak věřím, že vás tato pěkná polka určitě příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Markéta a Margot, na Slovensku slaví jmeniny Margita. Ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon, který tady máme, 726465200. Těším se na vás a teď už písnička. Znám já jednu dívča, Zdeněk Baťka mladší a Miločanka.

0: Vítám ve vysílání paní Věru z Lanžhota. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, už skoro, paní Světuško, já mám přání, že bych chtěla dneska popřát narozeninám, může být?
0: Ano, určitě.
1: Tak já bych chtěla dneska popřát na naše Mařenka Hakalová narozeniny, také 2 sedmičky, to už se nemusí říkat, a přeju jí hodně zdravíčka a ještě bych se vrátila o pár dní zpátky, její manžel Tonda měl 26. narozeniny, ale těch gratulací měl tolik, že jsem se radši toho vzdala, takže vše oběma dvěma přeju hodně, hodně toho zdravíčka a nech žiju tak, jak žiju pořád v lásce a spokojenosti. Ináč ještě zabrusím kůsek za Hodonín, pozdravit Bětku Svobodovou a i dceru Bohunku, ta žije ve Strážnici, ale je to také tak milá děvčička, která se o tu maminku 90 letů hrozně stará. Takže všetkým přeju hodně zdravíčka, hodně lásky, je to všechno v nás v lidech. Přeju krásný večer, děkuji
0: moc. I vám přeji také vše dobré, ať se daří. Tak nashledanou a písnička poletí
1: děkuju.
0: Za malou chvíli.
1: Děkuji, Květuško, nashled.
0: Nashledanou. Tak a pojďme na psané přání, které tady mám. Tak prosím o písničku dnes pro paní Milenu Zajícovou ze Šumic, která právě dnes slaví své narozeniny. Naší milované mamince a babičce přejeme k dnešním narozeninám vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To vše přeje její nejbližší rodina. Předem děkuji a přeji vám jen samé spokojené posluchače. A my velice děkujeme. S pozdravem, Lukáš Zajíc. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Ivo Horký, Marta Horká, Sen, tak se jmenuje následující polka, kterou pro nás zahraje Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Podíváme se do Hrubé vrbky a já vítám pana Františka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer ještě jednou. Zdraví vás a všetkých posluchačů takové hudby. Tak, já mám na dnešku dvě přání. To jsou Skladná, dcera Markéta, je svátek, vnučka Markétka, má svátek a zítra je Karolinky, vnučka. Oni jsou u nás na prázdninách, v Hrubé vrbce.
0: No tak prosím vás, zdraví. Tak ať a zpívají?
1: No, moc ne.
0: Moc ne. To je škoda, když máte takhle krásná vnoučatka, tři a jsou u vás. Dobře, tak.
1: Hodně zdravím těju a všetky ostatní děkovkárom.
0: Dobře. Tak hlavně, že tu písničku máte rádi a ty písničky,
1: ano,
0: to je dobře.
1: Ano, jasné.
0: Tak jo. Pane Františku, já vám přeji, jak jste řekl, krásný večer a pozdravujte své vnučky.
1: Ano, a dceru.
0: No ano, a dceru také, dobře. Tak je zdravím a posílám všem písničku, ano?
1: Ano, dobrou, děkuji.
0: Naschledanou. Tak a já tady ještě připojím e-mailovou poštu. Dnes slaví krásné 80. narozeniny dědeček pan Josef Sedláček z Hradčovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v kruhu svých nejbližších ti ze srdce přeje manželka Pavla, děti s rodinami a nejmladší pravnoučátka Kristýnka, Beátka, Emička, Martínek, Mareček a Adámek. Posílají velkou pusu. Dědečku, za všechno ti děkujeme. Tak to bylo přání a písnička. Kdo má Počernou galánku? Lidová, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.

přátelé, a mám tady dopis, kterého budu nyní citovat, který nám poslal náš posluchač Míra Lorenz z Vyškova. Tak 13. července, což je vlastně dnes, slaví narozeniny paní učitelka Markéta Sekaninová z dědinky Slavíkovice. Tak přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, ať se daří. 15. července má jmeniny bývalý výpravčí vlaků v Rousínově pan Jindřich Samsonek, rodák z Olšan. Je to můj bývalý spolupracovník. 16. července je Luboše a jmeniny má můj bývalý spolužák z učení Luboš Holobrádek, bývalý vynikající fotbalista Sokola Lanžot. A dále mám tady vzpomínku 14. července. Nás opustil Čeněk Drápal z Viničních Šumic, tak vzpomínám na něho. A dále ještě jedna vzpomínka, neboť je to už 29 roků, co mě tragicky opustila moje maminka Marie Lorencová. Všem přeji, co teda slaví své narozeniny, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti v dalším životě. A kdo to posílá? S pozdravem Míra z Vyškova. Tak předali jsme a hrajeme polku Zdeňka nebo manželů Gurských, Okénečko a Gloria.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Posloucháte Moravu krásnou zem, přátelé, a my se budeme věnovat teď e-mailům. Rád bych popřál svým kamarádům, zemědělcům, kteří dnes, stejně jako já, svádí boj o zrno. Přeji jim, aby jim šla práce pěkně od ruky, ideálně bez poruch, a Jurovi, aby neudělal bubeníčka. S pozdravem, váš Myško. No a my posíláme písničku vám všem, co teda ano, svádíte boj o zrno. To musí být hodně tvrdé. Tak ať se vám to všechno daří, a já posílám Valčík Jiřího z Moška, Ty krumvířské Vinohrady, a bude hrát Moravěnka.
0: Český rozhlas Zlín.

Tak Valčík nám dozděle, já mám tady vzpomínku. 13. července 1937 se narodila v Suchotině paní Blaženka Štěrbová Válková. Dále se píše, že to byla velice, byla také v Letovicích a byla velice hodnou paní a dávala Honzíkovi čokolády a moc na ní rád vzpomíná. Dále vzpomíná také rád na Aničku, která byla také hodná a pomohla s opravou chaty i prodejem. Takže na obě tyto dámy vzpomíná Honzík a my posíláme samozřejmě písničku, takže srdéčko, polka, Miloslav Richard Procházka, Ivana Škrháková a Dambořanka.

To teda byla opravdu řízná polka, vidíte, přátelé. No a pojďme tady, máme tady další e-maily, ráda je předám. Tak je tady e-mail a přání pro paní Libušku Lancmanovou z Veverské Bytýšky. V tomto znění: milá Libuško, ze srdce ti přeji k narozeninám hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Ať tě každý nový den naplňuje radostí, úsměvem a pohodou. Přeji ti, aby se ti splnila všechna přání, aby tě obklopovali lidé, kteří tě mají rádi, a aby tvé srdce bylo stále plné naděje, klidu a krásných okamžiků. Užij si svůj slavnostní den naplno a ať tě po celý rok provází jen to nejlepší. Přání je pro Libušku Lancmanovou z Veverské Bytýšky a tento e-mail posílá Jarda Wolf. A hrajeme další písničku Daleko, široko. Vojtěch Bartoš Kocián, zpívají Jitka Osičková, Břetislav Osička a studiová cimbalová muzika.

přátelé, písnička dozněla, pojďme tady na další přání. Dobrý večer, dnes se dožil 50 roků pan Miroslav Uher z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Jana, syn Tomáš, syn Petr, dcera Sofinka, bratr Broněk, bratr Radek s rodinou a maminka Marie a rodina Zapletalova. Tak předali jsme a písnička, tak bude to vámi oblíbené Bílé konvalinky. František Soukup napsal a bude nám zpívat Jan Fafejta.

0: to bylo tango, bílé konvalinky, zaspíval Jan Fafejta. No a přátelé, pojďme tady na další přání, která tady mám. A já tady mám přání pro milou maminku, Vlastičku Bencovou z Žďáru nad Sázavou. A je tady: milá maminko, přejeme ti k tvým krásným 81. narozeninám mnoho zdraví, štěstí, lásky a radosti z 5 vnoučátek a 9 pravnoučátek. Ať si stále taková veselá a zvídavá čiperka jako doposud. Máme tě moc rádi a jsme tu všichni jen pro tebe. Tvé holky Ivetka a Renatka s rodinami. To bylo pěkné přání. Pojďme na další písničku. Láska hodová, Pavel Svoboda, Pavel Karlík a Legruti.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak a máme tady vzpomínku. Svatba je jednou z nejdůležitějších událostí v životě člověka. Proto si zaslouží dnes vzpomenout na datum 13. července 1963, kdy si v kostele svatého Vojtěcha ve Štítne nad Vláří v sobotu 13. července v roce 1963 řekli své ano slečna Anastázie Skučková ze Štítenských Kopanic a mladík Ludvík Štěpánčík z Kochavce za oddávajícího pana faráře Vítula. Svatba byla velká rodina v rodném domě nevěsty na dítěži a pak celý svůj život v lásce a svornosti s celodenním prací žili manželé na Kochavci, ať už v rodném domě, na Výchopnici či novém postaveném domě své pomocí. Vše už je jen vzpomínkou, tak jak na zlatou svatbu manželů Ludvíka a Anastázie, kdy byla na Kochavci v kapli svatých Cyrila a Metoděje v máji v roce 2013 sloužena mše svatá proboštem panem farářem Janem Kornekem za dožití společných 50 let těchto manželů a teda mých rodičů. Žili spolu v lásce s pomocí Boží, než před 7 lety je rozdělil odchod manžela Ludvíka a letos na jaře za tatínkem odešla nahoru, odkud není návratu, i maminka Anastázie. Jelikož je to letos poprvé, kdy už si na svatební výročí s tímto idylickým datumem 13. července vzpomenu jen u svatební fotky rodičů s plamínkem svíčky a tou nejkrásnější vzpomínkou na mé zlaté rodiče. Tak vzpomínku posílám oběma rodičům do nebeských výšin, odkud není návratu. Vzpomíná dcera Věra, rozená Štěpančíková z Kochavce, s rodinou, přáteli a známými a děkuje za odvysílání vzpomínky. Tak přátelé, dáme písničku, kterou tady máme, další Malá hospůdečka a tu Faranka.

Tak tato řízná polka dozněla a my si tady ještě přečteme jeden e-mail. Krásný podvečer přejeme do studia. Dnes slaví svátek milá slečna Markéta Chovancová z Uherského Brodu. Přejeme jí zdraví, radost, lásku, úsměv a krásné roky života. A takto mile přejí teta Maruška a strýc Mirek z Nivnice. Dále písničku pro radost posíláme milým kamarádkám Marušce Kročilové z Březové, také milé Veronice Moravčíkové na Lopeník a vážené paní Zitě Bémové do Jevíčka a milým a veselým manželům Květince a Vilému Hochmanovým do Pitína. Všem přejeme zdravíčko a krásnou večerní pohodu. Ze srdce přejí přátelé z Nivnice. Tak předali jsme a poslední zpívaná písnička Karel Hašler před Vejtoňskou hospodou Josef Zíma a Česká muzika.

Tak přátelé, mám tady ještě pozvánku Spolek hovoranských vinařů. Vás srdečně zve na akci Den otevřených sklepů v Hovoranech, která se koná v sobotu 18. července od 11. hodiny v Hovoranech. Otevřeno bude 23 sklepů, ve kterých ochutnáte vína z produkce místních vinařů a také si můžete pochutnat na vybraných specialitách k jídlu. Přes den si můžete zaspívat s folklorními sbory a večer zatancovat na zábavě s kapelou. Více informací na www.vinozhrohovoran a na Facebooku. Vinozhovoran. Tak těšíme se na vás. Tak to byla pozvánka. No a přátelé, já se budu loučit. Skončil pořad Morava krásná zem. Od mikrofonu vám přívětivý večer přeje Květa Navrátilová. Za malou chvilku zazní zprávy a pořad Na pěknou notečku s Jaroslavem Knajzlem. A v této chvíli posloucháte orchestrální skladbu Františka Kotázka z večera, kterou pro nás hraje mistříňanka. Krásný večer.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Obyvatelé na Vsetínsku stále častěji využívají sdílená kola. V Kroměříži se během prázdnin objeví nové kontejnery na sklo. Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. V noci čekejte převažující skoro jasno nebo polojasno a nejnižší teploty budou kolem 11 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Zájem o sdílená kola ve Zlínském kraji roste. Města na Vsetínsku je začala nabízet zhruba před rokem, aby lidem usnadnila cestování mezi obcemi podél cyklostezky Bečva. Ve Vsetíně si za první rok provozu lidé půjčili kola téměř 60 tisíckrát. Ve Valašském Meziříčí to bylo necelých 40 tisíc výpůjček. Službu si vedle turistů rychle oblíbili taky místní. Kola využívají na cestě do práce.
2: Ve Valašském Meziříčí odkládá kolo u nádraží Štěpán, přijel ze Zašova, kde stavbaři přestavují křižovatku.
3: Zašově je teď ta doprava nebo ta situace taková poslední týdny, že jsem se rozhodl jezdit do práce na kole. Je to lepší, je to ve výsledku i daleko kratší a příjemnější cesta.
2: Ve Vsetíně se dají na sdílená kola hlavně studenti, říká místostarosta Petr Kudlík.
4: Tak nejvíc jezdí študáci, jako obecně, ale jezdí hodně lidí i do práce s úředníci, ty vím, že jezdí tady k městským úřadu.
2: Velký zájem o půjčování sdílených kol registrují taky v Rožnově. Pod Radhoštěm. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Kroměříž získala 33 nových kontejnerů na třídění skla. Během prázdnin jimi budou postupně nahrazeny kontejnery starší. Nové nádoby jsou šedé barvy a jsou rozděleny na dvě poloviny. Jedna pro sběr bílého a druhá pro sběr barevného skla. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, město hodlá na podzim ve výměně kontejnerů na sklo pokračovat. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
5: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
6: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
5: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
7: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku. Brzí mě to.
5: Pražská záchrana služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
8: Autonehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
5: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Představitelé 10 evropských zemí se dohodli na vytvoření koalice proti balistickým raketám. Do iniciativy se po boku Ukrajiny zapojili například severské země, ale také Francie, Německo nebo Velká Británie. Společná protiraketová obrana podle nich pomůže k ochraně celé Evropy. Koalice je podle nich otevřená také dalším zemím.
1: Počasí.
0: Přes noc a k ránu bude v našem regionu převažovat skoro jasno nebo polojasno a oblačnost bude často průsvitná. Nejnižší teploty naměříme kolem 16 až 13 stupňů a v údolích čekejte místy až 11 stupňů. Vítr povane slabý, severovýchodní až severní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Nehodu dvou osobních aut máme hlášenou na třídě Tomáše Bati ve Zlíně v Loukách. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už folklorní pořad na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Příjemný podvečer. Od rozhlasového mikrofonu vás do všech stran zdraví Jaroslav Knajzl. Co nás dnes čeká a nemine? Budou to dvě údolí. Sice v celku fofrem, jenom tak drobně okoštovat, ale přeci jen. Pomyslně se smočíme v toku Bečvy, tedy ve dvou jejich ramenech. Toho vsetínského, tekoucího od Velkých Karlovic ke Vsetínu, tedy tekoucí Horním Vsackem, chcete-li někdy také označován jako dolinou Urgatinou, a hudebně okoštujeme i trochu z údolí Rožnovské Bečvy. Sice až od Rožnova, ale i tak. A potkáme se u soutoku ve městě Mezříči. Přátelé, máme vrcholné léto, tak se vyhněme extra dávkám informací, edukace a poučování a dramaturgickou kostru, tedy zmíněné místopisné putování oběmi údolími, zajistí tamnější muziky. Začněme tedy v nádherné dědině ve Velkých Karlovicích. Obec s neuvěřitelným katastrem o velikosti více než 80 km čtverečních. Samotné Velké Karlovice mají několik údolí. V každém najdete hospodu, bezpočet hotelů, dolů v dědině potom muzeum, informační centrum a třeba také koupaliště či nyní opravovanou základní i mateřskou školu. No a ve Velkých Karlovicích už 82 let funguje také amatérský ženský sbor Karlovianky. Po dlouhé dekády spojen se jménem sběratelky a spisovatelky Heleny Mičkalové a v posledních letech potom veden Janou Riplovou. Takto Karlovianky zpívaly před léty a před zpěvačkou byla nezaměnitelná Jiřina Bolfová.

Ženský sbor Karlovianky a také legendární hudební úprava Karlovští muzikanti v podání hudecké sestavy muziky Jasenka. Zpíval Staňa Tomanec, Antonín Bitala a od začátku také primáš Jasenky, sběratel, který v Karlovicích začínal. Celý život mu tato dědina byla inspirací a nedal na Karlovice dopustit, tedy Zdeněk Kašpar. A teď fofrem celým údolím doliny Urgatiny až ke Vsetínu městu. Vím, je to šrumec, ale půl hodina je půl hodina. Ze Vsetíňáku nám zaspívají Jasenčanky, tedy dnes druhý ženský pěvecký sbor, který v roce 2023 natáčel v našem brněnském studiu, a zkušené dcerky zpívaly pod vedením Aleny Zdražilové. No a potom si dejme v Sacan, tedy muziku tohoto souboru, která doprovodí nikoho jiného než zpěvačku, která je celý život spojená nejen se Vsetínem, ale také právě s valašským souborem písní a tanců v Sacan, a totiž Zdenku Straškrabovou. Považte, že tato úžasná dáma oslaví 14. července krásné 92. narozeniny.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zítra 92letá Zdenka Straškrabová dospívala krásný starodávný holomoucí na hradě za doprovodu cymbálové muziky v Sacan. Jak jsem sliboval, nyní se smočme ve vodě Bečvy Rožnovské, ale také to bude jenom tak lehce. Zaspívá nám Jaroslav Štika, etnograf a dlouholetý ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, ale také muzikant, třeba věhlasný hráč na niněru, ale také vedoucí ženského pěveckého sboru Polajka. Budou to melodie z Valašské Bystřice, tedy ještě z takového meziúdolí. Cymbálová muzika Kotár natočila svého času CD, kde nás zvukově vrátila o pěkných pár let nazpět. Použili totiž archaické nástroje. Takže to bude Kotár a potom už rožnovská cymbálová muzika Soláň, jejich členové jsou ve velkém počtu doma, také třeba v Zašové.

To byl Vsetiňák Jožka Lažar doprovázen cymbalovou muzikou Soláň, se kterou si ještě předtím zaspívala houslistka Videčanka Michaela Bařinová. Sliboval jsem projít si koryta a údolí Vsetinské i Rožnovské Bečvy. To projítí je v dnešních dnech na místě, protože v obou je v současné době vody tak říkajíc, promiňte mi ten výraz, kačerám pořiť. S ohledem na délku našeho pořadu to bylo opravdu jen tak hr. A je konec. Už jsme u Mezříča města, kde se obě řeky spojují v jednu jedinou Bečvu, která postupně přivádí vodu z Valašských kopců do Moravy, do Dunaje a potom někde daleko do Černého moře. A kdože bude končit dnešní valašskou notečku? No, vyloženě nomen omen. Cymbálová muzika Valašsko s primášem Vojtěchem Gerlou a muzikanty z obou dnes několikrát zmiňovaných údolí. No a čím končit než šlágrem z největších? Hrubý křižák My jsme Valaši a uvázali kozu. První z melodií je připisována autorsky mezříčskému muzikantovi Antonínu Matalíkovi a věřím, že si tuto rytmickou taneční sadu zaspíváte společně s muzikanty cymbálové muziky Valašsko. Děkuju vám za dnešní pozornost a s tradiční prosbou buďme dobří vás do všech stran zdraví, Jaroslav Kneisel.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Vláda neprodloužila regulaci cen pohonných hmot. Platit bude do této neděle 19. července. Kvůli poklesu kyslíku v Dyji dnes ráno v Břeclavi uhynuly desítky ryb. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda přestane regulovat ceny pohonných hmot. Cenové stropy budou platit naposledy v neděli. Od příštího pondělí tak budou moct prodejci opět ceny stanovovat podle svého uvážení.
2: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO už mimořádná tržní situace na Blízkém východě pominula. Zároveň prodejce paliv varovala, aby konec cenové regulace nezneužili k neuměrnému zdražení pohonných hmot.
3: To, že rušíme regulaci, neznamená, že nad vámi zavíráme oči.
2: Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu ale tvrdí, že provozovatelé čerpacích stanic zdražování neplánují.
4: Rozptýlit obavy paní ministryně, budeme se chovat tržně.
2: Litr benzínu podle dat CCS aktuálně stojí kolem 40 korun. Za litr nafty řidiči dají asi 37 korun. Mimořádná opatření podle Schillerové stát v součtu stála přes 3 miliardy korun. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: V řece Dyji v Břeclavi dnes ráno uhynulo několik desítek ryb kvůli nízké hladině kyslíku. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová. Pokles koncentrace kyslíku způsobily v noci přemnožené sinice. Povodí Moravy muselo zvýšit průtok v řece, aby zabránilo dalším úhynům, vysvětlila mluvčí.
5: V brzkých ranních hodinách klesla koncentrace rozpuštěného kyslíku v řece Dyji v úseku mezi jezem Bulhary a Břeclavi na nulovou hodnotu. Díky manipulaci na jezech Břeclavi a v Poštorné se podařilo tuto hodnotu zvýšit na 2,2 mg na litr, což už je hodnota, která nepředstavuje bezprostřední riziko pro ryby.
0: Dárci poslali ve veřejné sbírce už kolem 500 000 korun nadaci Tomáše Bati. Nedávný požár ve Zlíně zničil její sklad s přibližně 30 tisíci knihami. Vedoucí nadace Gabriela Končitíková ve vysílání Českého rozhlasu řekla, že takovou vlnu solidarity nečekala a dodala, že dotisk knih by mohl být hotový okolo 3 týdnů.
6: Rozhodli jsme se, že každá ta kniha, která bude v této speciální edici, bude mít vlastní nové ISBN a bude vydána jako speciální edice, ve které bude poděkování konkrétním firmám a i všem dárcům, kteří se na tady té obnově podílejí, protože ta podpora je opravdu enormní.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D3 z Budějovic do Prahy je za Soběslaví stále neprůjezdná. Na 91. kilometru odklízejí následky polední havárie kamionu. Provoz je odkloněný exitem 95 a jede se po staré silnici 3. Provoz už ale zeslábl a kolony se netvoří. A na dálnici D7 z Prahy na Chomutov hned za exitem 60 Bytozeves se projíždí jen levým pruhem. Odpoledne tam havaroval kamion. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Je tady pořad regionálních stanic Českého rozhlasu Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jmenuji se Oskar Hess a mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Aleš Valenta je bývalý akrobatický lyžař, olympijský vítěz z roku 2002, kdy jako první člověk na planetě skočil trojité salto z pěti vruty. Po velkolepé sportovní kariéře se věnoval budování akrobat parku ve Štítech a moderování pořadů, jako bylo Automotore, Výjel Výčata nebo Sportbar. V roce 2007 se zúčastnil taneční soutěže Stardance, Když hvězdy tančí, kterou se svou taneční partnerkou Ivou Langerovou vyhrál. Na čem pracuje Aleš Valenta v posledních pár měsících, týdnech a dnech, Aleši?
2: Na tomhle všem, co jste zmiňoval, kromě tady Stardance, to už netančím.
1: Už netančíte?
2: Ne, to už netančím. A k tomu jsem ještě přidal trénování a budování týmu Aerials skokanů, to znamená v tom freestyleovém lyžování, to, co jsem dělal já, tak teď mládež, junioři i seniori.
1: Já když se vrátím k tomu vašemu skoku, já jsem si ho nedávno pouštěl ze záznamu na YouTube a já jsem měl podobný pocit, jak když jsem koukal na záznam z Nagana. Mě tak jako přijela úplně mráz po zádech, taková jako jsem se tak nadmul, taková pícha, koukali jsme na to s maminkou. Vy jste to trénoval 4 roky, ten skok. Dokážete se ještě zpětně jako vybavit si ten pocit, jaký to bylo, když jste dopadl a uvědomil si, tak já jsem teďkon dopad, já to skočil. Jaký to bylo tenkrát?
2: Já ještě jenom trošku s oblibou říkám, že jsem to netrénoval 4 roky, ale celý život, než jsem to skočil. Protože samozřejmě ten skok je nejtěžší, no byl v té době, nebo stále je nejtěžší na světě, tak to není jenom o tom, že by člověk si řekl, že teď se rozhodl a potom jako 4 roky. Ty roky předtím gymnastiky, anebo vlastně jako toho, co jsem dělal, tak ty nějak vyústily vlastně jako v ten skok, který se potom povedl. Ale je pravda, že to rozhodnutí ze 3 salt a 3 vrutů na 3 salta a 4 a 5 vrutů, tak to bylo vlastně v období 4 let. A ten pocit samozřejmě byl krásný, ale já si mnohem víc pamatuju ten pocit, a nebo možná tomu i míříte, ten pocit vlastně poprvé, když jsem to skočil. Poprvé jsem to skočil napřed do vody, logicky, protože trénujeme s dopadem do vody na můstcích, tak ten pocit byl krásný, protože já jsem to neřekl ani trenérovi. Já jsem byl nahoře na můstku a říkal jsem si, no tak když mi dobře dopadne to první salto z těch 3, dám tam dobře ty 2 vruty v tom prvním saltě, tak zavalím další 2 vruty ještě v tom druhém a potom ve třetím už jenom 1 vrut. A vlastně se mi to povedlo, skočil jsem to a teď ten trenér na mě koukal a říkal, počkej, co to bylo? To bylo 5 vrutů? Já mu říkám, jo, to bylo 5 vrutů. Takže sám byl jako překvapený. Takže to bylo super pocit, ale mnohonásobně lepší pocit ve smyslu toho nalití adrenalinu do těla bylo, když jsem skočil poprvé v Lillehammeru v prosinci 2001 na sněhu. A to se jako těžce dá popsat, no, protože to je opravdu okamžik, který člověk je naplněn vlastně jako radostí tím, že se mu povedlo něco, co ještě nikomu na světě ne, ale zároveň jako tam člověk vnímá tu dřinu a všechno to, co bylo vlastně ty roky předtím. Takže ten pocit byl krásný.
1: Bylo to zadosti učinění?
2: No, jako svým způsobem zadosti učinění taky, ale vy do toho skoku v té zimě už jdete s tím, že už ho umíte v létě. Takže ono to není jako překvapení, že se povedlo. Překvapení je, že člověk přežije. Ale ne, bylo to fajn, bylo to super.
1: A když takhle se chystáte na ten skok, pracujete třeba s vizualizací, stejně jako piloti Formule 1, že si to představujete v té hlavě několikrát, 10x, 100x, že jo? Pracujete s tím takhle i?
2: Vizualizace a vůbec taková jako obecná motorika před tím skokem samotným je nedílnou součástí té disciplíny a člověk to skočí v hlavě milionkrát před tím, než to poprvé skočí v reálu. Takže v tomhle směru ta vizualizace je velmi důležitá. Častokrát lidi vidí, jdeme tomu v televizi během olympiády, jak tam na tom nájezdu ti sportovci různě mávají rukama a dělají různě jakoby pohyby, tak to je to memorování toho pohybu. Ale není to memorování v tom, že by šli něco nového, je to jenom opravdu jako spíš taková rutina, kterou si každý dělá a potom ve vzduchu to vlastně už potom dělá automaticky.
1: Čím to, že se Češi při výrazných sportovních událostech, jako byla vaše zlatá medaile v Salt Lake City nebo třeba to Nagano, dokáží tak jako semknout, cítí tu celonárodní jako hrdost, píchu a po pár dnech to zas tak jako ustoupí. proč to nemáme celoročně? Si říkám to nadšení, nebo proč z toho zážitku nedokážeme žít celý rok? Přemýšlel jste nad tím někde takhle?
2: Takhle jsem nad tím úplně nikdy nepřemýšlel, ale zase jako když o tom přemýšlím z normální pozice člověka, tak podle mě, i když se nám osobně podaří něco skvělého, tak z toho taky nevydržíme, a to se bavíme sám o sobě, nevydržíme žít celý rok. Většinou po nějaké chvíli ta euforie hold opadne. A myslím si, že v tomhle směru jsme normální. To není podle mě jako česká vlastnost. Já mám pocit, že to takhle je na světě jako všude. Nehledě na to, že ve sportu dvojnásob, my máme velké štěstí, že byť jsme malá republika, tak máme relativně hodně úspěšných sportovců. A ty sportovní úspěchy stále přichází. Takže my chvíli oslavujeme jednoho sportovce, kterému se něco podaří, za měsíc se podaří jinému sportovci něco, tak to zase s ním oslavujeme, takže to je takové kontinuální oslavování těch výkonů našich sportovců a to je vlastně super. A to, že se neradujeme rok z někoho štěstí, okay, tak to je asi normální.
1: Když jste se vrátil potom do Čech, po tom výkonu, tak vy jste tam odjel jako sportovec a zpátky jste se vrátil jako celebrita, sportovní, dalo by se říct sportovní legenda. Pamatujete si na to mediální kolečko, jak jste to tenkrát prožíval, jaký to pro vás bylo?
2: Bylo to překvapivé. Myslím si, že se na to jako žádný sportovec není schopen úplně moc připravit, pokud ta jeho kariéra je takhle dramaticky zlomová. Někteří sportovci mají to štěstí, že vlastně ten jejich výkon roste v čase a zároveň jsou třeba i ve sportu, který je mediálně na očích. To znamená, že fotbal, hokej, kdy ti sportovci jak rostou, tak je i ta média vlastně jako sledují a tím pádem se jim víc a víc věnují. U sportu, jako je ten náš pořád, freestyle lyžování, tak v té dané chvíli, kdy doprali jste se, nebo já jsem se stal známým ze dne na den. Sportovní scéna mě samozřejmě znala roky, ale takový to širší povědomí bylo náhlý. Ale na druhou stranu já měl velkou výhodu, že jsem vyhrál olympiádu v 29 letech, takže už jsem byl relativně jako dospělý člověk, už jsem nebyl teenager, který ho by to semlelo a byl jsem a viděl jsem, co chci, co nechci, uměl jsem si uspořádat harmonogram, ale je pravda, že ty první měsíce byly velmi náročné.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hess a náš dnešní host, kterým je Aleš Valenta. Po ukončení sportovní kariéry jste začal pracovat jako moderátor. Napadlo vás někdy předtím, že byste to chtěl dělat? Měl jste tu ambici nebo cítil jste ty předpoklady k tomu, že byste to chtěl?
2: Vůbec.
1: Vůbec.
2: Ne, vůbec. My jsme kolem sebe měli spousty skokanů, se kterými jsme dělali exibice různě po světě. A většinou to poznáte na tom, že ten skokan, když má nějakou takovou dispozici, že by chtěl mluvit do mikrofonu, tak vždycky šáhne po mikrofonu. Častokrát jsme skákali, že jsme měli headsety a na tom nájezdu, nebo nějakým způsobem jsme moderovali ty svoje výkony, ale měli jsme tam jiné experty, kteří doopravdy kdykoliv mohli mluvit na mikrofon, tak mluvili. Mě to nikdy nedělalo v zásadě problém, takže jsem nebyl takový ten mikrofon shy, ale na druhou stranu nebyl jsem ten, který by to vyhledával nebo který by si natahoval ruku pro to, aby mi někdo ten mikrofon dal. O to větší překvapení samozřejmě přišlo, když jsem dostal nabídku z rádia, ale musím přiznat, že to bylo krásné období 6-7 leté, které jsem zažil v rádiu, kdy to mluvené slovo, aniž byste měli před sebou někoho na druhé straně, tak je velmi specifické, ale vlastně jako strašně hezký. Dobrý, jako na to strašně rád vzpomínám. A všechny ty potom ty moderátorské práce, které přichází s tím, tak to je samozřejmě všechno jako super, ale v tom rádiu to bylo jako extra super.
1: Vím, že vrcholoví sportovci, kteří jsou zvyklí hrát před plnýma stadionama, 10 000, 100 000 lidí v televizi, milionech diváků, se po té kariéře dostanou do jakéhosi úpadku. Začne jim něco tak nějak jako chybět, ten adrenalin. Já mám pocit, že o tom mluvil třeba David Beckham v dokumentu na Netflixu docela dobře, že pak jak kdyby cítil takovýto prázdno, ale vy jste teda to zaplnil hned nějakou jako další činností. Tady ve vašem případě tím rozhlasem, měl jste tady ten pocit nějakého jako úpadku toho, že teda kariéra skončila, teď to tělo přestalo sloužit a co teď, jako jak já se s tím vypořádám vlastně?
2: Měl jsem velkou výhodu v tom, že jsem vybudoval Acrobat Park, takže já jsem měl zázemí, měl jsem činnosti, viděl jsem, co chci, co nechci dělat. A potom přicházely nabídky z různých míst, které ne vždy byly očekávatelné, ale vlastně o to větší to byly pro mě výzvy a ty já jsem vyhledával víceméně taky. Takže v tomhle směru já jsem nezažil vnitřně, že bych najednou po té, co jsem skončil se sportovní kariérou, měl pocit nějaké prázdnosti. To vůbec ne. Já jsem pořád měl co dělat. V jednu chvíli jsem měl pocit takové ne prázdnosti, ale nenaplnění v rámci sportovního výkonu nebo sportovního zatížení, spíš bych řekl. A v té dané chvíli, a pamatuju si to jak teď, jsem ležel doma na pohovce a říkal jsem tak jako Ellen přes místnost, a co já teď budu dělat? Tak budu do posilovny, ale proč bych chodil do posilovny? A v tu chvíli zavzvonil telefon a Martin Dejdar, že rozjíždí hokejový tým a jestli nechci s nima začít hrát hokej. A já jsem se do toho pustil a hraju hokej doteď. Takže to, v tomhle směru to byla taková jako sportovní záchrana, že jsem začal být vlastně jako zase aktivní v něčem, co jsem předtím ale nikdy v životě nedělal. Takže to byla opět nová výzva. Ale v rámci takového toho prázdna vnitřního, jestli budu mít, co budu vlastně dělat zítra nebo pozítří v rámci jako nějaký náplně pracovní, tak to jsem nikdy neměl.
1: Tak to je skvělý, protože spousta těch sportovců vlastně potom končí i někdy ne úplně dobře, že jo? Oni potom hledají ten adrenalin někde jinde a nekončívá to vždycky úplně dobře.
2: Ono je potřeba říct, že u těch sportovců je to fakt přísný, protože sportovec celý život dělá jednu věc, snaží se dostat na absolutní světový vrchol, že on nemyslí na to, že by vyhrál mistrovství kraje, ale myslí na to, že jednou bude mistr světa. Aspoň tak ty ambice většinou ti sportovci mají. A ve chvíli, kdy se jim to třeba i podaří, tak přesně přijde velká tlustá linie, to znamená konec kariéry. V lepším případě je to proto, že už ho to nebaví, v horším případě je, že má třeba bolení celého těla. A v té chvíli je najednou postaven do situace, že co teď? A jak jste říkal, jako spousta těch sportovců nemají ten plán B, neví vlastně, jako co budou, co nebudou. A oproti třeba jako jiným pracím je to strašně přísný v tom, že normální člověk jde do školy, tam studuje, potom jde na nějakou další školu, anebo učiliště, to je jedno, vystuduje něco, čím se vlastně chce a bude živit. A potom ta jeho kariéra neustále vlastně stoupá a neustále se učí až do věku důchodového. A ve chvíli, kdy už je v důchodu, tak potom je jasný, už si chce odpočívat, jo. Ale u toho sportovce tam přijde fakt jako linie, kdy si musí najednou ten sportovec říct, ok, tak já všechno, co jsem dělal, všechno, kam jsem směřoval ten svůj čas a a energii, tak teď můžu zahodit. A musím začít dělat úplně něco jiného. Jo. A to si myslím, že pro spousty sportovců může být takový jako breaking point, kdy si řeknou, tak co teď, to teď jako fakt nevím.
1: A doporučil byste si dělat ty zadní vrátka, ten plán B, jako všem těm sportovcům? Protože jinak mě nenapadá vlastně, jak, co jiného proti tomu, jak proti tomu vlastně jako bojovat, proti tomu. Protože i u tanečníků vrcholových ta kariéra končí brzo, že jo, ty kyčle a to tělo prostě odchází, jo, takže.
2: Já bych doporučoval každému sportovci, ale nejen sportovci, studovat. Studovat. Chytrý sportovec je dobrý sportovec a chytrý sportovec si vždycky poradí. Takže v tomhle směru studia jsou základem. Nevykašlat se na studia jenom proto, že si řeknu v 18, 19 já budu profesionální sportovec a vydělám tolik prachů, že si všechny koupím. Jo, takhle to většinou potom bohužel nefunguje, anebo možná spíš bohudík. Takže já doporučuji studovat a potom věnovat se i jiným věcem nežli sportu. Jo, ve chvíli, když budu mít nějakou zálibu, tak, a to se nebavím o hraní her u televize, ale když mě něco jako baví a můžu tomu dát trochu času i během toho studia nebo během toho sportu, tak tomu bych se věnoval.
1: Dá se to skloubit, když chce být člověk jako na vrcholu?
2: Dá se to skloubit. Dá. Jako nebavíme se, jo, jako u sportu, jako je možná Formule 1, tak tam to asi jako je hodně náročný, když potom člověk je na úplný špici. Ale u sportu, jako je hokej, fotbal, no, tak jako kolik hodin denně fotbalisti, hokejisti trénují a kolik hodin denně potom odpočívají. A i v tom odpočinku můžou samozřejmě dělat různé aktivity, anebo minimálně samostudium.
1: Ano, knížku si člověk může vzít přece kdykoliv, to je pravda. Já se musím zeptat na Stardance, protože jste mým dalším hostem, který ve Stardance byl, dokonce ho vyhrál. Jak na tu dobu vzpomínáte? Co vám to dalo?
2: Stardance byla krásná zkušenost. Málo kdy se podle mě člověk dostane do podobného nebo k podobnému projektu, který funguje jako dobře namazané soustrojí. Málo kdy člověk potká spousty nových lidí, kteří se během relativně krátkého období stanou životními kamarády. Takže v tomhle směru Stardance skvělý zážitek.
1: A mají podle vás sportovci ve Stardance výhodu nebo spíš nevýhodu? Protože u toho tance člověk se musí umět tak jako izolovat, musí umět celým tím tělem tak jako se vlnit, že jo? A sportovci, co vím, tak většinou bývají takový jako
2: zatuhlí.
1: Zatuhlí, že jo? Ano, to je to slovo, zatuhlí, že jo? Takže myslíte, že to, nebo konkrétně pro vás, to byla spíš výhoda nebo spíš nevýhoda?
2: Obojí. Výhoda to byla z toho hlediska, že jsem nebyl nervózní, protože jsem zvyklý nebo byl jsem zvyklý vystupovat před lidmi nebo skákat, sportovat před lidmi. Takže v tomhle směru a podávat výkon, takže to mi bylo vlastní. Na druhou stranu používat ty jemné svalové partie, které jsou při tanci důležité, tak to byl problém. Protože přesně jak jste říkal, sportovci jsou zatuhlí z toho důvodu, že my používáme v jednu chvíli relativně hodně velkých svalových partií a potom je rozdělit, potom jako soustředit se na to, že mám použít jenom malíček, anebo jenom sval někde tam a onde a ne ten velký, tak to je samozřejmě chvíli problém. Ale zase sportovci mají výhodu v tom, že jsou trpěliví, většinou teda. Takže nám nevadí se dlouze věnovat základům, aniž bychom de facto tančili. Já jsem první dva měsíce, jsem s Ivou v podstatě jenom chodil. My jsme dělali jenom pořád kroky a netančili jsme. Až teprve potom jsme začali nějakým způsobem tančit. Ale podle mě to, že jsme se věnovali tolik těm základům, nám potom pomohlo, že některé ty tance vypadaly i k světu.
1: No a co po tom vítězství? Byl to ještě další krok k té slávě, protože vy jste se vrátili jako sportovní legenda a teď jste byl ještě jako taneční vítěz prostě Stardance. To byl jako další velký krok k té popularitě, ne?
2: Já jsem na to nikdy takhle nepohlížel. Já nedělám ty věci, protože bych zatím hledal tu slávu a popularitu. Takže já vlastně na to, jo, když se na to i takhle zpětně, já nevím. Já vlastně jako na to neumím úplně odpovědět. To, že tam byl potom jako zase další zájem, další vlna zájmu, to, že vás lidi poznávali zase znovu a znovu. Ano, ale nějak jsem to neřešil.
1: Rozumím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je Aleš Valenta. Já se teď posunu dál. Máte dvě děti. Sportovce. Vedete je ke sportu? K jakému sportu?
2: Vedli jsme je ke sportu, vedli. Oni jsou dospělí.
1: Ano, takže 22, už se vedou 23, sami.
2: 23 a 20 let, to už musí dopady fungovat sami. A jsou sportovci, mají to rádi, oba dva studují, oba dva k tomu dělají sporty.
1: Tak já si nedokážu představit, že mým otcem je Aleš Valenta, prostě legendární sportovec. Je to, myslíte, že to je pro ně jako výzva, když mají takhle jako známýho tátu, který v tom sportu dokázal takhle velký věci, mají jako ambice vás třeba napodobit, syn třeba?
2: Je to otázka na ně?
1: Jo, nebo takhle.
2: Takže já jsem se jich nikdy neptal, takže nevím. To, že v určitých chvílích třeba měli ten život jednodušší, ale i složitější, protože mají tátu Valentu, tak to bez zesporu. Ale já vlastně jako nevím, jestli mají v sobě nějakou takovou tuhle jako tíhu z té povinnosti, že by měli dostat toho jména. To, ale myslím si, že ne. Jako my jsme je k tomu nikdy nevedli. Pro nás by vždycky bylo důležitý, aby především vystudovali nebo dostudovali, aby byli dobrými studenty. A k tomu jsme jim dávali všechny možné podmínky k tomu, aby mohli zároveň sportovat. A u toho sportu to procento úspěšných na té světové scéně je relativně malé, takže jsme nikdy jako neměli tu ambici k tomu, aby jsme z nich vychovávali mistry světa. My jsme opravdu chtěli, aby hlavně byli dobří lidé.
1: A váš syn se věnuje přímo tomu stejnému, co jste dělal vy?
2: Ne. Denis, ten hraje hokej.
1: Aha.
2: Studuje na univerzitě v Americe a Aminka, tak ta si prošla krasobruslením, potom musela skončit, že pořád bolely kolena, potom se k tomu zase vrátila, ale teď zase se víc věnuje studiu a trénování, takže ona se jako, pořád se oba dva točí kolem sportu, ale myslím si, že na té vrcholové úrovni to nikdy nebude. A ten můj sport, to si jenom vyzkoušeli, vždycky v létě v Akrobat Parku, bavilo je to, ale tím, že my jsme jako nějak tomu nevedli, tak tam ani nezůstali.
1: Já se ještě vrátím k tomu studiu v té Americe, k tomu vašemu synovi. Poznal jste díky němu tamní kulturu? Je to tam jako hodně jiný? Hlavně v tom studiu. V čem je to jako jiný než tady v Čechách? Proč jste vlastně se rozhodli, že ho pošlete do té Ameriky?
2: Denis tam je od 15 let. On tam šel vlastně už na střední školu, kde zároveň hrál hokej. A od té doby tam je. A s tím, že já jsem, nebo mám spousty kamarádů v Americe. Mám spousty zážitků z cest po Americe a ze závodění. A vždycky jsem si říkal, že je zajímavý, jak jsou ti Američani namachrovaní. Mm-hmm. Až příliš sebevědomí. Ale teprve až v té době, kdy Denis začal studovat, tak jsem pochopil, že oni nejsou namachrovaní. Oni nejsou ani přes příliš sebevědomí, ale oni mají úplně jinak nastavenou výchovu v rámci udržování normálního sebevědomí. To znamená, že zatímco u nás velmi často ta výchova, nejenom ve škole, nejenom v rodinách, ale třeba i ve sportu je, že vás ti trenéři, učitelé, častokrát rodiče, trochu pořád vám snižují, hezky řečeno, snižují sebevědomí, tak v té Americe to je naopak. V té Americe vám pořád říkají, i když uděláte chybu, tak vám říkají, nevadí, zkoušej to dál, jednou se to povede. Tady, když uděláte chybu, tak velmi často vám někdo řekne, hele, to neskoušej, neumíš to, dělej tu svoji jistotu, jo, tohle umíš, věci po své línii, která je jistota. Ale v té Americe, tak tam jsem zjistil, že tam dopravdy oni ty děti motivují k tomu, aby zkoušeli nové věci, aby se nebáli padnout na kolena a znovu se zvednout. A v rámci toho školství, tak tam se mi líbí, že vlastně je zase nechávají o těch věcech, všechno je forma, nebo většina věcí je formou esejí, slohových prací. To znamená, že vy tu slohovou práci uděláte, vytvoříte, ale potom ji musíte umět obhájit před tou třídou. Takže oni ve vás vychovávají nejenom nějakou

0: Jste teda se věnujete i coachingu, jste trenér. Máte nějakou svoji speciální metodu, ultimátní a potom i teda i radu, kterou byste dal vašim odchovancům?
1: Kdybych jej řekl, tak už zase nebude, to jenom má ultimátní a vlastní, ale nemám. Jako pro mě je důležitý, aby když ten sportovec dělá ten trénink nebo závod, nebo dělá ten sport, tak aby ten sport miloval. Musí ho milovat, musí ho mít rád, musí se těšit na tréninky. Když to v sobě nemá, tak z něj těžko uděláte šampiona. Jo, nejde podle mě nikoho přesvědčit k něčemu, anebo aby něco nebo někoho miloval. Vy ho můžete tím směrem možná jako popostrčit nebo mu ukázat ten směr, ale potom vlastně tu lásku k tomu sportu a k té aktivitě si musí ten sportovec najít sám. A mým úkolem jako trenéra není děti vychovávat mistry světa, ale vychovávat dospělé jedince, kteří budou milovat sport po zbytek svého života. To znamená, že i ve chvíli, kdy odejdou z toho sportu, ať je to v jakémkoliv věku, jestli to bude v 15, 16 s pubertou, anebo jestli to bude v 25 po té, co se stanou mistry světa, tak pro mě je důležité, aby odcházeli z toho sportu s pocitem, že neodchází od sportu. Že třeba odchází k jinému sportu klidně, ale že zůstanou pořád milovníky sportu, že i ve 25, ve 30 letech, ve 40 se svýma dětma budou chtít jít na kolo, budou chtít jít na procházky, budou chtít jet na jachtu, to je jedno, ale budou chtít sportovat.
0: Co Aleš Valenta plánuje stihnout v roce 2026? Co vás teď čeká, Aleši?
1: Dlouhý seznam.
0: Dlouhý
1: seznam věcí. Od rekonstrukce, anebo pokračující stále rekonstrukce sportovního centra Acrobat Park, kde neustále věci zdokonalujeme ke spokojenosti všech těch sportovců, kteří tam jezdí, až po zlepšování jak sama sebe v trénování, tak i pomoci jakoby těm sportovcům. Samozřejmě děláme už dlouhý roky, více jak, nebo teď jsme podle mě ve 13. sezóně dětského sportovního magazínu Lvíčata v České televizi, takže tam samozřejmě se neustále snažíme zlepšovat a posouvat nejenom ten magazín, ale i ten náš přístup dál. A je tady další spousta projektů, které dělám a jsem součástí, takže můj harmonogram je docela naplněn a asi bude naplněn i dál tento celý rok.
0: Aleši, já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas, že jste nám přinesl tady tu úžasnou zlatou medaili ukázat a přeju vám krásný zbytek dne a ještě jednou díky, že jste si udělal čas a dorazil do studia.
1: Děkuju. Díky za pozvání taky.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Poslanec Filip Turek dnes boural v centru Prahy. Střetl se s vozem, který akutně převážel krev pacientovi. Zastupitelé 6. pardubického obvodu odvolali obviněného starostu Králíčka. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V centru Prahy dnes havaroval poslanec a vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek za motoristy. Srazil se s vozem, který s majáky převážel pacientovi krev. Kdo nehodu zavinil, zatím není jasné.
2: Takhle popsala nehodu jedna ze svědkyň.
3: Houkalo to zdravotnický auto a právě to černý do něj nabouralo.
2: Zmiňovaný černý vůz řídil právě poslanec Filip Turek. Po nehodě řekl, že jel na zelenou.
4: Pán má odřenou ruku, ale vypadalo, že je v pořádku. Brzí mě to.
2: Pražská záchranná služba potvrdila, že řidič druhého vozu skončil v traumacentru se středně těžkými poraněními hlavy. Mluvčí fakultní nemocnice Motol a Homolka Martina Dostálová říká, že vůz převážel pacientovi krev a šlo o akutní případ.
5: Autonehodou teda bohužel ten materiál byl znehodnocen, takže už ho nebylo možné použít.
2: Kdo nehodu zavinil, teď vyšetřuje policie. Podle dechové zkoušky Filip Turek nebyl pod vlivem alkoholu. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Starosta 6. pardubického obvodu Petr Králíček z uskupení Pardubice pro lidi končí. Odvolali ho zastupitelé. Králíčka od června policie stíhá kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. V případu jsou obvinění taky tajemník Aleš Herák a dalších 6 lidí a 7 firem. Starosta před hlasováním řekl, že je nevinný a že odstoupit nechce. V Praze nejezdí tramvaje mezi Florencí a Palmovkou. Horko na trati narušilo gumové těsnění u kolejnice. Informovala o tom mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková. Tramvaje jezdí odklonem přes Žižkov a Kobylisy. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Kdy se provoz vrátí do normálu, zatím není podle mluvčí jasné. Sport. Šampionka tenisového Wimbledonu Linda Nosková je zpátky v Česku. Do Prahy přiletěla po 17. hodině a i s trenérem Krupou zamířila rovnou do areálu na Štvanici. Tam ukázala svou novou trofej a mluvila taky o tom, jestli už si plně uvědomila, co v 21 letech dokázala.
6: Asi mi to s odstupem času už teďka došlo, bylo těch momentů, kdy by dali zpátky ten talíř. Cesta byla krátká, sice jsme všichni unavení, ale myslím, že ten dopamín ještě trošku jede. Těším se na odpočinek asi nejvíc, tam bude teďka nejdůležitější.
0: Nosková se v novém vydání světového žebříčku posunula na 7. místo. Poražená finalistka Wimbledonu Karolína Muchová je 6. Počasí. Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přehánky nebo bouřky, ojediněle i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 jeďte opatrně na 87. kilometru ve směru na Hradec Králové. Po dálnici tam pobíhá pes. A na silnici 50 čekejte zdržení mezi D1 a Slavkovem u Brna. Stala se tam vážná nehoda kamionu a osobního vozu. Policie odklání dopravu přes Křenovice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už začíná pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
7: U dalšího z nejdojemnějších příběhů vás dnes vítají Carmen Majerová
8: a Petr Kostka. Manželé, které vám představíme, našli odpověď na 3 otázky životních hodnot. Co je posvátné, za co stojí žít a za co stojí umřít. Odpověď je stále stejná. Je to láska.
7: O své životní pouti dnes bude hovořit pár, který byl sezdán před 55 lety. Jemu je 77 let, ona už oslavila 74. narozeniny.
8: Na jejich lásku a život prý dohlíží odmala svatý Antonín. Poslouchejte a pochopíte proč.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Zlatá láska je pořadem o síle, odhodlání, čistotě, pokoře, souznění a hlavně o citech k těm, které milujeme.
1: Františka a Jaroslav Pálkovi z Velkých Bílovic na Jižní Moravě letos oslavili smaragdovou svatbu.
0: Jejich příběh nám připomněl, že jediné, co bude důležité, až odejdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.
1: Proto jsme za nimi poslali něžně naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vy budete Františka.
5: Ano, ano. Františka Pálková, Velké Bílovice.
4: A kdo nás to ještě přišel přivítat?
5: To je Roxina.
4: Kolik je?
5: Musí být pro mě 4 roky.
4: Krásná. Paní Pálková, pro vás mám kytičku.
5: Tak, děkuji pěkně za kytičku, ale nemuselo to být.
4: Mělo by. Za ta léta, která oceňujeme v tomto pořadu, kdy jste s manželem spolu?
5: 55 roků jsme byli v lednu spolu.
4: A slavili jste?
5: No moc ne, on byl v nemocnici akorát, no to bylo v lednu a byl akorát hospitalizovaný, takže moc ne.
4: Dobrý den, vy budete Jaroslav.
6: Jo.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: My jsme vám přivezli, paní jsme dali kytičku pro vás, jestli můžete, ale můžete se rozdělit, je to na 2 části, pro vás i pro paní čokoládu.
6: Děkujem.
4: Jste na sladké?
6: No, ne, já jsem na ženský.
4: Tak to jsme tady dobře. Právě o vztahu ženy a muže si budeme vyprávět, tak se asi posadíme.
0: Františka Pálková vyrostla v Blatnici pod svatým Antonínkem na Slovácku. Na kopci nad vesnicí stojí poutní kaple svatého Antonína s kašnou a bazénkem, kam si malá Faninka chodila hrát.
1: Bylo to místo jejich dětských her. Co by školačka tam vídala poutníky i mladé chlapce. Na její výchovu dbala zbožná maminka.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Maminka mě potom říkali, víš, ale když chceš hodného chlapce, musíš se za něho denně modlit. Tak já jsem říkala, že se budu, ale oni říkali, víš, tady byla jedna taková ženská, a ona se šla modlit ke svatému Antonínkovi na večer a modlila se tam u dveří a ona nevěděla, že je tam kostelník a říkala, svatý Antoníne, dej mě muže, ať by byl, jaký byl, a i kdyby mě třeba byl, jenom kdyby byl. Ale já jsem se tak nemodlila, já jsem se modlila jinak, tak jak nás to naučili.
0: Roky utíkaly a Františku čekalo osudové setkání s chlapcem jejího života. Jak se všechno seběhlo a kde k tomu došlo, nám odvypráví oba dva. Františka a Jaroslav Pálkovi.
5: Na vinařské škole ve Valticích. Jeden člen z domácnosti musel jít jedno dítě vždycky do zemědělství a rodiče říkali, ty se dobře učíš, můžeš jít na vysokou, tak půjdeš ty. Takže jsem s tím souhlasila a šla, chtěla jsem jít do Bzence na zahradnici a tam už to bylo obsazené a automaticky mě přeřadili do Valtic na vinařskou školu. A tam jsme se seznámili a až po delší době, až po půl roce, protože manžel hrával ve školní kapele a hrál na kytaru a můj děda vždycky říkal, já ti koupím kytaru, nauč se hrát. Tak mě koupil kytaru a já jsem potom po nějakém chlapcovi, to byl Slovák, vzkázala, co s ním kamarádil, aby mu vyřídil, že bych s ním chtěla mluvit, že bych se chtěla naučit hrát na kytaru. No a tak jsme se seznámili.
4: Byli jste ve stejném ročníku na té škole?
6: Já jsem 3 roky později. Jako. Já jsem byl taky tak nějak na tým 8 letce. A byl nábor do zemědělství, já jsem chtěl na elektrotechniku, tam se mě vysmáli, že jsem byl ze zemědělské rodiny, že nikam do zemědělství, takže nic. Z Valtic přijeli 2 pánové a dělali nábor do vinařské školy a Tak jsem se tam začal, zapsal, no tak jsem se tam dostal a ani jsem nevěděl, co to, jak to je, ale no tak jsem se odstal ve Valticích, no.
4: A tam jste byl v nějaké té kapele?
6: A to bylo později, no to jsme v prvním ročníku tu techniky, a tam byl takový Šramel, no, takový samorosti, no.
4: A co jste hráli v kapele?
6: Tak měli jsme tam harmoniku, kytaru, saxofon, trubku a to bylo všechno, no. Po večera jsme si tak hráli tam, no.
4: Seznámili jste se díky tedy hraní na hudební nástroje, nebo jste se v té škole potkali nějak jinak blíž, přeci jen každý v jiném ročníku? Jak to bylo, Františko?
5: Seznámili jsme se díky té kytaře právě, že jsem chtěla, aby mě učil hrát, protože jsem věděla, že hraje v té kapele a že hrát umí, tak kvůli, jako díky tomu jsme se seznámili.
4: Myslím, že seznámení přes hudební nástroje jsme v našich příbězích ještě neměli. Jaký to šlo na kytaru?
6: Nic moc, a ještě já jsem už na ní myslel před kytarou taky.
4: Jo.
6: No, takže že vždycky z vlaku jsem spěchal za ní, ona byla menší, malá, taková, takže měla zrychlý a krok na kytru jsem, on vždycky jen utekla. No ale později, když došlo to, tak se poštěstilo, že jsme chodili, jsme tam měli takovou místnost, kde se hrávalo, tak tam jsme se zašili a kulturně jsme se vzdělávali.
4: Tak to bylo?
5: Ano, bylo to tak.
4: K čemu byly ty kulturní místnosti? Teď už to konečně víme. Vám se tedy Františka líbila?
6: Ano.
4: Jak vypadala? Popište nám, jak vypadala ve vašich očích tehdy? Jak jste ji viděl?
6: Tak byla to hezká holka, šikovná, hodná hlavně, co víc, no.
4: Jak se líbil Jaroslav vám?
5: No já jsem zprva nechtěla s nikým chodit, protože rodiče pořád půjdeš ještě na školu, na vysoku a to, s nikým si nic nezačínají, no ale bohužel došlo k tomu, že jsme spolu začali chodit, no. A rodiče ani nevěděli potom, že jsme se zasnoubili, jako potají. A...
4: Jak se to dělá potají?
5: No, koupili si prstinky, dali se a když jsem jela dom, tak jsem ho vždycky strčila kamarádce na ruku, vzala si ho dom, abych ho doma neukázala nebo tak a bylo to.
4: Vy jste taky skrýval lásku k Františce před rodiči?
6: Ne, neskrýval.
4: Jak jste to řekl vy jim, nebo jak se to vaši rodiče dozvěděli?
6: No, jsem jednou přivedl domů bez ohlášení a to bylo, myslím, nahody, že sousedka jí říkala, že je to pětinka. Ona byla taková malá, že je pětinka. Jako.
4: Takže jste začali spolu chodit. To vám bylo tedy kolik, ať si to zařadíme časově, nebo který se psal rok?
6: To je 64.
5: Já jsem přišla do prvního ročníku a on končil, měl maturovat už. Byli jsme spolu tam rok akorát na té škole, potom dojížděl za mnou.
4: Jak vypadaly takové schůzky milenecké, rande, nebo jak jste to nazývali, já nevím.
5: Schůzky vypadaly tak, že jsem přijela do Břeclavy, tam jsem čekala 2 hodiny na vlak a jel se mnou do Valtic ve vlaku. Já jsem šla na internát a on jel zpátky a když usnul, tak zajel až do Brna.
4: A ty schůzky, jak vy si pamatujete, když jste si domluvili, že se s Františkou sejdete, mě totiž zajímá, a to je úkolem i našeho pořadu, zjistit a popsat vlastně i těm mladším, jak se tehdy lidé seznamovali, co prožívali na těch schůzkách, jak se k sobě chovali, jestli chlapec zval dívku někam na rande, na čaje, scházeli se, u vás už tedy víme, v té kulturní místnosti, ale jak ty schůzky probíhaly, jestli ve vší slušnosti, co jste si říkali a tak.
6: No nejvíc to bylo ještě ve škole, tak jsme chodili na kino, my všichni měli zaracha a my jsme všichni, protože já jsem se rýpal v těch rádií a televizoru, jsem tam zpravoval vychovatelům a ředitelovi a tak dál. Tak jsem měl, já jsem řekl, jdu do kina, šel jsem do kina, ona šla se mnou, ale jinak, tak jsme měli takový privilegium. No a jinak jsme jezdili domů, do Bílovic hodně a na všelijaký ty hody nebo nějaké ty zahrávky na zábavy a pak byl problém se dostat zpátky do Novaltic. Někdy musela i sestra ji zavést, protože já jsem byl v práci už, takže sestra ji vezela do školy.
4: Kdy jste se odhodlal dát Františce poprvé pusu?
6: No.
5: On se neodhodlal. To bylo až za nějakou dobu. Jsme byli u kamarádky na Horech a vyšli jsme potom večer ven a ona volala, dej jí pusu, tak mě dal po první pusu.
4: Jaký to bylo?
5: No dobrý, pěkný.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Tento příběh patří manželům Františce a Jaroslavu Pálkovým, kteří oslavili 55 let manželského života.
2: Ze studentů se stali milenci, tajní snoubenci, dva mladí, kteří měli život před sebou a plánovali jim projít bok po boku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Řekli jste, že jste se zasnoubili tajně vůči rodičům. Jak jste jim to řekli? Proběhlo pak nějaké oficiální zasnoubení?
4: No, my jsme měli zasnoubení tady u jeho rodičů. Oni o tom věděli, ale moji rodiče nevěděli o tom.
3: A ty se to dozvěděli jak?
4: Ty se to nedozvěděli ani, že jsme byli zasnoubeni. Já jsem to neříkal tomu.
3: Tak aspoň řekla jste jim, že potom, máte Jaroslava.
4: Ano, potom nastane, no on k nám jezdil, oni si ho oblíbili velice, jak on byl, jak jejich syn, oni ho měli velice rádi. A pak ještě oni v JZD jako zakládali vinice pro těchto lidí, že si můžou vysadit třeba 5 nebo 10 dárů vinohradu, když budou manžele, tak ještě to byl důvod, že jsme se vzali kvůli tomu, aby jsme měli nějakou korunu, aby jsme mohli podnikat, stavět a to. Potom nastala taková situace prostě, že jeho otec těžce onemocněl a my jsme se rozhodli teda, když jsme chtěli stavět, že potom nebudeme čekat až kdysi cosi, že bude ten smutek a bárco, protože nám řekl doktor, že už je to konec a tak jsme se vzali 27. ledna 68 a jeho otec nám na tu svatbu právě zemřel. No. Takže, ale nám to bylo jedno, my jsme hlavně chtěli, jich bylo 9 dětí, aby se všechny sešly a všechny byly ještě s ním. Jakože chtěli jsme tady k tento akt udělat vůči tomu tatínkovi, aby zemřel doma mezi svými. No.
3: To znamená, váš vstup do života a slavnostní okamžik začátku byl zároveň loučením s tatínkem.
4: No. Ano. Večer zemřel. Ráno jsme měli svatbu a večer o 7:30, ale zemřel. Ale všetci byli okolo něho, jako ty děti a to. Nám nešlo tu svatbu prostě.
3: Jaroslav, jaké to pro vás bylo? Ve svatební den berete si Františku a zároveň jeden život mizí, odchází tam nahoru.
5: No, bylo to smutný.
3: Jak říkala Františka, sešla se celá ta rodina a byli u toho, a to si myslím, že je hodně důležité pro někoho, kdo to nezažil, tak si říká, je těžké možná být u toho, když někdo odchází, ale vlastně mu tomu, kdo odchází, to ulehčí a líp se s tím srovná i ten, kdo u toho je a zůstává.
4: No, celý den za ním se tam střídali ty děti jako a vykládali si s ním a seděli tam s ním celý den jako. No.
3: Jak pro vás se změnila ta svatba? Vy jste měli po obřadu asi nějaká hostina. Ten zbytek té svatby asi neproběhl u vás tak, jako jinde probíhá.
4: Ne, tak se šlo potom hned spát a už se zase plánoval pohřeb. No. Na druhý den už se zase to všecko chystalo a na ten závěr.
3: Klobouk dolů tohle ustát. Nevím, jak bych to zvládnul. Takový den, na který se člověk těší, hodně štěstí a vlastně milovaný člověk odejde. Já vás obdivuju, Jaroslave.
5: No, co se dá dělat?
4: Je to život.
3: No, svým způsobem je to sice svatba, ale život za život. Jaký byl tatínek? Jak na ní vzpomínáte dnes?
5: No, byl pracovitý, on dělal zemědělství. No, protože nás bylo hodně dětí, tak byl jako jeden z mála propuštěný z družstva a mohli do průmyslu. Tu dobu v družstvu se ani neplatilo některý měsíc. Tak jezdili do Ostravy pracovat, no a tak víte, no. Nic moc to nebylo, no, že...
3: Jak moc v takovou chvíli, když ten tatínek odchází, jste se dokázal opřít o, nebo vám pomoci ta Františka jako vlastně vaše nová žena, se kterou jste vstoupil do života, jak moc vám pomohla ustát tuhle chvíli?
5: No, byla velice snaživá. Starala se o rodičů a... Matka Jozefa dala ručí, když jdu k doktorovi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska.
1: O svém životě nám vypráví Františka a Jaroslav Pálkovi. Je to příběh silných emocí, ale i velkých překvapení.
2: Jedno takové čekalo na Františku po svatbě. Se zájmem si prohlížela Jaroslavovo fotoalbum z dětství. A když obrátila jeden list, nevěřila vlastním očím.
3: No, zajímala jsem se o album, jaké má tam fotografie, protože věděla jsem, že pořád fotil. A když jsem to otevřela a dívala jsem se, tak jsem zjistila, že tam má fotku od svatého Antoníčka, jak tam stojí uprostřed bazénku na rybách. A teď jsem viděla, dívám se a vidím tam nějakou holku a říkám, teď to jsou já. A já si pamatuju dodnes, dneska je mě 75 skoro, a dodneska si ten okamžik pamatuju jak včera.
4: Vy jste viděla sebe na fotografii v albu Jaroslava?
3: Ano, já jsem tam viděla sebe, tak jsem mu to řekla, že to jsou vlastně já. Potom jsem to ukazovala mojim rodičům a oni taky říkali, no to si ty. Potvrdili teda.
4: To znamená, že vy jste se museli poznat mnohem dřív.
3: Že naše první rande to už bylo, já říkám teď dětskám. No.
1: Od okamžiku, kdy byla pořízena fotografie do chvíle, kdy ji Františka poprvé uviděla, uteklo téměř 10 let.
2: Pro vysvětlení se musíme vrátit v čase. Je slunné odpoledne roku 1961. K bazénku u poutního kostela přichází malá Františka a ve stejný čas tam přijíždí i klučina Jaroslav. Jeden druhého neznají. Co se ten den stalo, vám odvypráví každý za sebe.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: No, byla jsem na svatém Antonínku, byli jsme ve Vinohradě s rodiči a bylo mě horko, tak jsem se šla koupat ke svatému Antonínu do bazénku.
4: A svatý Antonínek kde?
3: V Blatnici pod svatým Antonínem na kopci. A když jsem tam tak byla, za chvíli tam dojela třída takových školáků a byli v takovém rozpoložení, rozkurážení, bylo tam křiku a pak jsem se dozvěděla, že byli v Blatnici ve sklepě.
4: Ve vinařském sklípku.
3: Ve vinařském sklípku byli tam, jako jak se jezdí na konci roku na výlet, tak oni jeli na takovou, na exkurzi.
5: No, tak jsme popíjali ve sklepách a tak jsme šli dole podívat se ke studánce a no, blblo se a někteří tam se fotili na kopkách, sena a mě tam kluci hodili boty do vody.
3: A já jsem řekla, že mu ho vytáhnu a on nechtěl. Tak jsem potom si namočila sukni, tak jsem si ji tak držela, oni se nám smíli a dělali si s něho posměšky, až, že je to jeho galánka nebo něco takového. A já jsem ještě byla taková asi v šesté, v sedmé třídě, že jsem to tak nebrala, že mě to bylo jedno.
5: No, nakonec se tam lezl pro ty boty sám a tak jsem se nechal vyfotit ještě. Tam jsem si stoupil a ty boty jsem měl teda vedle sebe. No, je to tady na fotce.
4: Já vám řeknu, tohle, to je osud, ne?
3: Svatý Antonín byl také patron milenců a zamilovaných a ztracených věcí. Takže to, co jsme všechno ztratili, jsme zase našli, že?
4: To znamená, že vy jste už osudem měli naplánováno, že budete jednou spolu a možná musíte přestát zkoušku některých špatných událostí, abyste se potkali a abyste pak žili spokojeně. Když se u jiných párů ptám, jestli mají nějaké to svoje místo, které pro ně něco znamená, tak u vás se ptát nemusím a rovnou vím, že je to ten kopeček u Blatnice, u svatého Antonína, ta kašna a ta síla toho místa, která vás vlastně dala dohromady už mnoho let předtím, než jste jako mladí se mohli vy sami dát dohromady, nevěda toho, že už to osud dávno zařídil, že budete spolu.
3: Ano, je to tak.
2: svatbě bydleli Františka a Jaroslav Pálkovi u Jaroslavových rodičů. Později jim JZD v obci přidělilo partaj v novém bytovém domě, ale to už si oba plánovali vlastní rodinné bydlení.
1: Jaroslav pracoval jako technik v ovocných sadech a Františka záhy otěhotněla.
3: A přišlo to náhodou, bylo to všechno takové za příčiny těch okolností, co se odehrály, tak to bylo taková náhoda, no.
4: To znamená, bylo na dítě založeno už před svatbou nebo po ní právě?
3: Po svatbě.
4: A kdo přišel na svět?
5: To zase bylo takový smutný. Dcerka. Dcerka, ale ta se narodila mrtvá.
3: Za 9 měsíců to odemřelo den před porodem, jako.
4: Františku.
3: No, bylo to velice těžké. Bylo to velice těžké, ale pomohla mě porodní babka. Došla a povídá, ale děvčičko, co máš z toho, do roka proroka. Tak když mě to tak řekla, tak do roka byl prorok. Narodil se syn Jaroslav.
4: Bál jste se o to víc, když byla podruhé Františka těhotná, aby všechno bylo v pořádku?
5: Nějak jsem se nebál. Nevím, co to tenkrát bylo, nějak, čím se to stalo.
3: Ne, já jsem pracovala, zohybala jsem se, sbírala jsem polínka, skládala, říkala jsem si, že nebyla jsem ještě tak zkušená, jo, a lékaři říkají, to není nemoc, musíte pracovat až do konce, a já jsem nevěděla, že se nemám tolik zohýbat, a tím pádem to tam odumřelo, jako. No, muselo se to překonat, nedalo se nic dělat, protože...
4: Byl Jaroslav oporou?
3: Ano, byl oporou, a pak jsme se domluvili na tom prorokovi, do roka proroka.
4: Když tedy přišel malý Jaroslav na svět, jaký pocit vás, toho, kterého zalil?
3: No, já jsem byla trochu zklamaná, protože jsem chtěla holčičku. Ale pak jsem byla ráda, že hlavně, že je to zdravé, no.
4: Byl jste konečně táta.
5: No víte, no, tak jsem tenkrát už točil filmy, jako na kameru normální.

0: Jaké nejšťastnější období vy sami v tom svém životě partnerském, v té vaší lásce vnímáte? Který rok, který den, která událost?
1: No, bylo to, když se narodili ty děti, když byli zdravé, tak to bylo jako krásné okamžiky. A potom také říkám, když jsme se scházeli jako rodina, všetci pospolu, jako, tak to bylo teda úžasné.
2: Velká opravdová láska ukáže svou plnou sílu jen tehdy, podaří-li se jí ze dvou milenců udělat lidi nebojící se ani změn, ani neštěstí, ani nemoci, ani života, ani smrti.
3: Za tu lásku, díky které všechno dokázali přestát, jsme se jim rozhodli po Patrikovi poslat dva dary. Velký automatický kávovar a přenosné digitální rádio. Má to být pro ně překvapení.
1: Jejda. No, je to krásný a nemuseli nám za to nic dávat. Já jsem byla ráda, že jsem všem vyznala to, co jsem prožila s manželem, a že jsme teda ten dar a tu lásku a všechno dostali od toho svatého Antonína. Děkuji za všechny jeho dary a...
4: Bože, proč nám to dáváte?
0: Protože Petr Kostka a Carmen Majerová si řekli, že chvíle u dobré kávy je chvílí, kdy si zamilovaní a partneři udělají čas na sebe, mohou si něco přes ten den říct, tak vám to usnadní přípravu té kávy, proto ten kávovar. Navíc je tam digitální rádio, abyste si i tenhle pořad a další mohli poslechnout v digitální kvalitě, a samozřejmě káva, a tím můžeme umlít a můžeme si dát kafe.
4: No tak moc krát děkujem.
0: Vy si to zasloužíte.
4: Kdepak.
0: Určitě. Tak máte nějaký vzkaz třeba pro Petra s Carmen, co byste jim chtěli osobně říct?
1: No, já bych chtěla říct, že jsem jich sledovala jako celý život, když byla televize na jejich filmech a inscenacích, a že jsem jich měla ráda. A děkuji jim za všechno, co pro nás udělali. Já jsem to všechno dělala hlavně pro manžela, abych ocenila to, ten jeho celý život, tu usilovnou práci.
0: Tak už víte, proč to tady máme. Protože Františka vás miluje, má vás ráda a chce to vykřičet do světa, aby i to ostatní věděli, Jaroslave.
4: Děkuji vám a i Františce.
0: A dáme si kafe.
1: A dáme si to kafe teda.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes to není zlatý, ale smaragdový pár. Manželé Františka a Jaroslav Pálkovi už oslavili 55 let společného času.
2: To už je kus života, kdy každý musel toho druhého dobře poznat. Obstojí tedy v malém manželském testu?
1: Patrik Rozehnal si pro ně nachystal několik obyčejných otázek. Odpovídali na ně každý zvlášť, neslyšeli se. Vy teď můžete jejich odpovědi porovnat.
3: Jaroslave, prosil jste Františku někdy na kolenou o něco?
4: Na kolenou ani ne, ale spíš normálně.
3: Prosil vás někdy na kolenou? Klečel někdy před vámi?
2: Prosil, no já nevím. To teda nevím.
3: Bylo někdy zapotřebí?
2: Já myslím, že nebylo.
3: Pamatujete si, kam jste jeli na první výlet spolu?
4: Myslím, že to byly Němčice.
2: No já myslím, že jsme jeli do těch Němčiček, kde mě dal tu pusu. Ale já nevím, vlastně on si to tak pamatuje. A potom jsem byla u nich tady.
3: Jakou květinu máte nejraději?
2: Všechny. Růže, gerbery, já nevím. Vánoční kaktus, neřekl?
3: Já myslím, no poslechněte si to.
4: Jsem měla různý, ona měla ráda kaktusy, kvetoucí a růže.
3: Je nějaké místo, které vy doma máte obzvlášť rád, nějaký svůj koutek, kam se rád uklidíte?
4: V první řadě v dílně, tady pod barákem.
3: Kam se nejraději zašije, kde je mu dobře?
2: U počítaču, ale aj v dílně, aj v dílně.
3: Kolik času stráví takhle v koupelně, když provádí celou hygienu i se sprchou, s vanou, jak dlouho tam dokáže vydržet?
2: V koupelně, no on má rád vanu, takže on je tam dlouho, půl hodiny, hodinu.
3: Takhle jak dlouho?
2: Jakdy, no.
3: To strpíte?
2: Ano, protože jeho bolí u ledviny, tak on se pořád nakládá do vany.
3: Jak dlouho se sprchujete, nebo jak dlouho trávíte čas ve vaně?
4: Ve vaně tak půl hodiny maximálně.
3: Už jste usnul někdy ve vaně?
4: Ano, v lázňách.
3: Co vás od Františky dojalo? Co udělala? Čím vás obdarovala? Co provedla? Co vás dojalo? Co si tak vzpomenete nejvíc?
4: Tak ona napíše k narozeninám vždycky nějaký pohled nebo nějaký takový psaní květiny a jako vyzná lásku.
3: Co ho přivedlo třeba k slzám? Co ho překvapilo? Byl dojatý, že zrovna vy tohle a tak?
2: Asi to, že se starám o něho.
3: Jsou i takové pravidelné věci, že vy i napíšete hezké přání?
2: Jo, to napíšu, ale on ho vždycky někde mrskne a já si říkám, že ho ani nečte.
3: Za co vám žena nejvíc hubuje?
4: Když nejdu do zavčasu jest, jako pozdní příjezdy nebo tak jinak.
3: Má ráda dochvilnost?
4: Jo.
2: Ano, tak to já, mě ta nedochvilnost jako vadí. Nedochvilnost to já nemám ráda jako.
3: A čekáte na něj často jako takhle někde venku nebo i doma, nebo že někam nepřijde včas, třeba k snídani nebo k obědu?
2: Teď už je nám to jedno.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Padesát pět let jdou spolu životem jako manželé Františka a Jaroslav Pálkovi. Naděje, že oslaví diamantovou svatbu, slábne každým dnem.
2: Když se brali, netušili, jaké rány jim osud nachystá a před čím je svatý Antonín ochrání.
1: Dnes se k němu obrací znovu, aby dal Jaroslavovi sílu bojovat s ošklivou rakovinou. Nemoc si ale každým dnem bere kus jeho sil.
4: Mě nepomůže ani zlatý, ale s tím já už čítám, už jsem to tolik prožil, že s tím jsou smířený, že tady za pár týdnů, no měsíců nebudu, no. Co se dá dělat, že? Ale já už to mám život za sebou.
3: Promítá si ho v tu chvíli člověk, když říkáte, že ví, že toho času už se ukrajuje víc a víc a zbývá méně? Přemýšlíte, rekapitulujete, říkáte si, co byste udělali jinak, nebo co ještě stihnout?
4: No to pořád ještě tady mám resty, že v důchodě dám dohromady ty filmy všechny, protože tam máme vše starý normální kinofilmy přehrávat. Takže to mě mrzí teda, že to už si nezvládnu. No.
3: Je něco, co byste chtěl ještě prožít s Františkou? Někam se podívat, něco dokázat?
4: No, podívat se na Slovensko ještě možná k rodičům tady. Někde na vodu, na loďku, vyspolem. To jsem měl sen takový, že si někdy zaplaveme, když tam bude díra v té lodi. A...
3: Jaroslave, vy jste ale silný bojovník. Máte ten úsměv na rtech, furt uvažujete, co ještě musíte, nepropadáte tomu. Velký bojovník a velký strážný anděl tedy v podobě Františky. Ona vám taky asi dává sílu, ne? Hodně.
4: No, hodně. Kdyby ji nebylo, říkám, no to v 50 rokách už jsem byl někde za kopečkama.
3: Vy máte nějaký kšeftík s tím svatým Antonínkem?
5: Ano, ano, máme kšeftík se svatým Antonínkem. On nám dává sílu a drží nás a pomáhá nám teda.
3: Jak náročné je třeba být tou oporou? Vy zase tak pozitivní úsměv na rtech i v těchto chvílích. A stále si dáváte tu sílu navzájem. A vy tu lásku máte ukrytou v té vzájemné podpoře mezi sebou, to, že se tu držíte. Ale řekl bych, a tak to cítím z vás, pořád v rámci možností v radosti a úsměvu a pohodě, kde tu sílu, lásku, tuhle lásku v sobě berete?
5: No volám, když je mě těžko toho svatého Antonína a kamarádka říká, no já ho můžu volat jak chcu, když je pořád u vás. Že nikdy se ho nedovolá, protože je pořád u nás.
3: Je tedy čas ještě i v takhle třeba těžké a náročné době, která s věkem přichází a se zdravím, se zasmát, mít veselý den?
5: Já myslím, že jo. My si ho vždycky uděláme, protože manžel vtipkoval celý život a tak vždycky něco. A i dneska, i když tu byla sestřička, tak vtipkovala, říkala, že no takového pacienta jsem ještě u nás nezažila. Takže to bylo dobrý, no.
3: Co pro vás osobně, nebo jak vy jste to v životě poznali, znamená láska? Co za tím slovem nejenom vidíte, ale i cítíte, co se za ním podle vás všechno skrývá?
5: Já myslím, že je to, že má mě drát jeden druhého, že to cítí s něho, že mu nemusí prokazovat nebo dělat si romantické večeře, ale dělat všechno pro to odpouštět, ne jak dneska řekne něco a už jdu od sebe, už se rozvedou, to ne. Musí umět odpustit, pochopit a trochu se sklidnit, a aby to proběhlo, jak to má. No,
4: no všechno pozitivní. Že jo, její úsměv, ona byla velice pěkná, hezká, pomilování.
5: Co láska je to, že ho pochopíte, že ho chytnete za ruku, že ho pohladíte a ten člověk sám musí cítit, že ho máte rádi. Že to člověk nedělá jenom tak bezištně.
3: Je ta láska cítit od Františky, že stačilo, že se jenom na vás podívala?
4: Je. Já to cítím.
3: Kdy jste dal naposledy Františce pusu?
4: No, každý den dává.
5: No, každý den si dáváme teď.
3: Kdy vás Františka naposledy pohladila po tváři?
4: Každý den. A i po vlasech někdy tak, no. A po ruce tak někdy.
3: Vy se máte tak rádi. A ten Antonínek o to asi tak pečuje, že i přes ty těžkosti pořád v sobě máte tu lásku. Pořád si ji umíte dát, projevit. A vy to musíte ještě dlouho být, abyste to naučili i ty druhé.
5: No nevím, jestli jich to naučíme, ale snažíme se jim to vštěpovat do hlavy a ukazovat jim příklad. No. Nelituju toho, co bylo, a jenom si přeju, aby ještě manžel tady nějaký čas byl s náma. No. Víc nic.
4: Já myslím taky, že jsme prožili stejně krásný život. No. Ať je tam, co tam je, co se stalo, smutné věci a to, ale jinak nemůžu si stěžovat. A taky aj pokud půjdu za kopečky, tak mě nic jako nějak tak zas nemrzí.
3: Jaká byla ta vaše láska?
4: Že mám od živa rád. Já jsem nikdy o ní nepozachyboval. Velice rád s ní chodím. Chodím do společnosti rád s ní. A to je to šikovná, hezká holka. No, mám mě ráda, no.
5: Co mám na to říct?
3: Že ho máte ráda? Že ho milujete?
5: Ano, mám ho ráda. Měla jsem ho ráda celý život a neměnila bych.
3: Za co byste mu poděkovala?
5: No, že mu děkuju za všechno, za celý ten život, za všechno jeho úsilí pro rodinu, že za to budování, že jsme postavili dům a všechno jako ten sklep. A za to, že to se mnou vydržel, že jsme si dovedli, když jsme se někde poškorpili, odpustit. A že to bylo, jak to bylo. A nic nechceme vracet a říkám, všechno to bylo tak, jak to mělo být asi. No. Jinak to bez toho nejde, že to přejde nějaká ta bůřka a říkám, potom se zase obloha vyčistí a je zas, jde to dál život. No. Říkám, děkuju za všechno, za tu prácu, za úsilí a za to, že mě došel do cesty.
3: A vlastně je tomu Antoníčkovi.
5: Antoníčkovi hlavně. No, to tam jezdíme pořád mu děkovat a prosit. Za zdraví, za sílu hlavně. O sílu a zdraví. Miluju ho. Měla jsem jenom jednoho muže a s tím aj skončím, říkám. Na celý život. No. Jeden a dost.

0: Člověka nemůžete zachránit. Můžete ho jen milovat. To dobře ví Františka a Jaroslav Pálkovi. Jakoby říkali, miluji tě a budu tě milovat, dokud nezemřu. A pokud bude nějaký život potom, budu tě milovat i potom.
1: Jeden francouzský spisovatel napsal, nic na světě nemá takovou cenu, abychom se kvůli tomu museli vzdát toho, co milujeme.
0: Proto milujte každým dnem. Nepromarněte ani hodinu, kdy můžete lásku projevit a užívat. Láska je silná, věčná, ale čas je krátký.
1: To si uvědomuje i Carmen Majerová.
0: A Petr Kostka.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Meteorologové varují před silnými bouřkami. Zítra zasáhnou celé Česko. Horké počasí zastavilo v Praze na dvou místech provoz tramvají. Zítra bude převažovat velká oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 30 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Provázet je budou přívalové deště, silný vítr a až 2 cm kroupy. Varují před tím meteorologové. Výstraha platí pro celou republiku od 11 dopoledne do 10 hodiny večer. Podle Mariana Sandeva z Českého hydrometeorologického ústavu můžou rychlé deště rozvodnit menší toky.
2: V některých případech se objevují i 100 mm úhrny srážek za maximálně 2 hodiny, čili je téměř jisté, že dojde k lokálnímu zatopení podchodu a garáže a podobně.
0: Horké počasí zkomplikovalo pražskou veřejnou dopravu. Mezi Florencí a Palmovkou nejezdí kvůli vysokým teplotám tramvaje. Odkloněné jsou přes Žižkov a Kobylisy a cestující můžou využít v úseku metro B. Horko na trati narušilo asfaltovou zálivku u kolejnice, říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.
3: Tato uvolněná asfaltová zálivka se dostala do podvozku a brzdového systému 2 tramvají. Nyní probíhá za asistence hasičů dopravního podniku odtah těchto 2 tramvají. Následně dojde k odstranění uvolněné asfaltové zálivky z tratě. Po kontrole tratě bude na ní obnoven provoz.
0: To by podle Šabíka mohlo být kolem půlnoci. Horko zároveň zastavilo tramvaje i přes Čechův most směrem do centra, kde se do kolejí dostal rozteklý asfalt. Dálnici D35 chtějí podle ministerstva dopravy dostavět 3 konsorcia stavebních a technologických firem. Půjde o takzvaný PPP projekt. Dálnici zaplatí soukromé firmy, stát je pak bude splácet. D35 má spojit východní Čechy a Moravu. V budoucnu by měla ulevit D1.
4: 3 konsorcia nabídla ceny mezi 71 a 680 miliardami korun. Nabídky teď posoudí ministerstvo dopravy a v září vybere vítěznou, pokračuje ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce Lenka Hamplová.
5: Následně požádat o schválení vládu a poslaneckou sněmovnu na podzim letošního roku uzavřít koncesionářskou smlouvu.
4: Koncem roku by se tak mohlo začít stavět. Hotovo by mělo být nejpozději za necelých 6 let. Stát začne koncesionáři za dálnici platit až po jejím zprovoznění, což může stavbu uspíšit, říká ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD.
6: On má absolutnou motivaci na to a to udělá včas, protože čím déle to dělá, tým později zůstává zpátky.
4: Stát bude dálnici splácet 22 let. Konzorcium ji bude po tu dobu spravovat. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Česká tenistka Sára Bejlek porazila na úvod turnaje v Aténách 6-0, 7-5 Slovenku Morvajovou a postoupila do 2. kola.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme přes den velkou oblačnost a postupně se na většině území objeví přeháňky nebo bouřky, které, jak už jsme zmínili, můžou být ojedinělé i velmi silné. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 210 směrem do Ostravy. V jízdním pruhu je tam rozházené dopravní značení. A na dálnici D5 je mezi kilometry 10 a 15 směrem do Plzně kvůli práci údržby uzavřený levý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer s divadlem pro vaše uši. To dnešní začíná tak trochu jako pohádka. Žili byli na světě 3 kamarádi. Rudolf Hrušinský, Josef Kemmer a Vladimír Salač. Každý z nich tu po sobě zanechal něco ze svého hereckého umění na jevišti, na filmovém plátně nebo v televizi a samozřejmě taky v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem si nedávno po jednom z představení v Divadle na Jezerce povídal s tamnějším principálem Janem Hrušinským, stejně v tu chvíli kolem nás byli určitě všichni kolegové jeho tatínka, paní Dana Medřická, Jana Hlaváčová, Miroslav Macháček, Josef Kemr a mnozí další. Ostatně najdete je všechny na fotografiích ve výpravné knížce Rudolf Hrušinský 100 rozmarných let. V níž nechybí, jak už patrno, nejenom z názvu, nikoli let, ale let, a samozřejmě i z úvodní fotografií na obalu, taky vzpomínka na chvíli natáčení filmového rozmarného léta. A tak teď na pana Rudolfa Hrušinského zavzpomíná nejen jeho mladší syn, ale i režisér Jiří Menzel.
2: Přál jsem si pracovat s Rudolfem Hrušinským už od svého prvního filmu. Měl jsem ho rád od dětství. Hrál v českých filmech většinou floutky a záporné role buržoazních synků. Už tím mi byl sympatický. Donesl jsem mu scénář rozmarného léta do jeho vilky v Nuslích. Vzal ho mezi dveřmi do ruky a nic mi neřekl. Pak jsem se za ním rozjel do Plané nad Lužnicí, kde měl chatu. Byl tam sám, seděl nad splávkem, mlčel a koukal do vody. Sedl jsem si vedle něj, mlčel a koukal taky. Nechtěl jsem ho rušit. Za celé odpoledne jsme si řekli asi tak 20 slov. Na otázku, jestli scénář četl, jen pokýval hlavou. Jestli se mu scénář líbí, jsem se ho už zeptat neodvážil. Vzal jsem s sebou do Plané cívkový magnetofon a pouštěl mu Nat King Cole. Koulův medový hlas se hodil do toho slunného odpoledne, klidné hladiny řeky a palouku na protějším břehu. Když dozněl Koulův Stardust, Rudolf se nadechl a dlouze a něžně vydechl. Ještě. To bylo jedno z těch 20 slov. Pustili jsme si Stardust ještě několikrát a potom jsme jen seděli, mlčeli a poslouchali Nat King Cole. Smrklo se, Rudolf nechytil nic.
3: Jazz má Rudolf rád. Sedí ve své pracovně, kouří jednu cigaretu za druhou a ví, že má jen několik málo chvil pro sebe. Je na vrcholu tvůrčích i fyzických sil. Ve všech jeho pohybech i gestech jsou na jevišti přítomni jeho tatínek a maminka. To, co bytostně potřebuje, je profesní realizace. A k té má v 60. letech tolik příležitostí, že pokud ho nenajdeme na filmovém place, najdeme ho na jevišti nebo v televizním studiu. Rudolf má za sebou různá setkání. Z mnoha z nich vznikla velká přátelství, z nich některá jednou nazve těmi celoživotními. Milých, zábavných i laskavých lidí má kolem sebe hodně. Ale Josef Kemr je jenom jeden, stejně jako byl jenom jeden Vladimír Salač. Pouto, které vzniklo v době, kdy se všichni tři profesně teprve formovali, je léty i zkušenostmi prověřené dostatečně a dennodenní setkávání jen potvrzuje jejich společnou souhru. Kemr a Salač v podstatě patřili do rodiny Hrušinských. Hrušinský ví, co je herecká práce. A ještě něco. Hrušinský přijímá pokorně svůj úděl herce. Zkouší někdy 3 až 4 hodiny v kuse a ani na okamžik si nesedne, ačkoliv z něho pot jen lije a je unavený, zatímco jeho mladší kolegové si sednou, aby si odpočinuli. Alfred Radok v časopisu Květy 5. listopadu 1966. V roce 1960 oslavila Eva 32. narozeniny. Je manželkou, matkou, přítelkyní, řidičkou, hospodyní i manažérkou. Vším, čím je potřeba. Když jí chce její muž něčím obdarovat, přiveze jí z natáčení filmu 31 ve stínu nůžky, na kterých je napsáno Made in England. Nůžky, které je možné sehnat ve všech papírnictvích i galanteriích, řekli byste. Jenže Rudolf to nevěděl a Evě to nevadilo. Při natáčení Bílé paní se Hrušinský ještě více zblížil s Milošem Kopeckým, s nímž se poznal už během realizace Švejka. Miloš jezdil do Plané rád a většinou tu zůstával i několik dnů, pokud to pracovní vytíženost obou dovolila. S Rudolfem spolu mlčeli u řeky, pili fernet, kterému Kopecký říkal Francouzák chudých. Rudolf Hrušínský miluje divadlo a umění, ale takových nás je, jenže umění miluje Rudolfa Hrušínského a takových je jako šafránu. Je to oboustranná láska. Krásná věc. Miloš Kopecký v Divadelních novinách 29. prosince 1965.
4: Zatímco na jevišti nebo před kamerou herec přečasto touží, aby záběr spěl ke konci, v životě je tomu právě naopak. Tady si člověk přeje a touží, aby opona spadla co nejpozději. I bez podlesku.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vždycky jsem se těšil na návštěvu Jana Třísky. Byl vtipný a uměl všechny bez rozdílu věku spolehlivě rozesmát. Vždycky nás dovedl překvapit a pobavit. Jednou mi třeba podával vojenský nůž, bajonet, se slovy: nikde to, Honzo, neukazuj, tohle jsem pro tebe ukradl Československé lidové armádě. Na jevišti Národního divadla se táta díky četnému obsazování potkává s kolegy, kterých si profesně i lidsky velmi váží. Karel Heger, Jan Pivec, Bohumil Záhorský, Vlasta Fabiánová nebo Olga Scheinflugová. Vzpomínám si, jak jsme byli na návštěvě u paní Scheinflugové. Chtěl jsem zavřít zahradní branku a ona volala: nech to, Honzíku, otevřené, za chvíli přijde Karel. Celou dobu, co nám servírovala dort a čaj, jsem přemýšlel, jak by se tam ten pan Čapek mohl objevit, když přece zemřel, nebo snad přijde? Bylo mi 10 let a do té 10leté hlavy to nějak nešlo. Samozřejmě měla tehdy na mysli svého bratra Karla Scheinfluga. A ten přišel. V 60. letech byl Rudolf v jednom kole. Dlouho mu ale tělo nedovolilo, aby příznaky únavy a vyčerpanosti ignoroval. Za ta léta, kdy se nešetřil, najednou platí i z úroky. Točil jsem ve dne v Praze s Angličany 31 ve stínu a na noc mě vozili do Blatné, kde jsem zase s Podskalským dělal Bílou paní. Takhle jsem to provozoval týden, spal jsem jenom v autě. V pátek jsem jel se synem Rudolfem na chatu a vezl nás barandovský šofér. Věděl jsem, že přes víkend mám volno a odpočinu si. A cestou mě to vzalo. Úplně školní případ. Prudké pálení uprostřed prsou a vystřelování bolesti do stran. Nechal jsem to být. Až v pondělí jsem se zmínil Podskalskému a ten mě okamžitě odvezl do Strakonic ke svému známému doktorovi. Tam mi natočili EKG a už si mě tam nechali. A tak Rudolf prožije svůj první infarkt a po pobytu v Poděbradských lázních se bez větší zdravotní kázně znovu vrací do pracovního procesu. Hrušínský má v sobě ponorné řeky. Pracují v něm. Má dar vyprávět divákovi o jejich plynutí střídmě, neokázale, cudně a mužně. Vždycky se zatajeným, něžně lidským chvěním. A zdá se mi dokonce, nevím, jestli to je jen můj trvalý pocit, s jakýmsi neustále přítomným odstínem smutku. Tichého, smířeného a moudrého. Sergej Machonin v Divadelních novinách v květnu 1962. V červnu roku 1965 přijel za Rudolfem do Plané nad Lužnicí Otomar Krejča a dal mu text inscenace Maškary z Ostende. Doufal, že Hrušínský ukončí angažmá v Národním a přijme nabízenou práci v nově vznikajícím divadle Za branou. Seděli tehdy na obědě v restauraci u Machoňů, kam hrušínští chodívali nejraději a kde měli i svůj štamgastský stůl. V paměti mi z toho dne zůstaly vzpomínky podobné rychlým filmovým střihům. V poledne Krejča přesvědčivě vypráví o plánech divadla Za branou, odpoledne sedíme na zahradě u chaty a Krejča zaníceně pokračuje v plamenném přesvědčování o atraktivitě dramaturgického plánu nově vznikajícího divadla Za branou a najednou je večer, sedí se na dřevěné lavici u ohně a Krejča stále ještě pokračuje ve výkladu o zamýšlených kvalitách právě se rodícího hereckého souboru. Táta, který byl známý tím, že řekl maximálně 2 věty za hodinu, při loučení s Krejčou pronesl: tak jo, děkuju, já si to přečtu. Nakonec se rozhodl zůstat v Národním divadle, kde ho do konce 60. let čekají nejlepší role i divadelní režie. Těžko usuzovat, jestli by měl v divadle za branou stejně krásné nebo ještě lepší herecké i režijní příležitosti. Faktem zůstává, že v roce 1965 nemohl tušit, že osud obou divadel vezme brzy nečekaný směr. 2. srpna 1967 mělo v New Yorku premiéru filmové drama režiséra Normana Joycena V žáru noci, do kterého se Rudolf okamžitě zamiloval, i když pro něj jméno právě tohoto režiséra znamenalo hořkou vzpomínku. V roce 1966 nabídl Joycen Rudolfovi roli ruského generála v připravovaném filmu Rusové přicházejí, což totalitní režim zakázal. A Rudolfovi byl pro jistotu zabaven i cestovní pas. Roli původně zamýšlenou pro Hrušínského hrál nakonec herec Alan Arkin a celkem získal snímek 5 Oscarových nominací. Co by tato nabídka znamenala pro Rudolfa a jaké další možnosti by díky ní získal, kdyby mu ji režim dovolil realizovat?
5: Já jsem dostal několik nabídek, velice dobrých. Byla to anglická agentura Al Parker, která zastupovala Oliviera třeba. A nabídli mi zastoupení pro Spojené království, že? Poslali mi smlouvu a protože šlo o právní věci, že? Tak jsem ji dal na Prago koncert a tam leží do dneška. Pak to byl americký, já nevím, jak on se jmenuje, Kroner, nebo tak, takhle nějak. Byl to člověk, který zastupoval Voskovce. A Tverik mi tenkrát říká, Dido, já je člověče, já se celý život snažím, aby mě zastupoval a on si vybere tebe. Taky k tomu nedošlo, samozřejmě, protože už mě nepustili. Nepustili nikam.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu na začátku mluvil o přátelství mezi Rudolfem Hrušinským, Josefem Kemmerem a Vladimírem Salačem. Ve filmu spolu třeba v mládí studovali za školou. No co na tom, že ten poslední z té trojice neměl třeba takové herecké štěstí jako jeho kolegové. Ale jak už jsme slyšeli, jsou přátelství, která vydrží celý život bez ohledu na nějaké herecké úspěchy nebo neúspěchy. Vladimír Salač byl kdysi v rozhlase hostem, dnes by se řeklo, virtuální kavárny nad řekou a četl v ní jednu z literárních povídek. Ty další doplní Bohumil Bezouška a hostitelem nám bude Jiří Šašek.
2: V kavárně nad řekou se šeří, brzy bude tma. Tam někde za sedmi horami a sedmi řekami už rozžaly světla v ulicích a tady hoří, šlehá a čadí metrový plamen. To je zvláštní, jak se u ohně pěkně povídá, co?
3: Začátkem letošního léta se mi podařily dvě úžasné věci. Především jsem se seznámil s báječným děvčetem. Já vím, to se mezi mladými lidmi stává dost často. A pak sehnal jsem náhradní baterie do tranzistoru. Tedy podařily se mi dvě úžasné věci, souhlasíte? No. To si myslím. Pochopitelně jsem si bral na vzájemná setkání tranzistor s sebou. Kdyby člověku došla řeč, pustí hudbu. Kdyby nebyla hudba, lze mluvit o tištěných spojích. A člověk s tranzistorem si přece jen jinak připadá. Za nedělního večera jsme zamířili do sadu. Patříme mezi ty, kteří rádi chodí po parcích. Věřiny rodiče mají televizor, není je tedy možno podplatit lístky do biografu, a moje bytná má velmi bujnou fantazii. Co pak asi hrajou, řekla jakoby jen tak Věra. Okamžitě jsem vyhověl nevinné ženské zvědavosti. Tranzistor vydal Rick, ne tak docela nepodobný aréně s bíčími zápasy. To je přece, no ano, samozřejmě, to je přece Československo-Brazílie. Krista pána, jak jsem jen mohl zapomenout. Na tomto malém příkladu vidíte, jak člověk citově postižený může zapomenout i na historické okamžiky dějin. Věčná mi za to hanba. Představte si, neotevřít tranzistor, jak bych se byl býval v pondělí plížil uličkou hanby a opovržení. On neposlouchal, neposlouchal. Usedli jsme. Za námi v patách se připlížila druhá dvojice. Pardon, povídá mužská část té druhé dvojice. Bude vás to moc zlobit, když si přisedneme k vám? To je strašný, všecky lavičky natřou, lepí se to, akorát tahle ne. Lavička je veřejná pro každýho, řekl jsem ledově. Jiří, pravila ženská část druhé dvojice. Já jsem tak ráda. Moment, znervoznila mužská část a přiklonila se ke mně. A pak si s úlevou oddychla. Strašné nebezpečí bylo odvráceno od svatyně. Usedli jsme patrně na nejkrásnějším místě Petřína, neboť za námi, před námi i vedle nás usedali dvojice a tichonce se nakláněli k nám tak, jako květy za sluncem. Nejsem sobec, pustil jsem tranzistor co nejhlasitěji. Děkujem, ozvalo se pod lavičkou. Ulekaně jsme sebou trhli. Ne, pod lavičkou nikdo nebyl. To jen z blízkého křoví se ozvaly hlasy a nám se zdálo, a jak padalo podvečerní šero a tma houstla, tu se kol nás rozprostřel kruh ohýnků z cigaret. Tak nějak vypadají vlčí oči, které čekají kolkořisti. Ne, ne, to není správné přirovnání. Vlčí oči planou nehybně, kdežto ohýnky cigaret se nervózně třepotaly vzduchem. A jak šero houstlo, položila si Věra jen tak lehce, z lehínka hlavu na moje rameno. Přitáhl jsem jí blíž a docela blizonko tváře jsem se naklonil. Gól! Zařičeli lavičky, traviny i křoví a ohýnky cigaret vylétly k černému nebi jako rachejtle na 6. července. Věra odsedla a řekla rezolutně. Zavři to, prosím tě. Věro, prosím tě, žadonil jsem. Půjdu, řekla. Vypěl jsem tedy přijímač. a tu se z okolních křovin, travin i laviček ozvaly takové hlasy nevole, až mi přejel mráz po zádech. Večerním šerem se ozvaly hrozivé kroky davu, který mířil k lavičce, kde jsme seděli. Podívej se, kamaráde, ozval se jakýsi hlas. Nebuď sobec a odevři to. Tady nejde o špás, tady jde o vlast. A tehdy jsem poznal Věřino dobré srdce. Že se necháš takhle prosit. Takový zajímavý zápas. Slečno, vy jste anděl, zahučelo zleva z křoví. Zítra večer v 6 u muzea přijdu s bílým karafiátem, křikl někdo zprava. Nezřetelné postavy kolem nás zahučely smíchem. A já zapěl tranzistor. Zápas skončil a my se zvedli. Křoviny i stráň zahučely dík. Chápeš, před čím jsem tě zachránila, řekla Věra, když jsme přicházeli k refíži. Jedině díky jí jsem nebyl byt, samozřejmě. To je zajímavé. Ženy nás vždycky moc rády zachraňují z toho, kam nás sami vecpali. Ale proč my jsme jim za to vděční, přátelé?

0: Od řeky zavála vlna teplého vzduchu a plameny ohně vyskočily vzhůru. Kolem je už noc, hluboká a temná. V takových chvílích se nejlépe vyprávějí půlnoční příběhy. Trochu cimbuří starého hradu, sem tam bílá paní. Ale ne, snad něco modernějšího. Půlnoc ať zůstane půlnocí, ale bílá paní nechť se změní v bílou slečnu. Zkusme to.
1: Hodina duchů už pomalu končila, když jsem dospěl k názoru, že včera narozená mistrova dcerka je již dostatečně oslavena a po delším loučení jsem se opět nadýchl čerstvého vzduchu. Nespěchal jsem, protože tak jako tak se mnou zítra nebude doma mluvit ani truhlík na uhlí, a tak jsem se v náladě více než dobré doloudal k řece. Dle železných zákonů zlomyslnosti noční tramvaj odjela asi před 10 minutami a tak jsem měl celou půl hodinu k pozorování řeky, ulice k bráníku a po uličních hodin, které houževnatě ukazovaly 11, čímž klamali noční poutníky. Básník by řekl, že jsem tam byl sám s měsícem a řekou. Jako technikou pokažené dítko tohoto století jsem nepřikládal těmto skutečnostem velký význam. Spíše moji pozornost upoutala dívka, která mezitím také přišla čekat na svou další dopravu k domovu. Opírala se o zábradlí nad řekou a dívala se na měsíc, který asi byl sympatičtější než já. Bylo vidět, že miluje slunce a dovede ho využívat k zvýšení svého půvabu. Připadala mě jako veliká dvoubarevná kočka z barvy tmavé broskve, což byla barva jejich nohou a paží, a z oslnivě bílé sukně a svetříku. A přimyslíte-li si k této barevné kombinaci ještě smolnou černy vlasů, pochopíte, že jsem dospěl k názoru, že čekání ve dvou bude rozhodně příjemnější. Než jsem se stačil přiblížit a oslovit jí, kvikly brzdy. Kde se vzala, tu se vzala červená Felicie. Zastavila těsně před dívkou a z ní se vyhoupl elegantní mladý muž. Ano, přesně jako v kině. Darebák, předběhl mě. Ale dobře mě tak. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. Byl jsem bohužel tak daleko, že jsem neslyšel, o čem je řeč. Asi k nenápadnému seznámení předstíral neznalost pražského místopisu. Jasně předstíral, protože vůz měl pražské číslo, jak jsem později zjistil. No, a teď si přisedne k němu. Kde pak takovým lidem by se vůbec neměli vozy prodávat? Nějak se mi i nadálku zdálo, že rozhovor se mění v monolog. Elegant brzy spotřeboval dary svého ducha konverzačního a začal zprvu nenápadně, pak čím dále tím živěji gestikulovat. Přecházel z larga přes tremolo do fortissima. A náhle, docela bez předchozí slovní přípravy, padl políček, aneb jak my, lid prostý, říkáme facka. Ale ne nějaká divadelní nebo koketní, nýbrž taková, o které se říká jako dům. Až to plesklo. A dívka se otočila a odcházela. Ústup insultovaného elegána měl být vzhledem k jeho motorizovanosti bleskový, leč opět zaúřadovaly zákony zlomyslnosti. Ne a ne odstartovat. Přiblížil jsem se, protože hrozně rád radím. Zdvořile jsem se dotázal, cože na tom má. Rozhněvaný mladý muž odpověděl pouze jedním slovem, které trávníček uvádí s poznámkou, že jde o výraz vulgární. Motorizovaný elegán mi teď byl docela sympatický. No jak pak by ne, když jsem si představil, že tu facku jako dům jsem docela snadno mohl dostat já.
0: Každý závod každé cenové skupiny má svou specialitu. Bramborové placičky, či maďarský guláš, či řízný mok, či nejpomalejší obsluhu, či vrchního, co se rád přepočítá. Kavárna nad řekou nemůže tedy zůstat pozadu. A proto v kavárně nad řekou tedy zavoní káva. Kde pak asi jsou titěrné porcelánové šálky? Ale ty přece patří tam někam na všechny světové strany, kam se za týden dva vrátíme. V kavárně nad řekou se čepuje do plechové misky s běračkou. A káva chutná přesně podle receptu. A jen co se roznesou šálky, jen co osvěží první vřelý doušek, budem vyprávět.
2: Já, vážení, já jsem prodal rádio, televizi. Babičce jsem daroval gramofon. Desky ty jsem rozlámal na drobounké kousky a teprve teď cítím hluboké zadosti učinění. A vás, přátelé, vás varuji před všemi těmi pekelnými přístroji, hudby a hlasu. Radím vám dobře, ničte magnetofony, rozšlapávejte gramorádia a zacpěte si uši před všemi těmito lákadly. Jestli váháte, tak si poslechněte můj otřesný příběh. 5 roků jezdím za rodinou do jižních Čech, až za Soběslav, týden co týden, protože jsem řádný člověk a miluji pořádek. Před nějakou dobou zavedli pro poučení a obveselení cestujících vlakový rozhlas. Prosím, to je jistě vynález, o kterém jsem si já myslel, že má budoucnost. Nám stálým cestovatelům rozhlas časem nahradil pohled z oken i hodinky. Věděli jsme například, že než dojedeme do Říčan, uslyšíme řadu dobrých rad, jak se chovat ve vlaku, abychom nepili uhřátí a nevyskakovali z rychlíku za jízdy. Pak nějaká ta reklama na dětský zásyp anebo šampon a už tu byly Čerčany a potom dechovka. Tou dobou pravidelně usínám. Ne, nebojte se, já nepřejedu. Zvykl jsem si totiž jako kanár na hodiny s kukačkou. Začne zpívat, sotva to v nich zachrastí. A já se zase chystám vystupovat, jakmile se ozve vodník Čochtán. To jako pan Verich. No, však to znáte, jak tehdy zapálil Třeboň a jak mu došly sirky a jak ten scout si dával na pás reklamu, že je připraven a pak nebyl. No, ještě ho má schovanýho. Prostě vodník Čochtán ze

Rozhlížím se a hrome, to jsou teprve Olbramovice a rychlík si to sype beze mne k táboru. Zeptal jsem se ještě železničáře, jestli to jsou skutečně Olbramovice. Pro jistotu, víte? No a rozespalému člověku se může ledacos přihodit. A on vám mi povídá, tak to vy jste taky vystoupil podle Čochtána z vlakového rozhlasu. To museli v tom vysílání nějak přehodit pořadí, protože vy jste už šestej.

La la la la, jen je do zpěvu. Podzimní déšť okno smívá, kytička už není bílá, ale ty zdál, moje milá. Tra la la la la, jen mi do zpěvu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: No a posledním do hereckého a lidského trojlístku v tom přátelství tří českých herců, Rudolfa Hrušinského, Vladimíra Salače a Josefa Kemra, už zbývá právě jenom Josef Kemr, kterého si dnes v Divadle pro vaše uši připomeneme ve šťavnatém dialogu s Josefem Somrem. Poustevník Ivan a kníže Bořivoj v apokryfu Františka Nepila, Noc a skála. A to celé v režii Jiřího Horčičky. Krásně se to poslouchá i po letech. Inu, kdo umí, ten umí. Tak všechno dobré a ve zdraví zase brzy naslyšenou.

0: dialog. Tak, to je tvůj konec.
1: No,
0: u všech čertů, jak to, že honíš v mém lese mou laň?
1: V tvém lese tvou laň? V mém lese mou laň, když už...
0: V čím lese čí laň?
1: V mém lese mou laň.
0: No to se povedlo, v jeho lese jeho laň. Jeho.
2: Tak ji podoj.
1: Cože?
2: Aby si ji podojil, když je tvoje.
1: Já? Já a dojít?
2: Jestli se nechá a ona se nenechá. Od tebe ne. Ode mě jo. Protože je moje.
1: Tvoje?
0: Ha. Chudinko moje upocená, beruško moje uřícená, ten tě zřídil, holomek.
1: Cože?
2: Ne, nic studeného ti nedovolím. Uvařím ti čaj.
0: Kde pak studený?
2: Slez toho koně, vzácný pane, tady máš na dobu a přines vodu.
1: Přines vodu.
2: No přines vodu.
1: Já
2: no tak nelelkuj a přines vodu. Přines...
1: Víš, kdo já jsem?
2: Představíme se až potom. Ke Sturance vede tahle pěšinka. No co stojíš?
1: Prve si ukazoval na druhou
2: Prve
1: stranu.
2: Prve jsem neukazoval nikam.
1: To teda ukazoval.
2: To teda neukazoval. Já přece vím, kde je v mém lese u mé jeskyně moje studánka.
1: V jeho lese, u jeho jeskyně, jeho laň a jeho studánka. To se teda bavím. Dvezníku, já jsem, dvezníku, já vodu.
0: Prosím.
3: A k čertu.
2: Vodu.
3: Zapomněl jsem, že zde nemám svého věrného sluhu.
0: Vodu.

0: Odu. Laskavě.
1: Vodu.
0: Pro vodu. Sám.
2: Ukážu ti svůj příbytek, jestli tě to zajímá.
0: Nechám ho pást volně, jestli ti to nevadí.
2: Máš pěkného koně.
0: Ha, to je arabský hřebec.
2: No, to zase není, to jo. By musel mít menší hlavu. Co a je? Víc vykulené oči.
0: Oči,
2: ale pěkný je. Jak pak si k němu přišel?
0: Mám vlastní stáje.
2: Ty vůbec vypadáš na dost zámožného chudého šlechtice. Co pak si vlastně zač?
0: Nelekej se, ale jsem kníže Bořivoj. Ale zůstaň stát, nemusíš přede mnou klekat. A ty jsi kdo?
2: Nelekej se, ale jsem poustevník Ivan. Ale taky si neklekej, já jsem v jádru prostý člověk. Tak tohle je moje sluj, velmožný pane.
0: Tak takhle bydlíš. Ale máš to tu pěkné.
2: Ale kdepak, ještě to není takové, jaké by to mělo být.
0: Ale no co, to nejnutnější tady je. A být z toho víc, tak by ta jeskyně byla přeplácená.
2: No ne, ono by to chtělo například přivalit ještě jeden kámen pod hlavu na spaní.
3: Co, taky máš radši víc pod hlavou?
2: Když mám málo pod hlavou, tak hrozně chrápu.
3: Je, já taky, já zrovna tak.
2: Já nemohu ani spát, ano. Jak drnčím, když chrápu.
3: Já taky, já zrovna tak. A počkej, taky se v tom spánku slyšíš?
2: No, to je to nejhorší. Jo. Slyším se a nemohu se probudit, abych přestal.
3: Jo.
2: Takže celou noc nezamhouřím oka.
3: Zrovna tak, jako já.
2: Do bílého dne.
3: Hlava taková zle.
2: Jako snop.
3: Jako snop. Podívejme těch snůbků. Co ti to visí pod stropem za snůbky?
2: Léčivé bílý, velmožný pane. Z toho jsem vařil čaj pro svou láň.
0: Moment. Pro mou láň. Ale zatím si ji nech, já ti ji propůjču k užívání.
2: Nebudu.
0: Ale je to moje láň.
3: Počkej.
0: A na čí je tohle? Že to tak divně voní.
2: To je koní trut.
0: Koní co?
2: Koní trut. Ten se dává při srdeční vadě a melancholii.
3: Je, to já mám, to mám. Já mám tak vané a melancholické srdce, že se za ně až stydím.
2: No, to ne.
3: Počkej, tohle ale voní jako fialka.
2: No, taky, že to je fialka. Proti...
3: Co?
2: Proti záduše.
3: Proti záduše.
2: No.
3: Na tu já asi zajdu. Jak přijde chladno, já nemohu popadnout dech.
2: A vydechnout?
3: No to už vůbec ne. Já vdechnu a teď nemůžu to dostat ven.
2: No to je fialka k nepřekonání.
3: Ano.
2: Zrovna tak jako tadyhle starček proti zacpání jater.
3: Jater, co já s tím zkusil? Svému největšímu nepříteli bych nepřál zacpání jater.
2: Moment, velmožný. A nebyly to ledviny?
3: Ledviny? O těch mi už vůbec nemluv. Když mě chytnou ledviny, tluču hlavou do zdi.
2: Kameny.
3: To spíš snesu zacpání jater.
2: A špičaty.
3: Zase mě berou. Dveřníku, kočičí kůži.
2: Zapomněl jsi, velmožný pane, že zde nemáš svého sluhu.
0: Aha, učerta.
2: A kočičí kůži zahoď. Co? Je stejně jenom na zahřátí. Lepší je jahodové té. Po něm pak aspoň nepřichází...
3: Co?
2: Hučení v uši.
3: Hučení v uši. Vidíš, mám.
2: Že jo?
3: Dnes a denně, jako bych seděl...
2: U splavu.
3: U splavu.
2: No jo, kdy to povídám.
3: Ano, u splavu. Ano, tak. Já si už nejednou říkal, že snad nejsem ani kníže, že jsem snad spíš vodník. Mně to tak rozčilovalo.
2: Na to jsou zase hluchavky.
3: Ano,
2: To se dá léčit. Rozčilení?
1: To se dá těšit. Rozčilení hluchavkami a leknutí čekankou. Leknutí a bušení srdce.
0: Co já se narozčiluju a srdce.
1: Buh, buh, buh, buh.
0: Ano, že? Ano, že? To mi tluče kolikrát od rána až do noci. Včera jsem se například tak rozčilil, že z toho ještě teď rudnu. Hele, že z toho rudnu. Podívej se na mě, že z toho rudnu.
2: No jo.
0: Ano,
2: a já? A já vím proč.
0: Schválně proč.
2: Ty máš dceru.
0: Mnohem hůř. Já mám syna.

0: Tak mi pověz o svém synovi, velmožný pane.
1: Můj syn...
0: Ale půjdeme na to před jeskyní. Nebude ti vadit, když přitom podojí.
1: Mně ne, mně rozhodně ne. Ty dojíš na večer?
0: Na večer a ráno, jinak by se jí to zvědělo.

0: Pojď, malička, no pojď. No povídej, velmožný pane.
1: Tak můj syn...
0: No, Beruško, tak.
1: Můj syn,
0: se,
1: drahý od...
0: No. Ale... no, no co ten tvůj syn, povídej.
1: Můj syn, drahý oče Ivane, můj nástupce.
0: No, odná,
1: a kdyby se něco se mnou stalo, už by to mohl pomalu za mě vzít.
0: Neboj se.
1: Se zbláznil.
0: Zbláznil.
1: Jo, do holky.
2: Za okny hasne den a rosou zvrhla tráva. Máš vlasy jako len a slunce ti v nich spává.
3: Ty tak divně zpíváš, Vratislave. Zaspívej mi to ještě jednou, ale tiše.
1: Zblázní se do holky, kterou jsem našel v lese, do Sebrance.
0: Jak to našel v lese?
1: No, při lovu. Jedu, oštěp v ruce, jelení zadek před očima a najednou tam leželo nemluvně. Holka. Někdo ji tam prostě odložil.
0: A že jí něco nesežralo. Nemluvňata jsou přece chutný, že ano? No to se divím. Tady bývával takovej vlk, ten snad nic jiného, než nemluvňata ani nejet. Nejraději tedy nemluvňata, potom lezouny, ale batolata ne. Ty na něj byly už tvrdý.
1: No, ale ta holka tam prostě ležela. Nebyla tedy sežraná?
0: Ne.
1: No ne. To bych měl o starost míň.
0: A tvůj syn se zamiloval do toho nemluvněte?
1: Bohužel. Holka to byla. Já ji odvezl domů, ona nebyla ničí, tak jsem ji dal na vychování své klíčnici.
0: A je hezká?
1: Ale hezká, taková stará megera to je. Vždyť je jí taky už, já nevím, 60, 70.
0: A té klíčnici je kolik?
1: Cože?
0: Kolik je té klíčnici?
1: Ale, no té klíčnici je 60, 70, ne té holce.
0: Jenže já se ptám na to děvče, jestli je hezké. Jestli by slušelo tvému synovi, velmožný pane.
1: No samozřejmě, že je hezká. Já bych přece nesebral v lesích nějakou ochechuli.
0: No tak.
1: Jenomže pochop, drahý otče, já jsem přece kníže. A žádný kníže přece nemůže přemýšlet v takových pojmech, jako jestli je holka, do které se zbláznil jeho syn, hezká, co?
0: No pokračuj, pokračuj.
1: Takový kníže musí neustále mísit dvě vlastnosti. Rozvahu a odvahu. Rozvahu k oběti, odvahu k sebeobětování.
0: Na to má přece lidi.
1: Lidi?
0: Ha. No proč by obětoval sebe?
1: Psal bych ti vidět ženu některého knížete zblízka.
0: Hm? Osud mi dosud nepopřál.
1: No vidíš, 3 lány sušené čekanky by ti někdy nestačily na to leknutí. A to ve dne ještě ujde. To bývá zabalená do brokátu a sametu, ověšená drahým kamením, ale ta hrůza vidět jí, drahý otče, po svém boku po ránu. Jeden vlas takhle, druhý takhle, třetí buchví kam.
0: Usta hromu, proč jí teda bral?
1: Třeba proto, že jeho země potřebovala hradbu hor proti sousedu ze severu. A tu mu ona přinesla věnem. On se otče Ivane musel obětovat, aby si jeho sedláci a dřevaři a uhlíři a kameníci a dveřníci mohli v bezpečí brát holky jako cumel. Veřníku! Veřníku!
0: Zde nemáš svého věrného sluhu, velmožný pane.
1: No tak vidíš, dveřník. Dveřník si zrovna vzal holku jako cumel.
0: Dobře. Ale když už ten kníže, rozumíme si, má hradbu hor proti sousedu ze severu, tak si přece jeho syn, rozumíme si, ano, nemusí brát nějakou maškaru.
1: Ale musí.
0: No.
1: To potřebuje přece hradbu hor i proti sousedovi ze západu.
0: Tak ať tu hradbu dobude.
1: Vyženit, to je lepší.
0: Chudák, takový syn.
1: Mezi námi, drahý otče, může se stát, že takový nějaký syn Rozumíme si?
0: A rozumím.
1: Spotřebuje 20 lánů čekanky, až ji spatří.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky, prozatím s datem 13. července 2026. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitánček. A těším se už teď na vás všechny, kteří zavoláte nebo napíšete opět na jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, které uslyší i ti ostatní a třeba je inspirujete. Náš život se sice na číslovky, kterými označujeme náš věk, příliš neohlíží, ale pokud pro potřeby dnešní noční linky přistoupíme na to, že se náš život vyvíjí v desetiletých skocích, či chcete-li etapách, která životní dekáda pro vás byla tou nej? Ta první, dětsky bezstarostná? Ta, která začínala trojkou? Tak kdy už jste o životě něco málo věděli a byli jste plni sil? Bylo pro vás nejúspěšnější desetiletí vašeho života, když vám bylo 50 a víc a po vyletnutí potomků z hnízda jste měli čas i na sebe? Zkusme se dnes ohlédnout za desetiletími vašich životů a říct, kdy se vám svět jevil v tom nejlepším světle. Ano, přiznávám, dnes pro tohle téma dekády, desetiletí života, mám svůj osobní důvod, ale není to proto, že bych se chtěl něčím chlubit. Naopak, nechal jsem se jenom inspirovat a zajímá mě, kterou dekádu svého života vidíte dnes, pokud bychom měli provádět tu pomyslnou retrospektivu, vidíte jako nejplodnější, nejidyličtější, no prostě nej. Volat můžete na číslo 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Děkuji už dopředu vám všem, kteří to uděláte. A abych demonstroval, že web funguje, to přinejmenším, ocituju to, co už napsala Helena Znáchocka. Nejkrásnější období bylo kolem mých 30 let. Dva synové, Jezevčík Broček, jezdili jsme na výlety na kolech, vlakem na dovolené a trávili jsme je na chaloupce v Českém ráji. Pak kolem 50. Děti se osamostatnili, druhá svatba, dovolené u moře v Chorvatsku. Dnes jsem v důchodu, sama, ale zůstaly krásné vzpomínky.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Příjemný letní večer přeju, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády vašeho života. A znovu opakuju, že náš život samozřejmě nebere vůbec žádný ohled na to, jak my si číselně označujeme naše věky, naše desetiletí, ale přece jenom, kdyby to měla být ta retrospektiva, ten pohled nazpět, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejidyličtějším? Paní Emo, to už je vlastně otázka na vás. Otvíráte Noční linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Pěkně raději bych chtěla pozdravit všechny posluchače a takové ty řeči, že se k vám není možno dovolat. Mně se to podaří skoro každý večer podle téma. Jo? Mm-hmm. Je se možno k vám dovolat. A jako takhle, a dnešnímu tématu. Je úžasné, protože moje první takové super téma bylo ve 30 letech, kdy se mi narodil první syn, protože jsem ve 20 letech prodělala těžkou operaci břicha a všichni mi tvrdili, že už v životě nebudu mít děti. A ve 30 se mi narodil první syn, v 31 druhý syn, tak jsem byla v sedmém nebi. Je pravda, že potom po 10 letech mi zkrachovalo manželství, ale jako byla jsem z toho nešťastná, ale potkala jsem muže, s kterým jsem 10 let žila, 15 let už jsme manžele, tak jsme spolu 25 let. A můžu vám říct, že lepšího manžela, partnera, tátu pro své děti bych v životě nenašla. On měl dceru, byl vdovec, jeho dcera mi říká maminko, její děti mi říkají babičko, už jsem jí prababička. A opravdu, takže to bylo ve 30, v 50, jo, a teď si to užíváme s manželem úplně. Máme vlastně dva syny, jednu dceru a k tomu máme 3 pravnoučata a 3 vnoučata. Vnoučata, pak 3 pravnoučata. Z mé strany od synů ještě bohužel nemám žádné děti, protože ty bojujou, ty mají kariéru, když je za to uháním, že už bych chtěla být z její strany babička. Nejstarší syn je šéfkuchař a mladší syn má v Rakousku dílnu a dělá starožitný nábytek, vyrábí pro Rakušany.
0: Vy když jste mluvila o těch nejlepších desetiletích vašeho života, tak jste mluvila víceméně o své rodině, ale potom jste zmínila třeba i kariéru, kterou dělají vaše děti, respektive vnuci. Vy sama jste na kariéru zaměřená nebyla?
1: Jo, já jsem měla v dětství kamarádku a její maminka dělala v hospodě a chodili jsme za ní, když si se čepovala limonáda, že do půl litru a takové a mně se to hrozně líbilo a já jsem si v 18 letech udělala hotelovku a já to řeknu normálně otevřeně, já se na to nesídím, mě mi 66 let, no v červnu mi bylo 66 let a pořád dělám hospodkou. Já tím prostě žiju, to jsem si splnila takový svůj dětský sen.
0: Šťastný ten, který svoji práci má jako zábavu a svoji zábavu jako práci, řekl bych.
1: No to jako já nejít, já už jsem v důchodě, já chodím na brigádu do svého zaměstnání, v kterém pracuji už 26 let, ale nebyť tam, tak asi bych asi umřela doma. Prostě jo. Tak ne, já třeba my tady v Javorníku naproti bydlení máme krásnou hospodku s posazením, všechno na to. A když tam přijdeme a je tam nějaká brigádnice, tak to je pracovní deformace. Já říkám, ty poslouchej, a to pivo by nemohli mít větší pěnu, nebo to jo. A ty holky jsou ze mě úplně nešťastné prostě. Moje práce je moje, já nevím, koníček. A kdykoliv přijedu, tak to hodnotím, jo. Úplně tím žiju. Ale říkám, ve 30 letech bylo nejúžasnější to, že se mi narodili dva synové. V 50 letech jsem potkala svého nového manžela. Získala jsem dceru, kterou jsem neměla. Mám vnoučata, pravnoučata. No, lepší život. Přála bych to všem, aby toto zažili, aby viděli, co je to za krása, když vás někdo cizí přijme do rodiny a chová se k vám, jak kdybyste tam patřili celý život. Prostě něco úžasného.
0: Paní Emo, já vám moc krát děkuju. Třeba i za to, že jste těm, kteří měli podobný osud a třeba se jim během jednoho původně možná úspěšného desetiletí rozpadlo manželství. Vy jste jim dala naději, že vlastně život něčím takovým neskončí. Že ještě i v 50, v 60 může přijít ten okamžik, kdy vás, jak vy říkáte, někdo vezme do rodiny, přijme za svou a žijete život, o kterém jste snila.
1: Ano, přesně tak. A ještě si můžu říct, tak jako já jsem to jednou říkala v nějakém tématu u vás. Ke mně chodila pošťačka, super holka, mladá, já jsem vždycky nachystala něco dobrého na jídlo, donesla mi poštu, pojedla, poseděla. A jednou mě pozvala, tak jsem k ní přišla, ona mě seznámila s tatínkem a všichni říkali, jak jsme se s jejím tatínkem, on byl vdovec, seznámili, tak popraskali žárovky, vybuchl celý prostor a všichni věděli, že je to tutovka. A už jsme spolu, jako 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme spolu manžele. Takže 25 let spolu žijeme a prostě úplně úžasné, fakt.
0: Paní Emo, já zdravím vás i vašeho partnera a jsem moc rád, že jste zatelefonovala. Děkuju a naslyšenou.
1: Já jsem rád, že se dovolala dneska jako první, česky jsem tak poslední, anebo předposlední. Zdravím všechny posluchače a vaše rádio je úžasné. Bez něho bych nešla spát. Prostě ani s mým pejskem Diankou, která leží vedle mě a poslouchá, co si vykládá, protože to je takové další moje děcko třetí.
0: Taky za mě podrbejte na bříšku.
1: No, to nám miluje.
0: No, já vím, naše Uzinka a Sárinka taky.
1: Já mám jezevčici, já vím, máte jako pejska.
0: Labradorky, obě dvě.
1: Já mám jezevčici a to jsem našla, když jsme byli v Mikulovicích, v lese, krabici s 13 štěňatama. A Diušku jsme si nechali, jinak zbytek jsme dali do dobrých rukou.
0: Za to vám taky děkuju. Paní Emo, mějte se hezky a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky a všem posluchačům. A zase příště bude super téma, okamžitě volám.
0: Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Bohumír napsal na rozhlas.cz lomítko linka k tématu desetiletí, dekády života následující. Nádherné dětství ve srovnání s dnešní dobou. Život rychle utíkal a přišly děti. Máchání plínek se skutačením v letních dnech ve staré plechové vaně, ježdění na rekreace ROH s děláním ohňů při opékání špekáčků, jinak krátce strávený čas v roce 68 svobodou. No a v důchodě začlenění do senior klubu s dobrým kolektivem. Na to se nezapomíná. Bohumíra, děkuju a můžeme jít k dalšímu příběhu. Tedy doufám, že další příběh po písničce Pavla Vítka bude čekat na 731. Ještě jednou. 731 800 900, ale pro jistotu znovu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma desetiletí, dekády života. A dalším posluchačem, který čeká na telefonu 731 800 900, je Jarda. A jestli si dobře pamatuju, vy jste buď to přímo z Pelhřimova, nebo malý kousek od Pelhřimova, možná že z Kojčic. Dobrý večer.
1: Ne, já jsem přímo z Pelhřimova, zdravím všechny posluchače Noční linky a také obzvláště paní Danu z Blaté, jestli poslouchá ještě, už jsem s ní dneska hovořila, nemluvím, ale dobře, keď si ji udělá lépe, jsou slučka, aby jsi to vyčerpaná.
0: Děkuji za všechny, které jste pozdravil. Jarda, ano, k tématu. Které desetiletí vašeho života považujete za nejšťastnější?
1: Takže já ty dekády mám za sebou 4, jo, žijím přes 40.
0: Mm-hmm. Takže jedete pátý gumy, takzvaně, jak se říká.
1: Jo, pátý gumy už, jo.
0: Jo.
1: No, nevím, co mi to všechno jenom přines, jak to vůbec bude, člověk dlouho to nikdy nikdo neví, že jo. Mm-hmm. A takový ty dekády, ta nejlepší byla ve 30 letech přímo, jakoby, mm-hmm. ta dekáda, ta třetí.
0: A teď proč?
1: Protože to jsem poznal největší lásku, mm-hmm. kterou jsem žil, no, byli jsme spolu vlastně jakoby rok. A pak jsem to díky svojí neopatrnosti definitivně celý pohřbil.
0: Mm-hmm. No. Vyčítáte si to?
1: No, tak jako musí se jít dál, musí jít a jsem to nezvládl, já tak bych měla svůj šťastný život bez mě, no, šťastnější, no.
0: Zkoušel jste to, čemu se říká druhá šance?
1: Jako ne, ona má, jakoby, já si bych to už do toho ani, kdyby nabídla tu druhou šanci, ona by do toho asi stejně po druhý nešel.
0: Mm. Takže ve 30.
1: Dvakrát do stejný, pak, jak se říká, dvakrát do stejný řeky se stupit, když se nemělo, nebo nestoupíš. No.
0: Ano, pan Tarej, vše plyne. Ve 30. největší lásku. A jak jste na tom se zdravím? Kdy jste byl nejzdravější? Já vím, že to je možná až příliš osobní, ale nemůžu se nezeptat.
1: Zdraví tak celkově dobrý nějak. Tak každý let, co tohle dnešní době nějaký to zdravotní komplikace trápí, co si budeme povídat, že jo?
0: No to je pravda.
1: Dneska bez nemoci to není asi vůbec nikdo.
0: No tak lékařská věda pokročila a já myslím, že každému jde najít nějaká nemoc a nikdy i vícero.
1: Nějaká neduha, ano, a nikdy i vícero, přesně tak. Jak říkal Pepíček Josef Hrálovský, že vždycky ten vymyslel nemocí, když nějaký mezi námi není, Pepíček Hrálovský, který vždycky to...
0: Jardo, takže 30. 30 a dále, nejlepší dekáda.
1: Ale pak ty dekády je to horší, s tím mi zběratel si, když se to, ty mě hrozně trápí a už jsem úplně celý tady v tom baráku zarovnanej. V tom bytě, to je šílený. To zběratelství, to je úplně neštěstí už, to by se chtělo nějak všechno, ale to je to silně jakoby, takový návykový, něco si kupovat z toho zběratelství, no, že bych potřeboval nějak teďko omezit, no.
0: Tím vlastně navazujete na jedno z velmi dávně minulých témat, šťastný ten, kdo nepozná svoji drogu. A vaše droga je prostě sběratelství.
1: Ano, teď taky trápí mě, mám skoro 400 kusů lahví alkoholu, co já s tím budu dělat, že to se nedá ani na do konce života vypít, jo.
0: To neříkejte. Jsou i tací, kteří by to zvládli, Jardo, ale nebudu navádět, protože všeho s mírou, že? Děkuju vám za váš telefonát, Jardo, a přeju vám ještě plno krásných let.
1: Taky, děkuju. Vám taky přeju hodně zdraví všem i všem posluchačům a krásný léto, ať to užívají. A ať se na ty teploty nezlobí, takhle léto má prostě do tom patří k létu, tyhle teploty.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Ono se to vlastně už trošku myhlo v tom, co říkal Jarda, ale Maruška, která napsala na rozhlas.cz/linka, to definuje v jedné krátké větě. Pro náš další život je důležitý mír a zdraví, ať je věk jakýkoliv. Zdraví Maruška. S tím samozřejmě souhlasím, ale přesto, Maruško, když se ohlédnete nazpět, které desetiletí jste se měla nejlíp, bylo nejzdravější, považujete jej za nejšťastnější dekádu svého života? Je to vlastně otázka, kterou dostáváte oklikou i vy ostatní. Možná, že po písničce Věry Martinové uslyšíme další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jak před malou chvílí zaznělo, možná to bude další příběh na téma desetiletí, dekády života. A řekl bych, že jsem se docela trefil. Čeká na telefonu naše další posluchačka, ale než dostane slovo, tak si dovolím ocitovat to, co napsala paní Helena na rozhlas.cz/Lomítko Linka a tak trošku tím vlastně posouvá dnešní téma. No, neposouvá, pořád to jsou dekády, ale no, poslouchejte. Pro mě to byla 90. léta, ty takzvané divoké devadesátky, a to jsem v Česku ani nežila. Devadesátky mi přáli ve všem, v kariéře i v osobním životě. Hodně se toho změnilo s 9.11, tedy s 11. zářím. Najednou se všechno začalo hroutit a nic nebylo jako dřív, a to v každé oblasti života. Tahle dekáda nezačala moc dobře, ale zdá se mi, že se přeci jenom začínají věci zlepšovat a naděje neumírá nikdy. Tak mě možná opravdu čeká to nejlepší a doufat v to lepší budu určitě. Napsala Helena. Ale teď už je čas paní Nory. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku.
0: Zdravím vás.
1: A zdravím
0: vás.
1: Všechny posluchače, co stále věrně noční linku poslouchají.
0: Za všechny díky.
1: A mohu si dovolit popřát taky někomu, jako vám, ve vaší osobě, mnoho šťastných let, dobrého zdraví a úspěchu do dalších desetiletí, když máte teďka takové nějaké zaoblené výročí.
0: Nemůžu říct ne, takže říkám ano. Vy jste to napálila naplno, já říkal, že mám důvod k tomu, abych dnes mluvil o dekádách desetiletí života, protože ano, já už, pokud se budu držet toho, co zaznělo před chvilkou s Jardou, nasazuju sedmé gumy. Právě dnes. Ale paní Noro, které desetiletí bylo pro vás tím nejlepším?
1: No, tak když to promyslím z toho vysokého pohledu svých 85 let, tak je to skutečně taková rekapitulace. Čili uvědomuju si, když řeknu, že to bylo prvních 10 let mého života, tak pochopitelně, že tehdy v tom věku od toho narození do 10 let bych to těžko mohla nějak popisovat, protože to člověk může skutečně až s tím vzdáleným odstupem, co všechno předtím prožil. Ale to první desetiletí bylo skutečně, no, já nevím, jestli bych řekla nejlepší nebo idylické, ale bylo hezké, bylo pěkné, bylo teplé, protože jsem se narodila v našem domě, ve kterém do dneška žijí, který staríček předtím 5 let před mým narozením postavil, že jsem tady vyrůstala se svými prarodiči a rodiči a za 2 roky se narodil potom můj bratr, což jsem byla pověřena od začátku, kdy se narodil, že mě maminka kladla na srdce, že je to můj bratříček, o kterého se musím starat, já jsem starší, takže musím na něj dávat pozor. A od mého narození jsem tady vyrůstala se svým věrným kamarádem, naším bílým špiclíkem německým, jmenoval se Trefeček jsme mu říkali. A ten právě, když jsem měla 10 let, dostal potom psinku a zemřel. Ale to byl náš věrný kamarád. Náš dům je perfektní, krásně se v něm žije, tak jako nevypadá ani tolik velký, ale je tak prostorově upravený, ale tak perfektně. A my jsme ho měli s bratrem prošmejděný od sklepa po půdu. A kolem domu a za domem ta velká zahrada a tolik těch ovocných stromů. A tehdy všechny ty stromy rodily tolik krásného ovoce. Takže nejenom, že jsme to mohli pojídat během celého od konce jara celé léto až do podzimu, ale taky, že se pořád zavařovalo, něco dělalo, nějak se to zužitkovalo. Že jsem mohla obhlížet to, co dělala stařenka, co dělala staříček. Maminka s náma chodila na procházky, jezdila s námi po okolních kopcích, vykládala pohádky, vyprávěla nám různé tajuplné příběhy tady z okolí, z Podbeskydí. A tatínek, ten mě přivedl k základům symfonické hudby, kterou jsem s ním poslouchala. No a to byl taky začátek školy, na kterou jsem se velice těšila, ráda jsem se učila a byl to asi začátek poznávání i toho vztahu k přírodě, který mám od narození vypěstovaný, protože jsem žila stále tady v té podbeskydské přírodě. Chodili jsme pod Radhoš, pod Javorník, všude do okolí a naše zahrada, to byl To bylo hotové Eldorado, kde jsem se naučila lézt po stromech, skákat přes řídky, lézt přes plot, kdy jsme chodili na malé koupaliště plivátko, které je vzdušnou čárou od nás ani ne 200 metrů. No to byly krásné
0: věci. Idylické, bezstarostné dětství.
1: Ale s tím pohledem toho vysokého svého věku si uvědomuji, jak se na tom dobře podíleli i moji rodiče, prarodiče, i všichni příbuzní, který jsme tehdy měli poměrně hodně ve Frenštátě, že nás i tím politicky neklidným obdobím mezi tím 40. a 50. rokem provedli, že to na nás zanechalo nějaké divné stopy, i když 48. rok si už dobře uvědomuji, ale tehdy můj dětský rozum to ještě nedovedl s takovým určitým procítěním hodnotit, tak jak jsem to mohla poznat potom. Ono i ty další desetiletí, v každém by se dalo najít něco dobrého, ale bohužel v každém už byly takové řádné kopance, které tehdy režim mnoha lidem uděloval a které naši rodinu velmi těžce postihly. Ať to bylo potom do toho ještě navíc úmrtí mého tatínka, když jsem měla 14 roku, hned na to zemřela i stařenka, i staříček. A těžké období potom, když mě nechtěli pustit na vysokou školu a další. Ale to už je takový propletenec, to už se potom prolíná tím životem. To je takový věnec, kde se střídá to dobré i to špatné, ale zatím jsme to přežili, zatím tady ještě jsem, tak nevím, těšit se na to další, prostě hold, já to beru tak, jak Lenský v Evženovi Oněginovi od Puškina vlastně zpívá v tu árii, co mě příští den připraví, taky vždycky čekám, co bude další den. Kéž by nám to vyšlo dobře. To zase straší bouřkami na zítřek a pozítří tady ještě na severovýchodní Moravě. Kéž vydržíme, kéž nám zdraví slouží a všichni, ať můžeme dál poslouchat Noční linku a vám, pane Borku, moc přeji, ať s námi vydržíte a v tom rozhlase ať vydržíte a dál se s vámi můžeme setkávat.
0: Ze srdce
1: takže
0: děkuju.
1: Přeji dobrou noc.
0: Děkuji vám moc krát, paní Nora. Mějte se hezky. Skoro jste mě dojala. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer při poslechu Noční linky a pěkné pondělí. Stále ještě platí to, že máme ten první pracovní den tohoto týdne. Nicméně, už za 25 minut bude čas říct vám, že máme nové datum a že má svátek Karolína. Ale do té doby ještě pár vašich příběhů, aspoň doufám, vašich příběhů na téma desetiletí, dekády života zazní. S tím dalším, zřejmě, je připravena paní Iveta na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Tak krásnou noc, já vás zdravím.
0: Děkuji.
1: Všechny posluchače a v první řadě bych vám chtěla, pane Borku, popřát všechno nejlepší k vašim dnešním narozeninám.
0: Děkuji, ale abychom neupozadili ono téma, já jenom upozorňuji dopředu, důležité jsou vaše příběhy, ne moje narozeniny,
1: ano,
0: já jsem se inspiroval.
1: Já jsem vám jenom chtěla popřát.
0: Děkuji.
1: Jo, všechno nejlepší, hodně hlavně zdraví a úspěchu.
0: Mockrát děkuji.
1: Já bych chtěla říct, že první takový mezník, samozřejmě dětství bylo dobrý, pěkný, ale takový můj první mezník byl 20 let. Mně se narodili dvojčátka, takže to pro mě bylo nádherný, ale bylo to takový těžký období do těch 30 let, protože manžel studoval, to už jsem říkala v Noční lince a tak dále. Jo, já jsem živila rodinu a tak dále. A potom, jak děcka rostly, tak můj nejlepší potom mezník byl kolem 40 let. Jo, to jsem začala, holky už byly větší, velký, tak studovali, tak já jsem potom začala hodně jezdit na kole, to mě perfektně bavilo, sportovala jsem, aerobik a tak dále, spinning, a na tom kole, to vám chci povědět, já jsem najela od za sezónu, od zhruba od března do září, 6000 kilometrů na kole, každý rok. A nejdelší trasu jsem jela z Nízkého Jeseníku domů do Olomouce. Jsem jela 100 kilometrů, já už jsem nemohla, ale já jsem to dojela. Já jsem byla vyřízená.
0: No tak, ale ten adrenalin vás možná poháněl. Říkala jste si tak a mám rekord. No. Je to tak?
1: No, já jsem najela opravdu domů tak 100 kilometrů a já jsem to fakt ujela. A ještě vám chci říct, a v tom období jsem se stala ředitelkou mateřské školy, kterou jsem řídila 10 let, takže to tak bylo takový perfektní období, fakt kolem těch 40 let. A potom to bylo výborný a i do těch 51 let, to bylo taky výborný. To jsem dělala tu kariéru, sportovala jsem, holky už šly na výšku potom. A potom v těch 51 letech, potom s manželem jsme se rozvedli, tak potom můj pes, já jsem měla pejsky vždycky. Já mám, vy máte labradorky a je miluju, to jsou hodně psi. Já mám belgičáka obrovského černého, nádherného. A on mě seznámil normálně s jedním mužem, on na něho vyskočil v hospodce, já jsem, bylo parný léto, bylo vedro jak hrom tenkrát, on na něho vyskočil capama v té hospodce, říkám, co to děláš? Říkám, dolů. A on nás seznámil a s tím pánem jsem potom, jsme spolu žili do těch 61 let, to bylo taky pěkný období, chodili jsme s psama na výlety a tak dále. Teď už jako on žije sám, ale pořád za náma chodí, takže taky dobrý období. Takže mě je teď 65 a pořád se cítím duševně, jo, duševně, taková, jakoby fit, jo. I když už nejezdím na kole, kolo mám v garáži dole, já jsem dělala rekordy na tom kole. A to chci říct lidem, že nejde jenom o ty mezníky, kde po deseti

0: ta ne, forma, do které jste se dostala?
1: Ne, pozor, já jsem jezdila na kole vždycky ráda, už jako děvče, jo, v 18, potom maturita a tak dále. Mm-hmm. Já jsem vždycky milovala kolo, vždycky. Takže na kole jsem jezdila k vodě a tak dále. Ale potom kolem té 40, já jsem potom narazila na jednoho kluka cyklistu, jako kamarád, jo, kamarád. Mm-hmm. A ten byl blázen do toho kola, jo, on furt jezdil, on jezdil denně jak blázen. A on mě potom tahal na ty vylety a on mě tak vypracoval, že jsem pak ujela těch 100 kilometrů z Jeseníka do Olomouce. Jo, on mě jako táhl. A já jsem prostě jezdila, to byl ale kamarád jenom, jo. A já jsem valila na tom kole, já jsem potom měla, to byl galuskáč, on mě sehnal kolo, on dělal v cyklodílně nebo opravně, nebo jak to bylo. A on mě sehnal perfektního galuskáče po nějakým borcovi, to mělo normálně berány, já jsem na tím jezdila jak blázen. A no, takže a aerobik jsem dělala, spinning, jogu. Jo, fakt všechno možný. Já jsem fakt hodně sportovala. Kromě běhu. Mě běh, představte si, běh mě nedělal dobře. Mě bolely nohy, všecko, ale na kole jsem valila, plavala jsem v létě, jo, všechny možný sporty. Mm-hmm. Ale běh mě nedělal dobře, běh ne.
0: Jenom se dohaduju, ale možná to bylo tím, že jste běhala po asfaltu, respektive po betonu, takže to odnesli tak trošku možná klouby. Ale jak říkám, jenom se dohaduju.
1: Neběhala se vůbec, protože běh mě nechytl u srdce. Kolo, plavání, aerobik, já jsem dělala i cvičitelku aerobiku jednu dobu, to mě bavilo.
0: Žijete bohatým životem neustále, Iveto, a děkuji vám za tuhle vaši zprávu, za to ohlédnutí, za vašimi ano. desetiletími. Mějte
1: říkám,
0: se hezky.
1: Kolem 40 nejlepší.
0: Děkuju,
1: tak
0: mějte
1: ještě
0: se
1: jednou gratuluju, ať se vám daří. Děkuji.
0: Díky. Naslyšenou.
1: A zdravím lidi, nashledanou.
0: Desetiletí života, dekády vašeho života, které byly ty nejúspěšnější, nejzdravější, nejidyličtější. O tom všem si můžeme povídat až do zítřejší jedné hodiny v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte. A nejen telefonáty, ale i to, co napíšete na web rozhlas.cz/linka, odezní, pokud se to samozřejmě týká tématu. Marie z FNO, to bude zřejmě Friedland nad Ostravicí, dohaduju se, napsala: celých životních dekád mám už 7 a 8 dekády skoro 3/4. První 2 desetiletí, dětství a mládí, byly krásné. Pak jsem se vdala a narodily se 2 děti. Bohužel obě zemřely. To bylo moc těžké období. V mých 30 se nám narodil zdravý syn. O rok později zdravá dcera. To byla šťastná doba. Pak ale, když bylo dětem 15 a 16, náhle zemřel můj manžel. A zůstali jsme sami. Ještě, že jsem měla 4 sourozence, když bylo potřeba, pomohli. Obě děti jsou velice hodné, máme spolu moc hezký vztah. A tak mohu říct, že i když některé dekády mého života byly složitější, přijala jsem je tak, jak přišly. Jsem šťastná a těším se na každý nový den. Zdravím všechny posluchače Noční linky. Podepsána Marie.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dovolím si navázat na to, o čem zpíval Marek Ztracený. Ta písnička se jmenovala Naše cesty. A já si troufám říct, že cesty, kterými se ubírají naše životy, jsou mnohdy klikaté, plné zákrut, někdy i objížděk, taky ale propastí. Tím vlastně jenom jinými slovy říkám to, že v každé dekádě našeho života se najde to dobré i to horší. Ale možná, že v některém desetiletí Honzova života něco převažovalo. Je to ten další posluchač, který čeká na telefonu 731 800 900 a i jej se ptám, které desetiletí svého života považuje za nejidylečtější, nejzdravější, no prostě to nej. Honzo, dobrý večer.
1: Dobrý večer vám přeji a nejen vám, Borku, ale všem posluchačům. Ještě jednou všechno nejlepší k těm vašim sedmi gumám, jak jste řekl.
0: Děkuju.
1: A pane Borku, když jsme u těch desetiletí, Já si vás pamatuju z jednoho nejmenovaného rádia z 90. A podívejte se, uběhne 35 let a stále slyším váš charakteristický hlas zase z rádia. Prostě to je úžasný. No, takže to tak na okraj a jinak moje nejlepší desetiletí, přestože už se necítím, je mi něco teda v úvozovkách jenom přes 50, ale necítím se mít tolik energie jako ve 30, ale přesto si myslím, že mých posledních 10 let jsem to zvládl nejvíc a jsem tak jako nejšťastnější.
0: Mohl byste trošku zalistovat tím posledním desetiletím, tedy říkáte, že se vám toho povedlo nejvíc, tak co je tak nejvíc k chlubení? Klidně se chlubte, protože když to neuděláte vy, kdo to udělá za vás?
1: Jasně. Oženil jsem se, děti odešly do svých životů z domu, oženil jsem se teda už po druhé, a postavil jsem dům a mám, a když jsme u těch psů, tak mám taky před 10 let jsem neměl pejsky, ale mám pejsky, máme dokonce několik pejsků, no a prostě mi tak přijde, že posledních 10-12 let je to nejlepší.
0: Já vím, že se o tom bude těžko mluvit, ale zeptám se vás ještě na jednu věc. Já tu otázku vlastně ještě v souvislosti s těmi nejlepšími dekádami našich životů nepoložil.
1: Ano.
0: Jak to vidíte s životní moudrostí? Kdy jste se jí, řekněme, kdy se vám jí dostalo nejvíce?
1: Ano. Právě bych řekl, že do těch 30-40 jsem dělal samé blbosti, hlouposti a nevážil jsem si. A právě posledních od těch 40 let a poslední roky zvlášť, co nám čím, a teď nechci zase na nějakou smutnou notu, ale čím jsme starší, můžeme ztrácet i některé své blízké, tak si víc uvědomuju důležité věci a že jsem tak jako začínám moudřit až po té 40.
0: Já si dovolím vypůjčit pár slov, která jste právě pronesl. Zjistil jste, co v životě je hodně důležité a co méně důležité.
1: Ano.
0: Je to tak?
1: Ano, přesně tak.
0: Máme to stejný. Přesně Honzo, tak. Moc krát vám děkuji i za tu vzpomínku na doby, kdy jsem začínal za rozhlasovým mikrofonem. Je to 35 let, letos v listopadu to bude tedy 35 let. A vrátil jste mě naspět do toho desetiletí, kdy jsem byl asi tak zhruba nejzdravější.
1: Výborně. Rádi vás posloucháme, nejen váš pořad, ale vůbec vás, když jste za mikrofonem. Tak pěknou noc, zbývající čas do té jedné hodiny, ať se daří.
0: Honzo, moc krát vám děkuju. Ze srdce děkuju. Udělal jste mi radost.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Gianni Nannini, to byla foto Romance a od Marcely Holanové Cesty lásek. Poslouchali jste tuhle písničku v noční lince Českého rozhlasu a teď si v ní můžete poslechnout další příspěvek na téma desetiletí, dekády života. Je to paní Marie, která čeká na čísle 731 800 900 s tím, která byla nejlepší ta dekáda jejího života. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, krásnou pohodovou noc všem. Tak moje nejlepší desetiletí bylo od 80. do 90. roku. Bylo to hlavně kvůli tomu, že maminka přežila těžký infarkt, měla klinickou smrt a řekli nám, že nebude. Ona se pak ještě nakonec vdala. A dali mi taky, bylo mi asi 27, zhruba dali mi byt, 2 plus kuchyňský kout. A já jsem teda měla předtím už před svatbou a partner maminku nechtěl, když jsem si jezdala k sobě do jeho bytu, tak jsme se rozešli. Já jsem pak dostala teda svůj byt. No a maminka, když se z toho dostala, tak jsem tam za ní jezdila. Vedle byl volný soused. Mamince padal barák na hlavu. Tak prostě jsme se se sousedem dali dohromady a kluka, který ho nikdo nechtěl, tak vlastně pak jsem poznala, že to byl nejlepší člověk a asi i ten, kdo mě měl nejvíc rád a udal by pro mě úplně všechno. Bohužel už od roku 2005 není. No tak takhle nějak to bylo u mě.
0: Už by to chtělo zase nějaké hezké desetiletí, říkáte si, že, paní Marie?
1: No, tak to bylo potom taky, když, to jsem se teda zasmála, když jsem končila, já jsem přesluhovala 7 let na železnici a už mi bylo zlé, ale chtěla jsem si udělat 50. Už jsem nemohla, ale. A zjistili mi, že mám srdeční vadu. Oni mi to zjistili, až když jsem měla být dávno v důchodu, když jsem přesluhovala. Já jsem celou tu dobu dělala noční, dělala jsem i 24, 12, dojížděla jsem. Jo, a prostě tak nějak to šlo, ale možná, že to bylo i tím, že opravdu ten partner pro mě dělal všechno. Když rušili ty určitý ty stanoviště, musela jsem se posouvat k té Praze a on třeba ze začátku chodil se mnou na ty první vlaky, nebo mi chodil naproti. A takhle mi jako hodně pomáhal, aby se mi nic nestalo. Já jsem dělala na trati, jako zajišťovala jsem bezpečnost vlaku, aby třeba nenajel vlak na vlak. Tu práci jsem měla strašně ráda. No, ale nechtěla jsem ji opustit, takže já jsem vlastně nechodila ani k doktorům, když mi něco bylo. Protože jsem se opravdu bála, že by mě z té služby sáhly. Mysleli si, kdo ví, jak nejsem zdravá. Jo, já jsem byla vlastně na tom takhle. Ale jako díky tomu partnerovi, tak opravdu dalo se vydržet hodně. Přeju to i jiným ženským, jo. Prostě někdy ten chlap se zdá, že je k ničemu, ale opravdu potřebuje pohladit trošku to zázemí a je to dobrý. No a když se nepolepší, tak ať jde. Není po válce, chlapů je dost.
0: Máte pravdu, je nás plno.
1: Paní Marie. Na ženský to platí, ale taky. Jo?
0: Takže vy vlastně, ano, na obě dvě strany téma. Říkáte, pro jedno kvítí slunce nesvítí.
1: Ano,
0: tak.
1: Zkoušet to, furt to zkoušet, až to vyjde.
0: Děkuji moc krát, možná je to návod i pro mě.
1: Taky.
0: A mějte se hezky, přeju vám krásné léto, paní Marie.
1: Já vám taky moc. Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Ono naslyšenou vyřkla paní Marie přesně ve chvíli, kdy odbyla půlnoc. Teď už vás vítám v novém dni. Je 14. v měsíci červenci, svátek má Karolína a já nositelkám tohoto krásného jména přeju zdraví, štěstí a lásku. A kdybych mohl mít aspoň drobný hlas, jako takovou tu drobnou přímluvu tam nahoře, dámy, ať tím dnešním dnem začíná to nejlepší desetiletí vašeho života. A tím vlastně tak trošku směřuju do vlastní kuchyňky, protože ono desetiletí života, dekády vašeho života a která z nich byla z vašeho zpětného pohledu nejlepší, je tématem i té další hodiny Noční linky. I tentokrát můžete volat na číslo 731 800 900 a psát na rozhlas.cz/linka. Michal napsal: v jistých ohledech je u mě tou nejlepší ta současná, čtvrtá životní dekáda. A to navzdory tomu, že jsem si během ní vyslechl diagnózu nevyléčitelného neurodegenerativního onemocnění a trpím syndromem tonického napínače bubínku, vzácným, extrémně neurotizujícím stavem, který u nás neznají ani ušní specialisté. Po dosažení 40 doznala řada mých životních postojů překvapivých změn, pokračuje Michal. Osvobodil jsem se od starých myšlenkových struktur, hlavně co se týče investičního uvažování. Taky jsem začal, trochu s podivem, milovat, co jsem dřív nesnášel a nesnášet, co jsem dřív miloval. Nesnášel jsem lazaně a teď je miluju. Miloval jsem učení se jazykům, teď to nesnáším. Na pozadí všech svých současných útrap ale cítím, jak se hluboko ve mně rozvíjí zvláštní proces, který buduje jakýsi trvalý vnitřní pocit myšlenkové ukotvenosti a vyrovnanosti. A toho si nezměrně vážím. Michale, já si vážím vašeho vzkazu, stejně jako všech vašich psaní na rozhlas.cz/linka a už dopředu děkuji vám všem, kteří zavoláte a řeknete, která dekáda vašeho života byla tou nejpřínosnější, nejzdravější, nejidyličtější, no prostě tou nej.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě jednou vás vítám v novém 14. červencovém dni. Máme 6 minut po půlnoci a na telefonu 731 800 900 čeká pan Láďa, který má myšlenku, který chce říct to, co jej napadlo, jakmile slyšel téma dnešní noční linky, která tady vlastně ještě nezazněla. Já už říkal, že v každé životní dekádě nás potká něco dobrého, něco špatného, někdy je jednoho víc, druhého míň, ale to důležité nám už řekne samotný Láďa. Zdravím, na Pardubicku jste říkal, že jo?
1: Ano,
0: dobrý večer, tady je Borek. Dobré ráno.
1: Ano.
0: Za chviličku vychází sluníčko, to je pravda. Tak a teď už vás poslouchám.
1: Já bych chtěl říct, že jako mě už teda je 70 let a v podstatě, kdybych měl hodnotit ty dekády, tak každá dekáda má svoje plus a mínus a vždycky mě nějakým způsobem navedla, poučila a myslím si, že bych je chtěl znovu prožít, protože kdybych měl jenom samé úspěchy, potom by ten život byl jednotvárný, kdybych měl samé jaksi neúspěchy, bylo by to špatný a to poučení, které jsem v podstatě získal, mě nějak dovedlo, že jsem maximálně spokojen a kdyby se to mohl opakovat, neměnil bych.
0: Takže zastáváte názor díky za každé nové ráno, podobně jako já.
1: Přesně tak, přesně tak, protože si myslím, že měl jsem štěstí v rodinném životě, měl jsem štěstí. Děti jsou dneska významní vědci nebo tak, jo, a v podstatě v práci jsem byl úspěšný, ale musel jsem samozřejmě, nebo to zadarmo, a musel jsem pracovat a to právě ty neúspěchy mě k tomu vedly, takže v podstatě jako chtěl bych, že každá ta dekáda byla jak výsledkem toho a jako ve stavu, kterým se nacházím a v podstatě jako mě to poučilo a našel jsem si vždycky nějakou cestu a ať už to bylo společenský dění nebo tak, jo, ať už to bylo rodinný zázemí a podobně, místo, kde bydlím a podobně. Jediné, co mě možná teďka je stáru, jako trošku znepokojuje, je to životní prostředí, který je teda strašně drasticky vůči nám tady. Sice potřebujeme postavit dálnice a podobně, ale ta příroda dostává tvrdě, jak se říká, na fraka, bojím se, je naše děti, nebo takže to prostě těžko dát dohromady, protože jako sice vědci říkají, že vznikají nové a nové objevy, nějaké mikroby, mikroorganismy a podobně, ale za chvilku nám bude vzácná kráva, kůň a podobně, protože za chvilku nebude ta příroda v podstatě jako žádná. No.
0: Tomuhle apelu velice dobře rozumím a souhlasím s ním. Ale vraťme se k těm desetiletím života. Takže vy vlastně říkáte, a já s tím, ano, už dopředu říkám, vlastně taky souhlasím, že každá dekáda sice měla své, ale byla důležitá i v tom, že vás poučila pro další dekády a desetiletí vašeho života. Je to tak?
1: Je to tak, přesně tak. A když byl nějaký neúspěch, tak mě to namotivovalo, hledal jsem příčiny toho neúspěchu a poučil jsem se a myslím si, že o tom je ten život. No.
0: Přesto se ale zeptám, když už vzpomínáte na minulost, na kterou dobu, a znovu se dostávám k těm desetiletím, na kterou dobu vzpomínáte nejraději, která byla pro vás nejidyličtější? Protože paní Nora tady mluvila o té první dekádě svého idylického dětství, tedy života idylického dětství. Tak jak je to u vás, když jste byl teenager, nebo když vám bylo 20?
1: Já bych to řekl jináč. V dnešní době, když si to beru zpětně, tak když je člověk do těch 35 nebo tak, tak má dveře otevřené, je tady cena pro mladé vědce nebo tak prostě, jo. Když už je starší, tak už ty šance jsou menší, musí pro jeho ohodnotit nějaká opravdu významná práce a to si myslím, že pro mě asi bylo jako nejlíp asi v 50, protože to jsem dosáhl určité vědecké hodnosti nebo tak, jo, a v podstatě bylo to výsledkem nějaké systematické práce, která měla smysl, jo, myslím pro lidi a podobně, takže, ale to jako neznamená, že já si myslím, že každý, jako každá profese je důležitá, jo, pro život společnosti, ale jako je to už výsledek, že už jsem se uměl podívat dozadu, že jo, už jsem viděl, jestli to má smysl a podobně a tak nějak asi už jsem po těch 50 se už možná nechá hodnotit, možná že to je brzo pro někoho, ale myslím si, že už to je taková doba, kdy se trošku můžeme podívat dozadu. Předtím to ještě jako stále je cesta určitého hledání nebo tak.
0: Láďo, moc krát vám děkuju i za vaši upřímnost a za váš příběh. Mějte se hezky a přeju vám krásné léto. a hodně zdraví.
1: No, děkuji, dobrou noc, naschledanou.
0: Naslyšenou. Na rozhlas.cz Lomítko Linka se teď objevilo hned několik vzkazů, takže zkusím jen tak v rychlosti třeba to, co napsala Dana z Blatné. Dětství bylo nezapomenutelné a do 40 jsem rostla a sdílela i rozdávala štěstí. Teď už hlavně vzpomínám a rekapituluju a snad i moudřím a zpomaluji tempo. Užijte života s nadhledem a ve zdraví. Je to největší štěstí a bohatství i dar.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tuhle písničku Pavla Nováka si pamatuju z prvního desetiletí mého života. A říkám to záměrně, protože dekády desetiletí života, to je téma dnešní noční linky. Říkám dnešní, ale začala včera, už máme úterý 14. července. Nicméně do jedné hodiny bude čas na vaše příběhy na tohle téma. A paní Jana z Prahy je tou další, která nám chce říct, kterou dekádu svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já chci říct, celý můj život byl krásný a opravdu si ho vážím a všichni bychom si měli vážit života. Samozřejmě byly období horší, lepší. Ráda vzpomínám na dětství, ráda vzpomínám na mládí. Měla jsem velké štěstí, rodiče se dožili požehnaného věku 90 let. Mám sestru, se kterou výborně vycházím, mám dobrou rodinu, se kterou dobře vycházíme. Takže celý život byl opravdu šťastný. A jestli můžu říct nejšťastnější, těžko říct, ale snad od 40, kdy vlastně se mi podařilo stmelit rozbitou rodinu po rozvodu. Znovu jsme se s manželem dali dohromady k radosti dětí. Byli už sice starší, takže zas to neprožívali až zas tak úkorně, ale byli rádi, že jsme zase spolu a moc si toho vážím a jsem šťastná.
0: Můžu mít hodně indiskrétní dotaz?
1: Ano.
0: Byla jste vy iniciátorkou toho znovu shledání a znovu partnerství s vaším manželem?
1: No v podstatě jo, ano.
0: No, už jste to říkala, že se vám podařilo stmelit rodinu, tak jsem jenom chtěl na tuhle strunu udeřit znovu. Jste spolu dodnes?
1: Jsme spolu dodnes, chvála Bohu, vycházíme výborně. Manželovi je 78, tak jak tak ty roky chodí, ty problémy všelijaký, ale vycházíme dobře a je to opravdu hezký.
0: Možná je to trošku kacířské, to, co teď řeknu, ale možná, že vám prospěl ten oddech.
1: No ten oddech, abych se přiznala, nebyl až zas tak dlouhý. My jsme vlastně byli rozvedení, no jak, dva, tři roky. Problém, který vedl k rozvodu, manžel vyřešil velice, velice teda radikálně. No tak, takže jsme se dali zase dohromady, no.
0: Konec dobrý, všechno dobré, chtělo by se říct, ale jsem rád i za to, co zaznělo na začátku našeho rozhovoru, že vlastně všechny dekády vašeho života byly, některé možná byly trošku smutnější, ale zase to vyvážilo možná něco veselějšího, že všechny dekády vašeho života za to stály. A já jsem rád, paní Jano, že jste to řekla. Mějte se pěkně.
1: Ano.
0: Díky.
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Telefon 731 800 900 máte stále k dispozici a stejně tak i web rozhlas.cz/linka. No a říkám to hlavně proto, že na něm vidím to, co napsal do několika řádků Marek. Když se psal 1. leden roku 1990, tak jsem ještě nebyl na světě. Když se psal 31. prosinec roku 1999, tak jsem měl 8 let, 1 měsíc a 19 dní. Z té doby si toho moc nepamatuji, ale tato dekáda byla nejlepší od 60. let. Mohli jsme jet kamkoliv jsme chtěli, rádia hrála to, co jsme do té doby neznali a v televizi běželo to, co jsme také neznali. Marku, i za tohle, co jste napsal, děkuju. A jak je to u vás, vážení přátelé, vy, kteří právě teď posloucháte noční linku? Které desetiletí vašeho života byste i do vysílání, pokud se dovoláte, označili jako to nejzdravější, nejšťastnější? Nejvíc jste cestovali? No prostě největší idyla. Uznávám, že to, co říkala paní Jana, má hodně co do sebe. Nicméně, pokud máte nějaké desetiletí, které byste chtěli označit i zlatou medailí třeba, tak zavolejte. Číslo je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a když jsme v ní, tak u těch desetiletí vašeho života, tak si nemůžu odpustit jednu poznámku k té předchozí skladbě. Tak to byly osmdesátky, to byla Bonnie Bianco, Pierre Cosso a jejich Stay. No pro mě osmdesátky to bylo něco, to se v pop music dělo věcí. Hlavně v té anglosaské, ano, o ní mluvím, ale teď zase naspět k tématu a k desetiletím vašeho života. Tou další, která na telefonu 731 800 900 čeká, je paní Mirka. A já ji zdravím. Přeji vám krásné léto, paní Mirko.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý
1: večer. Moc zdravím všechny ponočníčky a hlavně vás, Borku.
0: Děkuji.
1: Tady je Mirka z Brna. Toto téma se mně velice líbí a já bych začala hned, teda už mám těch desetiletí za sebou dost, ale začala bych svým krásným dětstvím. Prožila jsem ho v Lednicko-Valtickém areálu, nedávno jsem o tom taky mluvila, takže se nechci moc opakovat. Ale bylo to nádherné dětství, neustále na kole, Lednickým parkem, k minaretu, tam jsme si vylezli snad 20krát, k Janohradu. Léto jsme prožili u Apola, to je ta soustava těch rybníků, tam Hlohovecký, Prostřední a Apolo s tím krásným zámečkem. Tam jsme byli celé léto. Rodiče měli pole, vinohrad, maminka mě posadila na trakač a už jsme jeli do Vinohradu. Taky ale, nestydím se za to, byli jsme pionýři a pionýrky a právě, že v Lednici je do dneška vysoká škola zahradnicko-ovocnická a studenti právě nás tom pionýru vedli. A ti byli teda bezvadní. My jsme projezdili okolí Pálavy, do Břeclavy lesem, právě k těm rybníkům, do Valtic. Opravdu se nám věnovali a bylo to bezvadné. Tak to bylo moje hezké dětství. V Dýni jsme se koupali, rodiče vůbec neměli strach, já nevím jak to. No, tak bylo to krásné. A potom další období bylo ale taky hezké. To jsem se dostala studovat na průmyslovou školu oděvní do Prostějova a to mě strašně bavilo. To bylo úžasné. Prostějov bylo městečko, kde se říkalo, že každá druhá rodina má v rodině nějakého krejčího. Byly tam obrovské a krásné oděvní závody a my jako holky, studentky, které teda nemohly dojíždět, tak jsme bydleli na internátě. Krásný internát, který byl původně, vlastnil ho ten majitel prostějovských oděvních závodů, Nehera se jmenoval, měl krásnou vilu u Hloučele, u rybníčku, u lesíku a to byl právě náš internát. Dodneška mám z té školy a z toho internátu kamarádky po celé republice, protože ta oděvní průmyslovka vlastně, ona vychovávala takové ty střední kádry technické pro oděvní průmysl po celé republice. Tak holky byly některé nahoře, dostali umístěnku, vy si asi tu dobu nepamatujete, ale to my jsme museli nastoupit na umístěnky po maturitě. Tak moje kamarádky šly třeba nahoru do Liberce, do Prahy, dolů do jižních Čech, do Třeboně. No a já jsem dostala umístěnku do Brna a seznámila jsem se tam se svým manželem, teda, který byl na letišti jako voják. No tak jsem se dostala do Brna a moje vytoužené prostě takové přání bylo jít učit do školy, takže po krátké praxi jsem učila na oděvním učilišti v Brně a to bylo zase tak hezké období. Mimochodem, Borku, já jsem taky učila Zdenka Bakalu konstrukci střihu. Představte si, on to moc nezveřejňoval, ale prostě bylo to nějak tak, že se nedostal na gymnázium, tak šel k nám se vyučit. Vyučil se, udělal si maturitu a potom teda jako emigroval. No a co bylo pak dál, o tom už nemluvím, ale byl to kluk teda zvídavý, to musím říct, tak to je taková zajímavost, kterou občas teda dám k lepšímu. No, bylo to tak, takže učila jsem, bylo to bezvadné, to mě bavilo, moje zaměstnání byl můj koníček, no, měla jsem dva kluky, no a opravdu jsem byla šťastná. To bylo období, kdy jsme jezdili na brigády, na papriky, na rajčata, celou Vysočinu jsme objeli prostě. No bylo to krásný, no. Ale Borku, já musím teda říct, že jsem v důchodu samozřejmě už delší dobu a já zase ale jsem spokojená. Já mám kamarádky, s kterýma jezdíme do Luhačovic, manžel teda zemřel. To bylo špatné období, smutné, ale nějak prostě jsem se z toho dostala právě díky kamarádkám. A tak jezdíme do Luhačovic, každý rok si zaplatíme týden, chodíme každý týden k sobě na karty a je to takové prostě hezké, družné. No a tady bydlím kousek od Čelepky, která teďka teda není v provozu, to asi víte.
0: Ano, vím.
1: No a tam jsou další moje přítelkyně, tady z okolí, jak je Tábor, Klusáčkova, Chlupova, tak se tam sejdem skoro každý druhý den. No a zase je to takové hezké. Takže já musím říct, že opravdu ten život jsem prožila prostě hezky. Nemůžu něco říct, že by bylo nějaké tragické. No a jak mluvím o tom přátelství, tak Wehrlich napsal takový hezký citát. Přátelství je součástí šťastného života. A to si myslím, že je pravdivé a moc se mě to líbí. Takže pomalu bych teda ukončila, já bych ještě vykládala, ale chtěla bych moc pozdravit můj přítel, teda z rodiny, Janu Darmovzalovou, která poslouchá noční linku každý den a čeká na vás právě, že vás má moc ráda. No a ještě zdravím Aničku z Miroslavy, to je opravdu žena, které si hodně vážím. Určitě vám to taky připomíná něco. Anička z Miroslavy.
0: Ano, samozřejmě.
1: No, takže to by bylo tak všechno.
0: Mirko, já vám moc krát děkuju i za to potvrzení toho, že vlastně život se neohlíží v žádném případě na čísla, kterými my označujeme dekády, první, druhá, třetí a tak dál a tak dál.
1: No,
0: a že vlastně taky v každém období našeho života lze najít věci jak dobré, tak věci méně dobré a že všechno, neděje samo o sobě a že z každé dekády, jak už tady taky od našeho posluchače zaznělo, si můžeme vzít přinejmenším poučení pro budoucnost.
1: Ano, ano. Tak já vás děkuju. Moc zdravím a těším se na vás, až bude den otevřených dveří zase.
0: Děkuju a budu se těšit taky.
1: A hodně štěstí vám přeju.
0: Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Vy taky, naviděnou.
0: Vážení přátelé, noční linka má před sebou už jen posledních 27 minut. Je čas na to, abych vám znovu připomenul telefonní číslo. Díky němuž se už po písničce Michala Hrůzy v tomto případě a vlastně taky naskočí na tu naši dnešní retrospektivní vlnu písničkou Budu ti vyprávět, ano, seriál Vyprávěj. Tedy je čas, abych vám připomenul telefonní číslo, na němž už po písničce Michala Hrůzy možná uslyšíme ten váš příběh a to, které desetiletí vašeho života pro vás bylo tím nejšťastnějším. A nebo na něj aspoň nejraději vzpomínáte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Částečně za to může moje zvědavost, ale vlastně i to, že Michal Hrůza přišel do noční linky právě s touhle písničkou ze seriálu Vyprávy. Takže se ptám Jardy, který jako další čeká na telefonu 731 800 900, jestli se dívá třeba i na seriál Vyprávy, který je taky takovou retrospektivou našich životů. Jardo, dobrý večer, díváte se na Vyprávy?
1: Dobrý večer. Ježíš, to jsem miloval, ten seriál.
0: No prosím, takže to ohlížení do minulosti máte natrénované. Třeba i díky tomuhle seriálu. Teď se vám to bude hodit. Kterou dekádu vašeho života si nejraději vybavujete?
1: No já bych to vzal trošku obšírný. Mm-hmm. Hejte, mě je 55. 22 let jsem byl na kamionu. Mm-hmm. Takže jako ten úsek života, já jako miluju řízení od dneška, jezdím furt ještě a, mm-hmm. Ale jestli teda můžu trošku odbočit,
0: samozřejmě.
1: Je to asi tak 15. člověk přede mnou, který se dovolal, tak říkal, že mu je kolem 50 a že vlastně tenhle ten věk, nebo co prožívá vlastně tuhletu chvilku, mm-hmm. Takže je nejlepší a já s tím úplně plně souhlasím.
0: Řekněte proč. Definujte.
1: Proč? Proč? Úplně jasná věc. Děti jsou pryč, jsou veliký, mm-hmm. Ten člověk má už potom čas jenom sám na sebe vlastně, mm-hmm. A užívá si ten život vlastně úplně v klidu a tak, jak si ho nastaví sám. Takže já tomu pánovi děkuju za to, že to řekl a já s ním na 100% souhlasím. Teďka řekl bych jméno, ale já si nepamatuju, že to je, říkám, 15. člověk, který volá přede mnou.
0: No byl to zřejmě Honza, který se po 40 oženil, děti odešly, postavil dům, má psy. To bude zřejmě on, na kterého navazujete.
1: No, asi máte pravdu, asi je to Honza. A tímto bych ho rád pozdravil a řekl mu znovu ještě jednou, má 100% pravdu.
0: Zeptám se vás ještě na vaši profesi. Vy říkáte, že jste víc než 20 roků byl a stále ještě jste kamionákem. Je to tak, ano?
1: Nejsem.
0: Už víte, nejste.
1: Já jsem, byl jsem 22 let, ale potom z rodinných důvodů jsem se na to musel vykašlat, mm-hmm. Protože umřel tatínek a maminka to doma se mu nedávala. Mm-hmm. Tak jsem to hodil na hřebík a zůstal jsem si doma. Teďka jsem řídil autobusu zase, no, takže...
0: Takže pořád kulatá práce.
1: Určitě, víte co, já bez toho nebudu. Já to mám, to je... Můj tatínek byl celý život řidič a já jsem to nějak po něm... Aniž by on chtěl, tak já jsem to vlastně víceméně po něm nějak podědil, ale... Říkám, ani by on chtěl, jo. Takže já tu práci miluju a mám to rád a bez toho nebudu. Takže než půjdu do důchodu, takže asi se tomu budu věnovat. Ale teďka říkám, ten kamion jsem hodil už jakoby na řebík a věnuju se teda autobusu a teďka jezdím autobusem. No,
0: takže no já jsem špatně použil ten příměr kulatá práce, tedy označení kulatá práce, protože to je spíše ta cirkusácká, ale prostě, že máte pořád v ruce ten volant, ano, tak jsem to myslel. A jak to plánujete právě až směrem k důchodu, to byla ta otázka, ke které jsem spěl, odpověděl jste na ni a já vám za to děkuju i za váš telefonát. Jardo, dny, které žijeme právě teď, jsou nejdůležitější, protože minulost nezměníme, budoucnost je nejistá. Důležité je teď a tady. V tom s vámi souhlasím. Nicméně ptám se přesto na to, na které desetiletí nejraději třeba vzpomínáte. Ale od vás mě stačilo tohle. Děkuju a naslyšenou.
1: Ne, prosím vás, ještě můžu jednu věc.
0: Samozřejmě.
1: Já když jsem byl mladší, tak jsem třeba, když byla neděle večer, tak říkám, zase zítra, zase pondělí. O, zase do práce. Už je bylo pátek. Jo? Ale... Čím je člověk starší, tak já teďka třeba prožívám to, že si říkám, ne, bacha, každý den si musíme užít. Ať je špatný nebo dobrý, ale každý den si musíme prožít a užít si ho. Protože čím je člověk starší, tak už víte co, nějak...
0: Cítí to, že může přijít konec kdykoliv, ano.
1: Tak a vlastně dneska, když to vidíte někde všude na těch sociálních sítích, jak umírají ty lidi ve 40, v 50, v 60, říkám ne. i když je pondělí, já si ho užiju, užiju si to úterý, středu, čtvrtek, pátek a až přijde ten pátek, tak ten si užiju ještě víc. A potom bude sobota a neděle krásná práce. Takže říkám všem, každý den si

0: který si dovolím ocitovat alespoň tu část, která se týká dnešního tématu, a je to vzkaz naší posluchačky Daniely. Můj život lze dělit na 8 dekád. To první, zdánlivě nejsladší, zakončilo povolání tatínka do PTP a 2 roky pro dítě nepochopitelné. Druhá dekáda byla právě v závěru krásná, protože mě kvůli kádrovému posudku na tatínka faráře nevzali na pedagogický institut a já musel nastoupit hned po maturitě do zaměstnání. Třetí dekáda byla nezapomenutelná. Práce v rozhlase, kam jsem se vlastně dostala místo školy, takzvaně za trest, mě bavila. Dokončila jsem vysokoškolské vzdělání, porodila syna a měla jsem dojem, že tak sladký bude celý můj život. Nebyl. Na 4. dekádu bych raději nevzpomínala, i když jsem si dobrý vztah k práci dokázala najít i ve sběrných surovinách. Dostavily se nemoci a zoufalé prázdno v pracovní sféře. 5. dekádu pokládám za boží dar a za nezapomenutelnou pomoc kolegů z branže. V hlavním městě, kam jsem se přestěhovala, žiju dodnes. Podařilo se mi v 6. dekádě sepsat knihu, v níž se trochu vyrovnávám se životem. 7. dekáda mě postavila před těžké onemocnění a díky zdravotníkům se dnes cítím zcela obstojně. Zapojila jsem se do práce v pacientské organizaci a vím, že jediná cesta k dalším desetiletím vede přes aktivitu. Ani stará bába nemůže ležet v posteli a čekat na smrt. Tak se snažím. Doufám, že jsem nebyla moc dlouhá, protože ten prožitý život mi teď připadá velice kratičký. Podepsána Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 3/4 na 1 a to znamená, že jdeme do finále dnešní noční linky Českého rozhlasu. Vidím to tak na jeden, možná dva telefonáty a tohle je ten první ze zmíněných a očekávaných dvou. Je to Jindra, která čeká na telefonu a která nám poví, které desetiletí svého života považuje za nejšťastnější. Dobrý večer.
1: A nejsmutnější, ano.
0: A nejsmutnější.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak moje nejšťastnější období bylo, když jsme se s manželem poznali v Krkonoších na horách. Tehdy existovali závodní výbor LOH, ty rekreace.
0: Takže tak asi 50. Parta, léta, předpokládám.
1: Ano, parta kluků a parta děvčat, tak jsme navazovali známosti. No a tam jsme se s manželem poznali. No ale nebylo to ještě nic tak vážného, že jo, tak ha, ha, ha, chy, chy, chy. No a když jsme potom byli doma, tak jsme si za

0: začali psát. No a nakonec to dopadlo, že teda za mnou jezdil do Zlína a na cestě bylo dítě, narodila se dceruška. Tchán mě poslal skládací dešník, který to neexistoval, to někde sehnal v Tuzexu celý přešťastný. A velkou kytici, ale já jsem ještě nerodila, já jsem ležela na pokoji v bolestech a oni mě přinesli a dešník skládací.
1: No tak zní to komicky, no. Ale... Ta doba,
0: pak se zhodil.
1: Tu dobu jste, ano, tu dobu jste popsala dobře. Něco takového jako skládací dešník v 50. letech, to neexistovalo. Ne.
0: No a tak narodila se teda holčička, ale byla nemocná, srdíčko měla špatný, tak zemřela ještě v nemocnici. Byla jsem z toho teda špatná, manžel taky, ale rodiče nás podpořili v tom, že jsme mladí. A že budeme mít další děti, no tak jsme byli zdraví a věřili jsme tomu. No tak jsme teda, byla svatba a zažádali jsme si obyt v Brně a těšili jsme se. No a koupili jsme si teda 3-pokojový krásný byt, tak začalo zařizování. No a postupně vždycky jsme jeli v zimě na hory, v létě k moři, narodili se kluci 66, 67, byli jak 2 budulínci. Tak to rostlo prostě, až nakonec šli do školy. Já jsem byla ve škole na internátě a nám se tam s holkama ze Zlína moc líbilo. Tak jsem byla ráda, že kluci chtějí taky na internát. A s manželem jsme jim nebránili. Byli to kluci, tak jsme říkali, ať se trošku oťukají ve světě hned. No a samozřejmě, jak odešli kluci do škol, tak jsme s manželem nějak jsme měli na sebe málo času, nevím, jak bych to řekla. Nebo jsme se o sebe tak už neměli jsme se tak rádi, jako když jsme byli všichni doma. No a nakonec teda manžel si našel v České Třebové jednu paní. Ale já když jsem slyšela, že má 2 děti, dceru a kluka na škole, tak jsem manžela prosila, ať od nás neodchází, že nás budou kluci potřebovat. A že ta paní má 2 děti a nepůjde hned, prostě nebude se rozvádět. No tak manžel si nedal říct. Odstěhoval se do České Třebové a dopadlo to tak, to víte, že byla jsem z toho strašně smutná, ale byli tady kluci. A tak začal manžel strašně pít, to jsem se dozvěděla od kamarádů z práce, že ho nechala nakonec ta paní a že teda moc pije. No, kluci se oženili, založili rodinu. No a manžel teda se upil k smrti, ale vyloženě upil. Práce ho vyhodili. Bylo to smutný. Nakonec jsme se synama ho museli z toho bytu, co dostal, vystěhovat nábytek, odvést veškeré věci. A já jsem prostě se z toho skoro složila, protože když jsem viděla ty věci, co tam měl, tak to všecko se mě vracelo. Když jsme se poznali a protože jsem rodinný typ, tak jsem byla z toho zdrcená. No ale kluci zase měli svoje starosti, tak jsem to prožívala s něma. Tak jsme to nakonec ukončili, že teda jsme ho vystěhovali. No a kluci dneska už mám vnoučata, pravnoučata. Tak se z toho těším. A když je toto téma bylo, tak jsem si prostě nějak posteskla.
1: Já vám naprosto rozumím, paní Jindro.
0: Je mě 83, víte, jsem v podstatě jakž tak zdravá. Lidi jsou ke mně v pořádku, chovají se, starají se o mě, nemůžu si naříkat, ale na toho manžela nikdy nezapomenu, protože jsme se měli 20 roků strašně rádi. To bylo údobí, kdy se kluci už honili za holkama a už to prostě mělo známosti. Tak to je asi všechno. Bylo to hezký, když jsme se poznali, ale pak to bylo velmi smutný. A já jsem to nestrávila dodnes. No, nezlobím se na něj, zamiloval se. Nedá se nic dělat. Tak vám děkuju.
1: Nemáte zač, paní Jindro. Nemáte zač, myslím si, že příběh, který jste jenom v kostce právě zveřejnila, je příběhem mnohých z nás.
0: Ano, ano.
1: Nejsem tím nijak nesnižuju ale vaše neštěstí, ale
0: ano, ano, ne, to je
1: chtěl jsem říct, že v tom nejste sama.
0: Ale dožila jsem se pěkného důchodu, je mě 83, když jsme mohli s tím manželem prostě dožít takového věku třeba, nebo no je to všechno pryč. Já myslím pozitivně spíš, jako už dneska.
1: To jsem právě chtěl říct, že s vámi částečně nesouhlasím, protože ano, věci jsou pryč, ale pokud se nebudeme dívat dopředu a to pohledem třeba právě na vaše děti, na vaše vnuky a vnučky a pravnuky a pravnučky, tak to nepůjde. Takže dívejme se dopředu, i když si občas vzpomeneme na ta nejkrásnější desetiletí našeho života. Mějte se hezky a přeji vám dobrou noc.
0: Děkuji pěkně, děkuji, dobrou noc.
1: Naslyšenou. No a protože už se opravdu přiblížila jedna hodina, tak právě teď je čas na ještě jeden telefonát, který v zápětí po paní Jindře uslyšíme. A doufám, že teď už vlastně jenom ze zhruba 2- nebo 3-minutovým příběhem na téma nejlepší dekáda či desetiletí mého života. Tak jsem zvědavý, koho teď máme na telefonu. Tady je Borek. Dobrý večer.
2: No, prosím, dobrý večer.
1: Kdo je prosím u telefonu?
2: Chtěla bych vám hlavně poděkovat za krásné vysílání. Je to moc, je to nejlepší stanice, kterou ráda poslouchám.
1: Moc mě to těší, co říkáte.
2: Hodně štěstí a spokojenosti a do života a radosti. A chtěla bych tomu tématu říct jenom, že nejlepší léta jsem měla, když nám narodili děti, kolem 30 letech, po 6 letech manželství. A horší léta přicházejí teď, kdy už jsem sama 20 roků.
1: A je vám smutno?
2: Loňský rok byl docela špatný, protože zemřela dcera jedna v 50 letech. Nechali ji v nemocnici zemřít úplně zbytečně. Takže to bych chtěla jen tak říct tomu tématu. Bude konec vysílání, tak děkuji moc.
1: Já vám děkuji, ale pro jistotu ještě jedenkrát zkusím ten dotaz. Vaše křestní jméno, abych aspoň věděl, kdo uzavřel Zdena. Noční linku. Paní Zdena. Paní Zdeno, děkuji vám za upřímnost.
2: Jo.
1: Mějte se hezky.
2: Děkuji.
1: Dobrou noc.
2: Vám za všechno a mějte se moc hezky a hodně radosti a krásné léto. Naschledanou.
1: Děkuji a naslyšenou. 731 800 900, tenhle telefon použijete v noční lince znovu za nějakých 22 hodin a 5 minut. Já vás všechny, kteří jste měli to štěstí, ještě jednou zdravím a vám, kterým se nepovedlo dovolat se do studia noční linky, vás musím poprosit o odpuštění, protože ani zdaleka není v našich silách, aby všechny vaše telefonáty a všechny vaše příběhy odezněly. Všechny vaše příběhy, které se týkají tématu dekády, desetiletí života, a které jste napsali na rozhlas.cz/linka, za malou chvilku uvidíte na zmíněném webu. No a když už tedy mluvím o tom, co všechno bude, tak řeknu i to, že ta příští noční linka bude s Jarkou Barboříkovou a jejím tématem budou slova, která mi zůstala v paměti. Už teď si můžete vaše příběhy chystat, už teď je můžete dokonce i psát na rozhlas.cz/linka. A dodám ještě poslední dva vzkazy a můžeme si poslechnout písničku Krištofa, tedy kapely Krištof a Tomáše Kluse. Zdraví vás Jana Zírkova a píše, tak asi takové nejklidnější desetiletí pro mě bylo od narození do 10 let. No a za 10 let nastala trpká dospělost. Je mě líto, že to tak vidíte, no ale nedá se nic dělat. No a krásný večer přeje i Pavel ze Židlochovic a ten si myslí, že na něj ta nejlepší dekáda jeho života teprve čeká. Držím mu v tom palce a vám přeju dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitančík.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Hrajete si rádi? Možná si říkáte, co je to za otázku, notabene na úvod dalšího divadla pro vaše uši, ale všechno vysvětlím už za chvíli. A vlastně něco prozradí i tahle první muzikálová písnička.
2: Ať žijou chlapzumáci! Ať žije sport!

Je to tak, klapzubáci Eduarda Basse, jeho Klapzubova jedenáctka se v rozhlase dočkala i vlastního muzikálu. My si ale tenhle nestárnoucí fotbalový příběh dnes budeme vyprávět prostřednictvím několika dramatizací. Třeba té s Jiřím Sovákem, jako starým Klapzubou, anebo Josefem Beckem, který si Klapzubu zahrál v poněkud aktualizované verzi, totiž při fotbale na Letné.

0: Soudruhu Ženíšku, vy jako zkušený fotbalový internacionál budete v dnešním finálovém zápasu vyhodnocovat nejlepší hráče. Co byste řekl k tomuto turnaji učňovských a studentských fotbalových mužstev, který každoročně pořádá redakce Večerní Prahy zde na Letenské pláni?
1: Turnaj Večerní Prahy má svůj zvuk a můj názor je ten, že i opodstatnění. Navíc, Letenská pláň patřila vždy mladým fotbalistům. Vyrostlo jich tu dost, proč by tu nerostli dál?
0: Děkuju vám. Byl jsem informován, že bývalý výborný obránce Dukly Praha Ivan Novák je metodikem učňovského střediska ČKD dnešního finalisty turnaje.
1: Tady ho máte.
0: Řeknete nám několik slov, Ivane?
2: No, kdyby naši chlapci z ČKD dneska zvítězili, byli by první v historii turnaje s dvěma úspěchy za sebou. Soupeř učňovská škola Malešice, ale fyzicky velmi zdatný a má dobrou obranu.
1: A zvlášť bystrého brankáře.
2: Ano, ano. No my ale děláme proto, aby naši svěřenci byli úspěšní všecko, co je v našich silách. Na dnešní finále jsme si pozvali dokonce na pomoc i Josefa Beka. Představovat ho nějak zvlášť jistě nemusím. Chtěli bychom, aby tak trošku psychologicky zapracoval na našem družstvu.
3: To je ten nejlepší trik, který si mohl Ivan tady vymyslet. On si pro mančat vymyslí psychologa, aby když to prošvihnou, to měl na koho schodit. To je tedy dobrá metoda.
0: Co byste nám, mistře, řekl k tomuto fotbalovému turnaji?
3: Kdo jako já?
0: No zajisté.
3: Jo, no tak co bych tak řekl. Sledují tento turnaj již několik let. Upřímně řečeno na stránkách Večerní Prahy. Ne, ale vážně. Mladých fotbalistů bývá, zvlášť ve velkých městech, a proto lze turnaj tohoto druhu jenom uvítat. A ještě jednu poznámku. Účast dvou učňovských jedenáctek v dnešním finále naznačuje, že se na našich závodech o tělovýchovu dobře starají a vytvářejí mladým lidem pro sport výborné podmínky. Jak vidíte, celé vedení na dnešní finále přijelo společně s mužstvem, nejmodernějším autobusem.
4: Pepa Bek je náš rek.
2: No, slyšíte, už vás volají, co jste si na ně připravil?
3: No to víš, že to hlavní den to nebude. Kolik máte času?
2: Ale toho máme dost. Začal před zápas o třetí a čtvrté místo.
3: Povím jim historku o jedné slavné fotbalové jedenáctce.
2: Tak ale jenom ne žádné školení, aby nám neusnuli.
3: Zkus usnout, když ti starý Klapzuba začne vykládat historii Klapzubovy jedenáctky.
5: Synu, začalo to tak, že jsem měl 11 synů.
6: Ano. Tak prostě a jednoduše to všechno začalo.
7: Ve své chudobě nevěděl pan Klapzuba, co s těmi kluky.
5: A tak jsem z nich udělal fotbalové mužstvo. U chalupy jsem měl pěkný kousek loučky, z té jsem udělal hřiště a pak jsem prodal kozu, koupil za to dva míče a kluci začali trénovat.
8: Nejstarší Honza byl čahoun a tak šel do branky.
9: František a Jura byli drobní a mrštní.
5: Tak ty jsem postavil na křídla. Kluci, 5 hodin, vstávat.
9: A šlo se na ostrý hodinový pochod do lesa.
8: Po 6 kilometrech.
5: Šelem vzad.
10: A zpátky to vzali klusem.
9: Pak teprv dostali snídani a po ní se šlo kopat.
5: Kluci, každý musíte umět všechno.
8: A tak je učil brát míče ze vzduchu, umrtvit je, podávat,
9: falšovat, střílet v klidu i v běhu, ze země i rovnou z podání, centrovat, dávat zadovky, driblovat,
10: hrát hlavou, kopat desítky a rohy,
11: házet aut, brát míč z nohy, chytat jej na prsa,
8: kombinovat třemi vnitřními, přihrávat na křídla,
11: provádět dlouhé odkopy, umisťovat rány, vyťukávat drobnou kombinaci,
8: dobíhat, vybíhat,
10: vyrážet míč robinzonádou,
8: otáčet jej ve větru i v bezvětří,
11: falšovat, nestát offside,
9: přeskočit nastavenou nohu,
8: kopat špičkou, nártem, kotníkem, patou.
9: Zkrátka bylo toho moc, čemu se Klapzubovi kluci museli naučit.
10: Ale to ještě nebylo všechno. Cvičili skoky a běhy a rychlý start.
8: A to zas nebylo všechno. Házeli koulí, oštěpem a diskem, aby dostali pevná ramena.
9: Museli zápasit, aby celé tělo bylo pěkně pevné.
11: A museli přetahovat lano, aby měli postavu jako ze železa.
5: A cvičit dech, kluci, protože bez dlouhého dechu a klidného srdce je každé cvičení zabiják.
9: Když tohle všechno měli kluci za sebou, zhltli oběd a vylízali kdejaký drobeček uvízl v hrnci nebo na pekáči. pak se natáhli jeden vedle druhého na podlahu nebo na zemi na dvorečku
12: a hodinu odpočívali.
7: Moc řečí přitom nebylo. Každý byl rád, že může své tělo složit a nehýbat se.
8: Pak si Klapzuba vyklepal fajfku a...
9: A šlo to znovu. Večer vtrhli domů jako velká voda.
7: Klapzuba jednoho po druhém vymasíroval, vychrstl na každého 3 škopky studené vody.
9: Sprchy v chalupě neměli.
5: Pak lehkou večeři, chvilku si popovídat a spát. Večerka.

0: takhle to šlo den za dnem po 3 roky.
1: Tak kluci, jak víte, dneska jsem byl v Praze. A tohle jsem odtamtud přivez.
2: Vytáhl bílou tabulku s modrým rámečkem.
3: SK, Klap Zubova 11.
1: Honza ji přibije na vrata. A tady v kapse mám potvrzení, že se Klap Zubova 11 zařazuje do 3. třídy.
4: Jen do 3. třídy, to snad ne, táto.
1: Všechno musí být pěkně po pořádku. Dá pambu, že to jednou natřete i sláví, ale napřed se k ní musíte dostat. Já jsem vás naučil všechno, co potřebujete. A teď se musíte sami probírat kupředu. Jináč to ve světě nejde.
5: A na jaře se začalo hrát o mistrovství 3. třídy.
6: Pánové, na tenhle zápas musíme jít. Nějaká Klap Zubova 11, už jenom to jméno, hraje s AC Hlubočepy.
7: Pánové šli a chechtali se ještě víc, když viděli těch vyjevených 11 venkovských kluků s beranicemi, kteří nikdy nebyli ve městě.
8: A které přivezl starý strejda s fajfkou v puse.
9: To bude zápas.
5: Ne, to nebyl zápas, to bylo boží dopuštění. 32-0 pro Klap Zubáky skončil první poločas. A do druhého poločasu AC Hlubočepy vůbec nenastoupili.

0: Pánové, tohle musí být nějaký omyl. Tohle mužstvo přece není žádná třetí třída. Pane Klapzubo!
1: Řekl rozhodčí starému Klapzubovi.
0: To je nějaké nedorozumění. Budu to okamžitě hlásit.
2: Starý Klapzuba si přendal fajfku do druhého koutku. Tak jo, pane soudce. Kluci, jdeme domů.
3: To bylo v neděli a ve středu.
2: Tady mi píšou, že Klapzubova jedenáctka se s okamžitou platností povyšuje do druhé třídy a je v neděli máme nastoupit proti SK Vršovice.
4: Nebudeme to zdržovat. Klapzubáci nastoupili proti Vršovicím.
5: Diváků přišlo moc tisíc, protože se po Praze rozkřiklo, jaké je to zvláštní mužstvo, ta Klapzubova jedenáctka.
2: Starý Klapzuba si zase sedl s fajfkou na lavičku, mrkl na kluky a...
5: 14:0, pánové, s tím se musí něco udělat.
3: Zase přišel dopis a Klapzubáci byli v první třídě.
6: Dnes bychom řekli v lize.
5: A

0: Bylo to přesně tak. Poráželi klub za klubem.
1: 13-0, 16-0, 11-0,
2: 9-0, 12-0, 10-0,
3: 8-0, 15-0, 7-0,
4: 4-0, 6-0.
0: A pozor, jednoho dne měli proti sobě Spartu.
5: Tak, kluci, dneska si dejte záležet. A protože Sparta si nás už očíhla, uděláme to takhle.
6: Klabzuba těsně před zápasem úplně přestavěl mužstvo. V publiku i ve Spartě z toho bylo zděšení, ale...
7: Paní Klabzubová, telegram!
5: Paní Klabzubová, dolní bukvičky, stop. Spartu jsme porazili 6-0, stop. Připrav vepřové a kotel knedlíku, stop.
6: A teď už zbývala jenom Slávie.
1: Tenhle zápas se nesmí odbít, protože na hřišti Slávie byl takový nával, že vojsko muselo vytáhnout a uzavřít ulice.
2: Všechny ostatní zápasy byly odřeknuty, aby každý mohl vidět Klabzubovu jedenáctku.
6: Přijela v autobuse.
5: Starý Klabzuba seděl u šoféra a koukal po lidech. Odvedl své kluky do šatny. Tak co, kluci, nandáme jim to?
8: Nandáme!
6: A šli na hřiště.
1: Klabzubu odvedli dva výboři do lože, kde seděl pohromadě s pražským starostou, policejním ředitelem a ministrem financí.
9: V ložích je zakázáno kouřit, ale když starý Klabzuba vytáhl fajfku, mrkl policejní ředitel na strážníky, že jako tenhle pán si tady zakouřit může.
1: Klabzubovi kluci hráli svou nejkrásnější hru.
6: Slávie byla taky ve formě, ale v poločase prohrávala 3-0 a v druhém to dostala ještě dvakrát.
3: Celou Klabzubovu jedenáctku odnesli lidé na ramenou až do hotelu.
2: Ovšem před hotelem byla taková tlačenice, že policejní ředitel požádal starého Klabzubu, aby promluvil z balkónu k lidu, jinak že se mu nerozejdou.
5: Starý Klabzuba vyšel na balkón, vyndal z pusy fajfku, pošoupl beranici a počkal si, až se hlučící a ječící tisíce dole uklidnili. No jo, to je tak. Já jsem jim řekl, se sakra kluci, nandejte jim to. A oni jim to nandali. Inu, není nad to, když děti poslouchají své rodiče.
0: A to byla řeč, kterou starý Klabzuba promluvil k 20 tisícům lidí, když jeho jedenáctka vyhrála mistrovství celkovým skóre 122-0.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
11: To bylo tedy vítězné tažení Klabzubáků na začátku jejich sportovní fotbalové kariéry. Teď ale před sebou mají velkou výzvu, totiž zápas až v samotném Londýně. Komentovat ho budou díky rozhlasovému střihu společně, a to navzdory času a v různých inscenacích jednoho příběhu, pánové Jaroslav Štercl a Karel Heger.

dva klepetá. Zazvoní už rána, míč se v síti třepetá. Stop, šut, už to piš, raději níž, než libíš. Stop, šut, už to piš, ať

0: Poslyšte, Olenbaj, ještě slovíčko. Jak odhadují vaši lidé návštěvu? Pokladní si hlásili před čtvrt hodinou 160 tisíc. Všechny dosavadní rekordy jsou překonány, Chormiku. A jak stojí sásky? 3-1 pro Huddersfield. Musíme to vyhrát. Je to národní povinnost. Děkuju vám, Olenbaj, s Bohem. S Bohem, Chormiku, nashledanou. Tento rozhovor konal se v předsednické lóži na jižní tribuně největšího hřiště londýnského. Předseda Olenbaj potřásl srdečně rukou svému dlouholetému příteli Chormikovi, redaktoru New Sporting Life. Pak usedl k zábradlí, zatímco Chormik zmizel v chodbě. Byla to nekonečně dlouhá chodba, kudy teď proudili tisíce vzrušených lidí. Chormik proklouzával hladce mezi nimi, zabočil po schodišti k otevřeným tribunám, vystoupil až nahoru a obešel poslední řadu až na konec. Tam byla v dřevěném pažení malá dvířka. Chormik vyňal klíč, odemkl a vystoupil na malý balkonek, který byl přistavěn na vnější straně tribun. Pod ním se táhlo široké, travnaté prostranství, kam ústily 3 široké ulice. V tuto chvíli bylo prostranství obrovským hemživým raveništěm lidí a povozů. Všechno se tlačilo k 11 branám hřiště. Vzduch se chvěl rozčileným pokříkem tisícerých hlasů a ohlušivou směsící výstražných signálů vozidel. Jako 3 nekoneční hadi táhli se z 3 ulic, řady aut, sportovních kočárků, kebu, omnibusů a autobusů k hřišti. Chormik se díval chvíli na toto vlnivé a kmitavé hemžení, pak zamkl dvířka za sebou a vyskočil na zábradlí balkonu. Na zdi před ním byl upevněn železný žebřík. Chormik vystoupil po něm na střechu tribuny. Byla to obrovská, mírně nakloněná plocha, rozpálená plným slunečním světlem. Při zvýšené straně tyčil se uprostřed vlajkový stožár. Chormik zamířil k němu. Stála tam židle, na níž ležela telefonní přílba. Chormik vzal přílbu a nasadil si ji na hlavu. Obě sluchátka přilehla mu na uši, mluvítko se octlo právě před ústy. 2 šňůry několik metrů dlouhé vedly k stožáru, od něhož se táhl kamsi ke vzdáleným domům telefonní drát. Na jeho konci, mnoho kilometrů odtud, byly redakční místnosti New Sporting Life. Tam seděl u stolku mladý hoch, také s přilbicí na hlavě a s psacím strojem před sebou. Několik pánů se povalovalo v klubovkách kolem. Všichni čekali, až Chormik začne telefonovat svou zprávu. Malá sklíčka byla připravena na vedlejším stole, na něž měl jiný písař stručně psáti postup zápasu, aby se zprávy mohly ihned promítat do uměle zatměného okna. 100 lidí již čekala pod redakcí na první zprávu. Zatím Chormik vzal židli a usedl na ní těsně na okraji střechy. Nad ním na stožáru pleskala dvojí vlajka. Nahoře anglický kříž, pod ním bílý a červený pruh s modrým klínem, táhnoucím se od žerdi do polovičky praporu. Dole ve velké hloubce zářila sitá zeleň dokonalého hřiště, leskly se bílé linie značek a černaly se ohromné davy na tribunách. Mezi tribunami a vlastním hřištěm bylo široké místo pro atletickou dráhu. Na ní stálo kolem dokola 130 nehybných strážníků, přesně vždy 25 kroků od sebe vzdálených. Z té výše vypadaly jako podivné tlusté patníky. U obou branek seděli a leželi na zemi fotografové. Chormik obhlédl celé toto divadlo zkušeným okem a viděl, že je to dokonalé. Pak se pohodlně opřel v židli, přehodil pravou nohu přes levé koleno, vyňal z pouzdra táhlé námořní kukátko, nařídil si je, aby dobře viděl, a pak začal svůj nekonečný rozhovor s telefonním mluvítkem. Hello, Atkins, ne, dobrý den. Slyšíte mne dobře? Hello, slyšíte dobře, ano? Ano, děkuji. Ten pleskavý zvuk, to jsou vlajky nade mnou, na ty si brzy zvyknete, třepotají se až drnčí. Je tu pěkný větřík tady nahoře, lepší posedění než dole v tom dusnu. A pak mě nikdo neruší při telefonování, byla to dobrá myšlenka. Halo, řekněte Fredovi, že tu sázku se mnou prohrál. Před čtvrt hodinou bylo prodáno 160 tisíc lístků. A u všech pokladen se prodává dále. Uslyšíte-li hrozný rachot, vysvětlete obecenstvu, že se zřítily tribuny, že se roztrhly pod strašlivým návalem. Pochybuji, že bych vám to potom mohl ještě říci. Sletěl bych o 40 metrů níž a náš drát není na to vypočítán. Co prosím, že bychom mohli začít? Ano, ano, prosím. Tak úvod jsem vám napsal už předem, prosím vás, přečtěte mi jej pro kontrolu. Chormik se na střeše odmlčel, naslouchá je drobnému rachtání v telefonu. Po několika minutách zase promluvil. Ano, správně, správně, nic se na tom nemusí měnit. Všechno vypadá tak, jak jsem to předem popsal. Haló, haló, pozor, prosím, pište, diktuji. 10 minut po 17. hodině rozehřmívá se celé obrovské prostranství nekonečným potleskem.
1: Prodalo se už 175 000 vstupenek. Jestli ovšem uslyšíte strašlivý rachot, vězte, že se řítí předspané tribuny. No v takovém případě by ovšem umlku můj hlas, nedaže byste ho slyšeli ze zárobí. Pozor, pozor! Na hřiště bíhá naše reprezentační mužstvo. 11 hrdinů Huddersfieldských. Je rozkoš dívat se na pružnost těch 22 nohou, na moutné klemby hrudníku pod žlutými a modrými pruhy drezu. Jásot! Ohlušující jásot vítá vítěz národa, který dnes opět uhájí prvenství britských barev na zeleném trávníku.
0: Nikdo nepochybuje, že mistři ligy nemohou zklamat našeho očekávání. 3-1 zní výsledek sázek, v níž proti Huddersfieldu sází jenom cizinci a lidé, počkejte, ne, tuhle větu škrtněte, uděláme z toho nakonec zvláštní odstavec. Už jste to škrtl? Ano, prosím, diktuj tedy dál. Ale již se otvírá klubovní branka podruhé a mistři pevniny vcházejí. I je zdravý vyspělé obecenstvo potleskem, který však ustupuje přirozené zvědavosti. Toto jsou tedy slavní borci, jež malá ctižádostivá republika v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávy po celém světě. Jaká to pitoreskní představa 11 bratří, kteří vrozené city sourozenské dovedli vypracovat ve famózní kombinaci a jednotný celek. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy nemohou se měřit s atlety Huddersfieldu. Zdají se být zaraženi pohledem na černající se tribuny. Jdou ke středu hřiště v houfu, jako by si tímto sevřením chtěli dodat jí odvahy.
1: Tak to jsou tedy ti slavní borci, již malá ctižádostivá zemička v srdci Evropy vyslala, aby jí dobili slávu po celém světě. Na první pohled nejsou zvlášť nápadní. Jejich drobné postavy se nemohou měřit s atlety Huddersfieldu.
0: Soudce pan Sarri jde jim vstříc. Kapitán Winnipeg se odděluje od svých, aby pozdravil hosty. Haló, haló, pozor, pozor, teď je tu něco nového. Haló, napište podtitulek, jeho veličenstvo král. Haló, máte? Pište nový odstavec. Haló, diktuji. V tu chvíli se nový jásot rozléhá kolem hřiště. Na stožáru na severní tribuně se zvedá velká vlajka windsorská. Dveře ústřední lože se otvírají a jeho veličenstvo král s královnou a princem Walesským vstupuje. Klubovní direktoři s G.W. Olenbajem v čele vítají vznešené hosty. Královští manželé děkují lidu za nadšené ovace. Zvednutím ruky pozdravuje král hráče, kteří se seskupili před jeho loží k improvizovanému holdu. Pak usedá, aby zhlédl největší zápas anglických dějin. Haló, ta slova největší zápas anglických dějin dejte potrženě na zvláštní řádek jako podtitul.
1: Huddersfieldští vyhrávají los a volí si hru s větrem zády. A už to začalo. Pan Sarri otevřel hru. Je 17 hodin 21 minut 16 vteřin. Střední útočník Klabzubu podal míč pravé spojce. Čárkot jde proti ní. Spojka však vrací míč pravému záložníkovi. Čárkot dostihuje záložníka, chce se zmocnit míče. Ale ne, nezmocnil se ho čert. Ví, jak to ten chlap udělal. Má míč dál. Bering a Winnipeg se můželou na pomoc. Centr, míč se přenáší šikovce na levé křídlo. Skvělé přihrání právě mezi naším záložníkem a bekem. Ohromný běh po levé straně. Kdo dřív? Malé křídlo červeno-bílý dostihlo míče. Pol se jich před, no tak. Ale už je pozdě.
0: Centr, příliš vysoký, jde ve výši žaludku. Levá spojka a střední útočník jej míjí. Göringer na levém beku zvedá nohu. Kde se tu vzal pravý halbek? Obrací míč hlavou k levé spojce. Borzy! Oh!
1: Je tam.
0: Jak dlouho to trvalo? Zrovna 67 vteřin od výkopu.
1: Byla to strašná morda levé spojky, na jakou se na anglickém hřišti desetiletí nepamatujeme. Ale, no tak, No tak pro jednou není tak zle, ale naše mužstvo je svěží. Dobré náladě a v nejbližších vteřinách jistě předvede chválně známou útočnou hru.
0: Než mohl Clark zvednout ruku, byl již míč za jeho zády. Kormík nemohl na střeše rozčilením vydržet. Musil aspoň stát a postavit si jinak židli. Pak zase začal diktovat a popisovat útoky Huddersfieldu. Rozplýval se nadšením nad jeho kombinacemi. Ale každé chvíle musel požádat Atkinsona, aby škrtl z článku kletby, který mi doprovázel znamenitou obranu klapzubů. A jednou se odmlčel tak, že Atkinson ho znepokojen vyburcoval, cože se děje. Docela smutně mu Kormík oznámil, že Anglie právě dostala druhou branku. Nic není platno, Atkinsone. Musíme konstatovat, že jsou Čechoslováci v převaze. Napište na sklo, že jsou naši v dobré náladě a že vyrovnají. Jinak by vám mohl Dav vymlátit redakci. No tak haló, tak 43. minuta z výkopu. Provádíme útok levým křídlem. Záloha ji zastavuje. Ve středu hřiště se rozvíjí vzájemný boj. Střelil přes, jes, to je smůla. To je. No, míč se z výkopu nese k pravému křídlu. Konec. Konec první půle, prohráváme 0-2. Ale naši hráči jsou svěží a nasadí v druhé půli své ohromné závěrečné tempo. Obecenstvo je naprosto rozčarováno, ale obdivuje se dokonalé hře našeho protivníka. Věru, že není hanbou být poražen mužstvem takové síly. Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Direktoři Huddersfieldu mu vysvětlují příčinu porážky. Předseda Olejban odchází a teď se vrací zpět a s ním je jakýsi podivný stařík. Představují ho jeho veličenstvu. Je to jistě... Ano, jistě to bude otec Klapzubu. Musím tam i hned běžet, vyzvědět, co si spolu povídají. Odpočiňte si, Atkinsone, do začátku druhé půle budu zpět. Poznamenejte ještě, že král velmi srdečně potřásl starému Klapzubovi rukou. A Kormík shodil telefonní přilbu, rozběhl se po střeše, sklouzl po žebříčku na balkon a zmizel v davech, které v největším rozčilení hlučeli a třeštili po tribunách. Rozhovor, jejž měl starý Klapzuba s anglickým králem toho dne, kdy jeho kluci porazili Huddersfield FC 4-0, nebyl nikdy uveřejněn ani v New Sporting Life, ani kde jinde. Listy přinesly jen stručné výtahy, jakým je prozradili direktoři Huddersfieldu.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Cože? Slyšel jsem dobře, že prý se žádný záznam z rozhovoru mezi anglickým králem a starým Klapzubou nedochoval? To se na to podívejme. Nebo spíš, tak si to poslechněte, o čem se na tribuně povídalo a jak to bylo s Klapzubáky dál.
2: Jeho veličenstvo je zřejmě vzrušeno. Ale co to? Teď mu přivádí do lože jakéhosi podivného staříka. Představí ho. A to je zřejmě otec Klapzubák. Jeho veličenstvo mu velmi srdečně potřásá rukou.
3: How do you do?
4: Judu? Judu nemám. Jejich anglický veličenstvo. Já mám Judu. Judu do tutiž Jirku. A pak mám...
5: Ale ne, pane Klapzubo. Jeho veličenstvo se neptá na vaše syny. Chce vědět, jak se vám vede.
6: Tyto věty pronesl náš milý pan Maceška, už dlouhá léta zaměstnaný na konzulátě v Londýně. Byl to nadšený sportovec, ale protože byl nesmírně tlustý, věnoval se zprvu pouze přetahování lanem. Později sportovní činnosti spolkové. Nesmíte zapomenout, že tohle všechno se událo ještě před válkou. Maceška se v Anglii o Klapzubáky výtečně staral, dělal jim průvodce a tlumočníka. Obzvláště v poslední funkci se pořádně zapotil při rozhovoru starého Klapzuby s anglickým králem.
4: Jo tak, jak se mi vede, no... I pro pánička, jejich anglický veličenstvo, jak pak se drobnýmu chalupníkovi může vést? Nebejt těch kluků, je to pořád 0-0. A když sem tam nějaký gol padne, tak je to vždycky obsáhlý.
3: A jak se daří paní Klapzubové? Také s vámi jezdí.
4: Ne, bůhu chovej, pane král. Pořádná kupana není jako králování, aby do toho směli mluvit žensky. Jejich anglický veličenstvo neráčej se urazit, ale na pořádnou kopanou je toho potřeby víc než na králování.
3: Tak vy si, pane Klapzubo, králů moc nevážíte.
4: Ale proč pak ne? Osud nadělil lidem všelijakou živnost a i mezi korunovanýma se jistě asi najde semhle támhle pořádnej člověk. Ale mně osobně se to jako řemeslo nezamlouvá. Ovšem, jaký pořádek si kraj národ zavede, ten ať platí.
3: Tak vy byste prostě králem být nechtěl, milý Klapzubo, vidíte.
4: Bůh zachovej. I když tvrdím, že kopaná je mnohem těžší hejbl než králování, pane král. Že by stáli třeba před brankou. A v tom jim křídlo krásným šouráčkem podámí. Tak tuhle jsou oni, jo? A tuhle je branka. A oni by teď museli svolat celou ministerskou radu, aby se poradila, jestli je lepší čutnou čpičkou, nebo nártem do pravýho rohu nahoru, a nebo do levýho dolů. Sakra, mi čuda, to by to dopadlo.
3: Vy jste povedená kopa, pane Klapzubo. Vás bych chtěl mít za dvorního rádce.
4: No jinu, když budou mít nějaké těžkosti, tak klidně si zajdou k nám do dolních bukviček a já už jim poradím.
3: Kdyby to bylo tak jednoduché, pane Klapzubo, starosti, které nás v našem vznešeném povolání stíhají, nejsou nikterak malé. Jak často si například myslívám, když přihlížím takovému zápasu, jako je ten dnešní, proč nebyla kopaná povýšena na oficiální projev zdravé síly tělesné i duševní? Je k ní třeba tolik sebeovládání, důvtipu, bystrosti, soudržnosti, sebeobětování, zkrátka tolik individuální práce ve prospěch celku, že je ze všech sportů nejlepším obrazem dobře rozvinutého života.
4: Je to mají set sakra pravdu, pane králi. Proč pak se místo vydržování ohromných armád nevypěstuje v každém národě dokonalý fotbalový mužstvo? Kdyby došlo k nějakému sporu, který by nešel odklidit smírnou cestou, no tak by místo vojska nastoupilo z každé strany 11 hráčů a ti by tu otázku rozhodli.
3: S vámi jsem si tu zrád popovídal, pane Klapzubo, a abyste na ten rozhovor měl nějakou památku, dovolte, abych vám věnoval tuto lulku.
4: No ne, to je opravdická ta, no jak se to říká, brýlka?
3: Ano, je. Doufám, že vám kouření z ní bude chutná.
4: To bych řekl. Teď musí dovolit voní, pane král, abych já jim věnoval svoji pajku.
7: Maršánka to sice není, je jenom porcelánová, ale jak ráčej vidět, má na sobě vymalovanýho jelena a visí od ní zelenej střapec. Když ji budou řádně propucovávat, bude jim táhnout jedna radost.
6: Tu fajfku věnoval král britskému muzeu, kam se na ně houfně jezdili dívat fotbalisté z celého světa. A klapzubáci se po svém vítězství v Londýně konečně zase vrátili domů jako mistři Evropy.

0: šup, už to běž, ať gól uvidíš.
1: Jakmile klapzubáci vběhli na zelený trávník a zapěli svou hymnu, kterou pro ně po prvním evropském turné složil nestor českých básníků Vincent z Kabrna, už napřed se jejich soupeři chvěli před tuchou porážky. No prostě nikdo neměl nejmenší naději, že by nad klapzubáky zvítězil. Tak běžela léta a starý klapzuba se zubil na celé kolo, když jeho jedenáctka šla od vítězství k vítězství. Méně se však zubil, když najednou začal pozorovat, že jeho kluci už trénují bez radosti a bez nadšení a zápasy v cizině, že odbývají jenom jako trapnou povinnost. A jednou, když se zase vrátili z ciziny a na večer všichni odpočívali na zahradě, zabafal starý klapzuba z královské lulky.
2: A co se vám nelíbí, táto? Přece jsme vyhráli, jako vždycky.
3: No, vyhráli. Ale nesměl bych být klapzuba, abych nevěděl, že už to taky někdy můžem projet.
4: Kluci natáhli uši a teď už poslouchali všichni.
3: Který se sakra čert vám vlez do hlavy? Už ani nemluvíte, nespíváte, nevýzdáte. Odkop děláte, jako by vám Mičuda překážela. Co to s vámi je?
2: Začali se vrtět a převalovali se z boku na bok.
3: A starý klapzuba, když už jednou začal, šťoural se v jejich svědomí dál. Vždyť už si toho i ta vaše máma všimla, že jste jako vyměnění. Tuhle přijde za mnou a povídá, co pak státo s těmi kluky proved? Že prej už nejste takový, jako jste bejvali. Že prej si už ani její Jirka nevšimne. No, a tak se mi z toho rozplakala, chudák, stará.
5: To není pravda, že si ji nevšímám.
3: Ono to ve skutečnosti nebylo všecko tak, jak to tatík klukům vyprávěl, ale on, kůže mazaná, si řekl, že musí kluky rozebrat a přimět k hovoru.
6: Táto mi prostě... Táto, kolik máte peněz?
7: Peněz? No, nějakou tu stovku mám, ale... Tak o co pak ti jde, Honzíčku?
6: Víte, táto, to je tak. Vy jste nás naučil hrát, aby jsme si mohli vydělávat na živobytí. Ale to víte sám, že my sami jsme pro peníze nehráli, to teda ne. My nikdy nevěděli a nevíme, kolik jste za všechny ty zápasy dostal. Taky se potom nijak nescháníme, že jo, kluci?
7: Abyste se naučili skutečně mistrovský hrát, k tomu jste museli mít čas a ten čas nás samozřejmě něco stál.
6: No stál, samozřejmě, ale tak je jasný, že to něco káplo, ne? Já vím, přestavil jste chalupu, naše tréninkové hřiště, má šatny, sprchy, tělocvičny, skoupil jste všechny pozemky tady kolem, pro každého z nás jste vystavil pěkný domek. No, je to celá rodinná kolonie, o který se psalo po celém světě. Ale táto, nám jde jenom o jedno.
7: No, bo co pak?
6: O to, jestli jste už s maminkou na dosmrti zajištěný. A jestli ne,

0: Řekni mi to.
1: Ale no, šli jsme, jednou na večer jsme se šli takhle projít a když jsme došli dost daleko za naše lesy, tak jsme uviděli na takovým pěkným paloučku tlupu vesnických kluků, jak hrajou fotbal.
2: Ale tak, jak kluci fotbal hrajou, však to znáte, táto, ne? Branky udělaný ze svlečených kabátů, vyhrnutý, nohavice, vysoukaný rukávy.
3: Ale myčidu měli bezvadnou, koženou.
1: To měli, no. Když nás ty kluci zmerčili, tak přestali hrát a několik jich teda vykřiklo kabzubáci.
0: Musím říct, že s Outstou.
1: Jo. My jsme se jim nabídli, že si s nima zahrajeme.
3: A... No a?
1: No, takovej pihovatej kluk, ten, co mu patřila ta Mičuda, povídá. To nejde, my s máma nemůžeme hrát.
0: Proč ne, povídá Honza, bojíte se porážky, my se rozdělíme.
1: Porážka, to by nebyla žádná hamba. To povídá ten pihovatej kluk, ale vy jste profesionálové a my hrajeme pro čest a vy hrajete pro peníze a tak s váma nechceme nic mít. Takhle nám to vpálil do očí, táto.
4: Jo, pořád jsem čekal, že se jednou rozbijete, ale vždycky jsem si myslel, že to bude kvůli holkám. No, pojďte k mamince, ta bude chudák taky koukat.
5: A toho večera bylo zas v chalupě po dlouhé době řečí a křiku.
6: Jako tenkrát, když je táta hnal poprvé do Prahy na zápas.
4: Starý Klapzuba mohl na nich oči nechat, když je tak viděl sedět u stolu mladé, zdravé, plné chuti do života. Však on taky až dosud v nich viděl jen hráče a jinak o nich skoro ani neuvažoval. A teď vidí, jak vyspěli, jací jsou z nich urostlí, zdatní, zdraví mužové. A tak by samou radostí a pýchou zapomněl, že má v kapse pro ně veliké překvapení. Kluci, dost řeči.
1: Telegram.
7: Jaký telegram?
6: Od koho?
3: Od londýnského Vincence Macešky. Já vám to přečtu. Austrálie vyzývá zápas mistrovství světa. Za 3 měsíce Sydney telegrafuje podmínky Maceska.
6: Austrálie,
2: mistrovství světa?
1: Táto, a co vy... Co vy tomu říkáte?
3: No, co můžu říkat? Že je škoda, že to přišlo tak pozdě. Hrát už nebudem, tak co se s tím trápit, že jo? Já hned zítra obstarám ve vsi pluh a rozoráme hřiště. No, pak ho posejem, to dá nějaký obilíčko taková, odpočatá půda, že jo? Jináč, arci nebejt vašeho pevného rozhodnutí, set, sakra, kontinent, to bychom se na tu Austrálii vytáhli. S Austrálcema jsme se ještě nesrazili, tak měli plný právo nás vyzvat, že jo? No, jaká pomoc? To se hned po světě rozkřikne, že klapzubáci mají z té Austrálie strach a že radši zahazujou flintu do žita.
1: A to zase ne, táto, to teda ne! Taková skvrna na nás zůstat nesmí.
3: No jo, to, co chcete dělat, se sakra mančafte? Nechali jste hry a já se s tím musím smířit. Jak povídám, zoráme, zvláčíme, zase jeme.
1: Počkejte. Tak dobrá, táto. Zoráme hřiště. No, usejeme políčko. Ale co budem dělat pak?
3: Jinu, set sakra hospodářství. No pak budeme čekat, až vyroste to obilíčko. Do žní budeme mít času habaděj.
1: No, právě. A toho habaděje musíme nějak využít.
2: Správně, Honziku.
1: Jak dlouho jede loď do Austrálie?
3: Z Brindisi do Bombaje to trvá 13 dní.
1: 13 dní.
3: Z Bombaje do Sydney 20.
0: No, asi za měsíc jsme teda tam a za další měsíc zpátky. To znamená, kluci.
2: Ano, to znamená, že do žní můžeme být zpátky doma.
3: Takže
2: se do té Austrálie jede.
8: Divadlo pro vaše uši.
9: Celé to dnešní divadlo pro vaše uši patřilo fotbalu a příběhu Eduarda Basse o Klapzubově jedenáctce. V rozhlase, jak jste sami slyšeli, je těch zpracování a dramatizací hned několik. No a tak v samotném závěru nemůžeme jinak, než aby se potkali starý Klapzuba Josefa Becka, Jiřího Sováka i Karla Hegera dohromady. Jak se to říkalo? Dobrý den, sportu zdar a fotbalu zvlášť. Tak hlavně ve zdraví, zase někdy naslyšenou a teď s Klapzubáky hurá do Austrálie.

0: Hudební fanfára, to znamená, že mužstva nastupují.
1: Mohutný pleskot, jenž zní jako prudký déšť.
2: Uvítací potlesk 320 tisíc dlaní.
0: Mistři pevniny a mistři Austrálie běhli na hřiště.
3: A pak rázem zoufalé ticho.
4: A do toho ticha se ke konci první půlky ozval podivný zvuk. A za 3 vteřiny po něm zaburácel šílený vítězný ryk. To křupnutí, to byl konec královské lůlky, kterou starý Klapzuba v rozčílení překousil, když dřív než kdokoliv jiný v publiku poznal, co přijde.
0: Dostali gól!
5: No ano, 3 vteřiny předtím, než se to stalo, ozvalo se v předsednické loži tiché prasknutí. Otec Klapzuba překousl královskou lulku. V tom zlomku vteřiny on, starý kopácký tatík, už viděl, že je zle. Protože se v první chvíli zdálo, že útok půjde středem, byl pravý obránce moc vpředu a vracel se teprve, když už australské pravé křídlo centrovalo.
6: Ano, vážení sportovní přátelé, jak tak míč obloukem letěl před branku, náš skvělý short vyrazil ze středu útoku.
7: Narazil na míč, který mu přišel krásně na nohu, přesně na nárt pravé nohy, když šla zrovna vpřed. Míč prošel levému obránci Klapzubu mimo pravé koleno a...
8: Klapzubové! Právě dostali gól!
9: Řev diváku trval plných 12 minut. Už dávno se zase hrálo, ale na tribunách ještě lidé poskakovali, dupali, objímali se a boxovali. Starý Klapzuba, trochu pobledlý, se díval nehnutě. Ne, nemýlil se. Chlapci hráli docela jinak, než je kdy viděl hrát. Koukal jsem se na vás, jak jste hráli. Moc pěkně. Opravdu moc pěkně. Takovýhle výkon jsem u vás ještě neviděl. Toník zvedl podezíravě oči. Tenhle přesladký tón se mu nijak nelíbil. Ale otec pokračoval. Skutku, podivuhodná hra. Běh, souhra, střílení. Moc velkou radost jste mi udělali. Přišel ke mně jeden tlustý gentleman a povídal mi, že prý mají v Sydney klub 100-kilových, že prý si také občas zahrají kopanou a tak jestli prý byste si s nimi nechtěli příští neděli zahrát. No ovšem dříve ne, až prý si trochu odpočinete, abyste byli pro ně dost dobří soupeři. Jo, a potom taky přišla ke mně jedna slečinka, že prý tam zavádějí házenou, jestli prý by vám to nebylo milejší a příhodnější, nežli se plést do kopané. No, a pak jsem slyšel 2 staré babičky se hádat, jestli se za jejich mladých dob taky tak často míjel míč, jako jej ztrácejí nynější Evropané. Všichni brečeli vzteky. Set sakra mančafty! Až tohle to budu povídat mamince. Nesnesli toho déle, utíkali ven, kde soudce pískal už zuřivě a tribuny řvali po zničení Čechoslováků.
2: Přišlo to ohromující a zdrcující jako bouře.
6: Byly chvíle, kdy se Australci v nejprudším běhu bezradně zastavovali, aby se rozhlédli, co se to vlastně kolem nich děje.
0: Útok bílých. 8 mužů letí po hřišti jako vichřice.
7: Kde se mezi nimi přeletuje míč?
6: Neviditelný. Ale to už leží pod sítí branky.
7: Obrana. 11 mužů jako bílá zeď.
0: Kombinace?
6: To už jste vůbec nepostřehli. Není ani vidět v těch šílených letech od branky k brance.
7: Na tribunách se přestává dýchat. To už není 11 hráčů, kteří si hrají s míčem. To míč sám ožil, očarován, nabit pekelnou vůlí vlétnout do sítě.
6: V nejnevypočitatelnějších klikatinách skáče vpřed a vzad, vpravo a vlevo, nahoru a dolů.
0: Uhýbá Australcům, přitáčí se k bílí.
7: Prodírá se vpřed,
6: teď se jen kutálí
7: a teď zas fičí dopředu. Malý kulatý ďábel ve službách československé 11. Jak to vlastně bylo?
6: První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena. Karlík vnesl míč až do sítě na prsou v zuřivém běhu.
10: 1-1.
11: Druhou branku stočil Pepík z křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se Palší stočil a spadl na druhém konci.
10: 2-1. Další branku vstřelil Toník ze 30 metrů, kdy ještě nikdo na ránu ani nepomyslil.
11: 3-1.
6: Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu.
11: A pozor, pátou branku. Nejkrásnější a nejpodivuhodnější. Můžete dodnes vidět na filmovém záznamu archivu Světové fotbalové federace.
12: Jirka asi 20 metrů před brankářem vidí úzkou skulinku mezi obránci.
10: Kličkou doprava a hned doleva se uvolňuje.
5: A nasazuje kráně.
10: Dělovka.
6: Brankář chce střelu krýt Robinsonádou.
10: Je natažený jako svíčka, padá vodorovně na míč.
13: Ale střela je tak prudká, že míč přemáhá váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu.
10: A otáčí brankáře ve vzduchu o 90 stupňů.
13: Brankář padá na zem, ale leží ne už podle branky, ale kolmo k ní.
6: Zkrátka nohy venku, trup za brankovou čárou.
10: A míč v jeho náručí je v brance taky.
6: Gól! 6-1!
13: Tuhle branku si zoufalí Australci dali sami.
10: Čtyři další rozhodčí pro domnělý offside neuznal.
11: Pozor, zbývá ještě 8 minut.
6: A to stačí, aby Pepík, Slávek a Jirka dali 7.
13: 8.
6: A 9. branku. A co bylo potom?
14: Co by bylo? Vrátili se do dolních bukviček?
11: Zrovna dozrálo obilí. Pokosili, sklidili.
6: A potom?
5: Klapzuba otevřel až dosud pečlivě zamčenou zásuvku kuchyňského stolu a kolem pole na loučkách, které přikoupil, vyrostlo 11 bílých domků. Jeden jako druhý.
6: A potom?
5: Potom už to bylo všechno tak, jak si to kluci řekli tu noc, kdy je rozebral ten pihovatý kluk. Čímž se velká historie Klapzubovy jedenáctky končí definitivně.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.